0: traje. Sí.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Dnes pro vás budu mít jednu velkou novinku. Něco velkého a pěkného, co vám určitě udělá radost. Ale nechám si to až na konec našeho pořadu. V něm uslyšíte povídání taky o droždí, o chování u stolu, čeká nás setkání s houslistou Pavlem Šporclem a taky vaření s šéfkuchařem a naším porotcem Romanem Paulusem. Díky němu si připomeneme nejlepší recept roku 2020, který může být samostatným jídlem i skvělou přílohou. Půjde o zelné šlíšky se slaninou a cibulkou, se kterými před 6 lety vyhrála Iveta Podlucká. Je to jeden z 36 výherních receptů z předchozích let, který se letos utká s těmi ostatními o titul Recept desetiletí. Tak ať je vám dobře na duši i v žaludku, přeje Patrik Rozehnal a slavte s námi!
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok a já už jsem se během té písničky od začátku přesunul teď znovu už po čase za naším kolegou, porotcem, šéfkuchařem, michelinským šéfkuchařem, má ty zkušenosti, Roman Paulus, jsme u něj doma a jenom připomínám, že jsme tu proto, že letos je to 10. rok, co se dělá podle vašich receptů a my ty recepty z předchozích 9 let jsme dali zpátky do oběhu a budeme mezi nimi spolu s vámi posluchači hledat recept desetiletí. Abychom si recepty připomněli, poprosili jsme třeba takové kolegy, jako je Naděja Konvalinková, Jaroslav Sapík, Josef Maršálek, Vojtěch Vrtiška, Ivan Vodochodský, ale i Roman Paulus, aby udělali recepty podle svého. Romane, na tebe padl tentokrát recept na to, co vyhrálo, to, co bylo na prvním místě, to je docela, řekl bych, závazek, jinak tě vítám.
1: Patriku, já taky děkuju za uvítání a já tě vítám tady u nás doma. No a jako tak všechno je závazek, jako my ty recepty, my tam máme přidat něco navíc, jako tak já jsem se snažil, aby to tak dopadlo, aby to nebyla žádná parodie nebo nějaký schazování toho receptu, protože si myslím, že to si to určitě nezaslouží.
0: A dělal jsi někdy něco takhle podle někoho, že by zároveň si tušil, že ten, podle koho to je, to třeba bedlivě sleduje?
1: To si úplně nepamatuju, to si myslím, že spíš ne. A jako já vždycky, i když jsme na porotě, tak říkám, že to je opravdu velká inspirace, těch receptů je mnoho a jsou opravdu až jako na výjimky, úplně jako promile procent, tak jsou strašně zajímavý a inspirativní, takže já to beru jako vážně a doufám, že ty jídla, které společně vaříme, tak že se mi povedou a že nikoho neurazím.
0: Budeme dělat zelné šlíšky, recept Ivety Podlucké z Veselí nad Moravou. Je to takový hodně jednoduchý recept, svým způsobem ale i zvláštní a moc chutný. Jakou nejjednodušší věc z takového toho obyčejného domácího vaření, co dům dá, máš rád ty, nebo i zbytková jídla, to taky je svým způsobem styl jídel?
1: Asi francouzskou omeletu ze tří vajec.
0: To je tvoje snídaně?
1: To se dovedu představit jako moji oblíbenou snídaní třeba s kozím sýrem. A vlastně je to minimum surovin, ale pouze pokud se opravdu dobře připraví, tak si na tom člověk pochutná.
0: Co u tebe nesmí doma chybět z lednici?
1: No tak ty vajíčka, jak jsem říkal, sýr, máslo, to je takový asi základ, jako řekl bych. No,
0: když začne mizet, tak řekneš, když musíme nakoupit?
1: Je plno věcí, které u nás ale musí být, ale nemusí být v ledničce. Jo. Olivový olej třeba, čerstvá zelenina, bylinky, takže jako toho je opravdu hodně, ale jako věci, co musí být úplně v lednici, tak jsou asi ty, co jsem vyjmenoval.
0: Něco z toho si připravíme i na to dnešní vaření. Bude dělat Roman Paulus už za malou chvíli a já jsem sám zvědav, jak to dopadne.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Dobře, už víte, že jsme v kuchyni u Romana Pauluse, muže, který má bohaté kuchařské zkušenosti a nejen ty, i ty porodcovské. Nicméně recept, kvůli kterému se dnes scházíme u něj v kuchyni, abychom ho předělali, je to recept vítězný, tak se tu scházíme kvůli Ivetě Podlucké, ta ve Veselí nad Moravou v roce 2020 udělala zelné šlíšky, takový regionální recept a byl tak dobrý, že zvítězil, ocitl se na prvním místě. Romane, něco, čím se ho hodně změnil, překopal z toho nebo to nechal v původní verzi?
2: Mně se ten recept moc líbil a já jsem ho nechtěl hlavně překopat, ale spíš jsem si říkal, že bych ho jako zkusil tak trošičku ke svému obrazu přetvořit. Já mám hrozně rád bramborové šišky, mám hrozně rád chlupatý knedlíky, tak jsem se rozhodl tady v tom receptu to spojit a budou to takové zelné bramborové šišky, které opeču na pánvi společně se slaninou, cibulí a zakysanou smetanou.
1: Takže ze šlíšků budou šišky. Tak co si máme připravit a kolik čeho?
2: Takže my tady máme zhruba čtvrtku nastrouhaného zelí. Není jako nastrouhan na nudličky, ale vyloženě najemno na jemném struhadle. A to zelí se prosolí, nechá se asi hodinku odpočívat a vyždíme mezi něj potom vodu. A potom tam máme brambory, já tady mám teda ty vařený brambory, těch je zhruba půl kila.
1: Opět nastrouhané najemno.
2: Taky nastrouhané najemno, potom bude hrubá mouka, to bude zhruba takových 350 gramů, ale může být i trošku víc, zhruba dvě cibule, 50 gramů sádla, máme zhruba čtvrt kilo slaniny a já do toho těsta přidám také trošku soli a jedno vejce.
0: Pochoutkový rok.
1: Co nás čeká? Co budeme dělat?
2: Takže já jako první to zelí vyždímu z něj vodu. Takže teď tady vlastně mám to zelí, který nám v těch šiškách udělají ty chlupy, který v chlupatých knedlíkách dělají syrový brambory.
1: Navíc, ale to obohatí o takovou další chuťovou dimenzi, že to nebude jenom taková ta bramborová.
2: Do misky si dáme nastrouhan brambory.
1: Trochu soli k bramborám.
2: Trochu soli, přidáme vejce, jedno nebo dvě podle velikosti.
1: A promícháme to vařečkou, spojíme to dohromady do kašičky.
2: Ano, přidáme zelí. Já myslím, že už teď to vypadá dobře, hele.
1: Jak má Roman radost úplně.
2: Já mám takové zkušenosti, že když to jídlo jako voní a vypadá dobře, když se připravuje, tak už potom určitě bude i chutnat dobře.
3: A přidáme mouku.
1: Kolik? Postupně? Najednou?
2: No, můžeme dát skoro všechno najednou a v případě, že těsto bude moc řídký, tak ještě trochu přidáme.
1: Jak bys poradil posluchačům, kteří nás jenom slyší, jak to těsto má vypadat, jak má být scelené, jak se má lepit nebo nelepit?
2: V podstatě ta konzistence by měla být tak, jako když děláme bramborové těsto na knedlíky.
1: Že zmí se teď navál. A budeme vyvalovat háďata?
2: Budeme dělat češky. Udělám si takovej váleček, z něho si nakrájím porce. A tady už vidíme, jak pěkně se nám dělají ty zelný vlasy. Uděláme si takovýhle češky.
1: To znamená, vyválíme váleček, nakrájíme ho na kousky a z každého toho kousku jen tak jako lehkým stiskem ruky, jako když někomu máváš jenom na vále, tak pod tím vlastně takhle jako povaluješ ten kousek.
2: Ano, je to tak, ano. A vlastně, když dobře zpracujeme ten váleček na začátku, tak je to jenom takový dohlazení v podstatě té šišky. Je dobrý nedělat je až moc tenký, protože potom při vaření se můžou rozpadat. Já si myslím, že tady to teďko, co jsme tady připravili, tak bude chutnat opravdu dobře, ale zároveň si myslím, že by to mohla být skvělá příloha třeba k nějaký vepřový pečení, k moravskému vrabci. Jako to já si říkám jako často, že když se díváme na recepty nebo ty, který posluchači posílají, takže to jsou opravdu poklady.
1: Jak dlouho se vaří?
2: To stačí takový 4-5 minut maximálně.
1: Vytáhnout, nechat to kapat a pak jdou do pekáče rovnou.
2: Jdeme do pánvičky.
1: Do pánvičky v našem případě. Paní byla v pekáčku.
2: Jdeme do pánvičky.
1: Teď si uděláme něco, čím pak posypeme ty šišky.
2: Nakrájíme si cibuli a budeme ji krájet na nudličky. Povlákně. Jako kdybychom si připravovali cibuli na francouzskou cibulačku. Nakrájíme si najemno jarní cibulku.
1: Nachystal si pánev, co do ní přijde?
2: Ano, dáme sádlo a na sádle budeme postupně opékat.

0: Já to trošku opepřím. Ale honce osolím, ale tam opatrně, protože za prvé jsme šišky vařili v osolené vodě a za druhý samozřejmě slaněné slaná. Patriku, dobrou chuť.
1: Se na to tak těším.
0: Tě je milosrdný v kritice.
1: Je to jemnější, trošičku kompaktnější oproti té původní verzi, ale dokonale vláčný a ježíš, tuhle přílohu já bych mohl k čemukoliv, nějakému masu, i samotný. Já mám rád i třeba jenom bramborový knedlík s cibulkou, takže pro mě to jídlo úplně ideál. Jo?
0: A kdyby tady byl Jarda Sapík s náma, tak bych k tomu dal ještě opečenou krekovičku.
1: Fakt je to moc dobrý. Já to zkusím ještě s tou zakysankou. Trošku, to jsme tam myslím neměli. Mhm. Jo, to tomu dá tu kyselost a to je takový to, co tě nutí ještě si dá další sousto.
0: Já myslím, že hezký. Je to možná ne jídlo na každodenní stravování, ale jednou za čas, když máme chuť si dát něco trošku sytějšího, tak úplně ideální strava.
1: Já ti za to moc děkuju. Jaký máš ty dojem po tom, co si udělal jídlo paní Ivety Podlucké, vlastně výherní recept z toho roku 2020?
0: No tak trošku jsem se bál, abych to nepokazil, ale tak já doufám, že paní Podlucká se na mě zlobit nebude, já ji tímto zdravím a snad si ten recept třeba podle té mý verze taky někdy vyzkouší.
1: Teď, už v téhle chvíli, je ten tvůj recept na našem webu pochoutkovýrok.cz, je tam i ten původní. Navíc vedle sebe dvě fotografie původního receptu a toho současného pro srovnání. Video, všechno, co potřebujete. A je to jeden z těch 630 výherních receptů za posledních 9 let. Tímhle jsme se vrátili a uzavřeli rok 2020 společně s Romanem Paulusem u něj doma v kuchyni. A příště další recept, ten posluchačský vítězný z roku 2021 od paní Evy Mlčochové ze Seloutek bude dělat Naďa Konvalinková a půjde o název, který už Naďu rozesmál, jenom už to viděla, když se zase zamyslela, co se kdysi dělalo. Kozičkový desert.
0: Tak na to se těším.
1: My taky, takže příští týden už víme, co budeme dělat. Dnes se loučíme s Romanem. Ať se ti daří a bylo to příjemné setkání, jako vždycky s tebou.
0: Děkujeme a já doufám, že to není poslední recept, který spolu letos uvaříme.
1: Daleka ne.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Narozeninový pochoutkový rok, 10. ročník, pokračuje v tomto díle opět dalším zajímavým povídáním. Starší z nás si určitě vzpomenou, že takové droždí neboli kvasnice se dodávalo do obchodů ve velkých kostkách. Tam se potom ukrojil požadovaný kousek a ten jste si nesli domů. Kvůli přísným hygienickým pravidlům dnes kupujete droždí už balené a menší. Za historií i současností droždí se vypravila Alena Vykydalová do olomouckého sídla jedné francouzské společnosti, která v Česku droždí vyrábí. Za generálním ředitelem Tomášem Podivínským a marketingovou manažerkou Marcelou Jankovou.
1: Věděli jste, že proces kynutí těsta objevili už staří Egypťané? Jako mnoho jiných užitečných věcí byl i tento objev náhodný. Když nechali lidé těsto na slunci delší dobu, zjistili, že se jeho objem zvětšil.
2: Oni tenkrát ještě netušili, jaké chemické reakce tam probíhají.
3: A tehdy jenom se z toho poučili, takže opakovali stejné podmínky. My už dneska víme, že to těsto jim kynulo proto, protože v mouce jsou přirozeně zastoupeny takzvané divoké kvasinky. Když prostě vezmete mouku a smícháte ji s vodou, tím vytvoříte prostředí, ve kterém ty kvasinky se začnou rozvíjet. Takže strašně dlouhou dobu se vlastně droždí nevyrábělo, ale používalo se tak nějak nevědomky, díky tomu, že bylo přirozeně zastoupeno v té mouce.
1: Průmyslově se droždí začalo vyrábět teprve v druhé polovině 19. století, kdy francouzský biolog, chemik a lékař Louis Pasteur zjistil, že kvašení způsobují živé organismy kvasinky.
3: Droždí neboli kvasnice, to je pekařská surovina, která je složená z jednoho druhu hub z kvasinek. Kvasinka, to je jednobuněčná houba. Co je třeba vědět, je, že je to živý organismus. Takže ta kvasinka žije celou dobu, kdy ji takzvaně vyrábíme a celou dobu, kdy ji skladujeme a žije ještě dlouho během používání v pekárně, dokud ji nezahubí vysoká teplota v peci. My sice říkáme, že droždí vyrábíme, ale není to pravda. My droždí neumíme vyrobit, my ho jenom množíme.
1: Pro domácí potřebu si na trhu můžeme vybírat ze dvou možností. Zvolit můžeme buď čerstvé droždí, anebo sušené.
2: Čerstvé droždí je slisované do tvaru kostičky a jeho používání je v České republice si myslím tradičnější než používání toho sušeného droždí. To čerstvé droždí je potřeba skladovat v lednici. Většina hospodyněk z něj je zvyklá vyrábět si kvásek, který potom přidává do mouky. A druhým je pak droždí sušené, balené do sáčku a není potřeba ho skladovat v lednici, stačí mu pouze pokojová teplota.
3: Trvanlivost toho droždí sušeného je rok až dva. Ta oficiální, my jsme tady jednou našli nějaký vzorek, který měl 10 let a furt to ještě fungovalo.
1: Kromě toho, že je droždí potřeba k vykynutí těsta, dodává mu také vůni a chuť.
2: Droždí přirozeně obsahuje vitamíny skupiny B a pak různé biologické prvky, jako jsou aminokyseliny, minerály nebo enzymy. A je už historicky známé z dob našich babiček, že dělali třeba droždivou pomazánku, která působí blahodárně na pleť. To je jako rarita.
3: Kolegové ze zahraničí, když slyší o droždivé pomazánce, tak se chytají za hlavu a říkají: Ježíš Maria, co to děláte? A když to ochutnají, tak říkají: a tím dáme recept.
0: Droždí určitě znají všichni ti, co pečou a vytváří třeba i kynuté věci. Inspirovat se můžete i na stránkách pochoutkovýrok.cz a to povídání o droždí tam najdete také. Za malou chvíli už nás čeká setkání s houslistou Pavlem Šporclem a mluvit budeme o jídle a vaření.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a my máme příležitost si teď chvíli popovídat i s houslistou Pavlem Šporclem za účastí i Nadi Konvalinkové. Jaké bonbony jste dostávali jako odměnu?
1: Tenkrát byly asi jenom bombary, ne? Tak předpokládám, že bombary ty se dlouho cucaly. No, moc jsem se na to těšil, protože jsem se vždycky snažil, abych zahrál dobře, abych si ty bonbony zasloužil.
0: Dostáváte i dnes jídlo jako odměnu za to, že hrajete? Nebo možná doma na to, že za chvilku přestanete hrát třeba?
1: Ne, já opravdu dostávám dokonce i jídlo, co by odměnu. Jednou jsem dokonce dělal i pořad pro televizi, kdy mě převlékli za žebráka a já jsem si musel vydělávat na ulici. A nejenom, že jsem si vydělal spoustu peněz a dokonce v jiném pořadu byl Petr Janda z Olympiku a ten nevydělal toho tolik, já jsem vydělal daleko, daleko víc.
2: Na housle, než
1: on na kytaru, protože celkem logické vysvětlení to má, my jsme stáli na pěší zóně plné turistů a on, když hrál hity Olympiku, které my všichni známe, tak ty turisté je samozřejmě neznají. A já jsem chytře hrál malou noční hudbu a takové ty hity, tak mě tam házeli. A mimo peněz mi tam hodili i rohlík se sýrem. takže to byla velká odměna, ale opravdu na těch koncertech občas dostanu nějaké ty dorty, nějaké bonbony mi tam nosínou. Jako myslím, že bych neumřel, kdybych hrál jenom na housle bez peněžní odměny.
0: To tak poslouchám, vy máte docela zkušenost s hraním na ulici. Co to metro v tom New Yorku? K tomu došlo jak?
1: No, ano. Já jsem byl, myslím, v New Yorku jeden z nejchudších studentů, i když samozřejmě v úvozovkách, protože měl jsem kde bydlet a prostě to zázemí jsem měl, i když jsem měl nejlevnější podnájem, kde bylo asi 15 koček a opravdu to nebylo nic krásného. Proto jsem se vlastně rozhodl tenkrát, že se stanu vegetariánem, protože jsem měl na výběr, buď si budu kupovat maso a už nebudu mít na tu zeleninu, anebo opačně. Tak já jsem se rozhodl, že si budu kupovat tu zeleninu a že maso opravdu vynechám. A občas jsem si tady i vydělával v tom metru, což byla úžasná zkušenost, protože já jsem vcelku stydlivý člověk a už jenom vyndat si ten nástroj, ty housle z toho futralu, když mě lidi okukujou, pro mě není úplně to pravý ořechový.
0: Jak se vybírá místo v metru? To jste si tady nesměle řekl, tady by to šlo, nebo tady je závětří, nebo tady nikdo není dneska?
1: Já jsem hrál na 54. ulici v metru teda, tak se to jmenuje, že v New Yorku, ty stanice a nevím, proč jsem si vybral zrovna. Tak bylo to takový, že to nebyla úplně ta nejfrekventovanější, ale zároveň ne ta nejmenší stanice. Takže se to tam docela se to tak střídalo. Bylo to v centru Manhattanu, takže samozřejmě tam bylo dost lidí. No a když už jsem ty housle teda vyndal a překonal jsem ten první stud, tak jsem opravdu tenkrát vydělal asi $60 za hodinu, což bylo jednou tolik, co průměrná americká mzda tenkrát. Tak si myslím, že jsem byl docela úspěšný. A hrál jsem tam několikrát. Byl to poměrně velký přivýdělek na tu tehdejší moji situaci a dobu. A dokonce jsem jednou si vydělával, a to byla moje poslední zkušenost, na hlavním nádraží New Yorkském, kde jsem si tedy stoupnul, začal jsem hrát a přišel za mnou takový obrovský, velikánský černoch a řekl, že tam hrát nesmím. A já jsem se zeptal, proč tam nesmím hrát a on řekl, že to je jeho místo. A já jsem říkal, tak si stoupni vedle, ne, teď je to jedno. A když se mi pořád nechtělo, tak se mě zeptal, jestli mám povolení.
2: Aha.
1: A to jsem nevěděl, to samozřejmě jsem neměl povolení a nevěděl jsem, že nějaké potřebuji. A on říkal, že si musím dojít na ředitelství tam a že mi to musí jako povolit, abych tam mohl hrát. Tak já jsem se šel zeptat na to ředitelství a tam mi řekli, že bych musel hrát před nějakou komisí, aby mi povolili jako... Vyslovně to vyznělo tak, jako abych nedělal ostudu v tom metru. Aspoň jsem z toho to pochopil. A já jakožto student nejprestižnější školy hudební Juilliard School v New Yorku, mě to trošku urazilo, musím říct, moji ješitnost. A tak už jsem vlastně od té doby tam nehrál, protože samozřejmě žádný zkoušky před nějakou komisí jsem nechtěl dělat.
0: Tak vypnout si k nám na chvíli přišel tady Pavel Šporc, to a my moc děkujeme za tu návštěvu.
1: Děkuju moc za pozvání a všem spoustu krásné hudby a mnoho dobrého jídla.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety i dnes nechybí v našem vysílání narozeninového pochoutkového roku, který slaví 10 let. A Ladislava Špačka se chci zeptat, jak je to s překládáním jídla z talířů u stolu, když nám přinesou něco a my si to máme přeložit od obsluhy k sobě na talíř. Jak tento způsob servírování vlastně vznikl?
1: Ve středověku existovali takzvaní kráječi. To byli specialisté, kteří dranžírovali, to znamená vykosťovali a krájili to maso na plátky hostům, takže ti hosté si vlastně už brali ty nakrájené kousky a nemuseli zápasit s půlkou berana, který stál, ležel na stole. Jestliže budeme si mísu podávat, tak jsme v trochu jiné situaci. Je to běžné třeba, dejme tomu, při stolování v Americe. Byl jsem na několika obrovských banketech, při kterých v sále sedělo 1000 lidí. Bylo tam 100 stolů, u každého sedělo 10 strávníků, 10 hostů. 1000 pokrmů nevyexpeduje žádná kuchyně na světě v nějakém reálném čase. A proto ke každému stolu přišel číšník, který měl velké plato, velkou mísu a na ní měl 10 plátků masa, 10 kousků brokolice a 10 brambůrků. Hosté si překládali ty pokrmy sami na svůj talíř, protože on držel ten obrovský tác v obou rukou. Vždycky musel přijít z levé strany, protože kdyby přišel z pravé strany, tak si vykloubíme tu pravou ruku. Jestliže přijde zleva, tak levou rukou si nabereme pohodlně ten plátek a položíme na svůj talíř. Z toho vycházíme i při domácím stolování, anebo při stolování, při kterém si mísu budeme podávat. Jestliže hostitelka nabídne prvnímu hostovi, tomu nejčestnějšímu, nabídne mísu s pokrmem, který by si měl přeložit, tak mu ji přidrží, host si přeloží a potom už host posílá tu mísu dál, jeden za druhým kolem toho stolu. Tak to vám to radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla.

0: A teď ta velká novinka. To překvapení, které jsme si schovávali na tento měsíc, aby vy jste měli, doufám, radost a taky spousta inspirace. Můžu oznámit, že v tuhletu chvíli se na trh dostala naše největší sladká kuchařka všech dob. Sestavili jsme kuchařku se 170 sladkými recepty. A protože je tak velká a obsahuje recepty z celé naší země, nazvali jsme jednoduše Sladké Česko. Najdete v nich všechny sladké pochoutky, dorty, buchty a koláče, které jsme jako recepty odvysílali za těch posledních skoro už 10 let. Jsou tam úplně všechny recepty od úplného začátku naší soutěže až do současnosti. A své přidali i naši porotci. A jeden bonus i já. Dohromady 170 krásných receptů. Ty, které už znáte, a ty, které ještě nikdy v kuchařce nevyšly. Je to vůbec největší a jedinečná kuchařka, kterou jsme kdy sestavili. Tak pozor, právě teď slavnostně uvádíme i s vámi na trh a do vysílání, a to díky radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Pořídit si ji můžete už v téhle chvíli přes stránky pochoutkovýrok.cz a nebo si její doručení můžete objednat přes telefonní číslo. Pište si 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko si díky radioservisu tedy můžete objednat, ještě jednou pro jistotu opakuji to telefonní číslo 724 819 319 a pozor, volejte jen ve všední dny a v pracovní době, abyste se dovolali. Tu kuchařku jsme nazvali Sladké Česko, protože jsou tam recepty napříč celou naší zemí, ze všech možných rodin a ve všech možných úpravách. Z českých surovin, všechno, co zvládnete sami a to, co jste si oblíbili. A když už tuhle kuchařku máme, tak si oni taky zasoutěžíme. Co říkáte? Nejprve ale vyhodnotíme soutěž z minulého kola, kdy jsme soutěžili o kuchařky. A já jsem se vás ptal, co použil Vojta Vrtiška do receptu místo marmelády. Byl to gel, ovocný gel. Z těch správných odpovědí jsme vylosovali tři výherce, kterým pošleme naše knižní kuchařky. Stali se jimi Zdenka Kristková z Plzně Bolevce, Ladislav Mík ze Slavkova u Brna a Alena Macků z Pardubic. Moc gratuluju. A teď už mám přichystané tři úplně nové kuchařky Sladké Česko jako výhru pro tři soutěžící. Pro ty, kteří správně odpoví na soutěžní otázku. Tu novou. Ptám se tentokrát, co přidal Roman Paulus dnes do těsta na zelené šlíšky. Byla to jablka nebo brambory? Co přidal Roman Paulus do těsta k zelným šlíškům, k tomu zelí? Pokud si myslíte, že to byla jablka, budete posílat soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno a příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že zelené šlíšky byly obohaceny o brambory, budete posílat soutěžní SMS pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 01 04. Čas máte až do půlnoci z úterý na středu, vyhodnotíme to v příštím vydání Pochoutkového roku a připomenout si to všechno můžete i na webu pochoutkovýrok.cz. Tak do toho, držím vám palce. A jinak děkuju za přízeň, za pozornost a připomínám, nezapomeňte na tu naši velkou novinku. Sladké Česko, nová kuchařka, kterou si můžete pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz. Tak ať se jí daří a vám s recepty podle ní. Mějte se krásně.
1: Ještě jsem nespal, milá, a už asi nezaberu, ne prášky nechci.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Srdečné pozdravy do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes se spolu opět vydáme za poklady jednotlivých regionů, které jsou natolik cenné, že nás dostali na seznam světového kulturního dědictví. Dnes ovšem nebudou ony poklady ani tak utajené, jako spíš méně viditelné, protože jsou trochu skryty ve stínu svých proslulejších sourozenců. Budeme cestovat napříč republikou a vydáme se nejen do blízkosti Prahy, ale i na Vysočinu a do středních a jižních Čech. A doufám, že po dnešní ochutnávce sami pocítíte touhu se na daná místa vypravit. Takže vzhůru na cestu!

0: Když se řekne památka UNESCO, každému okamžitě vytane na mysli historické centrum Prahy. A není divu. Na seznam světového kulturního dědictví bylo zapsáno už v roce 1992, co by unikátní soubor architektury od románského stylu po baroko a secesi. Jenže málo kdo ví, že na seznamu světového kulturního dědictví je i zámecký park v blízkých Průhonicích. Tento park by měli navštívit všichni milovníci zahrad a zahrádek. Vypadá totiž jako úchvatný obraz starého krajinářského mistra. A může za to jeden muž šlechtic, jehož jméno budeme s mým průvodcem často skloňovat. My se nacházíme s generálním ředitelem Národního zemědělského muzea a také s historikem zahradního umění Zdeňkem Novákem.
1: Dobrý den.
0: Dole pod Průhonickým zámkem. Tak tady na tom místě, kdybychom se ocitli, pane řediteli, v roce 1881, tak by tady byl asi hustý les, neviděli bychom skrze stromy a možná nějaký malý rybníček, že ano?
1: Tak byl by tady rybník pod zámkem a jak vypadala obora, která se tady rozkládala, to skutečně nemám zdání. Ale to, co tady dneska vidíme, je výsledkem dlouholeté práce Arnošta hraběte Silva Tarouka, který vytvořil úplně nový obraz krajiny kousíček od Prahy a krásně tady vidíme, jak pracoval. Hrany údolí potoka Botiče jsou poměrně nízké a proto, aby dosáhl jejich zvýšení, vysadil na ně obyčejné naše lesní smrky, americké douglasky a sázel je hustě a pak je postupně probíral, aby se neustále týkali korunami a aby nikdy nedošlo k takovému tomu vyholení, co posluchači znáte z lesu, že tam je bydlo a nahoře nějaká korunka. Tak to se v Průhonicích nikdy nestalo díky tomu, že promyšleně probíral ty okrajové porosty. Pak před tu temnou masu vysadil, tady třeba vidíme s paní Markétou vrbu, která už se probouzí pěkně na jaře do toho krásného zlatozeleného hávu. No a ta vrba se jasně kontrastně odráží od toho temného pozadí a díky tomu, že si všiml triku, které používají krajináští malíři, tak tu vrbu vysadil tak, aby se odrážela proti tomu tmavému pozadí a díky tomu máme pocit, že tmavé pozadí je dál, než ve skutečnosti je.
0: Takže opticky zvětšuje i velikost.
1: Opticky zvětšuje velikost z parku. Vrbu vysadil u rybníka, na jehož hladině se zrcadlí a protože smuteční vrba, to jsou samé čárky takhle dolů, vertikální, tak se zase zvyšuje pocit vertikality tady toho obrazu, který máme před sebou. Tady kousíček od nás napravo vyhloubil nový rybníček, upravil údolí potoka Botiče, který slyšíme, jak tamhle dole šumí. No a ten rybníček je tady vyloženě k tomu, aby získal další efekt zrcadlení, jak pro scenérie, které vidíme při pohledu od zámku, nebo když se naopak budeme k zámku blížit, tak ho tady uvidíme úplně symetricky zobrazený na té hladině toho malého jezírka. A zase celý ten prostor je limitovaný výsadbami jehličnatých stromů konifer a vidíme tady třeba takovou díru, které my zahradní archivy říkáme průhled. Průhled další části parku, takže nás láká Silva Tarouka, abychom tam šli a vede nás po cestách, které místy zapouští do terénu, tak aby právě tyhle ty průhledy cesty nerušily, aby to bylo jednolitá travnatá plocha a pocit velikosti, rozsáhlosti, ohromnosti toho parku, aby se tím rozdrobením na malé částečky nezničil.

0: No a tady je její fůra takových různých prostředí, protože já si vzpomínám, že když jsem tady byla minule, že jsem byla okouzlena tím, že jdete část parku v jednom prostředí, který teda opravdu nepřipomíná středočeskou krajinu původní, ačkoliv pohledem Sylvie Tarouky asi ano, ale potom se najednou člověk ocitne v takovém jako intimním sevření tam na té jedné straně, kterou vidíme odsud, jsou vlastně skalky obrovské a vypadá to tam zase úplně jinak.
1: Asi proto, že to je prostě dílo génia a on se řídil pravidlem, které popsal jeho veliký předchůdce, německý zahradní architekt kníže Hermann Pickler Muskau, který napsal, že zahrada má být jako galerie, že procházíte díky cestám, o kterých už Goethe řekl, že jsou to vaši němí průvodci zahradou, tak procházíte po cestách a před vámi se odvíjí obraz za obrazem. No a abyste se nenudili, tak ty obrazy musí být přiměřeně různé, ale zase nesmí být divoké, aby vás nějak zneklidnili, znervóznili, protože zahrada vás má nabít pozitivně, nemá vás nějak rozčilovat. Takže ten průhonický park je přesně takhle stavěn a střídají se tady světlé prvky, plochy, světlo, to je obloha samozřejmě nejsvětlejší, vodní hladina, louky a trávníky jsou světlé prvky a stromy, terénní útvary jsou temné prvky a ta geniální kombinace světlých a temných prvků vytváří právě to, co se vám tak strašně líbí.

0: pouštíme našeho průvodce, generálního ředitele Národního zemědělského muzea a odborníka na zahradní umění Zdeňka Nováka a míříme do středních Čech, konkrétně do Kutné Hory. Její historické jádro s chrámem svaté Barbory je pokladem UNESCO od roku 95, ovšem zároveň s nimi i blízký Sedlec s katedrálou na nebevzetí Panny Marie a proslulou kostnicí, neboli osáriem. Největší evropská kostnice je v Paříži, ovšem ta nejpůsobivější je u nás a právě v Sedlci. Lidské ostatky jsou v ní totiž uspořádány do dekorativních objektů a obrazců.
1: Tak, milí posluchači, my už se nacházíme v dalším obrovsky cenném kusu historie kutnohorské části Sedlec, protože jsme v proslulé kostnici a jsme tady samozřejmě s průvodcem, vikářem Pavlem Topkem. Dobrý den.
2: Dobrý den, vítám vás.
1: Děkujeme, je to neuvěřitelně zvláštní místo. Jak vlastně vznikla tady ta unikátní kostnice a možná, že bychom měli říct, že je součástí chrámu Páně?
2: Kostnice vznikla původně jako stavba hřbitovního kostelíka. Sedlecký hřbitov měl významnou pověst. Podle ní tady opat Heidenreich zházel prst ze svaté země. Tím z hřbitova udělal takzvané svaté pole a byl velký zájem o to být tady pohřben. V dobách největší slávy měl hřbitov asi 3,5 hektarů a když se zmenšoval, tak se vykopala celá řada kostí. A byla otázka, co s nimi. Postupným vývojem se došlo k tomu, že ty kosti se umístí do spodní kaple kostela a aby se neumístili jen tak, tak se z nich vyrovnalo 6 pyramid. Velkou změnu, velkou stavební úpravu tady začátkem 18. století provádí Jan Blažej Santini Eichel. Pravděpodobně to byla součást jeho snahy revitalizovat, jak bychom dnes řekli, celý sedlecký klášter. A odhaduje se, že on také navrhl podobu kostních pyramid tak, jak je známe dnes.
1: Tušíme, otče, kolik částí těch lidských ostatků tady vlastně je. Tady zůstaly ostatky po nějakých morových ranách, takže kolik a z jakých období tady máme těch odpočívajících ostatků?
2: Odhaduje se, že tady v kostnici jsou umístěny ostatky možná až 60 tisíc lidí, pocházejí ze středověku a v převážné většině jsou to oběti epidemií, ať už morové, ať už hladomorů. V menší míře jsou to také oběti husitských bouří a nepokojů.
1: Já jenom pro posluchače, kteří tady nikdy nebyli, ty ostatky jsou uspořádány do neuvěřitelně krásných, pietních a velmi dekorativních obrazců, útvarů, lustru, svícnu a také do těch kosterních pyramid byly použity vlastně na ty dekorace jak kosti dlouhé, tak lebky a je to se skládáno do nejrůznějších opravdu až ornamentálních výzdob, takových závěsů, lustru a podobně. Vy jste říkal, že uspořádal Jan Blažej Santini Eichel?
2: Ano, odhaduje se, že ten tvar pyramidy navrhnul Jan Blažej Santini Eichel. A ta pyramida vlastně má své duchovní poselství. Je to hora. Na hoře se Bůh zjevuje člověku. Pyramida je zjednodušený tvar hory. Navíc ty pyramidy tady jsou korunovány, takže naznačují slávu, moc, vítězství. To ale není vítězství smrti, ale je to vítězství nad smrtí. To je skutečně místo, kde se setkáváme s pro nás možná trochu cizím způsobem zbožnosti našich předků, kteří dennodenně byli se smrtí v kontaktu. Oni věděli, že lidský život směřuje ke smrti a doufali a věřili, že po té smrti bude něco následovat. A to všechno se snažili vyjádřit různým způsobem. Jedním z nich je třeba právě způsob, který vidíme tady v sedlecké kostnici.

0: Na Vysočinu se zpravidla jezdívá kvůli malebné krajině. Ovšem na jih Vysočiny většinou každý míří kvůli dalšímu pokladu, který je ve městě Třebíč hned dvojitý.
1: Tak milí posluchači, a my se skutečně nacházíme v Třebíči, stojíme před vstupem do baziliky svatého Prokopa s mužem, který vlastně může za to, že se třebíčské památky na seznam světového kulturního dědictví dostaly. Je to někdejší městský architekt pan Lubor Herzán, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Lubore, než si řekneme, jak to vlastně celé začalo, tak si napřed krátce musíme vysvětlit něco málo tady o té úžasné stavbě, u níž stojíme. Bazilika je samozřejmě křesťanská, katolická, židovská čtvrť je z podstaty židovská, takže ten zápis byl motivován také něčím, co bychom mohli nazvat soužití vzájemné, sousedské, či jak to označit.
2: Ano, myslím, že se označila velice přesně. Tam ty důvody k zápisu byly v podstatě tři. Jednak jedinečnost a unikátnost židovské čtvrti. Totéž vlastně platilo o bazilice, zase doklad křesťanské architektury středověké. A třetí bylo právě to relativně mírumilovné soužití dvou komunit, kde dokonce si křesťané a židé třeba ručili majetkem. Ta bazilika byla někdy ve 13. století postavená. A potom vlastně 1468 tady byl docela velký problém, protože Třebíč napadl uherský král Matyáš Korvín, který Třebíč vyplenil, včetně baziliky, a 200 let potom tady byla pustina, ve vlastní bazilice byla konírna, dole v kryptě byl sklad piva a podobně. A o 200 let později potom Matyáš Kaňka v duchu barokní gotiky nebo gotizícího baroka dostavěl tu baziliku. A poslední takový významný počin byl na přelomu 20. a 30. let 20. století, kdy Kamil Hilbert se svým synem dostali tu baziliku víceméně do současné podoby. I ostatní věci už jsou jak drobností.
1: My se teď přesuneme do židovské čtvrti, abych jenom doplnila vaše slova o to, že Matyáš Kaňka byl významným spolupracovníkem Jana Blažeje Santýnyho Eichla, takže ho znají i ti, kdož byli třeba na Zelené hoře, u Žďáru nad Sázavou, a zase Kamila Hilberta a jeho syna znají všichni, kdož chodí do chrámu svatého Víta, protože ta závěrečná dostavba byla právě jeho dílem. No, ale vy jste říkal, že to nejkrásnější, co tady v Třebíči vlastně je, nebo to nejzásadnější, co rozhodlo o tom společném zápisu, je židovská čtvrť, tak se tam teď půjdeme podívat.

0: My už jsme v úplném srdci třebíčské židovské čtvrti. Stojíme teď u takzvané zadní synagogy. Když tou čtvrtí, milí posluchači, projdete, tak sami si musíte všimnout, že je to neuvěřitelně kompaktní urbanistický celek. Ale Třebíč je zase relativně malé město. Jak tehdy, pane Lubore, vlastně došlo k tomu, že byla vybrána právě ona a právě její židovská čtvrť jako reprezentant těch nejdochovalejších židovských čtvrtí z celé Evropy a vlastně z celého světa?
1: Principem zápisu do seznamu UNESCO je to, že by to měly věci ojedinělé a reprezentant nějakého typu. Středověký hrad, románské náměstí, renesanční zámek a tak dále. A tady těchto prvků už bylo vlastně v tom seznamu UNESCO poměrně dost, ale chyběla tam nějaká výrazná židovská památka. Tak jsme byli jedním z čekatelů. A právě v tom nominačním procesu se muselo to porovnat s dalšími významnými židovskými lokalitami ve světě a vysvětlit, proč je ta Třebíč nejvýznamnější.
0: Jak je možné, že nepodlehla tato židovská čtvrť žádné asanaci ani žádnému bourání ještě před rokem 89 za bývalého režimu, kdy se to běžně dělalo, že tady ty staré, malé, kompaktní uličky a domky se většinou zbořily a postavilo se tam něco nového, tak jak je možné, že v Třebíči ne?
1: No, Třebíč vydělala na své chudobě. Tady samozřejmě už od roku 1976 byl nastolen asanační plán, který počítal s tím, že vlastně celá tato čtvrť by měla být sehnuta buldozery z povrchu zemského a postaveno tady typické panelákové sídliště. Tím, že tady je to údolí řeky Jihlavky vlastně a jsou tady tekuté písky, čili bylo by poměrně náročné tady zakládat nové sídliště a nebyly na to peníze pořád. No a v tom perestrojkovém období tam už dokonce se začalo uvažovat o tom, že by se třeba ty některé reprezentanty židovské architektury zachovali, včetně této synagogy. Ovšem představa, že tu synagogu budou obklopovat paneláky, byla velice tristní.
0: V 90. letech po revoluci byla celá ta židovská čtvrť revitalizována, proto vypadá tak, jak vypadá dneska. Vy jste mi ale říkal, že tehdy Třebíč porazila mnohem slavnější evropská města.
1: No, to nebylo to poražení, ale to porovnání vlastně, z kterého vyplynulo, že Třebíč je nejzachovalejší ghetto v Evropě a de facto na světě. Tak jen tak namátkou Benátky, Toledo, Worms, Wroclaw a další.
0: Vy jste tady už řekl, že je to vlastně nejzachovalejší židovské ghetto na světě, tak v čem spočívá ta jeho největší hodnota? V tom, že je tady těch domů tolik, nebo že jsou ty uličky tak zachovalé a neporušené žádnými přístavbami, nebo z architektonického a urbanistického hlediska, v čem je ta největší vzácnost?
1: No, tady se musí vrátit trošku do historie. Mezi lety 1723 až 1848 tady bylo židovské ghetto, to znamená jasně oddělené území, kde směli žít jenom židé a ti měli různá pravidla. Byl tady familiánský zákon, že se směl žít jenom nejstarší syn a podobné věci. A to území bylo omezeno na jedné straně řekou Jihlavkou, na druhé straně Hrádeckým kopcem a tak dále. A ten rozvoj židovského města probíhal tak, že se musela zastavit kdejaká mezerka a tím vlastně vznikla taková velice bizarní srostlice, která dneska děje to, co tady vidíme. Jo? To je stav 118. století.
0: Takže oni se snažili vždycky do jakékoliv průrvy a mezery vmáčknout další domeček.
1: A nejen do průrvy, ale třeba zastavovali i ty uličky. Tam byla ulička mezi dvěma domy a potom se vlastně zastřešila a nad ní se udělal další patro. Jo? A takových bizarních věcí tady spousta, to se těžko popisuje, to je zapotřebí prožít a projít si to tady a těch věcí tady velice mnoho.

0: A z jihu Vysočiny teď zamíříme na jih Čech, do obce ležící 16 kilometrů západně od Českých Budějovic. Právě tam jsou totiž Holešovice, které jsou na seznamu UNESCO jako jediná naše vesnice, a to kvůli unikátnímu stylu, jemuž se říká selské baroko.
1: Tak milí posluchači, my už se nacházíme v samém srdci Holešovic a usedli jsme tady pod překrásnou starou lípou s panem starostou a také rychtářem, protože to má vyšito na zádech na své kamizole, Janem Jílkem. Dobrý den.
2: Dobrý den všem a i vám.
1: Napřed musíme naše posluchače z jiných částí republiky trochu uvést do této krajiny. Jak byste představil Holešovice někomu, kdo tady nikdy v životě nebyl? Jaká je tady oblast, kde se vlastně nacházíme a čím je typická?
2: Jsme nad podhůří Blanského lesa, to znamená napřed hůří Šumavy. Jsme velmi blízko k letě. Holešovice jsou zhruba 500 metrů nad mořem. Je to podhorská oblast. Její doménou byl chov dobytka a zemědělství. Velmi drsná a tvrdá oblast, která se vyznačovala pěstění plodin, které nebyly náročné na živnou půdu, protože tady máme skalistou oblast, velmi neúrodnou oblast. Nicméně Holešovice díky těm drsným podmínkám se staly takovým, jako řeknu, kořenem obcí, která si zachovala to tvrdé jádro, to svébytné, to zemědělství tady zůstalo po staletí doménou s tím, že ty sedláci potřebovali půdu k tomu, aby ty statky dokázali zvelebovat a dokázali je zachovat pro tu generaci tak, aby byly součástí světové kulturní dědictví.
1: Byla ta obec vždycky v minulosti bohatá, nebo my už teď vidíme takový ten relikt těch dávných časů? Vy jste říkal, že to tady bylo poměrně tvrdé, což asi generovalo i tvrdé lidi, ale ta stavení vypadají překrásně, tak vypadalo to tady třeba v 19. století stejně?
2: Vy jste narazila přesně na tu dobu, kdy se ty stavení začaly měnit v tuhle to krásný, to selský baroko, které je jakýmsi hybridem toho měšťanství, ty kultury přenesený z města sem na venkov. Myslím si, že to zdobný, nebo to, proč si sedláci začali ty své domy zdobit s ohledem na to, jak si to zdobili měšťané, protože jezdili na ty trhy nebo jezdili do těch měst, tak si to přinesli sem na tu vesnici. To, co to dneska vidíme, tak je mezidobí 1840 až 1920. V tom se Holešovice strašně změnily a dostali tuhle podobu. A ty statky dneska, které vidíte, že jsou kamenné nebo zděné, tak dříve byly dřevěné a jsou nejcennější z hlediska toho UNESCO.

0: Ono asi si každý klade otázku, kdo sem přijede, jak je možné, že se povedlo udržet takový unikátní architektonický komplex. Vy jste teď popisoval, jak se ti sedláci zvelebovali ta sídla, protože bohatli, protože chtěli je trošku napodobit šlechtu, ale vysvětlete mi to kouzlo, jak je možné, že to přežilo všechny osudové a dějinné nástrahy minulého století, včetně normalizace, ale ještě předtím kolektivizace a ještě předtím války. Jak se to stalo, že ty Holešovice zůstaly úplně nedotčené?
1: Ta cesta sem není úplně jednoduchá. Prostě je to taková delta, kterou musíte oběc a ta delta byla dlouho zapomenutá a právě Holešovice byly odříznuty.
0: A to je vlastně zachránilo.
1: A to je samozřejmě zachránilo, protože Holešovice byly i součástí Sudet, kdy došlo v roce 1946 k vysídlení původního německého obyvatelstva. Tím se přetrhaly ty kořeny, což je na jednu stranu škoda, na druhou stranu ty lidi sem přišli, dostali to jakoby do vínku a teď mnohdy nevěděli, co s tím. Pak přišla kolektivizace, ale přesto všechno se v roce 1960 ty statky staly národní kulturní památkou. V roce 1998 měli tu čest právě být zapsáno jako jedinečná památka na seznam UNESCO a to z důvodu, že to není skanzen a že to je živá vesnice, že ty lidi tady žijí, že ty lidi si o ty statky pečují, že to rozvíjíme, že jsme obec jako samospráva, to znamená, snažíme se tu nastavit podmínky, aby se nám tu společně dobře žilo, ale zároveň jsme to kulturní dědictví pro ty další generace uchránili a zvelebovali.

0: Ani po utajených pokladech uzavřeme v Praze a s překvapivým hostem. Je jím profesor Pavel Calda, jedna z největších kapacit tuzemského porodnictví a genetiky, ale ve volném čase také skvělý fotograf a milovník památek a Prahy. O památkách UNESCO jsme spolu několikrát diskutovali a pan profesor při naší nedávné rozmluvě upozornil i na jedno nebezpečí.
1: Já se trošičku obávám, že to prohlášení památkou UNESCO je polibek smrti pro tu dotyčnou lokaci. Není to jenom osud Prahy, můžeme se podívat do Benátek a můžeme se podívat do Florencie, můžeme se podívat do řady dalších míst. Ten takzvaný overturismus si myslím, že je katastrofa. Já ho asi nezastavím, ani to není mým posláním, ale je mi to líto. Já říkám, že kdyby se u soutoku Vltavy a Sázavy postavila náhradní Praha jako kulisy Barrandovský a tam se ty turisti z toho letiště lifrovali rovnou, aby si tam mohli nakoupit ty typický český trdelníky v uvozovkách a ještě jim tam někdo chodil na chůdách a předváděl jim tam nějaký žonglérský kousky, že by byli úplně stejně spokojení, když si to všecko vyfotějí na ty mobily. A že by to dopadlo úplně stejně, jako když je odvezete do skutečný Prahy a je mi tý skutečný Prahy opravdu líto.
0: Co si myslíte úplně na závěr, že je na Praze nejvíc okouzlující? Co na tom městě fascinuje vás ještě pořád?
1: To město je naprosto unikátní. Prahu nejde srovnat s žádným jiným světovým velkoměstem. Já jsem měl hrozně rád Malou Stranu a Podhradí a oblast Královské cesty, ale teď se jim významně vyhýbám. Ale je to nádherné město a samozřejmě jakožto pražský patriot na ně nedám dopustit.
0: A to je pro dnešek z našeho putování za vzácnými a ne vždy na první pohled viditelnými poklady našich regionů vše, milí posluchači. Pokud se do nich vydáte, mějte na paměti, že je s nimi nutno zacházet jako s drahokamy, protože když je dokázali uchovat a opečovávat ti, kdož tu byli před námi, měli bychom to dokázat též. Krásné dny plné překvapivých objevů vám přeje a naslyšenou případně setkání se těší Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači Cesty k uzdravení pořadu, který představuje možnosti léčby u různých onemocnění. Od mikrofonu Českého rozhlasu regionálního vysílání vás zdraví Kateřina Dvořáková a z režie Martina Coufalová a Lenka Čurdová. Říká se, že oko je okno do duše, ale pro architekta je to především nejdůležitější nástroj k pochopení světa, prostoru a světla. Co se však stane, když se toto okno začne pomalu zatahovat neprostupným závojem, když bílá barva betonu zežloutne a ostré rysy mrakodrapu se rozpíjí v šedé mlze? Dnes vás vezmeme do fascinujícího světa moderní oftalmologie, kde se potkává technika přesná na mikrony s uměním vidět krásu. Budeme si povídat o diagnóze, která dříve znamenala nezvratné šero, ale dnes představuje jeden z nejbezpečnějších a nejúžasnějších návratů ke světlu. Řeč je o šedém zákalu. Naše pozvání přijali dva muži, pro které je precizní vidění profesní nutností i vášní. Přivítám pana doktora Pavla Němce, očního lékaře, ředitele sítě očních klinik Lexum, muže, který vrací zrak tisícům lidí. A mým druhým hostem je jeden z nejvýznamnějších českých architektů, muž, jehož stavby definují náš veřejný prostor, ale který se sám musel postavit výzvě slábnoucího zraku, pan inženýr architekt Josef Pleskot. Těším se na ně.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Katarakta neboli šedý zákal je onemocnění oční čočky, které se projevuje jejím postupným zakalením. Víc k tomu už řekne oční lékař, pan doktor Pavel Němec, oční kliniky Lexum. Jak se šedý zákal projevuje a zda bránil v práci architektovi Josefovi Pleskotovi, na to všechno se začnu ptát právě teď. Pánové, vítejte.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Pane doktore, s čím konkrétně za vámi přišel pan Pleskot?
3: Pan architekt za námi přišel s v podstatě takovou jednoduchou věcí, kterou každý očař hned jakoby od toho stolu řekne, tohle je jednoduchý a je to situace, v které zřejmě dokážeme velmi dobře pomoci a bude to vlastně vyhraná situace. Ale jediný, co nás vždycky zarazí, bývá profese toho pacienta, když přichází se šedým zákalem. A pokud je ta profese náročná na detaily, vnímání barev, celky, tak začneme být i my trošku nervóznější v hledání toho optimálního řešení pro takového pacienta. Takže ten výsledek, který je na konci operace, je dialogem od začátku o tom, jaké je očekávání pacienta, co mu můžeme nabídnout, co mu doporučujeme vzhledem k celkovému zdraví těch očí a jak se může potom ta zvolená optika, kterou mu operujeme do oka, jak se může používat. Na ty detaily toho, s čím vlastně konkrétně přišel, se možná zeptejte pana architekta, protože pro nás je to vždycky stejné. Rozmazané vidění, slábnoucí zrak, zvyšování dioptrií, vždycky takhle to nějak zní ten šedý zákal, ale ty konkrétní nuance bývají u každého pacienta trošku rozdílné.
1: Jak to u vás začalo, pane inženýre? Víte, já bych se s vámi ráda bavila o architektuře veřejného prostoru a vůbec o tom, co jste v životě dokázal. Ale my jsme v pořadu Cesta k uzdravení. Čili jak se u vás projevil šedý zákal a možná, kdy vás to vyloženě zaskočilo?
2: No já nemůžu říct, že by mě to zaskočilo nějak úplně a že by mě to položilo na lopatky, jo? Ale protože přece jenom jsem člověk, který si myslí, že přes to zrakové vnímání se nějakým způsobem svět může samozřejmě jevit, ale taky vykládat, tak v okamžiku, kdy jsem zjistil, že se mi do mého vidění dostává nějaký stín, tak jsem si říkal, přece já tenhle ten stín nepřijmu do své duše, tak jsem začal zjišťovat, odkud ten stín teda je, samozřejmě mě tu fyzikální podstatu jsem záhy pochopil a u své oční lékařky, paní doktorky Hajkové, jsem o tom mluvil a ona říkala, no, je to na hranici, není to úplně, kdyby vaše profese nebyla taková, jaká je, tak bychom to možná ještě odložili, ale já jsem říkal, paní doktorko, mě moc času nezbývá, já potřebuju, abych viděl zase jako dřív. Tak jsme se takhle začali radit, rozprostřela přede mnou možnosti, samozřejmě mě upozornila i na nějaké rizika, ty rizika jsem si spíš jakoby upozadil. Vybral jsem si společnost, která mě to udělá dobře. Už v okamžiku, kdy jsem přišel do společnosti Lexum, tak už jenom to základní vyšetření, které jsem absolvoval, bylo velice k mé spokojenosti, protože analyzovali můj problém a řekli mě na konci, my bychom pro vás měli takovéto řešení, ale na základě mých požadavků. Protože já jsem říkal, chci vidět výborně na střední vzdálenost a relativně výborně na dálku. Ta střední vzdálenost je pro mě úplně nejdůležitější. Vnímání prostoru, interiéru, ulice a tak dále. A pak samozřejmě miluju horizonty, miluju volnou krajinu a i to vidění do té dálky je pro mě důležité. Na blízko si vezmu brýle. Dostal jsem vlastně doporučení, bylo mě řečeno, jste vhodný pacient pro to a to. A pak jsem přišel teda na operaci prvního oka, druhého oka, pan doktor Němec to asi posoudil ještě daleko pečlivěji, vyhodnotil to i ve vztahu k mé profesi a doporučil mi něco, čemu jsem vůbec nerozuměl, ale já jsem mu říkal, pane doktore, já chci vidět hodně doširoka, chci vidět hodně jasně, chci vidět, aby se mi barvy neskreslovaly, protože taky vím, jaká je vzájemná korelace mezi barvou a tvarem. Takže jsem chtěl, abych měl přirozený vidění barev a tím pádem, co je pro mě důležité, i tvaru a prostoru.

0: Cesta k uzdravení.
1: Dnes na téma šedý zákal s očním lékařem Pavlem Němcem a také s architektem Josefem Pleskotem, který po zákroku vidí přesně tak, jak si zadal.
2: Přesný popis toho, co pacient očekává od té operace, jaké jeho přání, ve spojitosti s jeho profesí, vás samozřejmě vystaví do mírného presu, protože tam je obrovská odpovědnost za výběr toho řešení, to je první věc, musíte věřit tomu výběru toho řešení. Většinou takovéhle stavy, kdy přemýšlíme o těchto nadstandardních čočkách, si probíráme na vizitě celé refrakční, která rozhoduje o tom, jaký implantát je vhodný právě z hlediska těch požadavků. A za druhé je tam velký nárok na to provedení, musí to být precizně provedeno, aby ten výsledek, který slibujeme před tím zákrokem a který technologicky dodává ta čočka, to znamená, ona je tak vyrobená a měla by tak fungovat, tak aby jsme jí dokázali tu technologii dodat. A to záleží i na tom, jak se udělá ta operace, jak proběhne. Já se tady vrátím k tomu popisu, který říkal pan architekt. On velmi dobře zmiňoval ten začátek těch zrakových problémů, které bývají u šedého zákalu, a já už jsem je na začátku také zmínil. Tady je potřeba k tomu dodat ještě jednu věc. Nejenom, že se pacientům začne trošinku měnit barevné vnímání, anebo se objevují právě ty stíny související s periferními zákaly čočky, ale změní se částečně i trochu dioptrie. Vlastně první věc, pro kterou si pacienti přichází v takové situaci, kdy nastupuje šedý zákal, je, že velmi pravděpodobně potřebují nové brýle. Proto si vlastně přichází. Pan architekt už brýle měl a zkoušel multifokální korekci, tedy takové ty brýle, které vám umožní koukat do různých vzdáleností.
1: Které ne každému ale sednou.
2: Přesně tak. A právě to byla důležitá poznámka i v jeho popisu toho, co by chtěl. Chtěl by se těch brýlí zbavit, protože ne úplně přesně odpovídali tomu, co očekává od brýlové korekce a co mu nabízela. Z podstaty věci ty multifokální brýle polovina lidí nesnáší a nemá je ráda a dá je do šuplíku. A druhá polovina je adoruje a velebí až do nebe, protože si na ně zvykne dobře.
1: Pane architekte, vy jste dal docela náročné zadání panu doktorovi Němcovi. Povedlo se? Vidíte přesně tak, jak jste vyžadoval a chtěl a potřeboval?
3: Ano, pokud si dobře vzpomínám, tak vidím tak, jak jsem viděl předtím, než jsem začal mít problémy s viděním. Jediné, co mě pořád teda provází, je nějaké přespřílišné slzení těch očí a tak dále, ale to doufám, že je nějaká

0: 55. rokem, kdy se začnou projevovat ty známky šednutí čočky nebo změny její transparence, abych byl přesný, to znamená průsvitnosti.
1: Co všechno ještě vlastně pacient, klient vidí, když přichází šedý zákal? Vy jste říkal, pane architekte, že se vám rozostřil obraz, přišel stín a je tam ještě něco, na co bychom si měli dát pozor?
2: Já si neuvědomil. Skutečně u mě to byl jenom ten stín z té levé strany. Dokonce jsem taky diskutoval, jestli neprovést tu operaci jenom na jednom oku. To mě bylo rozmluveno a já jsem to pochopil. Takže přijal jsem tu možnost operaci obou očí, protože samozřejmě to pravé oko by bylo postiženo tím šedým zákalem asi co by dub.
1: Nechtěl jste, jak jste tady řekl, aby se vám svět deformoval a to se povedlo. Jakým zákrokem prošel pan architekt a vůbec, jak se vlastně odstraní šedý zákal, pane doktore?
0: Možná se malinko vrátím ještě k tomu spektru těch problémů, které pacienti mají, protože pan architekt přišel v poměrně rané fázi zákalu a to víceméně ještě k tomu asymetrické fázi, to znamená levé oko bylo víc postiženo než to pravé.
1: Ale pokud, a to je běžné?
0: Ano, stává se to. A pokud byste ale nechala tu čočku kalit dál, to znamená čekali jsme s operací, tak ta čočka bude procházet postupně fázemi snižování průsvitnosti, takže to projde fází dalších barevných změn vnímání, dalšího rozmazání obrazu, velmi pravděpodobně takzvaným nárůstem minusových dioptrií, tedy takzvaná myopizace. Ale když to spěje ještě dále, tak ta čočka se skalí až do takové perleťové barvy, jako perleťový knoflík, který míváme u košile, to znamená, stane se velmi netransparentní, neprůsvitnou. V tu chvíli se pacient dívá přes něco, co vypadá jako mléčné sklo v ordinaci. Sice obrysy stíny vidí, ale vlastně už to nemá žádnou ostrost. Tak to už jsou velmi pokročilé fáze a ty nemáme rádi. Špatně se to operuje, má to svá rizika, není to úplně příjemná situace. Takže radši opereme ty časnější fáze.
3: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Otázka, jak se dá léčit šedý zákal, si myslím, že není úplně přesná. Asi bychom se měli zaměřit na moderní postupy a moderní

0: technologie odstranění šedého zákalu. Mm. Protože asi léky na to žádné nejsou. Mm.
1: Přesně to říkáte. Ono se sice neustále o nějakých kapkách spekuluje, které by zpomalily kalení té čočky nebo dokonce zvrátily, ale nic takového zatím není. Jediným řešením šedého zákalu je v určité fázi rozvoje té nemoci operace. To znamená, odstraníme tu skalenou čočku a místo ní do oka dáme novou umělou čočku. Je to elegantní, jednoduchý výkon, který dnes trvá poměrně krátce. V dobách, kdy jsem já začínal s medicínou, tak se ještě pacienti hospitalizovali, leželi kvůli němu na lůžku u několik dní. Bylo to daleko složitější. Dnes ten přístup je naprosto moderní a troufnu si říct, abyste to na začátku už zmiňovala. Tohle je jeden z nejelegantnějších a nejúspěšnějších operačních výkonů v medicíně. Vemte si jenom to číslo, které se v České republice provádí těch výkonů, je někde mezi 150 až 180 tisíci operacemi za rok. A všechny v podstatě končí v pásmu 95% a vyšší úspěšnosti. To je vlastně s jinými obory a segmenty medicíny naprosto nesrovnatelná úspěšnost.
0: Říká oční lékař z kliniky Lexum, pan doktor Pavel Němec. Pane architekte, vzpomenete si na ten zákrok, jak jste ho prožíval?
2: Já jsem strašně odevzdaný člověk. Věřím odborníkům, věřím vědě, věřím medicíně. Prostě já v tomhle tom nemám vůbec žádný problém. Jednou jsem se rozhodl, chtěl jsem zvýšit svoje schopnosti vidět a ono to vidění souvisí nejenom s tím ostrým viděním, ale když vidíte špatně, i vnímáte špatně, žijete špatně, prostě chtěl jsem si tenhle ten hlubší prožitek vidění až do vnitřku někam opravdu vylepšit a prodloužit a proto jsem šel naprosto s vírou.
0: Pane doktore, jak se diagnostikuje šedý zákal? Jakým vyšetřením pacient u vás projde? A potom samozřejmě mě zajímá následné ošetření, po případě chirurgický zákal. Mm-hmm.
1: To vyšetření vlastně vždycky začíná rozhovorem s pacientem a už když začne mluvit, tak my máme stopu nějakou. To znamená, jdeme samozřejmě po té takzvané refrakci, to znamená po těch dioptriích a díváme se na to, jestli dioptrie jsou správně nebo ne, protože velká část pacientů může mít jenom špatné dioptrie, my je dokorigujeme a vidí zase dobře. No a potom podstoupí velmi jednoduché vyšetření, což je úplně základní výrobní prostředek každého oftalmologa, vyšetření na takzvané štěrbinové lampě, tedy na mikroskopu binokulárním, kterým si zvětšíme to oko. A ten název štěrbinová lampa znamená, že si zúžíme paprsek světla a on nám krásně prořezává jednotlivé struktury oka, tak jak svítí do něj a my krásně vidíme zákaly té čočky. Tím jednoduchým vyšetřením víme hned, že máme co dočinit se šedým zákalem. To pacientovi sdělíme, ale pak nastává ta důležitější fáze, protože toto je diagnóza, kdy určíme tu nemoc. Zbývají nám další oftalmologická vyšetření, kterými vyloučíme jiné patologie oka. To je velmi důležité, protože musíme vědět, že zrakový nerv, centrální sítnice i nakonec ta periferní část jsou v pořádku, že na rohovce nemáme žádnou patologii, že fungují víčka a spojivkový vak je v pořádku. Takže vyšetříme dalších x struktur proto, abychom věděli, jaký zákrok můžeme nabídnout pacientovi. Tedy operace je skoro vždycky stejná, ale jaký implantát, jakou čočku mu můžeme doporučit. Ale po tomto diagnostickém setu vyšetření nastane velmi důležitá fáze, protože po rozhovoru s pacientem a po sdělení jeho přání si začneme vypočítávat ten implantát, který přijde do oka. To vypočítání toho implantátu je nesmírně náročné. Ona sice to za nás dělá dneska jedna mašinka, kde si pacient opře bradu a čelo, my zmáčkneme čudlík a vyleze nám nějaký výsledek. Ale ten výsledek pak musíme zkontrolovat, korigovat, případně přepočítávat ten výsledek dioptrií různými formulemi, rovnicemi.
0: Dovolím jenom dotaz, jestli tato šikovná mašinka je na všech očních klinikách, anebo jde o nějaké
1: tadle
0: speciální. Tato
1: musí být na všech očních klinikách, které chtějí operovat zákal. Mm-hmm. Oni musí mít schopnost skalkulovat tu čočku, která přijde do oka. My vezmeme 20 dioptrií, což je přibližná síla čočky lidské, 20 dioptrií dáme z oka pryč a nějakých 20 dioptrií v průměru musíme dát dovnitř, ale každý z pacientů má jinou hodnotu, kterou mu budeme implantovat podle parametrů, které na tom oku změříme, udělá to za nás tedy ten přístroj. A potom tedy je náročné to, že si položíme před sebe ty papíry, které vyrazly z mašinky, jak jsme si teď řekli, z toho přístroje, který měří a kalkuluje dioptrie, a říkáme si, jestli nám to sedí nebo nesedí, odpovídá, konfrontujeme si délku oka, zakřivení, úhly přední komory, hloubku přední komory. Je tam x parametrů v tom oku, které zohledňujeme a to vše vůči implantátu, který jsme si na začátku už s pacientem domluvili, že by byl ten pravý implantát pro něj, tedy ta pravá čočka. A říkáme si, jestli to bude fungovat nebo nebude. Pak teprve nastává ta chirurgická fáze, tedy ta vlastní operace. Je to fakt krásný, elegantní výkon, který 2mm otvorem se dostaneme k vlastní lidské čočce, otevřeme obal té čočky, vysejeme ten skalený vnitřek a do toho obalu, který tam jediný zůstane po té čočce, vložíme jako do nějakého igelitového sáčku ten nový implantát, který jsme si předtím spočítali, změřili ověřili a připravili. Během té operace, tak jak už tisíckrát jsem mluvil s pacienty, tak si většinou stěžují na tři věci. Někteří z nich na to, když se nandá takzvaný rozvěrač na oko, protože musíme mít víčka držené nějakým mechanismem, aby bylo oko otevřené. Někteří z nich si stěžují na to, že první světelný impuls toho mikroskopu, kterým já se dívám do toho oka, tak je příliš silný a že je to oslňuje. A potom poslední fázi, kdy tam tlačíme tím malým 2-milimetrovým otvorem čočku, která má vlastně 12 mm v průměru, je srolovaná do takové ruličky, tak tam někdy cítí tlak na to oko v té poslední fázi. Tak teď si rád poslechnu, jak to vnímal pan architekt.
0: Jak jste to vnímal, pane architekte?
2: Tak to je skvělý, protože já jsem vnímal, myslím, při druhé operaci, to znamená, když proběhla operace pravého oka, tak jsem vnímal jenom tu poslední fázi. Předtím to roztahování, příliš velký světelný tok, to mě všechno připadalo úplně normální, na co si dokážu neže zvyknout, ale přijmout. A u toho levého oka jsem ani to vkládání nebo to rozvírání, to rozbalování té čočky vůbec nevnímal jako problém. U toho pravého jsem to cítil.
0: Důležité poselství. Není se čeho bát v případě, že nám diagnostikují šedý zákal. Máme tady navíc příběh moderní medicíny pana architekta Pleskota, kterému se vrátil zrak přesně dle jeho zadání. Pane architekte, na čem právě teď pracujete? Co vám dělá radost?
2: Celkově ta práce, vůbec všechny složitý úkoly, které můžu řešit, ty nejsložitější mě nejvíc baví. Pořád chodím do práce rád a samozřejmě udržování zdraví, aby sloužilo, je pro mě hrozně důležitý. Tak konkrétně jsme u medicíny, dělali jsme nedávno projekt Centrum experimentální medicíny na Albertově v Praze. A to Centrum experimentální medicíny se začne stavět. Takže to je jeden z projektů, který mi dělá velikánskou radost.
0: Gratuluju. A jsem ráda, pane doktore, že jste panu architektovi vrátil a zachoval zrak, že se budeme moci těšit na spoustu ještě vašich velkých architektonických počinů, protože přišla velká energie, odchází velká energie a ještě ostrovit.
2: Ještě klouby bych potřeboval.
0: To mi povídejte. Tak já vám moc děkuju za návštěvu u nás ve studiu a hodně štěstí a zdraví.
1: Děkuji za pozvání.
2: Moc děkuji za pozvání taky.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
0: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
4: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát? Řekni.

0: je 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: Inspekce zjistila chyby u třetiny prodejců pyrotechniky. Trailové trati v Libereckém kraji mohou žádat o podporu. Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy zůstává na svobodě. Dnes bude převážně oblačno, s teplotami až 17 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Každý třetí prodejce zábavní pyrotechniky loni v prosinci nedodržel zákon. Vyplývá to ze zjištění České obchodní inspekce, která na konci loňského roku provedla skoro 200 kontrol. Nejčastěji se prodejci provinili prodejem pyrotechniky nezletilým. Přitom od loňského prosince platí přísnější pravidla pro ověřování věku kupujících a také pro online prodej zábavní pyrotechniky, připomíná mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
2: Při realizaci kontrol jsme spolupracovali v 55 případech s mladistvými figuranty. Z toho porušení bylo prokázáno ve 24 kontrolách při přímém prodeji a v 10 kontrolách při prodeji online.
0: Česká obchodní inspekce kvůli kontrolám čtyřem prodejcům zakázala dodávat pyrotechnické výrobky na trh. Ve dvou případech také prodejcům zakázala zacházet s pyrotechnikou a dvěma dalším inspekce uzavřela prostory. Při kontrolách spolupracovala s policií, báňskými úřady a také s celníky. Liberecký kraj připravuje nový dotační program na podporu singletracků a bikeparků. Reaguje tím na zvyšující se počet těchto tratí pro rekreační i výkonnostní sportovce v regionu. Žádosti o podporu bude možné podávat do 29. června, říká krajská radní Jitka Skalická ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Minimálně 50, maximálně 200 tisíc korun. Peníze nejsou na investice, ale jsou zejména na opravy a údržba povrchu tratí, odstranění nebezpečných překážek, instalace bezpečnostních prvků, anebo značení a navigace, ale není to na vytvoření nových tratí, jsou to už na ty stávající.
0: Soud neposlal do vazby muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Státní zástupce vazbu navrhl kvůli obavám, aby podezřelý trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct. Okresní soud v České Lípě ale návrhu na vazbu nevyhověl. Českému rozhlasu to řekla liberecká policejní mluvčí Dagmar Sochorová. 35-letý muž vzal vzácnou relikvii v úterý a zalil ji do betonu s cílem ji pohřbít, jak uvedla policie, hrozí mu až 8 let vězení. Podle svého právníka Víta Pavka lituje, že nezvolil jinou formu protestu proti tomu, jak církev s ostatky patronky zacházela. Památku obětí nacistické perzekuce si dnes lidé připomenou v Terezíně. Tradiční terezínská tryzna připadá vždy na třetí neděli v květnu nepřetržitě od roku 1946. Odkazuje na takzvanou Buchenwaldskou přísahu. To je prohlášení, ve kterém osvobození vězni z koncentračního tábora přísahali, že budou připomínat válečné události, dokud nezmizí všechny kořeny nacismu. Tryzna začíná v 10 hodin.
1: Počasí.
0: Dnes bude převážně oblačno, ráno ojedinile mlhy, na horách odpoledne místy přehánky. Nejvyšší teploty dosáhnou 14 až 17, na horách 8 až 11 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 1/9 ve Svoru na Českolipsku je vozovka zúžená na dva jízdní pruhy. Stavební práce tam potrvají až do června.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec přeje Jana Fričová. Tento týden je po celém Česku věnovaný propagaci významu rané péče. Lidem má přiblížit význam a důležitost této služby, která je určená pro děti od narození do 7 let. Ve Vrchlabí připravila osvětový program tamní diakonie a byla se na něm podívat i naše reportérka.

0: Václav Neckář a píseň Lékořnice, která rozhodně patří k těm, které nestárnou. Posloucháte Český rozhlas Liberec. Po celém Česku se tento týden na nejrůznějších místech připomíná význam rané péče. Význam má především v těch rodinách, kde se u dětí po narození objeví vývojové odchylky nebo postižení. Motto letošního už 19. ročníku o světové kampaně zní, když změníme příběh na začátku, otevíráme lepší konce. No a co to v praxi znamená, zjišťovala naše reportérka Diakonie ve Vrchlabí.
1: Jedu a vezu náklad.
2: Tříletý Péťa je tady v Diakonii dnes poprvé s maminkou.
3: No, dneska tady je poprvé a vlastně my jsme připravili pro Péťu takové zajímavé atraktivní aktivitky, kdy si Péťa vyzkouší vlastně ježdění s autíčkem. Máme tady různý barvičky.
4: Ty barva.
1: No jasně, jaká barva. Modrá.
4: Kde?
1: Modrá, výborně.
2: Co při tom prvním seznámení je nejdůležitější?
3: Vždycky se bavíme s maminkou o tom, co děťátko zajímá, co by se mu líbilo a připravujeme ho na to, abychom navázali hezký vztah a vlastně všechny aktivitky byly směřované k tomu, aby ho zaujali. A vlastně jsou to oblíbené činnosti, které běžně doma dělá.
2: Tady je to vidět, Péťa má u sebe kamion s autíčky, hraje si a je ve svém živlu.
3: Veškeré dopravní prostředky jsou jeho topka a proto jsme to dneska zaměřili vlastně i na autodráhu, autíčka a na to, jak se vozí ovoce, zelenina a vlastně tady nákladák nám veze autíčka barevná.
4: Je bílý!
2: Maminka je tady pochopitelně s Péťou. Co vás sem do Diakonie přivedlo?
5: Jsme se sem dostali vlastně na doporučení paní psycholožky, kdy jsme měli podezření, že on se chová jinak než vrstevníci.
2: Čím se Péťa chová jinak?
5: On příliš nereaguje na svý jméno, je hodně ve svém světě, bojí se různých třeba hodně hlasitých zvuků.
2: Vypadá to ale na to, že se mu tady líbí.
5: Je to pro něj takový stimulující. Doufám, že nám poradí vlastně, jak ho co nejlíp rozvíjet.
3: Věci, které jsme mu tady s kolegyní nabídli, byly přijaty s velkým úspěchem a radostí. A bude zajímavé, jestli odsaď vůbec Péťa bude chtít dneska, že jo? Pétiku, tak co ještě povezem?
2: Díky rané péči získávají rodiče nové zkušenosti a rady, jak se ke svým dětem chovat. A to pochopitelně napomáhá jejich vývoji. Z Vrchlabí Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes bude v Libereckém kraji převážně oblačno, méně oblačnosti bude v západní části kraje, hlavně dopoledne a ráno se ojediněle vyskytnou zejména v údolích mlhy. Přehánky se objeví místy hlavně během odpoledne na horách, jinde jen výjimečně. Nejvyšší teploty vystoupají k 17 na horách až k 11 stupňům Celsia.
0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Liberec. Čím dál více lidí využívá elektromobily pro tichou a bezemisní jízdu. Péče o tato vozidla se v mnohem liší od údržby vozidel se spalovacím motorem. Jana Holuba zajímalo, s jakými typy poruch u elektroaut se setkává majitel firmy Autoservis Elektroservis Jiří Černý.
1: To auto elektrický neznamená, že na něm nejsou mechanické záležitosti. Podvozek, brzdy a tak dále. Taky obsahuje olej, taky obsahuje chladící kapalinu, taky obsahuje brzdovou kapalinu, takže tyhle ty všechny věci jsou shodné. Jediný rozdíl je vlastně v tom pohonu samotném. Dneska už se stává i to, že i u toho elektromotoru, který je v tom elektromobilu, tak jsou třeba potřeba vyměnit ložiska. Jo, takže tohle všechno se děje taky.
2: Z vaší zkušenosti, jaká je nejčastější závada na elektroautu?
1: Úplně nejčastější závada většinou bývá nějaká, řekněme, problém s 12-voltovou baterií, protože elektromobil kromě vysokonapěťové baterie má i 12-voltovou baterii, klasickou, tak jak ji známe v běžném autě. No a protože tomu samozřejmě nikdo nedává žádnou péči, nic se neděje s tím, tak prostě ona někdy klekne, ale ona je ta, která celý ten systém spouští. Bez ní se to auto nerozjede.
2: Takže na ní dávat pozor.
1: To je nejčastější problém.
2: Jak se vlastně liší, řekněme, taková ta klasická údržba, prohlídka na nějakém počtu ujitých kilometrů? V čem je rozdíl mezi tím konvenčním autem a tím elektrickým?
1: Hlavní rozdíl je vlastně v mechanice konvenčního motoru, kdy teda jsou tam potřeba nějaké úkony, ať už výměny oleje, výměny třeba rozvodů a tak dále. Dnešním velkým tématem jsou emisní systémy ve výfukových cestách. To je tak složitá záležitost dneska už, že v podstatě by se s trochou nadsázky dalo říct, že ten výfuk sám o sobě je skoro složitější jak zbytek auta. No, opravdu to je teda peklo.
2: Dá se říct, jaký je rozdíl i v přípravě na STK?
1: Ano, zase rozdíl vyplývá pouze v tom, že na STK se samozřejmě u elektromobilu neměří emise. To je jediný rozdíl. Všechno ostatní se tam měří a zkoumá úplně stejně jako u konvenčního vozidla. To znamená právě ty podvozkové skupiny, brzdy a podobně. Ještě když jsme narazili na ty brzdy, tak tam je důležitá věc, protože elektromobil má nějakou míru rekuperace, tak v podstatě méně brzdí ten člověk, ten řidič, než v konvenčním vozidle. No ale to neznamená, že automaticky brzdy vydrží dvakrát, třikrát víc, protože oni zase vyreznou, takže nastane tam taková ta hloubková rez a stejně je musíte vyměnit.
2: Takže je potřeba prostě brzdit, byste řekl.
1: V podstatě ano.
2: A jak vás tak tady poslouchám, tak vlastně jako ta příprava na to STK mezi klasickým autem a tím elektroautem víceméně je stejná?
1: Víceméně stejná až na ty emise. To je jediný rozdíl.

0: A novinky z domova i ze světa už přináší Miroslav Holubec.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Některé vysoké školy v Česku přišly o část peněz od ministerstva školství. Nesplnili totiž plán na navýšení počtu studentů hlavně v pedagogických, zdravotnických a lékařských oborech. Podle ministerstva ale nejde o zásadní škrty. Školy dostaly tyto peníze navíc právě za účelem rozšíření kapacit. Střední škola hospodářská a lesnická ve Frýdlantu na Liberecku bude mít od září nový pavilon pro výuku lesních mechanizátorů a truhlářů. Ti teď museli na odborný výcvik do Hejnic. Výstavba pavilonu přijde na 45 milionů korun. Ještě 2 týdny můžou lidé vidět fotografickou výstavu Místa úkrytu od polské autorky Alexandry Kosovské. Snímky odhalují, jak lidé na Ukrajině přežívají v protileteckých krytech. Stovky posluchačů včera navštívili Český rozhlas. V rámci dne otevřených dveří si mohli prohlédnout regionální studia i hlavní vysílací budovu na Pražských Vinohradech. Čeští hokejisté ve druhém zápase na mistrovství světa ve Švýcarsku prohráli se Slovenskem 2-3 v prodloužení. V dalším utkání národní tým nastoupí v pondělí proti Švédsku. Dnes bude převážně oblačno, ráno ojedinile mlhy, na horách odpoledne místy přehánky, nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou je uzavřená komunikace na Mírovém náměstí mezi ulicí Komenského a Dolním náměstím. Oprava plynovodu tam potrvá až do října.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Jana Fričová přeje dobré nedělní ráno s Českým rozhlasem Liberec. Šaldovo divadlo i dnes pořádá výprodej divadelních kostýmů. Jaké kousky tam mohou zájemci sehnat, i kde a kdy se bazar koná, se dozvíte už za chvíli.

vyvíje moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Probouzíte se s vysíláním Českého rozhlasu Liberec a já mám na vás, vážení posluchači, hned jednu otázku. Líbí se vám kostýmy libereckého divadla FX Šaldy? Pokud ano, tak vás možná potěší informace, že je můžete získat. Malé divadlo v Liberci ve Zhořelecké ulici pořádá historicky první výprodej divadelního fundusu. Jaké kostýmy jsou v nabídce pro širokou veřejnost i divadelní ochotníky a proč je liberecké divadlo prodává, zjišťovala redaktorka Českého rozhlasu Liberec Jana Švecová.
1: Tak právě jsem dorazila do suterénu malého divadla, kde už se připravují štendry plné kostýmů historických i současných. Na nich visí kostýmy z brokátu, ze sametu, stylu, jsou tady uniformy, jsou tady baletní sukínky, jsou tady různé doplňky, čepice, kloboučky, jsou jich tady doslova stovky a mě provází vedoucí divadelní výroby Martina Macková. Proč se divadlo rozhodlo pro výprodej fundusu?
2: Tuhle burzu pořádáme víceméně historicky poprvé z důvodu rekonstrukce malého divadla a zmenšení prostor fundusu. Tudíž bylo rozhodnuto, že fundus zredukujeme, vyřadíme kostýmy, které několik let nehrají, které by mohly posloužit případně amatérským divadlům a mohly by dostat ještě nový život.
1: Vy jste mi říkala, že už vám volají, vlastně kdy jste tuhle informaci zveřejnili, takže už vám volají desítky lidí. Hlásí se právě ta amatérská divadla také?
2: Ano, dokonce paní z Národního divadla volala.
1: Tak a teď už se tady s Taťánou Horovou, vedoucí divadelní krejčovny, probíráme těmi štendry. Z jakých představení třeba jsou to kostýmy? Dáme to dohromady?
3: Tak je tady Carmen, starý Nabucco, jsou tady všechny operety, Hrabinka Marica. Tohle máte Nápoj lásky, tohle Evžen Onegin a tohle je Don Quixote.
1: Takže to jsou kostýmy, které vlastně vznikaly tady. Všechno prošlo vašima rukama.
3: Jsou tam čísla, které jsou ještě napsané mou rukou.
1: Nebude vám to líto, že to tady zmizí?
3: Bude. Hodně.
1: Tak teď přicházíme do druhé části. Tady jsou berušky.
3: Jsou broučci, který nám šili v době, když my jsme se stěhovali do téhle budovy. I pan Grábil v tom hrál. Ten byl brouček zrovna.
1: Je to vlastně takový průřez divadelní tvorbou.
3: Ano.
1: Tohle ale vypadá hodně zajímavě.
3: To je, myslím, že Orfeus Podsvětí a kresl to pana Rada, dělal v dílnách.
1: Vy se šití divadelních kostýmů věnujete víc než 30 let. Jaká je to práce?
3: Kostým, když je opravdu historický, tak je to těžká práce pro holky, ale zase je to zajímavý. Oni to rádi dělají a hlavně nikdy návrháři, jak my říkáme, papír to snese, ale jeviště ne. My ten kostým musíme ušít, aby vydržel několik let, když je na jevišti, aby vydržel údržbu, aby byl k dispozici i za 3-4 roky a byl hezký.
1: Aby byl krásný pod světlem.
3: Ano.

0: počasí.
1: Dnes bude v Libereckém kraji převážně oblačno, ráno se zejména v údolích ojediněle mohou vyskytnout mlhy. Na horách se přeháňky místy objeví hlavně během odpoledne, jinde jen výjimečně. Teploty vystoupají nejvýše k 17, na horách k 11 stupňům Celsia. A dobré ráno vám přeje Český rozhlas Liberec.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: a 9 minut před 6 hodinou raní se ponoříme do rozhlasového archivu. 17. května 1968 měl v kinech tehdejšího Československa premiéru snímek Údolí včel. První z řady úspěšných filmů, na kterých spolupracovali režisér František Vláčil a spisovatel a scénárista Vladimír Kerner. Příběh historického snímku Údolí včel je temný, jako doba, ve které se odehrává, tedy druhá polovina 13. století. Film zobrazuje svár mezi vnucenou příslušností k asketickému křižáckému řádu a touhou po svobodném životě. Fanatický rytíř Armin von Heide v podání Jana Kačera pronásleduje svého přítele Ondřeje, toho hrál Petr Čepek, potomka českého zemanského rodu, který uprchl a vrací se zpátky na rodnou tvrz. Rytíř je rozhodnut odpadlíka potrestat za provinění proti regulím řádu a během Ondřejovy svatební noci vnikne do ložnice jeho nevěsty. No ale dál nebudeme děj prozrazovat, kdyby tady byl snad někdo, kdo snímek nezná. Místo toho si poslechněte, co musel Jan Kačer udělat, aby roli křižáka získal.
1: Když jsem tu roli chtěl, tak Vláčil říkal, ty přece nemůžeš hrát asketického rytíře, když jsi tlustej. A já jsem mu slíbil, že zhubnu 10 kilo a on se smál, že to nedokážu. A já jsem teda zrovna shodou okolností odjel s jedním filmem do západního Německa a všecko, kam jsem přišel, všecko jsem měl zadarmo. A já jsem ten den měl takovou dietu, trojuhelníčkový sýr a jedno rajské jabko. A když jsem v tom nejpřepichovějším hotelu už byl 4 dny, tak přišel ten pan ředitel a říkal, vy nejste u nás spokojen. A já jsem říkal, proč? Že vůbec nekonzumujete. A já jsem říkal, no já jsem filmová hvězda. A říkal, jo tak promiňte, pardon. No a když jsem se vrátil po 3 nedělích a pak ještě jsem trochu přitlačil, tak jsem skutečně zhubnul 11 kilo a tu roli jsem dostal. Vzpomínám si na Galatikovou, která vždycky s Čepkem večír po filmování si sedli, dali si bifteka a moletu a já jsem je nenáviděl. A oni prostě noschval jedli, já jsem říkal, vy, já vám tohle někdy vrátím.
2: Český rozhlas Liberec.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Radnice v Novém Boru zahájí stavbu bytového domu. Další taxibus na Semilsku by mohl vyjet na podzim. Obyvatelé Turnova můžou posílat návrhy na ceny města. Dnes bude převážně oblačno s teplotami až 18 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. V Novém Boru na Českolipsku v následujících letech přibude několik desítek nových bytů. V příštím roce chce radnice zahájit stavbu bytového domu s 12 jednotkami v Nádražní ulici. Další nové bydlení různých kategorií bude i v dalších částech města, říká starosta Jaromír Dvořák ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: Teď jsme zakoupili bytový dům, chceme přestavět ubytovnu, kde vznikne dalších zhruba 23 bytů. S Libereckým družstvem připravujeme družstevní výstavbu dvou domů.
3: Zhruba 600 lidí měsíčně využívá taxibus mezi Jindřichovicemi pod Smrkem a Novým městem pod Smrkem na Frýdlansku. Vyplývá to z dat společnosti Korit LK, která v Libereckém kraji objednává veřejnou dopravu. Taxibus na objednání nahrazující klasickou autobusovou dopravu funguje nově také na Železnobrodsku a Hrádecku. Podle jednatele Koridu Oty Pospíšila by mohl další taxibus začít v regionu fungovat na podzim.
5: Ve čtvrtém čtvrtletí by ještě mohla přibýt jedna z oblastí, pravděpodobně v okolí Rokytnice a Monce nad Jizerou. A vytipováno máme ještě několik desítek oblastí, ale ne všude asi bude možná realizace, protože tam není dostatečný potenciál, anebo je to otázka spíš pro města, kde to může suplovat malou MHD.
3: Do konce června můžou obyvatelé Turnova tamní radnici posílat návrhy na ocenění udělovaná městem. Radnice to oznámila na sociální síti. Cena je určená lidem, kteří se zasloužili o rozvoj města, vytvořili výrazné umělecké dílo nebo uspěli ve vědě. Vyznamenaným osobnostem radnice udělí ceny města, čestné občanství nebo medaili starosty. Obdrží je u příležitosti státního svátku 28. října. Lidé mohou návrhy podávat na poradatelně města nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na městském webu. Hudební soutěž Eurovize vyhrála bulharská zpěvačka Dara. 27-letá interpretka zaujala odbornou porotu a diváky písní Bangaranga. Na druhém místě skončil Izrael, třetí bylo Rumunsko. V finále se účastnilo 25 zemí, včetně České republiky. Náš zpěvák Daniel Žižka skončil na 16. místě. Sport. Českolipští fotbalisté si upevnili první příčku skupiny B ve třetí lize. Na domácím hřišti v Novém Boru porazili třetí Most přesvědčivě 3-0 a o další krok se přiblížili baráži o druhou nejvyšší soutěž. S výkonem mužstva mohl být spokojený trenér David Jarolím.
6: Jsem spokojený, protože si myslím, že kluci to odmakali, tak jak to má vypadat. Soupeř si vlastně nevytvořil žádnou šanci a tu sílu dopředu máme, to víme. Samozřejmě důležitý vítězství pro nás, protože vypadá to nadějně. Skvělý výkon, skvělý týmový výkon a je prostě na co navazovat. Počasí.
3: Dnes bude převážně oblačno, ráno ojediněle mlhy, na horách odpoledne místy přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřena ulice Jiráskova. Uzavírka platí až do září.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Dobré ráno, posloucháte Český rozhlas Liberec, ve kterém vám za chvíli řekneme, že 3D tisk už dávno netiskne jen malé plastové modely. V Brně teď vědci zkoušejí vytisknout rovnou dřevobetonový most.
2: Dobré ráno s Janou Fričovou.

0: Další z nestárnoucích písní, tentokrát v podání Karla Gotta, můžete slyšet hlavně v Českém rozhlase Liberec. Velké robotické rameno a místo filamentu beton. Vědci z brněnského VUT chtějí posunout možnosti 3D tisku ještě o krok dál a tisknout dřevo-betonové mosty. Technologie by mohla výrazně zrychlit a zlevnit stavbu a zároveň omezit práci přímo na místě. Konstrukce, kterou dnes dělníci složitě montují a betonují v terénu za dlouhých dopravních omezení, by totiž mohla vzniknout ještě v hale a na místo se jen převést.
1: Jsme tady v jedné z hal na VUT. Leží tady dřevěné trámy.
2: Ty trámy jsou určené pro výrobu dřevobetonového mostu. Po 20 cm jsou na nich umístěné vždycky do protisměru dva spřežovací vruty.
1: Popisujeme je David Bečkovský z fakulty stavební VUT, laboratoř robotizace a 3D tisku. Dřevěné trámy leží na zemi a právě do nich robotické rameno postupně zavrtává ocelové kotvy, které budou spojovat dřevo s betonem. Materiálový inženýr Radek Herman mezitím na robota připevňuje speciální hlavu pro nanášení betonové směsi.
3: Ten beton bude následně, jak vidíme, různé ty kotvy, které tam jsou, ty budou dělat to spřažení mezi dřevem a samotným betonem. A vznikne jeřábem přenosná mostová lávka, která je výborná v tom, že si ji můžete připravit předem, přijedete na stavbu, vezmete jeřáb, položíte. Nemusíte dělat zábor silnice, nemusíte dělat další věci.
1: Jeden a ten samý robot tak zvládne několik různých úkonů. Nejdřív přesně navrtá spojovací vruty a pak začne nanášet beton. Stačí mu vyměnit takzvanou hlavu a upravit program. O to se stará stavební inženýr Vojtěch Vaněk, který robota ovládá u kontrolního panelu.
4: Dám to na automatiku, takže on si teďka vlastně najel a potom už jede po té naší trajektorii, kterou si mu já naprogramoval. Mezitím už tam kydá ten beton, který jsme si odladili zase na té rychlosti předtím.
1: Musí to být velice přesné, protože umístění toho materiálu je velmi důležité, přesně, kdyby to tam stříkalo někde náhodně, tak by nám ta mostní konstrukce asi moc nedržela.
4: Je to tak. A to nejenom mostní konstrukce, ale veškerý konstrukce z 3D tištěný.
1: Princip je podobný běžné 3D tiskárně, jen v mnohonásobně větším měřítku. Robot v prostoru 5x1,5x2,5 metru vrství speciální betonovou směs a dokáže tak vytvářet objekty od květináčů přes zdi až po celé mostní konstrukce, ukazuje Radek Herman.
3: Když se na to podíváme, tak ta tryska se pohybuje nad tou samotnou konstrukcí nějakých 20 mm. A ve chvíli, když projede celou tu první vrstvu, tak se na konci posune výš a začne kreslit další vrstvu. Je to jako kdybychom si představili, když někdo dělá třeba šlehačku na vrstvu.
1: Podle Davida Bečkovského je hlavní rozdíl oproti běžné stavbě mostů v tom, že dnes se většina práce odehrává přímo na místě. Pracovníci ručně zavrtávají tisíce vrutů a beton se následně vylévá až na hotovou konstrukci. Tady ale chtějí tohle připravit dopředu v hale a most na místo jen převést.
2: Jde o maximální prefabrikaci toho mostu, který už tak je docela prefabrikován, ale tady ještě jdeme na hranu těch možností.
1: Takže dá se říct, že vy dokážete zefektivnit stavbu těch mostů, zrychlit a ušetřit.
2: My doufáme, že to takhle v budoucnu bude fungovat. Těch výzev tam je spousta. Nepotřebujeme tolik lešení, lednění a všech tady těle pomocných konstrukcí. A tu rutinní práci asi nikdo nechce celý den šroubovat vruty, kterých tam jsou jako tisíce, desetitisíce, mu to může přenést ten robot.
1: Vědci teď ladí hlavně složení betonové směsi a způsob jejího nanášení. Pokud se technologii podaří dotáhnout do praxe, mohly by se dřevobetonové mosty jednou vyrábět podobně jako auta na montážní lince. Rychleji, přesněji a levněji. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes bude převážně oblačno, ráno ojediněle mlhy. Na horách se hlavně během odpoledne objeví přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 17 a na horách 8 až 11 stupňů Celsia. Posloucháte Český rozhlas Liberec a my vám přejeme dobré ráno.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Neděle 17. května. Svátek mají milostivé Anety. A dneska je Den internetu, jak bývá někdy nazýván Světový den telekomunikací a informační společnosti. A jako slavit? Prostě ať to lítá. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Provoz ostravské Ostravar arény, dříve Paláce kultury a sportu Vítkovice, oficiálně zahájili před 40 lety v roce 1986 mezinárodní závody ve sportovní gymnastice Vítkovická Kladina. Dnes patří Vítkovická aréna stále mezi největší haly u nás, kapacitou až 11 000 diváků na koncert. Brzy ji předstihne nová brněnská aréna a to se ještě mluví i o pardubické aréně až pro 22 tisíc. První Čech stál na střeše světa přesně před 35 lety. Horolezec Leopold Sulovský v roce 1991 zdolal nejvyšší horu světa Mount Everest. Slavný a ikonický Darwinův oblouk v Tichém oceánu u Galapág se vlivem přirozené eroze zřítil před 5 lety. Z útvaru připomínajícího vítězný oblouk zůstaly jen 2 boční sloupy. Nejstarší téměř kompletní rukopis hebrejské Bible, zvaný Kodex Sassoon, byl před 3 lety v New Yorku vydražen za 38 milionů dolarů, což je skoro 830 milionů korun. Jednalo se o rekordní sumu v aukci za ručně psanou knihu. Před 100 lety se narodil český Deniken, spisovatel, záhadolog Ludvík Souček. I jeho smrt je obestřena velkou záhadou a zmizením rukopisu Tušení světla. Více si přečtěte v Nefově knize Tušení podrazu. Stanislav Neveselý, bývalý hokejista, úspěšný trenér, rodák z Břilic u Třeboně, se narodil před 90 lety. A slavná irská zpěvačka Enya slaví 65. Já přeju hezkou neděli.

0: A Miroslav Holubec už je připravený u mikrofonu Českého rozhlasu Liberec.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Nová příručka upozorňuje pacienty na rizika používání umělé inteligence ve zdravotnictví. Lékaři se podle ní stále častěji setkávají s tím, že lidé chtějí po chatbotech určit diagnózu nebo doporučit léčbu. Odborníci ale varují, že umělá inteligence nezná zdravotní historii člověka a může poskytnout nepřesné nebo smyšlené informace. Vedení Liberce dokončilo obnovu 3 sportovišť u základní školy v Rochlici. V areálu je oplocená víceúčelová hřiště na malou kopanou, házenou, volejbal, tenis a další sporty. Nově jsou také cesty, schodiště a skladovací prostor pro správce. Ve Zhořelecké ulici v Liberci je vysazených 9 nových sakur. Magistrát nechal nahradit původní stromy ve špatném stavu s cílem doplnit stávající stromořadí. Výsadba navázala na první etapu obměny stromů, která začala loni. Dnes je Mezinárodní den proti homofobii. Připomíná rozhodnutí Světové zdravotnické organizace z roku 1990, kdy byla homosexualita vyřazena ze seznamu nemocí. Cílem dne je upozornit na diskriminaci LGBT+ komunity. Čtvrtým kolem pokračuje skupina o titul ve fotbalové šancelize. Jablonec se v 17 hodin představí na hřišti Viktorii Plzeň. Liberec naopak doma ve stejný čas vyzve pražskou Spartu. Dnes bude převážně oblačno, zpočátku menší oblačnost, na horách odpoledne přehánky, jinde jen ojedinile. Večer očekáváme ubývání oblačnosti a nejvyšší denní teploty vystoupí na 14 až 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou jsou kvůli práci na inženýrských sítích uzavřené ulice Liberecká a Polní. Objížďka vede Tovární ulicí.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Vstáváte s Českým rozhlasem Liberec a Jana Fričová vám přeje příjemné nedělní ráno. Už za chvíli přidáme informace o tom, ve kterých místech Libereckého kraje zítra nepůjde elektřina.

0: Posloucháte Český rozhlas Liberec, máme 9 minut po půl sedmé a my pro vás teď máme připravené informace týkající se odstávek elektrické energie. Zítra, tedy v pondělí 18. května, by měli obyvatelé Desné a části Tanvaldu na Jablonecku počítat s tím, že dopoledne a část odpoledne nepůjde proud. Odstávka je plánovaná mezi 10. a 15. hodinou a podrobnosti najdete na webu města Desná www.mesto.desna.cz. Odstávka elektřiny je na pondělí 18. května naplánovaná také v Janově nad Nisou a části Loučné. Zde nepůjde proud celý den, konkrétně od 7:30 ráno až do 18. hodiny podvečerní. Podrobnosti najdete opět na webu obce www.janov-n-n.cz. No a v Koberovech na Jablonecku plánují odstávku elektřiny nejen na pondělí 18. května, ale rovněž i v úterý 19. května. V pondělí proud nepůjde od 10. do 15. hodiny a v úterý mezi 8. a 13. hodinou. Kterých konkrétních adres se odstávka týká, tak to najdete na stránkách obce www.koberovy.cz nebo přímo na ČES distribuce. Tak, to bylo krátké upozornění. My vám přejeme samozřejmě dobré ráno.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes bude v Libereckém kraji převážně oblačno, méně oblačnosti bude dopoledne v západní části kraje, naopak na východě očekáváme zvětšenou oblačnost po velkou část dne. Ráno se ojediněle vyskytnou zejména v údolích mlhy. Přehánky očekávejte místy na horách, hlavně během odpoledne, jinde jen výjimečně. Meteorologové předpokládají, že by mohly napršet až 3 mm, na horách až 5 mm, ojediněle i 10 mm vody. No a nejvyšší teploty 14 až 18, na horách 8 až 11 a povane slabý severozápadní nebo proměnlivý vítr.
2: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
3: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
2: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
3: Bez vody já k cíli dorazí.
2: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Tereza Karndlová zpívala o schodech z nebe. Do 7 hodiny raní nám zbývá něco přes 9 minut a před námi je ještě anketa s dětmi. V uplynulém týdnu, konkrétně ve středu 13. května, jsme si připomněli 115 let od okamžiku, kdy se začaly psát dějiny české aviatiky. V daný den roku 1911 totiž Jan Kašpar uskutečnil dálkový let z Pardubic do Prahy. Cesta mu trvala hodinu a půl. Upravený letoun Blériot slavný letec o 2 roky později věnoval současnému technickému muzeu, kde si ho můžete prohlédnout i dnes. A vzhůru k výšinám teď zamíří děti společně s redaktorkou Terezou Brázdovou.
1: Jak lidé vymysleli letadlo?
2: Že ho postavili.
1: Podle čeho?
2: Návodu.
1: A čemu je to letadlo podobné?
3: Já vím.
2: Helikoptérie.
3: Ptákovi.
1: Jo. Takže se lidi dívali na ptáky a řekli si, co?
3: To je letadlo. To je pěkně malé letadílko.
1: Proč má letadlo ta křídla?
3: To je jeho rovnováha. Zrovna tamhle letí letadílko. Aby letělo, aby nespadlo.
1: A kolik se do letadla vlastně vejde lidí?
3: Jo, 500.
4: 150.
3: 500.
2: A když jsme šli nad volnou, tak jsme letěli letadlem. A my jsme šli na moře a tam nebyly menůži, ani kraby, ani žraloci. A když jsem tam už vstoupil a já jsem se podíval po vodu a něco jsem tam viděl.
1: A co tam bylo?
2: Mušle.
0: Tak jste to slyšeli. Ne do letadla, ale na klasickou pohádku o Popelce zve v úterý 19. května v Lomnici nad Popelkou malé i velké diváky. Představení začne v 17.30 hodin na Lomnickém zámku v rámci oslav 100. výročí založení tamního divadelního souboru.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Ministerstvo dopravy testuje zvýšení rychlosti na 150 km. Plynaři znovu otevřou výkop v Českolipské ulici Prokopa Holého. Muzeum skla a bižuterie v Jablonci rozšířilo svůj název. Dnes bude převážně oblačno s teplotami do 18 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Ministerstvo dopravy prodlouží testování 150-kilometrové rychlosti na části dálnice D3. Pilotní provoz začal loni v říjnu. Data zatím podle rezortu nestačí pro hodnocení bezpečnosti zvýšené maximální rychlosti, kterou podle počasí povolují proměnné dopravní značky. Policisté zatím podle dat od října do února řešili v úseku 39 nehod při všech maximálních rychlostech. Je to meziročně o 17 víc. Nikdo při nich nezemřel, při aktivní 150 se zranili 3 lidé. Podle ministerstva dopravy se také při testování ukázalo, že zatímco v pravém jízdním pruhu překračovalo povolenou rychlost méně řidičů, v levém ani zvýšená maximální rychlost nestačila více než 40% motoristů. Českolipskou ulici Prokopa Holého bude nutné po loňských výkopech znovu uzavřít. Společnost Gasnet bude měnit plynové potrubí. Loni dělníci v ulici opravovali kanalizaci a vodovod. Práce začnou zítra. Ulice bude pro auta uzavřená zřejmě až následující týden.
3: Jak uvedla mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová, před zahájením loňských výkopů město vyzývalo správce sítí, aby se případně k rekonstrukci připojili. Podle správce plynovodu to v té době nebylo potřeba. Přes zimu ale došlo k havárii v navazující tržní ulici, která ukázala, že je celá větev zralá na výměnu. Práce by měly skončit v září. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou rozšířilo svůj název o slovo státní. O změnu usilovalo 8 let. Označení státní má zdůraznit, že Muzeum v Jablonci nad Nisou je jedinou institucí v Česku, která má celostátní působnost v oblasti skla a bižuterie. Je v něm například největší kolekce bižuterie na světě a jedna z největších sbírek skla v Evropě. Podle ředitelky Milady Valečkové pomůže nový název i k větší prestiži při spolupráci se zahraničními institucemi.
4: Nebudeme muset nikomu vysvětlovat, s kým jedná, že nejsme žádné muzeum horní dolní, ale že jsme skutečně státní renomovaná instituce, kde jsou zaručeny standardy spolupráce, podmínky pro vystavování, odborná úroveň a podobně.
1: Místopředseda sněmovny Patrik Nacher za hnutí ANO je na návštěvě Izraele. Doprovází ho poslanec pro sport Boris Šťastný za motoristy a skupina poslanců. Delegaci pozval místopředseda izraelského Knesetu. Jednání oficiální podnikatelské mise se zaměří například na IT a kybernetickou bezpečnost, biotechnologii, zdravotnictví nebo sport. V Izraeli by měly být do středy.
2: Počasí.
1: Dnes bude převážně oblačno, zpočátku menší oblačnost, ráno v údolích mlhy, na horách odpoledne přehánky, jinde jen ojediněle. Večer čekáme ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je uzavřená Jablonecká ulice. Důvodem je výměna vodovodu a kanalizace. Osobní i autobusová doprava je proto svedená na objízdné trasy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré ráno, 7:04 se budeme věnovat sportu, konkrétně hokeji. Hokejová reprezentace prohrála na mistrovství světa s týmem, který je z poloviny složený z hráčů Olympie Lublaň. Ve slovenské sestavě najdete i hokejistu z prvoligového Třebíče. Přesto mají Češi jen bod za prohru 2-3 v prodloužení. Do švýcarského Friburgu se proto vydáme za chvíli.
2: Dobré ráno s Janou Fričovou.

0: 7 hodin a 10 minut, pokud jste právě zapnuli své rádio, tak vězte, že posloucháte Český rozhlas Liberec. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa se Slovinskem 2-3 v prodloužení. Po úvodních dvou duelech tak mají ve skupině ve Friburgu místo 6 možných 4 body. Českou reprezentaci tak dokázal zaskočit tým, který se poslední roky pohybuje na hraně elitní skupiny zemí pro světový šampionát.
1: Tenec je sám na Pavláta, Machovec versus Pavláta je gól. Machovec překonává Pavláta střelou nad jeho lapačku. Slovinsko tak poráží poprvé v historii český tým na mistrovství světa, a to 3-2 prodloužení.
2: Je to těžký tady ty zápasy, vždycky je lepší, když máte hodně zákroků, takový i ty zadarmo zákroky.
3: Po dvou třetinách, že jsme měli střely na bránu 34-2 v situaci 5-5.
4: Navazuje na debutujícího brankáře Dominika Pavláta trenér Radim Rulík. Češi si v zápase na rozdíl od soupeře nepomohli přes silovkou. Museli skóre otáčet, což se sice povedlo, ale v závěru Slovinci vyrovnali na 2-2. Na ledě u toho byli v českém dresu třeba Hronek a Chmelař z NHL. Další se zkušenostmi z nejlepší ligy světa, jako Kempný, Sedlák, Červenka nebo Kubalík. K tomu mistrovská část Party z Pardubic. Slovinci složili tým přesně z poloviny z hráčů Olympie Lublaň, včetně rodáka z Mostu Lukáše Horáka se slovinským pasem. K tomu najdeme v sestavě i obránce z prvoligové Třebíče. Před dalším zápasem turnaje se teď bude hodit den bez utkání. Pokračuje útočník Matyáš Melovský.
5: Určitě, myslím si, že trošku zase resetujeme tu hlavu a připravíme se na Švédy a možná je dobře, že jsme dneska dostali od těch Slovinců trošku facku, aby jsme se trošku probudili a zařadili na vyšší obrátky do dalšího zápasu.
3: Úplně s tímhle tím útočným pásmem, že tam musíme něco změnit, to si řekneme zítra, s tím úplně úspěšný nebudeme.
4: Říká trenér hokejové reprezentace Radim Rulík. Příštím soupeřem národního týmu budou v pondělí večer Švédové. Z Friburgu František Kuna, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ať se to v tuto chvíli možná nezdá, bude dnes převážně oblačno. Teď ráno ještě můžete zejména v údolích potkat mlhy. Přehánky se výjimečně objeví na horách. Nejvyšší teploty 14 až 18, na horách 8 až 11 a povane slabý severozápadní nebo proměnlivý vítr. No a Český rozhlas Liberec vám přeje dobré ráno.
2: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Vstaňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7.45.
0: Počasí.
2: A aktuální zprávy každou půl hodinu. Od 5. do 9. hodiny Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
0: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Národní muzeum se několikrát stěhovalo a pobývalo i ve šlechtických palácích? Se sílícím národním povědomím se v českých zemích roku 1818 spojili členové akademické obce a šlechtici a založili instituci s názvem Vlastenské muzeum. Právě šlechtické sbírky, například paleontologické a botanické, ale i vycpaná zvěř či staré rukopisy, se staly základními kameny muzejní kolekce. Mezi osobnosti, které se o vznik muzea zasloužily, patří například Palacký, Purkyně, Bolzano, Barant, přičemž faktickými zakladateli byli hrabě František Josef z Klebelsbergu a jeho bratranec Kašpar Maria ze Šternberka, paleontolog světového významu. Nejprve sbírky našli domov ve Šternberském paláci na Hradčanech. V roce 1846 pak přesídlili do dalšího aristokratického domu, tentokrát k Nosticům v ulici Na Příkopě. Tam se trvali až do roku 1892, kdy na horním konci Václavského náměstí vyrostla monumentální budova architekta Josefa Šulce. Národní muzeum konečně získalo svůj stálý reprezentativní domov a posléze k němu přidalo několik dalších budov.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a u loterie. Volejte ihned 602 489 489.

0: To bych to pěkně zvoral.
1: Jarní slevy uhlí z Uhlotérií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
2: Je půl osmé.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Některé vysoké školy v Česku přišly o část peněz od ministerstva školství. Nesplnili totiž plán na navýšení počtu studentů hlavně v pedagogických, zdravotnických a lékařských oborech. Podle ministerstva ale nejde o zásadní škrty. Školy dostaly tyto peníze navíc právě za účelem rozšíření kapacit. Ukradenou lebku svaté Zdislavy nahradí dočasně na bočním oltáři v bazilice v Jablonném v Podještědí křišťálové monstrance. Jde o druhý originál skleněného relikviáře s drobnou kůstkou svaté Zdislavy, který pro papeže Františka vyrobili v roce 2021 skláři z Novoborska. První originál převzal osobně papež ve Vatikánu. Poslední týden můžou návštěvníci Severočeského muzea v Liberci vidět výstavu Fast and Furious bratrů Houtkových. Skleněnou tvorbu propojují s cyklistikou a motorismem. Stovky posluchačů včera navštívili Český rozhlas. V rámci dne otevřených dveří si mohli prohlédnout regionální studia i hlavní vysílací budovu na Pražských Vinohradech. Fotbalisté Artisu Brno v předposledním kole druhé ligy porazili na domácím hřišti Viktorii Žižkov 5-1. Definitivně si tím zajistili účast v baráži o postup do nejvyšší soutěže. Dnes bude převážně oblačno, ráno ojedinile mlhy, na horách odpoledne místy přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Kvůli výstavbě mateřské školy v Jablonci nad Nisou je uzavřena ulice Rybářská po úsek k ulici U Přehrady. Objízdná trasa značená není.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Stále příjemné nedělní ráno přeje Jana Fričová a Český rozhlas Liberec. Nabitá powerbanka nestačí. Nový třídílný experiment 72 hodin ukazuje, jak jsou Češi připraveni na blackout, výpadek vody nebo kolaps běžných služeb. Někteří účastníci si balili konzervy a láhve vody, jiní víno, parfém nebo elektrickou kytaru.

0: Posloucháte Český rozhlas Liberec a dovolte mi, vážení posluchači, jednu otázku. Co byste si vzali, kdyby během pár minut vypadl proud, voda i telefonní signál? Právě o tom je nový třídílný experiment 72 hodin, který testuje, jak jsou Češi připravení na krizové situace a první tři dny bez pomoci státu. Série režiséra Jana Látala navazuje na loňskou kampaň ministerstva vnitra a od dneška její první díl nabízí YouTubeový kanál Čexperiment.
1: A víš, co si vemu?
2: Určitě nějaký drogy.
3: Nějaký chlast.
4: Tohle je parfémovaná mlha.
5: Podle průzkumu ministerstva vnitra si zhruba dvě třetiny Čechů myslí, že jim žádná krize nehrozí. Potvrzuje to i nový třídílný dokument 72 hodin. Jeho tvůrci dali desítkám náhodně vybraných lidí jednoduchý úkol. Během pěti minut doma vybrat vše, s čím by zvládli přežít první tři dny bez elektřiny, vody a internetu. Zatímco někteří sáhli po konzervách, lahvích vody nebo spacáku, jiní si připravili víno, mozzarelu, elektrickou kytaru nebo parfém.
6: Kdyby fakt nefungovala voda, kdybych nemohla vařit, tak to mám zásoby na sladky.
7: Mám pytel ořechů, to by mohlo stačit na tři dny.
5: Výběr následně hodnotili odborníci na krizovou připravenost, psychologii i záchranné složky. Většina oslovených podle expertů příliš neuspěla. Několik lidí ale dostalo i pochvalu. Třeba Hennadij Artemenko z ukrajinského Charkova, který má zkušenost s válkou i výpadky infrastruktury. Při balení myslel i na to, že kromě vlastní rodiny možná bude muset pomoct i sousedům.
8: Ve společnosti a kolem sebe máme lidi, kteří nedokážou o sebe starat nebo budou panikářit nebo tak, ale když už jdeš do té krizi, tak bereš co nejvíc potravin a různých takových věcí, které potom můžeš za něco vyměnit, když se nevyužiješ. Ta krize přijde, je otázka jenom kdy.
5: Nikdo z oslovených si ale nepřipravil jednu z nejdůležitějších věcí. Informace. Pokračuje režisér Jan Látal.
9: Vidím to sám i u sebe, jo? Když víme, že při blackoutu po dvou hodinách přestane fungovat mobilní signál a jediná informace, jak získávat zprávy, jsou z rozhlasu, do kterého teď mluvíme, tak je to vlastně něco, co já třeba taky doma nemám, rádio na baterky.
5: A co bylo pro něj během natáčení největším překvapením?
9: Že to nebylo ani tak o těch zásobách, protože co se bude povídat, 72 hodin se dá přežít vlastně o půstu nebo bez vody. Bylo to hodně o té psychice, o tom, jak se lidi potřebujou, jak jsou schopní se zachovat v krizi, jestli budou bojovat o zdroje, nebo si budou pomáhat, jestli budou spolupracovat.
10: Kdo z oslovených Čechů dokáže přežít tři dny jen z vlastních zásob?
11: Tři dny? Že bych je koloudila v jídlo.
12: To je věc, která tě může zabít.
5: V dalších dílech uvidíme tři vybrané dobrovolníky, které tvůrci experimentu uzavřeli do simulovaného bytu, respektive speciálního boxu postaveného na pražském výstavišti. Museli navíc řešit řadu simulovaných krizových situací. Od tornáda přes hladového souseda žádajícího o jídlo až po poskytování první pomoci. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
13: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: A já už ve vysílání Českého rozhlasu Liberec teď vítám meteoroložku Lenku Doškovou. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak řekněte nám, Lenko, jaká byla noc v Libereckém kraji?
2: Tak noc byla taková, že nám ubývala oblačnost. Ráno jsme měli téměř na celém území Libereckého kraje jasnou nebo skoro jasnou oblohou. Teď tedy v východní části Libereckého kraje už je trošku zvětšená oblačnost a teploty nám rostou. Ty nejnižší teploty spadly až

0: a teploty nám nejčastěji dneska porostou mezi 14 až 17 stupni. Trošku tepleji by mohlo být na Českolipsku, tam toho sluníčka bude více, tam by mohla padnout i 18.
1: V noci tam bude zase takové chladno, jako bylo dnes, nebo bude tepleji?
0: Noc ještě bude chladnější, ale už by měla být zhruba o 1 až 2 stupně teplejší než ta dnešní. Nejčastěji ty teploty v Libereckém kraji očekáváme během rána mezi 6 až 2 stupni Celsia, ale můžou se hlavně pak v údolích ještě vytvořit nějaké přízemní mrazíky.
1: A zítra začíná pracovní týden, tak do jakého počasí vykročíme?
0: Zase se nám budeme tam nějaký trošku už ten denní chod, který je typický pro ty letní měsíce, to znamená, že ráno trošku méně oblačnosti, přes den nám oblačnosti přibude, může se vyskytnout i nějaká přeháňka. Zítra by to mohla být i nějaká bouřka, ta pravděpodobnost na přeháňky zítra bude o trošku větší než dnes, ale prostě nám teploty. Ty teploty zítra očekáváme mezi 16 a 20 stupni a pak během toho pracovního týdne dále porostou.
1: No tak to je krásná předpověď, říká Lenka Došková, meteoroložka z Ústí nad Labem, a já jí přeji krásnou a klidnou neděli. Naslyšenou.
0: Děkuji, naslyšenou.
1: No a za chvíli už se podíváme do podhůří Krkonoš na pouť Stanislavská.
2: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Liberec, je neděle 17. května 7 hodin 50 minut. U kostela svatého Stanislava v Hájích nad Jizerou je tento víkend tradiční pouť a následující reportáž vám připomene, jak tento kostelík v malebné podkrkonošské krajině u řeky Jizery ke svému zvláštnímu patronovi přišel.
1: Tabule vaší naučné stezky říká, že pozdně barokní kostel svatého Stanislava s farou, stodolami a dvojici hřbitovů je zapsanou kulturní památkou. Starosta za nezávislé Jaroslav Křapka. Kostel má nové okapy, je v pořádku. Povězte, jak se stalo, že je patronem loukovského kostela právě svatý Stanislav Krakovský. Máme českých patronů dost a dost.
2: Jak kroniky říkají, přišli dva mniši z Polska, přinesli sebou ostatky svatého Stanislava, postavili kostel, koupili pozemky a zřídili dvorec nynější hrádek.
1: Spousta Stanislavů se rodilo tady po okolí a vůbec v Krkonoších, takže stal se svatým velmi populárním. No a co vy jste loukovák?
2: Já jsem z Rybnic, tamhle od vody dole, spod Stráně, jak se říká.
1: To údolí Jizery se tady zařízlo poměrně hluboko, takže tady ty okolní Stráně jsou strmé, i když tomu, kdo projíždí dole po silnici, by se to zdát nemuselo. Háje mají poměrně rozsáhlý katastr s docela slušným převýšením.
2: No, převýšení pěkný, když se přijde nahoru ke svatému Václavu, tak dole krásně vidět Jizera, jak proudí, to je ten nejhezčí pohled asi tady. Naproti nám strážník, přes 600 metrů, teď už takový velký procesí tam nechodí jako dřív, ale je to pořád ten slavný strážník ze Hezdovci.
1: Kostel stojí na tom též místě, kde stál už na začátku minulého tisíciletí.
2: Původní kostel byl dřevěný a stál na starém hřbitově. Nový kostel byl dostavěn v roce 1795 a ty poslední zvony, ty tři nový, jsou z roku 1977. Jeden ještě ten prapůvodní je z 15. století.
1: No a novorenesanční zařízení od Antonína Suchardy z Nové Paky, a to je velmi slavné jméno. Ta pouť ke svatému Stanislavu je pořád populární tady na horách.
2: No, populární je, protože když jsme ji udělali o týden dřív, tak to bylo, jak se říká, téměř pobouření na vsi. Spousta lidí přijelo až o týden díl a divili se, jak to, že už je po pouti. Prostě, jak mě říkají pamětníci, tak ta pouť je známá opravdu víc jak 100 let. Stánku tady bylo, zábavných atrakcí, lidi jezdí z okolí, chodí se procesí.
1: Půjdete na pouť?
2: No samozřejmě, takže vás taky zvu.
1: Zloukova Eliška Pilařová, Český rozhlas.
3: Také v Podkrkonoší máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. Horácova mladá sousedka je nalezena mrtvá. Byla to sebevražda nebo vražda? Případ pro malíře. ČT 2. Všichni jsou hráči, ale jen jeden může být pokrový král. Steve McQueen v premiérovém filmu Cincinnati Kid. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila legendární herečky Ivy Janžurové film podle románu Jaroslava Havlíčka Petrolejové lampy. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Je 8 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Inspekce zjistila chyby u třetiny prodejců pyrotechniky. Začala jarní údržba cyklostezky k Panské skále. Lidé si nově můžou přečíst už čtvrtou knihu Hany Fouskové. Dnes bude převážně oblačno s teplotami až 18 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Každý třetí kontrolovaný prodejce pyrotechniky loni v prosinci porušil zákon. Vyplývá to z kontrol České obchodní inspekce, která se zaměřila hlavně na dodržování nových pravidel pro prodej zábavní pyrotechniky. Nejčastějším problémem byl prodej nezletilým nebo chyby při online prodeji. Inspekce ve spolupráci s policií a celníky některým obchodníkům zakázala pyrotechniku dál prodávat nebo uzavřela jejich provozovny. Na cyklostezce Varhany mezi Českou Lípou a Kamenickým Šenovem v těchto dnech pracují údržbáři. Lidé mohou na 17-kilometrové trase potkat čistící stroje i pracovníky upravující okolní zeleň. Práce potrvají do pondělí 24. května. Správa cyklostezky navíc pokračuje v průběžné výměně části zábradlí lemujících cestu, říká předseda svazku obcí cyklostezka Varhany Jaroslav Turnhefer z Hnutí Spolehnutí.
3: Zjistíme-li nějaký problém kvůli vandalům, tak provedeme výměnu a jinak provádíme, řekněme, takovou periodickou výměnu těch dřeven, protože těch je na celém úseku cyklostezky Varhany 4800 kusů.
1: Malířce a básnířce z Podještědí Haně Fouskové vyšlo 11 let po smrti další vydání knihy Zaříkávání smrti. Nově ji vydalo nakladatelství Větrné mlýny. Součástí knihy jsou 4 oddíly. První 3 jsou její básně z již publikovaných sbírek. Poslední část čtenářům odhaluje dosud nevydané texty. Více o autorce říká její kolega a spisovatel Jaromír Typlt.
4: Žila se svým psem, byla taková lesní čarodějka trochu. Hana Fousková neustále cítila stigmatizovaná duševní nemocí, měla pocit, že jí svět tohle důvodu přehlíží, ale už potom, když jí vyšla druhá knížka, tak byla dokonce nominována na cenu Magnesia Litera za poezii.
1: Během nočních útoků ukrajinských dronů zemřeli v moskevské oblasti nejméně 3 lidé. Dalších 12 bylo zraněno v blízkosti moskevské rafinerie. Informují o tom ruské úřady. Starosta Moskvy Sergej Sobjanin uvedl, že technologické zařízení rafinerie střely nepoškodily, poničily ale 3 obytné domy. Ukrajina pokračuje ve své dronové kampani v hloubi ruského území. Cílí na vojenskou a průmyslovou infrastrukturu podporující válečné úsilí Moskvy.
2: Sport.
1: Fotbalisté České Lípy vévodí tabulce skupiny B ve třetí lize. Před druhým týmem ZAP mají dobrou 12 bodů. Ve 28. kole na domácím hřišti v Novém Boru přehráli Most 3-0. Předseda klubu Petr Šimoník vyzdvihl po vítězném zápase přednosti týmu.
5: Já si myslím, že zaprvé nepanikařej, hrajou v pohodě. I zápasy, které se nevyvíjely dobře, dokázali vždycky zvrátit na svoji stranu. Prostě v tom týmu pro mě ohromná síla. Takže síla toho týmu, soudržnost, to je asi největší plus. A samozřejmě to umění fotbalový.
2: Počasí.
1: Dnes bude převážně oblačno, zpočátku menší oblačnost, ráno v údolích mlhy, na horách odpoledne přehánky, jinde jen ojedinile, večer ubývání oblačnosti, nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 18 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Nehoda uzavřela silnici 2876 v Rádle na Jablonecku. Osobní auto tam narazilo do stromu. Silnice bude neprůjezdná přibližně do 9 hodin.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: A 4 minuty po 8 hodině raní vám přejeme stále dobré ráno. Redakce Českého rozhlasu včera otevřeli své dveře zájemcům a posluchačům. No a výjimkou nebyla ani liberecká redakce. Jak to u nás vypadalo, tak to vám povíme už za chvíli.
2: Dobré ráno s Janou Fričovou.

0: Václav Nestkář a jeho jedna z nestárnoucích melodií. Včera měli zájemci jedinečnou možnost nahlédnout do budov Českého rozhlasu. Konal se totiž den otevřených dveří. Pracovníci zájemcům představili svoji práci, nechyběl ani doprovodný program. No a jak to vypadalo přímo tady u nás v Liberci, vám v reportáži přiblíží náš reportér Patrik Fischer.
1: Dobrý den, já vás vítám tady v Českém rozhlase Liberec.
2: Jenom do liberecké redakce se přišlo podívat bezmála 500 návštěvníků. Čekal na ně především bohatý doprovodný program. Asi největším lákadlem byly komentované prohlídky celé redakce libereckého rozhlasu.
1: Tady v tom koutečku se připravují moderátoři.
2: Dní otevřených dveří se také uspůsobilo sobotní vysílání.
3: Hezké odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hopfoglová. A protože je dnes u nás den otevřených dveří, jsou se mnou ve studiu i naši posluchači. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Kdo měl zájem, mohl si na komentované prohlídce také vyzkoušet, jestli dokáže zprávy číst aspoň tak dobře, jako naše kolegyně zprávařka Hanka Hauptfoglová.
5: Český rozhlas dnes pořádá den otevřených dveří. Návštěvníci si můžou prohlédnout regionální vysílací studia, ale i komplex v Praze na Vinohradech.
6: Bankovní aplikace a internetové bankovnictví některých tuzemských bank dnes čekají technické odstávky.
2: Tak jedním z hlavních interpretů a taky hvězd celého dne otevřených dveří byl Pavel Vítek. Posluchači doslova zaplnili celý náš dvůr, u vašich písniček hodně tancovali. Co byste jim vlastně vzkázal?
7: No jednak, že jsem rád, že přišli, přestože to počasí dneska nebylo úplně, jo, je zima, vypadá to, naštěstí nepršelo, i když to na to vypadalo, ale tak bych jim poděkoval za to, že tancovali, že zpívali, že dorazili a že vlastně i v tom docela takovým jako neúplně příjemným počasí dokázali vytvořit tak hezkou atmosféru.
2: Den otevřených dveří samozřejmě je primárně pro lidi, kteří sem prostě přijdou z ulice a přicházejí sem klidně i celé rodinky. Tak jak se vám tady zatím líbí?
8: No zatím dobrý, my jsme slyšeli koncert gospelu, to bylo hezký, tak uvidíme, co bude dál.
9: Zatím super.
2: Tak co děti, jak se vám tady líbilo, holky?
10: Dobře.
11: Mně se líbil velmi, je to pro mě unikátní záležitost a protože jsem se vlastně mluvením docela zabývala během svých středoškolských učitelských let, tak jsem si zavzpomínala na těsnopis mimo jiné, kde o to také šlo a tady jsem si teda vyzkoušela, jak to vypadá, když moderátoři čtou ty zprávy, takže pro mě velice bezvadný praktická ukázka toho, co mě opravdu zajímalo a týkalo se to i mé bývalé profese, takže moc děkuju za to.
2: Znovu se podívat do naší redakce budou mít zájemci možnost zase za rok.
12: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes bude v Libereckém kraji převážně oblačno, v západní části kraje bude hlavně dopoledne méně oblačnosti a na východě očekáváme zvětšenou oblačnost po velkou část dne. Nejvyšší teploty 14 až 17, na horách 8 až 11 stupňů Celsia. Dobré ráno vám přejeme z Českého rozhlasu Liberec.
2: Říká se, že cizí neštěstí potěší. To rozhodně není cílem našich krimi příběhů. Chceme informovat, co se v našem kraji děje a na čem policie právě pracuje. A taky vás trochu pobavit, protože Miroslav Holubec řeší policejní případy pokud možno s úsměvem. Krimi příběhy o věcech vážných s lehkým nadhledem. Na naší stanici denně v 8.40.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Lucie Vondráčková na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Z deníku důchodkyně, tak se jmenují nedělní rozhlasová zamyšlení liberecké publicistky a básnířky Vladimíry Hamalové. Dnes to bude o jedné z hnacích sil lidského pokroku, o lenosti.
1: Z deníku důchodkyně, vážně i nevážně s Vladimírou Hamalovou.
2: Co se nepoužívá, to prý zakrní. Znáte to. Určitě to platí o stavu našich svalů, ironicky se to tvrdí o sexu, a nejinak je to prý bez námahy a tréninku i s naším mozkem. Onehdy jsem to po vyjádření jednoho odborníka, že lidstvo degeneruje, lidově řečeno blbne, probírala se svým známým. Připomněl, že hlavním motorem lidského pokroku je lenost a že už jsme to zjevně trochu přepískli. Jakože praděda zasadil brambory, pak je okopával, vykopával, sklízel, řádně na zimu uskladnil a mezi tím strčil pár do hrnce, uvařil, oloupal a s touto takřka celoroční činností na zdravém vzduchu měl konečně takzvaně co do huby. No a my už jsme všechno tohle snažení odstřihli, občas vynecháme i ten nákup v obchodě a když se nám nechce vařit, objednáme si po telefonu třeba pizzu, aniž bychom zvedli zadek, o použití svalů, včetně mozku, ani nemluvě. Já zase vzpomněla babičku, co četla večer knihy, pak poslouchala rozhlasové hry v rádiu, kdy musela aktivně zapojit svou představivost, zatímco pozdější televizní filmy jí už vše dali rovnou před oči, o dnešních sitcomech, co vám napoví, i když se máte smát, ani nemluvě. No a že podobný, zjednodušující vývoj má i naše řeč, protože už se tak moc nespívá, příběhy se nepovídají, už se nepíší dlouhé úvahové dopisy, jen heslovité textovky, no a my, jazykomilci, jsme z té současné češtiny v ulicích dost smutní. No jo, uvidíme, kam to všechno půjde dál, konstatovali jsme nakonec smířlivě a já díky trénování představivosti a slovní zásoby po vzoru své babičky tiše doufám, že ještě napíšu a namluvím pár fejetonů, abyste si při nich mohli krásně představovat to své a bylo vám fajn. Pohodovou neděli vám z Českého rozhlasu Liberec přeje Vladimíra Hamalová.
1: Český rozhlas Liberec.

0: Sešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Nová příručka upozorňuje pacienty na rizika používání umělé inteligence ve zdravotnictví. Lékaři se podle ní stále častěji setkávají s tím, že lidé chtějí po chatbotech určit diagnózu nebo doporučit léčbu. Odborníci ale varují, že umělá inteligence nezná zdravotní historii člověka a může poskytovat nepřesné nebo smyšlené informace. Střední škola hospodářská a lesnická ve Frýdlantu na Liberecku bude mít od září nový pavilon pro výuku lesních mechanizátorů a truhlářů. Ti teď museli na odborný výcvik do hejnic. Výstavba pavilonu přijde na 45 milionů korun. Ještě 2 týdny můžou lidé vidět fotografickou výstavu Místa úkrytu od polské autorky Alexandry Kosovské. Snímky odhalují, jak lidé na Ukrajině přežívají v protileteckých krytech. Dnes je Mezinárodní den proti homofobii. Připomíná rozhodnutí Světové zdravotnické organizace z roku 1990, kdy byla homosexualita vyřazena ze seznamu nemocí. Cílem dne je upozornit na diskriminaci LGBT+ komunity. Čeští hokejisté ve druhém zápase na mistrovství světa ve Švýcarsku prohráli se Slovinskem 2-3 v prodloužení. V dalším utkání národní tým nastoupí v pondělí proti Švédsku. Dnes bude převážně oblačno, zpočátku menší oblačnost, na horách odpoledne přehánky, jinde jen ojediněle, večer ubývání oblačnosti a nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V libereckém Vesci je dnes uzavřená ulice Dlouhá. Uzavírka platí až do 18 hodin.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec. S trochou nadsázky vypráví krimi příběhy Českého rozhlasu Liberec skutečné příběhy, které řeší policisté či strážníci našeho kraje. Dnes se dozvíme, jak českolipská policie pátrá po pachateli neobvyklé krádeže.

0: Tak to byla hudební vzpomínka na skvělou zpěvačku Věru Špinarovou. Posloucháte Český rozhlas Liberec a my tu pro vás máme další krimi příběh, tentokrát na téma neobvyklý předmět krádeže. Přičemž se slovem předmět si tentokrát určitě nevystačíme. Ke krádeži došlo v Heřmaníčkách u České Lípy a víc už nám prozradí Miroslav Holubec.
1: Krimi příběhy.
2: Tak se vám přiznám, že si nepamatuji, že bychom v našich krimi příbězích mluvili o krádeži koně. Vzpomněl bych si na štěně, na králíky, ale že by někdo ukradl dospělého koně přímo z ohrady, to jsme tu ještě neměli. Takže premiéra. A nutno říct, že náš dnešní krimi příběh je adresován hlavně všem chovatelům, zejména těm, kterým by někdo nabízel 17-letého hřebce plemene Český teplokrevník. Já osobně poté, co jsem viděl fotografie zvířat, si myslím, že pachatel bude mít velký problém koně prodat, nebo lépe nenápadně prodat, jelikož kůň je velmi nápadně černobíle zbarvený. Kdybych kolem ohrady projel autem, spíš bych v té rychlosti typoval krávu nebo hodně velkého králíka. Nicméně i jako naprostý laik musím přiznat, že tenhle hřebec je opravdu krásný. O tom, že kuň neutekl, ale byl odcizen, hovoří fakt, že měl velký respekt k elektrickému ohradníku, který je natažený po obvodu ohrady, a taky, že bez své mamky neudělá ani krok a ta v ohradě zůstala. Ke krádeži došlo s největší pravděpodobností ve středu 29. dubna v 6 hodin ráno. V tu dobu slyšel majitel koně z ohrady jeho zařechtání naposledy. Obě zvířata jsou v podstatě součástí rodiny a cena 80 tisíc za ukradeného koně je spíš orientační. Pro majitele znamená mnohem víc. A proto, jestli patříte mezi chovatele nebo zkrátka ty, kdo se v tomto prostředí pohybují, prohlédněte si fotografie na stránkách liberecké policie v článku s datem 30. dubna, respektive 6. května, kdy byl doplněn identifikační obrázek z průkazu koně, který zakresluje mapu jeho zbarvení. Takže, přátelé koňáci, podívejte se tam a pomozte vrátit koně jeho majiteli.

0: Dnes bude v Libereckém kraji převážně oblačno, méně oblačnosti bude v západní části kraje, naopak na východě očekáváme zvětšenou oblačnost po velkou část dne. Na horách se hlavně během odpoledne místy objeví přehánky, jinde jen výjimečně. Nejvyšší teploty 14 až 17, na horách 8 až 11 stupňů Celsia a povane slabý severozápadní nebo proměnlivý vítr. No a pojďme se podívat ještě do historie. Pravdou je, že dnešní teploty nebudou atakovat ty rekordní ani na jedné straně spektra. Nejtepleji bylo v roce 1798, tehdy bylo 31,4 desetiny stupně Celsia. Naopak nejchladněji bylo v roce 1874, tehdy byl pouhý 1 stupeň nad nulou. Tak to byla poslední předpověď počasí ode mne dnes. No a vy posloucháte Český rozhlas Liberec a my vám přejeme dobré ráno.
1: Slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
2: To štěstí chtěl bych jednou mít.
1: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
2: Jenže blázni si dělá.
1: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Tak to byla velká spousta otázek se skupinou Olympic. Vy posloucháte Český rozhlas Liberec. 9 minut, no teď už 8 minut zbývá do 9 hodiny ranní. To znamená, že vstávání s Českým rozhlasem Liberec se nachýlilo. Vás čeká v 8 hodin setkání s Miroslavem Holubcem, který přinese čerstvé zpravodajství. No a pak už vás pozve v Kultuře pod Ještědem Tomáš Beneš na velkou událost. A to na Sichrovský pohár doplněný kulturním programem. Pak nabídne tip na nevšední výstavu v Galerii Lázně v Liberci a nakonec si můžete poslechnout poslední díl rozhlasové tvorby Karpatské hry od Miloslava Nevrlého. No a Jana Fričová, ta se s vámi v tuto chvíli loučí, přeje vám příjemnou neděli, příjemný zbytek dne, no a těší se zase někdy naslyšenou.

0: je 9 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: Radnice v Novém Boru zahájí stavbu bytového domu. Trailové trati v Libereckém kraji mohou žádat o podporu. Obyvatelé Turnova můžou posílat návrhy na ceny města. Dnes bude převážně oblačno s teplotami až 18 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. V Novém Boru na Českolipsku v následujících letech přibude několik desítek nových bytů. V příštím roce chce radnice zahájit stavbu bytového domu s 12 jednotkami v Nádražní ulici. Další nové bydlení různých kategorií bude i v dalších částech města, říká starosta Jaromír Dvořák ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: Teď jsme zakoupili bytový dům, chceme přestavět tu bytovnu, kde vznikne dalších zhruba 23 bytů. S Libereckým družstvem připravujeme družstevní výstavbu dvou domů.
0: Liberecký kraj připravuje nový dotační program na podporu singletracků a bikeparků. Reaguje tím na zvyšující se počet těchto tratí pro rekreační i výkonnostní sportovce v regionu. Žádosti o podporu bude možné podávat do 29. června, říká krajská radní Jitka Skalická ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Minimálně 50, maximálně 200 tisíc korun. Peníze nejsou na investice, ale jsou zejména na opravy a údržba povrchu tratí, odstranění nebezpečných překážek, instalace bezpečnostních prvků, anebo značení a navigace, ale není to na vytvoření nových tratí, jsou to už na ty stávající.
0: Do konce června můžou obyvatelé Turnova tamní radnici posílat návrhy na ocenění udělovaná městem. Radnice to oznámila na sociální síti. Cena je určená lidem, kteří se zasloužili o rozvoj města, vytvořili výrazné umělecké dílo nebo uspěli ve vědě. Vyznamenaným osobnostem radnice udělí ceny města, čestné občanství nebo medaili starosty. Obdrží je u příležitosti státního svátku 28. října. Lidé mohou návrhy předkládat na podatelně města nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na městském webu. Prezident Petr Pavel se dnes v Terezíně zúčastní pietního aktu k uctění obětí nacistické perzekuce během druhé světové války. Hrad to oznámil na svém webu. Uctění památky připadá tradičně na 3. květnovou neděli. Pietní shromáždění začne v 10 hodin dopoledne před malou pevností. Hlavní projev u příležitosti 81. výročí osvobození bude mít předseda Ústavního soudu České republiky Jan Baxa. Pavel navštíví také Centrum studií genocid Terezín, kde si prohlédne stálou expozici Zločin bez jména.
1: Sport.
0: O mužstvu, které přímo sestoupí z nejvyšší fotbalové soutěže, rozhodne až poslední kolo nadstavby. Poslední Baník Ostrava totiž porazil Zlín 2-0 a předposlední Dukla prohrála v Teplicích 0-2. Dukla tak pro udržení prvoligové příslušnosti nesmí za týden s ostravským Baníkem prohrát.
1: Počasí.
0: Dnes bude převážně oblačno, zpočátku menší oblačnost, na horách odpoledne přehánky, jinde jen ojediněle. Večer očekáváme ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 18 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 1/9 ve Svoru na Českolipsku je vozovka zúžená na dva jízdní pruhy. Stavební práce tam potrvají až do června.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobrý den, 4 minuty po celé. Za námi jsou další aktuální zprávy Českého rozhlasu Liberec a před námi v pravidelném čase pořad s názvem Kultura pod ještědem. U dalšího vydání vás zdraví Tomáš Beneš a přeji hezké květnové dny a inspirativní náladu. Za chvíli vás pozveme na Sichrovský pohár spojený s kulturním programem. Pak následuje tip na zajímavou výstavu do Galerie Lázně v Liberci a nakonec nabídneme poslední díl rozhlasové tvorby Karpatské hry od Miloslava Nevrlého. Jsme na začátku. Vítejte.
1: Kultura pod Ještědem.

0: Sbor dobrovolných hasičů Radimovice a obec Radimovice vás zvou na Sychrovský pohár a dětský den u příležitosti 90. let výročí SDH Radimovice. Kulturní a sportovní program přiblíží teď organizátoři akce Dagmar a Aleš Šritrovi. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak vítejte u nás ve studiu Českého rozhlasu Liberec. Pojďte nás pozvat na vaši velkolepou akci.
2: Já bych jenom úvodem vás opravil, že to není akce pořádaná Dagmar a Alešem Šritrovými, ale je to celým sborem SDH Radimovice, za kterým stojí velká skupina lidí, která se celoročně připravuje nejen na tuto akci, ale i na další akce, které pořádá sbor dobrovolných hasičů v Radimovicích.
0: Kdy se Sychrovský program uskuteční, kde přesně od kolika hodin?
2: Sychrovský pohár bude 30. května, začíná v 10 hodin na hasičském areálu u zámku Sychrov. Je to nově zrekonstruovaný areál, který má travnatý povrch se závlahou a potřebné zázemí pro požární útok.
0: Kolikátý je to ročník Sychrovského poháru?
2: Letos to bude již 37. ročník.
0: Je ta akce pro všechny, když se třeba Liberečané, Jablonečané teď o tom dozví, můžou přijet na Sychrovský pohár?
2: Pokud mají sedmičlenné družstvo, buď v kategorii mužů nebo žen, tak se můžou zúčastnit. Jinak tento seriál, nebo tato soutěž je zařazena do seriálu Jizerská liga. V minulosti to bylo zařazené i do Extraligy České republiky a účast bývá kolem 40 až 50 družstev.
0: A jaký bude konkrétní program? Můžete říct, kdy to začne vlastně a na co se můžeme těšit?
1: Tak zahajujeme v 10 hodin na hasičské louce. A ty týmy nejdřív začínají družstva mužů, pak následují družstva žen. Po celé odpoledne nebo celý ten program je samozřejmě zajištěno výborné občerstvení, to zajišťují členové sboru dobrovolných hasičů. Až soutěž skončí, tak pokračuje se v organizaci dětského dne pod taktovkou obce Radimovice. A po ukončení už vlastně budou následovat oslavy založení sboru. A ty startují v 16:30 odpoledne na návsi v Radimovicích, kdy vlastně slavnostním průvodem se vrátíme zpět na hasičskou louku a tam bude probíhat ten kulturní program slavnostní.
0: Pro nás, pro laiky, co všechno tam uvidíme, kromě hasičských vozů samozřejmě?
1: No tak můžeme se samozřejmě těšit na tu starou hasičskou techniku, což je vždycky takové lákadlo. V průvodu bude právě i historická stříkačka, budou tam členové sboru, ale zapojená je vlastně i technika výjezdové jednotky obce Radimovice a budou tam ukázky i vlastně té moderní techniky, kterou má hasičský záchranný sbor Libereckého kraje.
2: Máme potvrzenou účast třech sborů, kteří vlastní historickou techniku. Minimálně jeden sbor nám převede historický útok a v jeho závěru si budou moci účastníci zapumpovat a zastříkat na plechovky.
0: Co mokrá varianta existuje?
1: No, my předpokládáme, že samozřejmě bude hezké počasí a hasiči se vody nebojí.
0: Jedná se o akci pro celou rodinu. Kolik předpokládáte účast? Vstupné je, předpokládám, volné?
1: Vstupné je po celou dobu volné, ano, pouze na ten dětský den, tam je nějaké startovné vybíráno, ale jinak je to trochu otevřená ta účast, vítáme samozřejmě všechny, ale těžko se to odhaduje.
0: A třeba minulý rok, jaká byla účast, dá se říci?
2: Tak účast těch soutěžících byla asi 40 družstev, krát 7. A jinak těch diváků dádu 200-300. Je to samozřejmě záleží na počasí, protože i plno návštěvníků zámku Sychrov většinou zavítá na tuto akci.
0: Omezí to nějakým způsobem dopravu kolem zámku?
2: Máme připraveno poměrně dost parkovacích ploch, především hlouku pod parkovištěm u zámku Sychrov. Případně jsou další parkovací plochy v obci, takže si myslím, že to nějak neomezí dopravu nebo běžný život občanů.
0: Na co jsme zapomněli? Co jsme ještě nezmínili závěrem?
1: No tak asi v rámci těch oslav bude probíhat i ocenění vlastně těm členům sboru, kteří se svojí prací vlastně zasloužili o ten rozkvět, o to, že sbor dobrovolných hasičů už je tady vlastně 90 let, takže budou oceněni za tu svoji práci a snad se tedy podaří i pokřtít publikaci, která by měla vlastně mapovat historii sboru. Po celou dobu tam vlastně bude i takový doprovodný program, aby své našli i ty třeba ty nejmenší děti, takže určitě hasičská skluzavka, rodeo bík nebo prosiláky hamr. A bude to doplněno o ještě nějakou videoprodukci, která bude vlastně historické a i současné fotografie. Sboru se tam budou promítat a Samozřejmě, že od 19 hodin bude i hudební vystoupení, takže určitě rádi zveme, kdo přijde, tak bude moc vidět a poslouchat kapelu Vysmátej a GMH.
2: A taková třešnička na dortu, potom bude ohnivá show.
0: Říkají na závěr s úsměvem na rtech Dagmar a Aleš Šritrovi, jedni z hlavních organizátorů, teď jsem to řekl snad dobře, sboru dobrovolných hasičů Radimovice, obec Radimovice, tedy Sichrovského poháru a dětského dne u příležitosti 90 let výročí SDH Radimovice. Tak tedy ještě jednou to datum.
1: Tak 30.5.2026 od 10 hodin už vás všechny srdečně vítáme a bohatý program bude až do půlnoci.
0: Ať se vám to vydaří. Naslyšenou, naviděnou.
2: Děkujeme.
3: Český rozhlas Liberec.

0: Tady je Český rozhlas Liberec. Jak vypadá hamak sloužící jako pozorovatelna v džungli? I to se dozvědí návštěvníci Galerie Lázně v Liberci. Výstava umělce Jiřího Černického představuje jeho kresby i některé experimentální sochy. Komentáře od autora k jednotlivým dílům si můžete poslechnout naskenováním přiložených QR kódů. Výstava potrvá do začátku července. Jdeme se tam podívat.
1: Tady to je pohybová sestava hadí ženy v burce. Naklíčená hlava ruského generála. Tohle je portrét má podle obrazu Doriana Graye. On je viděný jako idol, věčně mladý bůh, bezkonfliktní, ale je to největší sériový vrah všech dob.
2: Jiří Černický je takzvaný multimediální umělec. Věnuje se malbě, tvorbě videí a fotografií, ale i výrobě experimentálních soch a instalací. Jednou z nich je třeba takzvaný hamak.
1: V zásadě je to komprimace vědecké laboratoře v posteli. Člověk si musí poradit s tom stísněném prostoru. V pralesích po celém světě jsou udělané takový stage, na který přistává vrtulník a tam je nějaký vědecký pracoviště, protože ve vysokých korunách džungle. Potom ty vědci nějakým způsobem, než je někdo zase odveze tím vrtulníkem, tak je tam ponechají k výzkumu.
2: Vidíme tam třeba světlo, jednoduchý lustr, sedačku i zásobník na jídlo.
3: Výstava se jmenuje Západ země ze slunce. To jméno je příznačné. Věci, se kterými jste zvyklí se nějakým způsobem potkávat, jako je západ slunce, země a tak dále, jsou tady řazeny v pořadí, které je neobvyklé a které naznačuje jiný pohled, jinou perspektivu.
2: Kurátorem výstavy je Michal Koleček.
3: Takovou hlavní linií té výstavy je tenhle velký soubor kreseb. Těch kreseb je tady 80. Když se potom na ty kresby zadíváte a když čtete nejenom jejich názvy, ale také ten poznámkový aparát, tak zjistíte, že Černický kombinuje dva pohledy. Jeden je ten vědecký, ten racionální a druhý je ten umělecký, ten, který prostě nám ukazuje úplně jinou perspektivu, úplně jiné možnosti.
2: Lidé na výstavě uvidí kromě kreseb a visící instalace hamak, taky video nebo speciální auto.
1: To je Vajraplán. Vajra je nejmocnější objekt, který je velmi energetický. Jo? Tohle auto má takovouhle energii. Samozřejmě, že dneska jezdíme na elektřinu nebo na vodík, ale v budoucnosti je možný, že budeme úplně jiný síly využívat.
2: Dodává autor Jiří Černický. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Kultura pod Ještědem.

0: Je zoufalé nemít rozečtenou krásnou knihu, nemít v zásobě nic, co bychom mohli otevřít bez klamání, to kdysi řekl český básník Jiří Orten. Knižní typy přiblíží teď znalec literatury Martin Frič z Liberce.
1: Karel Zeman a jeho kouzelný svět. To je nádherná knížka o vynikajícím režisérovi, který ohromil české i světové diváky a připravili ji Ludmila Zemanová a Linda Zeman z Paleny. Možná si vybavíte filmy Cesta do pravěku, Vynález zkázy, Baron Prášil a mnoho dalších. Někdy je hezké podívat se nejenom na film, ale podívat se i na autora a jeho svět, třeba právě v knižní formě. A právě tuhle možnost máte díky knížce Karel Zeman a jeho kouzelný svět. Podíváme se do dětství tohohle autora, podíváme se na jeho inspirační zdroje, na to, jak vznikaly jednotlivé filmy, to je nesmírně zajímavé. Takže skrze tuhle knížku vzdávám díky organizátorům Anifilmu a nyní pojďme ke dvěma spisovatelům. Arnošt Lustig napsal knížku Okamžiky s Otou Pavlem. Jedno jméno slavnější, zajímavější než druhé, ať už máte rádi texty Arnošta Lustiga, nebo vás okouzlili knížky Oty Pavla, přečtěte si tuhle knížku. Také je to podsta přátelství, protože tihle dva se dobře znali, rozuměli si a jsem strašně rád, že Arnošt Lustig takhle na Otu Pavla vzpomíná. Co spolu trávili, jak pracovali v rozhlase, v novinách a časopisech. A mimo jiné je knížka Okamžiky s Otou Pavlem pohledem na tehdejší dobu, tehdejší společnost. A to je někdy nesmírně zajímavé, jak se dívat na ty roky očima právě třeba spisovatele. No a nakonec, jaké asi bude počasí? Co si vezmeme na sebe? Najdeme si čas na počasí? Čas na počasí, tak se jmenuje knížka Dagmar Honcové, meteoroložky a známé tváře. Připravila ji nakladatelství Paseka a nabídne vám spousty věcí, otázky, třeba jako, co může prozradit rampouch. Proč je let z Ameriky do Evropy kratší než opačným směrem? Uvaříte líp špagety v horách nebo dole v Praze? Dagmar Honcová a nesmírně pěkná knižní novinka Čas na počasí.
0: Tolik na závěr v rámci našeho knižního okénka Martina Friče. Díky za to, v Kultuře pod ještěrem Českého rozhlasu Liberec si chvíli zahrajeme.
2: Český rozhlas Liberec, nově z Ještědu, na frekvenci 97,9 FM.

Je neděle 17. května, svátek slaví Anety, přejeme všechno nejlepší. A kam vyrazit? Co třeba 14. ročník tradiční akce, která nabízí pestrý program pro celou rodinu? Zažijete den plný zábavy, hudby a atrakcí pro děti, jejich rodiče a prarodiče a užijete si program pro rodiny s nejmenšími dětmi, školáky i středoškoláky. Dnes v neděli 17. o 10 hodin ve sportovním areálu Vesec Liberec. Před libereckou radnicí bude dnes také veselo o 10 hodin. Spousta dobrot, řemeslné stánky, výtvarné dílny, odpolední pohádka a dobrá muzika. Májový trh. Vystoupí náhodné setkání a Matěj Čejchan. Nabídka dnes večer do Jablonce, svět se náhle mění a doba je pořád jiná, každým dnem, hodinou a okamžikem. Nic není, jak bylo a nic nebude, jak je. Humorný pohled na civilizační pokrok vám Miloš Knor ve svém 90-minutovém show popíše na několika příkladech. Taková je zbrusunová stand-up komedii Miloše Knora, na kterou se můžete těšit dnes v Jabloneckém Eurocentru od 19 hodin. Tip na zítřek na pondělí 18. od 7:30 večer v Vratislavické desítky. Přijďte se uvolnit a prožít něco velmi výjimečného a na představení Hypnotizér prožijete hluboké uvolnění svého těla i mysli, již s příchodem hypnotizéra Jakuba Kroulíka na jevišti mohou citlivější návštěvníci představení začít pociťovat změny ve vnímání. V úterý můžete zavítat do libereckého Šaldova divadla o 19 hodin na představení s názvem Butterfly Effect. Jeden pohyb, nekonečné následky, jeden krok, který může změnit celý svět. Butterfly Effect je taneční inspirace inspirovaná teorií chaosu, která odhaluje neviditelná vlákna spojující každou naší volbu s dalekosáhlými důsledky. Milostné zážitky, humor a rady pro každého, další tip. Chcete být okouzlující, sebevědomá a stále svěží? Tak si přijďte poslechnout milostné příběhy, které inspirují i pobaví, zasmějete se otevřeným erotickým zkušenostem a to všechno v Jabloneckém Eurocentru ve středu 20. května od 19 hodin s Halinou Pavlovskou. Hezké kulturní zážitky a pohodovou neděli s Českým rozhlasem Liberec.

0: Netřeba dlouze představovat známého místního autora Miloslava Nevrlého. Před námi je v kultuře pod ještěrem Českého rozhlasu Liberec poslední pátý díl rozhlasového čtení. Kniha, která je dobrodružstvím i básní, knihou putování i vnitřní cesty. Vypráví o lidech z dalekých hor, ale i o těch, kteří jsou nám nejblíž. Karpatské hry spojují prvky beletrie, cestopisu i tichého rozjímání o lidské duši. Silné a podmanivé obrazy rumunských hor a údolí se prolínají s hravými i hlubokými zastaveními, jež vedou k větší svobodě, radosti a vnímavosti k okolnímu světu. Miloslav Nevrlý zde vystupuje jako nenápadný a přitom jedinečný průvodce. Text interpretuje Ivan Řezáč, pořad připravila Gabriela Albrechtová a režie se ujala Irena Žantovská. Tak si poslechněte pátý díl rozhlasové tvorby Karpatské hry.
1: Hra na pocestnou radost. Radost je nádherným průvodcem dlouhých cest. Prašné stezky s ní zlátnou, deštivé kraje se jasní. Jako lidé, tak i cesty mají dvě tváře. Můžeš si vybrat. Buď je poznáš s radostí a pak spatříš a zapamatuješ si jejich krásnou tvář, nebo je projdeš lhostejný a zlý bez radosti. A stejně mrzké a neužitečné bude to, co si z nich odneseš domů. Radost je předposlední příčka nebeského žebříku. Prudce z tebe vyzařuje a slibuje daleko zavést. Cítíš, že máš dosud to nejlepší před sebou. Tím se liší od nejvyšší příčky, na které jen tiše plane růžové světlo úplné blaženosti. Vědomí, že se v tomto životě již nelze víc naplnit a že odtud vede jen jediná cesta. Zpět. Kde ale najít radost, mrzutý bratříčku? Téměř všude. Posedává u cest a mává na poutníky, ale málo kdo ji vidí. Málo kdo má srdce bílé a otevřené. Kdo se jí ujme, tomu vskočí do srdce, zatancuje v něm a očima, ústy i rukama i nohama vylétne zase ven a počká na dalšího. Oči pak září a nevědí proč. Ústa volají slova beze smyslu, nohy zadupou, pěsti se sevřou, i slzy vstoupí do očí. Podivuhodná hra. Zvláštní jsou cesty radosti. Každý má své stezky. Tebe, bratříčku, rozradostní třeba obrovský požár nebo nesmírná povodeň. Budeš křičet radostí, že vidíš cosi jedinečného, mohutného, plnost zemských sil, ale řev plamenů či jekot vody přehluší tvůj hlas. Možná, že tě k slzám dojme pohled do kupole cirkusu. Jako kolibříci tam vysoko nad zemí a nad smrtí létají mezi hrazdami štíhlí lidé. Náhle budeš šťasten, že jsi také člověk, že patříš třeba sám tlustý a neohrabaný ke tvorům, kteří cosi takového dokážou. Nebo možná vstoupíš na podzim do prázdného venkovského kostela. Ticho, jen listí tlí ve farní zahradě a jeho hrobová vůně se nese vzduchem. Nejraději bys ležel pod ním. Takový smutek nad marným, neužitečným životem tě tíží. Do úplného ticha a beznaděje neočekávaně zahřmí varány. Zamrazí tě v zádech, hudba se vzpíná, bije stříbrnými kopity, jako bys stál pod očistným proudem. Náhle vidíš hříšnost a titěrnost svého smutku. Vyjdeš ven proměněný. Radost tě dostala. V radosti můžeš proležet hodiny a dny na písku ve zdánlivém nic nedělání, lenivém lelkování a nemít výčitky svědomí, pocit marněného času. V radosti i štěstí čas mizí. Budeš žít radostně jako cikán. Ten bezstarostný národ prý nemá ve své řeči vůbec budoucí čas. Žije jen přítomností. Radost, tlakoměr duše. Co děláš radostně, nemůže být špatné, hříšné. Děláš-li něco špatného a hříšného, nebudeš z toho mít radost. To je vesmírná spravedlnost, okamžitý, nejsprávnější trest. Dělat něco bez radosti, hřích a peklo. Byl jsi nevěrný, jel jsi na prašivém koni? Byl jsi ihned potrestán, neměl jsi přitom radost. Možná myslíš, že ano, ale na dně duše byl těžký smutek. Zdá se mi, že s radostí je krásné i zemřít. Snadné, žádoucí. I smrt má dvě tváře, bratříčku. Pohoří Černej, květinové hory. Cestu do jejich údolí, která spadají spod strmých Černejských hor, uzavírají bílé skalní brány. Jen vodopády se z nich spouštějí před obřími vápencovými portály skal, před jejich kolmými vysokými stěnami pronikavě hvízdají hejna alpských rorísů, jinak než u nás. Strmo a kamenito. Na koncích údolí jsou vesnice, utěšené domky na pokosených svazích, ale dojít k nim lze pouze pěšky nebo na oslu. Všude květy, velké, bujné, barevné, teplomilné. Květy u domků a hlavně jižní divoké květy na holých skalách. Vysoko nad údolím svítí Ariana, bílá a strmá hora, tak strmá, že kdo si tehdy plakal únavou či samotou ztracen ve skalních plotnách. Strmě spadají Černejské hory jen k jihu do údolí Černé, jedné z nejkrásnějších řek Rumunska. Na severu jsou patrné již vysoké kamenité pastviny hor Carku, které se připojují k bezcestným horám Godeanu. Tady končí

velice daleko. Měli strach. Některé měli v rukou kameny. Zavolal jsem na ně. Pustili kameny, přišourali se. Nejstarší začal brebentit, ostatní se s úlevou smáli. Ukázalo se, že jim rodiče vyprávěli, že pod horami u lesa sedí strašný cizinec s vousy až na zem. Tak asi vznikají na konci jižních Karpat pohádky. Strach zmizel. Vousy byly mnohem kratší. Dlouho do tmy mě pak děti trýznivě ohmatávali. Bedlivě pozorovali, jak uléhám, šuškali, žebrali o české mince, do úst mě strkali usliněné krajíce. Připadal jsem si jako Mungo Park, první běloch, který zavítal na horní Niger. Mehedinc. Horké hory. 1000 metrů nad řekou se tyčí Mehedinské hory, nejzazší výběžek jižních Karpat. Strmě, bíle. Trnité houštiny, bezcestné skaliny, tvrdé traviny, z nichž nejtvrdší a nejvzácnější osinatec třtinovitý. Zářivě bílé skály tam porůstají banácké borovice a neznámé jižní rostliny. Rostliny voní a cikády zpívají. Teprve až se budeš drát přímo vzhůru, na hřeben srázem od 7 pramenů poznáš, co jsou to Mehedinské hory. Podivuhodná rokle řeky Tasna, která ústí do Černé u 14. kilometru. Strmá, hluboká a černobílá. Černé sosny, bílé skály, 100 metrů stupňovitě do výše. Jako by se zdíval na staré japonské kresby tuší. Neprůchodný kaňon naplněný peřejnatou vodou. Nad ním indiánské planiny. Prožil bys na nich rád stáří. Ležíš, pozoruješ stáda. Ovce a malé černé kvičivé vepře, huňaté kozy. Krásná země, kde se můžeš válet v ovčích bobkách a nezesměšníš se. Výš nad stády voda mizí a hory opět zbělají. Až nahoře se stříbřitě lesknou Mehedinské. Nad dalekými večerními vápenci zapadá slunce. Věrný druh. Noci jsou teplé a vonné jižním mírem. Pod horami jsou staré lázně. Ještě rád se v nich budeš léčit, bratříčku, po dlouhých jihokarpatských cestách, ve starých svatých vodách Herkulových. Napřed je budeš pozorovat z nesmírné výše, až budeš scházet z Domogledu, nejvyšší hory a nejstarší uherské přírodní rezervace. Od Bílého kříže uvidíš Herkulovy koupele, jako je výdají ptáci. Sleď dolů a navštiv horké prameny. 7 divokých vřídel vyvěrá pod skalami, volně pro každého. V největším z nich, v kamenné sluji pod cestou, budeš i ty sdílet jednotu s trpícím lidstvem. Nic si neošklif, ponor se do teplé vody s nejubožejšími, kulhavými pastýři s trupatými stařenami. Cikánky odkládají haleny a jen v 7 sukních do půl těla obnažené sestupují do nevýslovné mikve. Na hladině se pak vznášejí růžové balóny, vzducholoďky. Budeš se divoce léčit smrdutou vodou. Smrdutou vodu budeš lokat. Ven vyjdeš nádherně zdravý. Poslední bratrské slovo. Zelené vichry vanou nad mořskými pláněmi karpatských lesů a cítím jejich dravou sílu. Přišel čas, abys vytáhl vlajku na stožár, bratříčku. Pluj a stane se z tebe dítě Karpat. Nemůžeš se na nic vymlouvat. Dost jsem chválil Poutnické hory a ještě víc rumunskou zemi a její pohoří. Čím dřív vypluješ, tím spíš je nalezneš takové, jaké jsem je spatřil já. Budeš-li váhat, zmeškáš všechno a nebudeš již mít kam jít. I v Rumunsku si kazí lidé přírodu neuvěřitelně rychle a to, co se nazývá pokrokem, se řítí i tam jako mimolidská síla podobná nezadržitelnému balvanu. Dosud ale najdeš v horách krásnou chudobu, samotu i pláně podobné asijským. Pastýři hovoří jasnou, římsky tvrdou řečí a jejich krpce, kožichy a síry jsou ještě poctivé.

0: Je pravděpodobné, že mnohé země jsou krásnější. Jejich hory mohutnější a údolí delší, pastviny a lesy nekonečnější a jezera hlubší než v Rumunsku. Ale pouze do rumunských hor, lesů a údolí můžeš prozatím jít, kdykoliv se ti zlíbí. Nebo kdykoliv cítíš, že tě k zemi tiskne těžká tlapa tesknoty, touhy po horách, samotě a svobodě. Rozhodneš se a za několik hodin již můžeš sedět ve vlaku, v nebeském kočáru, který tě doveze do sedmihradských, valašských či moldavských říší bez předchozího, pokořujícího a měsíce trvajícího doprošování, podplácení, lichvaření a zklamání, které tě nakonec připraví zamítnutí cesty do jiných hor. I pro tuto svobodu a nezávislost miluji Rumunsko. A až obepluješ všechna karpatská pohoří a zahraješ všechny hry, porozumíš možná líp krásné větě básníka Friedricha Nietzscheho z jeho 100 roků staré knihy o Zarathustrovi. Má divoká moudrost se stala těhotnou v osamělých horách. Na drsných kamenech porodila mládě, své nejmladší mládě. Na hebkém trávníku vašich srdcí, přátelé moji, na vaší lásce bych chtěla ustlati svému miláčku, má stará, divoká moudrost.
1: Takový byl poslední, pátý díl Karpatské hry od místního autora Miloslava Neverlého. Děkujeme. Už teď najdete všechny díly i na našem webu Českého rozhlasu Liberec a také v aplikaci Můj rozhlas. Tak můžete využít i tyto platformy a znovu si díly připomenout. My si teď chvíli zahrajeme a popřejeme dobrý poslech.

Dnes jsme vám představili chystaný sichrovský pohár, kterého se můžete zúčastnit i vy 35. Následoval tip na nevšední výstavu do Galerie Lázně v Liberci, nespočet kulturních pozvánek anebo závěrečnou rozhlasovou četbu Karpatské hry od Miloslava Nevrlého. Mimochodem už teď je zveřejněna na našem webu liberec.rozhlas.cz anebo v aplikaci Můj rozhlas, tak se můžete podívat. Mějte se krásně, ať se vám daří, od mikrofonu vás zdraví Tomáš Beneš, opět další neděli po 9. nebo ve čtvrtek po 18. naslyšenou. Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty. He stared at my idol, Madame Rambo, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds.

0: je 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: Plynaři znovu otevřou výkop v Českolipské ulici Prokopa Holého. Červeně nasvícené budovy dnes připomenou oběti AIDS. V Liberecké Zhořelecké ulici jsou vysázené nové sakury. Dnes bude převážně oblačno s teplotami až 18 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. Českolipskou ulici Prokopa Holého bude nutné po loňských výkopech znovu uzavřít. Společnost Gasnet bude měnit plynové potrubí. Loni dělníci v ulici opravovali kanalizaci a vodovod. Práce začnou zítra, ulice bude pro auta uzavřená zřejmě až následující týden. Dnes je Mezinárodní den světla pro AIDS, připomíná oběti tohoto virového onemocnění. Při této příležitosti se červeně rozsvítí budovy v několika českých městech. Letos to bude třeba Tančící dům nebo Žižkovská televizní věž v Praze či Moravské divadlo v Olomouci. Červené světlo má také vyjádřit podporu lidem, kteří s virem HIV bojují. Ve Zhořelecké ulici v Liberci je vysazených 9 nových sakur. Magistrát nechal nahradit původní stromy ve špatném stavu s cílem doplnit stávající stromořadí. Výsadba navázala na první etapu obměny stromů, která začala loni. Nový třídílný dokument 72 hodin ode dneška ukazuje, jak jsou Češi připravení na krizové situace bez elektřiny, vody nebo internetu. Série režiséra Jana Látala navazuje na stejnojmenou loňskou kampaň ministerstva vnitra a nabízí jí YouTubeový kanál projektu Czexperiment. Tvůrci v experimentu oslovili desítky lidí, kteří si během několika minut měli připravit vše potřebné na první 3 dny krize. Odborníci pak jejich výběr hodnotili z pohledu krizové připravenosti, psychologie nebo záchranných složek. V dalších dílech trojice dobrovolníků stráví 72 hodin v simulovaném bytě bez signálu a kontaktu s okolím.
1: Sport.
0: Oštěpař Jakub Vadlejch vyhrál na úvod sezóny Meeting v Tokiu, hodil 85,24 metru. Úřadující mistr Evropy překonal 85 metrů poprvé od olympijských her 2024 v Paříži, kde skončil těsně čtvrtý. Martin Konečný se v Tokiu s výkonem 77,53 metrů zařadil na 5. místo.
1: Počasí.
0: Dnes bude převážně oblačno, zpočátku menší oblačnost, na horách odpoledne přehánky, jinde jen ojediněle. Večer očekáváme ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 14 až 18 stupňů, nejvyšší teploty na horách 8 až 11 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky dnes budou postupně dobré a biometeorologická předpověď uvádí stupeň číslo 1, tedy mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou je uzavřená silnice 2/287 ulice Pražská, a to od kruhové křižovatky Nová Pražská a Turnovská směrem na Vrkoslavice. Objížďka vede ulicemi v Aleji a Vrkoslavická. Uzavírka platí až do 9. června.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
2: Dnes pro vás budu mít jednu velkou novinku. Něco velkého a pěkného, co vám určitě udělá radost. Ale nechám si to až na konec našeho pořadu. V něm uslyšíte povídání taky o droždí, o chování u stolu, čeká nás setkání s houslistou Pavlem Šporclem a taky vaření s šéfkuchařem a naším porotcem Romanem Paulusem. Díky němu si připomeneme nejlepší recept roku 2020, který může být samostatným jídlem i skvělou přílohou. Půjde o zelné šlíšky se slaninou a cibulkou, se kterými před 6 lety vyhrála Iveta Podlucká. Je to jeden z 36 výherních receptů z předchozích let, který se letos utká s těmi ostatními o titul Recept desetiletí. Tak ať je vám dobře na duši i v žaludku, přeje Patrik Rozehnal a slavte s námi!
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok a já už jsem se během té písničky od začátku přesunul teď znovu už po čase za naším kolegou, porotcem, šéfkuchařem, michelinským šéfkuchařem, má ty zkušenosti. Roman Paulus, jsme u něj doma a jenom připomínám, že jsme tu proto, že letos je to 10. rok, co se dělá podle vašich receptů a my ty recepty z předchozích 9 let jsme dali zpátky do oběhu a budeme mezi nimi spolu s vámi posluchači hledat recept desetiletí. Abychom si recepty připomněli, poprosili jsme třeba takové kolegy, jako je Naděja Konvalinková, Jaroslav Sapík, Josef Maršálek, Vojtěch Hrtiška, Ivan Vodochodský, ale i Roman Paulus, aby udělali recepty podle svého. Romane, na tebe padl tentokrát recept na to, co vyhrálo, to, co bylo na prvním místě, to je docela, řekl bych, závazek, jinak tě vítám.
1: Patriku, já taky děkuju za uvítání a já tě vítám tady u nás doma. No a jako tak všechno je závazek, jako my ty recepty, my tam máme přidat něco navíc, jako tak já jsem se snažil, aby to tak dopadlo, aby to nebyla žádná parodie nebo nějaký schazování toho receptu, protože si myslím, že to si to určitě nezaslouží.
0: A dělal jsi někdy něco takhle podle někoho, že by zároveň si tušil, že ten, podle koho to je, to třeba bedlivě sleduje?
1: To si úplně nepamatuju, to si myslím, že spíš ne. A jako já vždycky, i když jsme na porotě, tak říkám, že to je opravdu velká inspirace, těch receptů je mnoho a jsou opravdu až jako na výjimky, úplně jako promile procent, tak jsou strašně zajímavý a inspirativní, takže já to beru jako vážně a doufám, že ty jídla, které společně vaříme, tak že se mi povedou a že nikoho neurazím.
0: Budeme dělat zelné šlíšky, recept Ivety Podlucké z Veselí nad Moravou. Je to takový hodně jednoduchý recept, svým způsobem ale i zvláštní a moc chutný. Jakou nejjednodušší věc z takového toho obyčejného domácího vaření, co dům dá, máš rád ty, nebo i zbytková jídla, to taky je svým způsobem styl jídel?
1: Asi francouzskou omeletu ze tří vajec.
0: To je tvoje snídaně?
1: To se dovedu představit jako moji oblíbenou snídaní třeba s kozím sýrem. A vlastně je to minimum surovin, ale pouze pokud se opravdu dobře připraví, tak si na tom člověk pochutná.
0: Co u tebe nesmí doma chybět v lednici?
1: No tak ty vajíčka, jak jsem říkal, sýr, máslo, to je takový asi základ, jako řekl bych. No,
0: když začne mizet, tak řekneš, musíme nakoupit?
1: Je plno věcí, které u nás ale musí být, ale nemusí být v ledničce. Jo. Olivový olej třeba, čerstvá zelenina, bylinky, takže jako toho je opravdu hodně, ale jako věci, co musí být úplně v lednici, tak jsou asi ty, co jsem vyjmenoval.
0: Něco z toho si připravíme i na to dnešní vaření, bude dělat Roman Paulus už za malou chvíli a já jsem sám zvědav, jak to dopadne.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Říká se, že cizí neštěstí potěší. To rozhodně není cílem našich krimi příběhů. Chceme informovat, co se v našem kraji děje a na čem policie právě pracuje. A taky vás trochu pobavit, protože Miroslav Holubec řeší policejní případy pokud možno s úsměvem. Krimi příběhy o věcech vážných s lehkým nadhledem. Na naší stanici denně v 8.40.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Dobře, už víte, že jsme v kuchyni u Romana Pauluse, muže, který má bohaté kuchařské zkušenosti a nejen ty, i ty porodcovské. Nicméně recept, kvůli kterému se dnes scházíme u něj v kuchyni, abychom ho předělali, je to recept vítězný. Tak se tu scházíme kvůli Ivetě Podlucké, ta ve Veselí nad Moravou v roce 2020 udělala zelné šlíšky, takový regionální recept a byl tak dobrý, že zvítězil, ocitl se na prvním místě. Romane, něco, čím se hodně změnil, překopal z toho, nebo to nechal v původní verzi?
3: Mně se ten recept moc líbil a já jsem ho nechtěl hlavně překopat, ale spíš jsem si říkal, že bych ho jako zkusil tak trošičku ke svému obrazu přetvořit. Já mám hrozně rád bramborový šišky, mám hrozně rád chlupatý knedlíky, tak jsem se rozhodl tady v tom receptu to spojit a budou to takové zelné bramborové šišky, které opeču na pánvi společně se slaninou, cibulí a zakysanou smetanou.
2: Takže ze šlíšků budou šišky. Tak co si máme připravit a kolik čeho?
3: Takže my tady máme zhruba čtvrtku nastrouhaného zelí. Není jako nastrouhan na nudličky, ale vyloženě najemno na jemném struhadle. To zelí se prosolí, nechá se asi hodinku odpočívat a vyždíme mezi něj potom vodu. A potom tam máme brambory, já tady mám teda ty vařený brambory, těch je zhruba půl kila.
2: Opět nastrouhané najemno.
3: Taky nastrouhané najemno, potom bude hrubá mouka, to bude zhruba takových 350 gramů, ale může být i trošku víc, zhruba dvě cibule, 50 gramů sádla, máme zhruba čtvrt kilo slaniny a já do toho těsta přidám také trošku soli a jedno vejce.
1: Pochoutkový rok.
2: Co nás

0: Čeká, co budeme dělat?
1: Takže já jako první to zelí vyždímu z něj vodu. Takže teď tady vlastně mám to zelí, který nám v těch šiškách udělají ty chlupy, který v chlupatých knedlíkách dělají syrový brambory.
0: Navíc, ale to obohatí o takovou další chuťovou dimenzi, že to nebude jenom taková ta bramborová.
1: Do misky si dáme nastrouhan brambory.
0: Trochu soli k bramborám.
1: Soli, přidáme vejce, jedno nebo dvě, podle velikosti.
0: Promícháme to vařečkou, spojíme to dohromady do kašičky.
1: Ano, přidáme zelí. Já myslím, že už teď to vypadá dobře. Hle.
0: Jak má Roman radost.
1: Já mám takové zkušenosti, že když to jídlo jako voní a vypadá dobře, když se připravuje, tak už potom určitě bude i chutnat dobře. A přidáme mouku.
0: Kolik? Postupně? Najednou?
1: No, můžeme dát skoro všechno najednou a v případě, že těsto bude moc řídký, tak ještě trochu přidáme.
0: Jak bys poradil posluchačům, kteří nás jenom slyší, jak to těsto má vypadat, jak má být scelené, jak se má lepit nebo nelepit?
1: V podstatě ta konzistence by měla být tak, jako když děláme bramborové těsto na knedlíky.
0: Takže zmíš se teď na vál a budeme vyvalovat háďata?
1: Budeme dělat češky. Udělám si takovej váleček, z něho si nakrájem porce a tady už vidíme, jak pěkně se nám dělají ty zelný vlasy. Uděláme si takovýhle češky.
0: To znamená, vyválíme váleček, nakrájíme ho na kousky a z každého toho kousku jen tak jako lehkým stiskem ruky, jako když někomu máváš jenom na vále, tak pod tím vlastně takhle jako povaluješ ten kousek.
1: Ano, je to tak, ano. A vlastně, když dobře zpracujeme ten váleček na začátku, tak je to jenom takový dohlazení v podstatě té šišky. Je dobrý nedělat ty až moc tenký, protože potom při vaření se můžou rozpadat. Já si myslím, že tady to teďko, co jsme tady připravili, tak bude chutnat opravdu dobře, ale zároveň si myslím, že by to mohla být skvělá příloha třeba k nějaký vepřový pečení, k moravskému vrabci. Jako to já si říkám jako často, že když se díváme na recepty nebo ty, který posluchači posílají, takže to jsou opravdu poklady.
0: Jak dlouho se vaří?
1: To stačí takový 4-5 minut maximálně.
0: Vytáhnout, nechat to kapat a pak jdou do pekáče rovnou.
1: Jdeme do pánvičky.
0: Do pánvičky v našem případě. Paní byla v pekáčku.
1: Jdeme do pánvičky.
0: Teď si uděláme něco, čím pak posypeme ty šišky.
1: Nakrájíme si cibuli a budeme ji krájet na nudličky. Po vlákně. Jako kdybychom si připravovali cibuli na francouzskou cibulačku. Nakrájíme si najemno jarní cibulku.
0: Nachystal si pánev, co do ní přijde?
1: Ano, dáme sádlo a na sádle budeme postupně opékat slaninu a necháme trochu vyškvařit. Jako další přijde

0: Já to trošku opepřím. Ale honce osolím, ale tam opatrně, protože za prvé jsme šišky vařili v osolené vodě a za druhý samozřejmě slanina je slaná. Patriku, dobrou chuť.
1: Se na to tak těším.
0: Tě je milosrdný v kritice.
1: Je to jemnější, trošičku kompaktnější oproti té původní verzi, ale dokonale vláčný a ježíš, tuhle přílohu já bych mohl k čemukoliv, nějakému masu, i samotný. Já mám rád i třeba jenom bramborový knedlík s cibulkou, takže pro mě tohle jídlo úplně ideál. Jo?
0: A kdyby tady byl Jarda Sapík s náma, tak bych tomu dal ještě opečenou krekovičku.
1: Fakt je to moc dobrý. Já to zkusím ještě s tou zakysankou. Trošku, to jsme tam myslím neměli. Jo, to tomu dá tu kyselost a to je takový to, co tě nutí ještě si dá další sousto.
0: Já myslím, že hezký. Je to možná ne jídlo na každodenní stravování, ale jednou za čas, když máme chuť si dát něco trošku sytějšího, tak úplně ideální strava.
1: Já ti za to moc děkuju. Jaký máš ty dojem po tom, co si udělal jídlo paní Ivety Podlucké, vlastně výherní recept z toho roku 2020?
0: No tak trošku jsem se bál, abych to nepokazil, ale tak já doufám, že paní Podlucká se na mě zlobit nebude, já ji tímto zdravím a snad si ten recept třeba podle té mý verze taky někdy vyzkouší.
1: Teď, už v téhle chvíli, je ten tvůj recept na našem webu pochoutkovýrok.cz, je tam i ten původní. Navíc vedle sebe dvě fotografie původního receptu a toho současného pro srovnání. Video, všechno, co potřebujete. A je to jeden z těch 630 výherních receptů za posledních 9 let. Tímhle jsme se vrátili a uzavřeli rok 2020 společně s Romanem Paulusem u něj doma v kuchyni. A příště další recept, ten posluchačský vítězný z roku 2021 od paní Evy Mlčochové ze Seloutek bude dělat Naďa Konvalinková a půjde o název, který už Naďu rozesmál. Už to viděla, když se zase zamyslela, co se kdysi dělalo. Kozičkový desert.
0: Tak na to se těším.
1: My taky, takže příští týden už víme, co budeme dělat. Dnes se loučíme s Romanem. Ať se ti daří a bylo to příjemné setkání, jako vždycky s tebou.
0: Děkujeme a já doufám, že to není poslední recept, který spolu letos uvaříme.
1: Daleka ne.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Narozeninový pochoutkový rok, 10. ročník, pokračuje v tomto díle opět dalším zajímavým povídáním. Starší z nás si určitě vzpomenou, že takové droždí neboli kvasnice se dodávalo do obchodů ve velkých kostkách. Tam se potom ukrojil požadovaný kousek a ten jste si nesli domů. Kvůli přísným hygienickým pravidlům dnes kupujete droždí už balené a menší. Za historií i současností droždí se vypravila Alena Vykydalová do olomouckého sídla jedné francouzské společnosti, která v Česku droždí vyrábí. Za generálním ředitelem Tomášem Podivínským a marketingovou manažerkou Marcelou Jankovou.
1: Věděli jste, že proces kynutí těsta objevili už staří Egypťané? Jako mnoho jiných užitečných věcí byl i tento objev náhodný. Když nechali lidé těsto na slunci delší dobu, zjistili, že se jeho objem zvětšil.
2: Oni tenkrát ještě netušili, jaké chemické reakce tam probíhají.
3: A tehdy jenom se z toho poučili, takže opakovali stejné podmínky. My už dneska víme, že to těsto jim kynulo proto, protože v mouce jsou přirozeně zastoupeny takzvané divoké kvasinky. Když prostě vezmete mouku a smícháte ji s vodou, tím vytvoříte prostředí, ve kterém ty kvasinky se začnou rozvíjet. Takže strašně dlouhou dobu se vlastně droždí nevyrábělo, ale používalo se tak nějak nevědomky, díky tomu, že bylo přirozeně zastoupeno v té mouce.
1: Průmyslově se droždí začalo vyrábět teprve v druhé polovině 19. století, kdy francouzský biolog, chemik a lékař Louis Pasteur zjistil, že kvašení způsobují živé organismy kvasinky.
3: Droždí neboli kvasnice, to je pekařská surovina, která je složená z jednoho druhu hub z kvasinek. Kvasinka, to je jednobuněčná houba. Co je třeba vědět, je, že je to živý organismus. Takže ta kvasinka žije celou dobu, kdy ji takzvaně vyrábíme a celou dobu, kdy ji skladujeme a žije ještě dlouho během používání v pekárně, dokud ji nezahubí vysoká teplota v peci. My sice říkáme, že droždí vyrábíme, ale není to pravda. My droždí neumíme vyrobit, my ho jenom množíme.
1: Pro domácí potřebu si na trhu můžeme vybírat ze dvou možností. Zvolit můžeme buď čerstvé droždí, anebo sušené.
2: Čerstvé droždí je slisované do tvaru kostičky a jeho používání je v České republice si myslím tradičnější než používání toho sušeného droždí. To čerstvé droždí je potřeba skladovat v lednici. Většina hospodyněk z něj je zvyklá vyrábět si kvásek, který potom přidávám do mouky. A druhým je pak droždí sušené, balené do sáčku a není potřeba ho skladovat v lednici, stačí mu pouze pokojová teplota.
3: Trvanlivost toho droždí sušeného je rok až dva. Ta oficiální, my jsme tady jednou našli nějaký vzorek, který měl 10 let a furt to ještě fungovalo.
1: Kromě toho, že je droždí potřeba k vykynutí těsta, dodává mu také vůni a chuť.
2: Droždí přirozeně obsahuje vitamíny skupiny B a pak různé biologické prvky, jako jsou aminokyseliny, minerály nebo enzymy. A je už historicky známé z dob našich babiček, že dělali třeba droždivou pomazánku, která působí blahodárně na pleť. To je jako rarita.
3: Kolegové ze zahraničí, když slyší o droždivé pomazánce, tak se chytají za hlavu a říkají: Ježíš Maria, co to děláte? A když to ochutnají, tak říkají: a tím dáme recept.
0: Droždí určitě znají všichni ti, co pečou a vytváří třeba i kynuté věci. Inspirovat se můžete i na stránkách pochoutkovýrok.cz a to povídání o droždí tam najdete také. Za malou chvíli už nás čeká setkání s houslistou Pavlem Šporclem a mluvit budeme o jídle a vaření.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a my máme příležitost si teď chvíli popovídat i s houslistou Pavlem Šporclem za účasti i Nadi Konvalinkové. Jaké bonbony jste dostávali jako odměnu?
1: Tenkrát byly asi jenom bombary, ne? Tak předpokládám, že bombary ty se dlouho cucaly. A moc jsem se na to těšil, protože jsem se vždycky snažil, abych zahrál dobře, abych si ty bonbony zasloužil.
0: Dostáváte i dnes jídlo jako odměnu za to, že hrajete? Nebo možná doma na to, že za chvilku přestanete hrát třeba?
1: Ne, já opravdu dostávám dokonce i jídlo, co by odměnu. Jednou jsem dokonce dělal i pořad pro televizi, kdy mě převlékli za žebráka a já jsem si musel vydělávat na ulici. A nejenom, že jsem si vydělal spoustu peněz a dokonce v jiném pořadu byl Petr Janda z Olympiku a ten nevydělal toho tolik, já jsem vydělal daleko, daleko víc.
2: Na housle než na on housle, na kytaru.
1: Na housle než on na kytaru, protože celkem logické vysvětlení to má, my jsme stáli na pěší zóně plné turistů a on, když hrál hity Olympiku, které my všichni známe, tak ty turisté je samozřejmě neznají. A já jsem chytře hrál malou noční hudbu a takové ty hity, tak mě tam házeli. A mimo peněz mi tam hodili i rohlík se sýrem. takže to byla velká odměna, ale opravdu na těch koncertech občas dostanu nějaké ty dorty, nějaké bonbony mi tam nosí, no, jako myslím, že bych neumřel, kdybych hrál jenom na housle bez peněžní odměny.
0: To tak poslouchám, vy máte docela zkušenost s hraním na ulici, co to metro v tom New Yorku, k tomu došlo jak?
1: No, ano, já jsem byl, myslím, v New Yorku jeden z nejchudších studentů, i když samozřejmě v úvozovkách, protože měl jsem kde bydlet a prostě to zázemí jsem měl, i když jsem měl nejlevnější podnájem, kde bylo asi 15 koček a opravdu to nebylo nic krásného. A to proto jsem se vlastně rozhodl tenkrát, že se stanu vegetariánem, protože jsem měl na výběr, buď si budu kupovat maso a už nebudu mít na tu zeleninu, anebo opačně. Tak já jsem se rozhodl, že si budu kupovat tu zeleninu a že maso opravdu vynechám. A občas jsem si tady i vydělával v tom metru, což byla úžasná zkušenost, protože já jsem vcelku stydlivý člověk a už jenom vyndat si ten nástroj, ty housle z toho futralu, když mě lidi okukujou, pro mě není úplně to pravý ořechový.
0: Jak se vybírá místo v metru? To jste si tady nesměle řekl, tady by to šlo, nebo tady je závětří, nebo tady nikdo není dneska?
1: Já jsem hrál na 54. ulici v metru teda, tak se to jmenuje, že v New Yorku, ty stanice a nevím, proč jsem si vybral zrovna. Tak bylo to takový, že to nebyla úplně ta nejfrekventovanější, ale zároveň ne ta nejmenší stanice. Takže se to tam docela se to tak střídalo. Bylo to v centru Manhattanu, takže samozřejmě tam bylo dost lidí. No a když už jsem ty housle teda vyndal a překonal jsem ten první stud, tak jsem opravdu tenkrát vydělal asi $60 za hodinu, což bylo jednou tolik, co průměrná americká mzda tenkrát. Tak si myslím, že jsem byl docela úspěšný. A hrál jsem tam několikrát, byl to poměrně velký přivýdělek na tu tehdejší moji situaci a dobu. A dokonce jsem jednou si vydělával, a to byla moje poslední zkušenost, na hlavním nádraží New Yorkském, kde jsem si tedy stoupnul, začal jsem hrát a přišel za mnou takový obrovský, velikánský černoch a řekl, že tam hrát nesmím. A já jsem se zeptal, proč tam nesmím hrát a on řekl, že to je jeho místo. A já jsem říkal, tak si stoupni vedle, ne, teď je to jedno. A když se mi pořád nechtělo, tak se mě zeptal, jestli mám povolení.
2: Aha.
1: A to jsem nevěděl, to samozřejmě jsem neměl povolení a nevěděl jsem, že nějaké potřebuji. A on říkal, že si musím dojít na ředitelství tam a že mi to musí jako povolit, abych tam mohl hrát. Tak já jsem se šel zeptat na to ředitelství a tam mi řekli, že bych musel hrát před nějakou komisí, aby mi povolili jako... Vysloveně to vyznělo tak, jako abych nedělal ostudu v tom metru. Aspoň jsem z toho to pochopil. A já jakožto student nejprestižnější školy hudební Juilliard School v New Yorku, mě to trošku urazilo, musím říct, moji ješitnost. A tak už jsem vlastně od té doby tam nehrál, protože samozřejmě žádný zkoušky před nějakou komisí jsem nechtěl dělat.
0: Tak vypnout si k nám na chvíli přišel tady Pavel Šporc, a my moc děkujeme za tu návštěvu.
1: Děkuju moc za pozvání a všem spoustu krásné hudby a mnoho dobrého jídla.
3: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
4: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
3: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
4: Bez vody, jak cíli dorazí.
3: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Rada z etikety i dnes nechybí v našem vysílání narozeninového pochoutkového roku, který slaví 10 let. A Ladislava Špačka se chci zeptat, jak je to s překládáním jídla z talířů u stolu, když nám přinesou něco a my si to máme přeložit od obsluhy k sobě na talíř. Jak tento způsob servírování vlastně vznikl?
1: Ve středověku existovali takzvaní kráječi. To byli specialisté, kteří dranžírovali, to znamená vykosťovali a krájili to maso na plátky hostům, takže ti hosté si vlastně už brali ty nakrájené kousky a nemuseli zápasit s půlkou berana, který stál, ležel na stole. Jestliže budeme si mísu podávat, tak jsme v trochu jiné situaci. Je to běžné třeba, dejme tomu, při stolování v Americe. Byl jsem na několika obrovských banketech, při kterých v sále sedělo 1000 lidí. Bylo tam 100 stolů, u každého sedělo 10 strávníků, 10 hostů. 1000 pokrmů nevyexpeduje žádná kuchyně na světě v nějakém reálném čase. A proto ke každému stolu přišel číšník, který měl velké plato, velkou mísu a na ní měl 10 plátků masa, 10 kousků brokolice a 10 brambůrků. Hosté si překládali ty pokrmy sami na svůj talíř, protože on držel ten obrovský tác v obou rukou. Vždycky musel přijít z levé strany, protože kdyby přišel z pravé strany, tak si vykloubíme tu pravou ruku. Jestliže přijde zleva, tak levou rukou si nabereme pohodlně ten plátek a položíme na svůj talíř. Z toho vycházíme i při domácím stolování, anebo při stolování, při kterém si mísu budeme podávat. Jestliže hostitelka nabídne prvnímu hostovi, tomu nejčestnějšímu, nabídne mísu s pokrmem, který by si měl přeložit, tak mu ji přidrží, host si přeloží a potom už host posílá tu mísu dál, jeden za druhým kolem toho stolu. Takto vám to radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla.

0: A teď ta velká novinka. To překvapení, které jsme si schovávali na tento měsíc, aby vy jste měli, doufám, radost a taky spousta inspirace. Můžu oznámit, že v tuhletu chvíli se na trh dostala naše největší sladká kuchařka všech dob. Sestavili jsme kuchařku se 170 sladkými recepty. A protože je tak velká a obsahuje recepty z celé naší země, nazvali jsme jednoduše Sladké Česko. Najdete v nich všechny sladké pochoutky, dorty, buchty a koláče, které jsme jako recepty odvysílali za těch posledních skoro už 10 let. Jsou tam úplně všechny recepty od úplného začátku naší soutěže až do současnosti. A své přidali i naši porotci. A jeden bonus i já. Dohromady 170 krásných receptů. Ty, které už znáte, a ty, které ještě nikdy v kuchařce nevyšly. Je to vůbec největší a jedinečná kuchařka, kterou jsme kdy sestavili. Tak pozor, právě teď slavnostně uvádíme i s vámi na trh a do vysílání, a to díky radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Pořídit si ji můžete už v téhle chvíli přes stránky pochoutkovýrok.cz anebo si její doručení můžete objednat přes telefonní číslo. Pište si 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko si díky radioservisu tedy můžete objednat, ještě jednou pro jistotu opakuji to telefonní číslo 724 819 319. A pozor, volejte jen ve všední dny a v pracovní době, abyste se dovolali. Tu kuchařku jsme nazvali Sladké Česko, protože jsou tam recepty napříč celou naší zemí, ze všech možných rodin a ve všech možných úpravách. Z českých surovin, všechno, co zvládnete sami a to, co jste si oblíbili. A když už tuhle kuchařku máme, tak si oni taky zasoutěžíme, co říkáte? Nejprve ale vyhodnotíme soutěž z minulého kola, kdy jsme soutěžili o kuchařky. A já jsem se vás ptal, co použil Vojta Vrtiška do receptu místo marmelády. Byl to gel, ovocný gel. Z těch správných odpovědí jsme vylosovali tři výherce, kterým pošleme naše knižní kuchařky. Stali se jimi Zdenka Kristková z Plzně Bolevce, Ladislav Mík ze Slavkova u Brna a Alena Macků z Pardubic. Moc gratuluju. A teď už mám přichystané tři úplně nové kuchařky Sladké Česko jako výhru pro tři soutěžící. Pro ty, kteří správně odpoví na soutěžní otázku. Tu novou. Ptám se tentokrát, co přidal Roman Paulus dnes do těsta na zelené šlíšky. Byla to jablka nebo brambory? Co přidal Roman Paulus do těsta k zelným šlíškům, k tomu zelí? Pokud si myslíte, že to byla jablka, budete posílat soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno a příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že zelené šlíšky byly obohaceny o brambory, budete posílat soutěžní SMS pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na stejné číslo 90 01 04. Čas máte až do půlnoci z úterý na středu, vyhodnotíme to v příštím vydání Pochoutkového roku a připomenout si to všechno můžete i na webu pochoutkovýrok.cz. Tak do toho, držím vám palce. A jinak děkuju za přízeň, za pozornost a připomínám, nezapomeňte na tu naši velkou novinku. Sladké Česko, nová kuchařka, kterou si můžete pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz. Tak ať se jí daří a vám s recepty podle ní. Mějte se krásně.
1: Ještě jsem nespal, milá, a už asi nezaberu. Ne prášky nechci,

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 11 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Ministerstvo dopravy testuje zvýšení rychlosti na 150 km. Začala jarní údržba cyklostezky k Panské skále. Muzeum skla a bižuterie v Jablonci rozšířilo svůj název. Dnes bude převážně oblačno s teplotami až 18 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. Ministerstvo dopravy prodlouží testování 150-kilometrové rychlosti na části dálnice D3. Pilotní provoz začal loni v říjnu. Data zatím podle rezortu nestačí pro hodnocení bezpečnosti zvýšené maximální rychlosti, kterou podle počasí povolují proměnné dopravní značky. Podle ministerstva dopravy se při testování ukázalo, že zatímco v pravém jízdním pruhu překračovalo povolenou rychlost méně řidičů, v levém ani zvýšená maximální rychlost nestačila více než 40% motoristů. Na cyklostezce Varhany mezi Českou Lípou a Kamenickým Šenovem v těchto dnech pracují údržbáři. Lidé mohou na 17-kilometrové trase potkat čistící stroje i pracovníky upravující okolí zeleň. Práce potrvají do pondělí 24. května. Správa cyklostezky navíc pokračuje v průběžné výměně části zábradlí lemujících cestu, říká předseda svazku obcí cyklostezka Varhany Jaroslav Tunhéfer z Hnutí Spolehnutí.
3: Zjistíme-li nějaký problém kvůli vandalům, tak provedeme výměnu a jinak provádíme, řekněme, takovou periodickou výměnu těch dřeven, protože těch je na celém úseku cyklostezky Varhany 4800 kusů.
1: Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou rozšířilo svůj název o slovo státní. O změnu usilovalo 8 let. Označení státní má zdůraznit, že muzeum v Jablonci nad Nisou je jedinou institucí v Česku, která má celostátní působnost v oblasti skla a bižuterie. Je v něm například největší kolekce bižuterie na světě a jedna z největších sbírek skla v Evropě. Podle ředitelky Milady Valečkové pomůže nový název i k větší prestiži při spolupráci se zahraničními institucemi.
4: Nebudeme muset nikomu vysvětlovat, s kým jedná. Že nejsme žádné muzeum horní dolní, ale že jsme skutečně státní renomovaná instituce, kde jsou zaručeny standardy spolupráce, podmínky pro vystavování, odborná úroveň a podobně.
1: Česká televize a Český rozhlas by měly nadále plnit zpravodajskou roli. V průzkumu agentury NMS pro server Novinky tak odpovědělo více než 80% dotázaných, včetně voličů vládních stran ANO, SPD a motoristů. Pro zachování zábavních a sportovních pořadů je přes 70% respondentů. Veřejnoprávním médiím důvěřuje polovina obyvatel, výrazně víc než ostatním médiím. 44% lidí si myslí, že cílem připravované reformy je zvýšení vládního vlivu na vysílání. Naopak 30% oslovených s tím nesouhlasí. Průzkumu se ve druhém týdnu měsíce května zúčastnilo přes 1000 respondentů nad 18 let.
2: Počasí.
1: Dnes bude převážně oblačno, zpočátku menší oblačnost, na horách odpoledne přehánky, jinde jen ojediněle. Večer očekáváme ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty dosáhnou 14 až 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou jsou kvůli práci na inženýrských sítích uzavřené ulice Liberecká a Polní. Objížďka vede Tovární ulicí.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Milí posluchači, Krásný dobrý den od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec vám přeje Jiřina Brychcí, starostka Krajského sdružení hasičů Libereckého kraje. Opět se potkáváme v pořadu Setkání u mikrofonu a mým dnešním hostem je opět člověk se srdcem hasiče. Je příslušníkem Hasičského záchranného sboru České republiky v působnosti Krajského ředitelství Ústeckého kraje. Ředitel územního odboru Děčín, plukovník inženýr Boleslav Lang. A protože se známe docela dlouhou dobu, dovolím si tykání. Pane řediteli, vítej ve studiu Českého rozhlasu Liberec.
6: Já děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače.

0: Jak jsem říkala, známe se delší dobu, ještě za tvého profesního působení na Českolipsku. V roce 2024 ti za vzorný výkon služby u Hasičského záchranného sboru České republiky byla udělena medaile za věrnost druhého stupně, která se uděluje po 20 letech služby. Jaké byly tvé začátky u profesionálních hasičů a kde všude jsi působil?
1: Mé začátky se datují podstatně dříve, když jsem v roce 1996 opustil tenkrát nešťastně zprivatizované papírny v České Kamenici. Vznikala tam čerstvá profesionální jednotka hasičů a nabírali se další lidé, rozšiřoval se tenkrát ten početní stav. A já jsem využil nabídky mých kamarádů a v podstatě jsem nastoupil na stanici, která se právě budovala v České Kamenici, tenkrát ještě pod okresním úřadem Děčín. A nejdřív jako brigádník jsem tam působil jeden měsíc, pak jsem vlastně nastoupil jako hasič na funkci, při které jsem se seznamoval a začal seznamovat s tou hasičskou prací. Nebylo to úplně poprvé v mém životě, já jsem se v podstatě k té hasičině už dostal jako dítě, když jsem chodil do hasičského kroužku v České Kamenici, protože jsem rodákem z České Kamenice a nakonec to dopadlo tak, že jsem od toho 96. roku až do současné doby u Hasičského záchranného sboru zůstal. Prošel jsem si funkcemi v té České Kamenici jako hasič, hasič strojník, pak jsem šel pracovat do Děčína, kde jsem působil na operačním středisku. Můj křest vlastně na operačním středisku byly povodně v roce 2002. Pak došlo ke vzniku krajů a se vznikem krajů vznikla myšlenka a nebo vůbec vznik tísňové linky 112 a vlastně integrovaného operačního střediska toho krajského do Ústí nad Labem. Tam byla šance přejít, ale mě se nechtělo a zůstal jsem teda věrný okresu Děčín a šel jsem velitelovat, když se zrušilo operační středisko v Děčíně, tak jsem šel velitelovat do České Kamenice jako velitel stanice. Mezitím jsem si doplnil vzdělání, vlastně dával jsem si ke svým 40 titul inženýra a ta cesta byla pak velmi rychlá. V podstatě chvilku jsem působil v Kamenici jako velitel stanice, pak ve Varnsdorfu v obci s rozšířenou působností. No a pak se nabídla možnost jít dělat vedoucího IZS a služeb do České Lípy.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: České Lípě jsem působil jako vedoucí pracoviště IZS a služeb. Byla to pro mě veliká změna, protože z toho velikánského Ústeckého kraje do Libereckého to bylo nepředstavitelně menší. Bylo to takové příjemné komorní prostředí, kde jsme v podstatě v přátelské atmosféře působili a znali se všichni velmi osobně, byly tam velmi osobní vztahy. Bylo to takový fajn, strašně hezké období, na které rád vzpomínám. Později se uvolnilo místo ředitele na územním odboru v Litoměřicích, tak jsem začal přemýšlet a podíval jsem se do mapy, vlastně jak daleko je Nový Bor, protože mezi tím jsem se přestěhoval do Nového Boru, tak jsem se podíval do mapy, jak je daleko Litoměřice, říkám si, tomu to není tak zase úplně jako od věci, takže byla šance poskočit zase v tom profesním životě na nějaký vyšší post a vlastně objevil jsem se ve výběrovém řízení na ředitele územního odboru. Byl jsem vybrán a začal jsem působit v Litoměřicích. No a den se sednem sešel, změny, které nastávají v různých pracích, tak vlastně i tady u nás nastala změna v Děčíně, kde odešel původní ředitel a v podstatě nejdřív jako na výpomoc jsem byl požádán krajským ředitelem Ústeckého kraje, abych tam šel do Děčína působit jako dočasně, než se vybere nový ředitel, s tím, že Litoměřice zastoupí můj zástupce, kterýho jsem si tam určil. A v Děčíně najednou ta jednotka dočasnosti je jeden furt, takže už jsem v Děčíně na pořád. Takže jsem se vlastně po 12 letech, ono to trvalo 12 let, když jsem odcházel z děčínského okresu nebo územního odboru a po 12 letech jsem se vrátil zpátky do Děčína.
1: Ty jsi vlastně už na začátku odpověděl i na tu moji otázku, která měla následovat, co tvoje působení u dobrovolných hasičů, že teda seš odmala, ale předpokládám, že to trvá stále a díky tomu, co vykonáváš, seš stále ve spojení s dobrovolnými hasiči.
0: Ve spojení, ano, nejsem členem žádné jednotky, žádného spolku, to ne, na to skutečně nemám už čas, protože těch aktivit i mimo pracovních mám celou řadu, ale s dobrovolnými hasiči ta spolupráce je míněna jak v pracovní době, tak i v době mimo pracovní. V podstatě jsme taková jedna velká parta lidí, jedna velká rodina a já si neumím představit, že bychom jako měli být nějakým způsobem zásadně odděleni. Jedni bez druhých se neobejdou a společně to funguje úplně úžasně a je to parta lidí, která jsou svým způsobem blázni, ale v tom dobrém smyslu slova. A když je potřeba někde zabrat, tak jenom hasiči v podstatě dokáží tak držet pohromadě a tak zabrat, že všichni jenom smekají.
2: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: A teď se vlastně už dostáváme k tomu hlavnímu, o čem bychom si pak chtěli povídat. A to je spolek Hasičské fontány a vlastně tvé jméno se tam objevuje taky. O tomto spolku jsme tady hovořili někde v roce 24, kdy ve spojitosti s dětskou Hasičskou řekou, jenom lehce jsme na to narazili. Ale nicméně, pověs nám něco o spolku Hasičské fontány. Jak vznikl ten nápad a proč hlavně?
1: Tak spolek jako takový, jehož jsem zakládajícím členem, teda to je pravda, vznikl v roce 2017, kdy jsme začali připravovat tu mega akci k stému výročí založení republiky v Praze, kdy jsme vlastně připravovali obrovskou fontánu v hlavním městě na náplavkách. Tenkrát bylo potřeba to uchopit trošičku už přes potřebu vzniku tady toho nějakého ekonomického subjektu, protože v tom tekly finance. Z té louky najednou jsme se objevili v hlavním městě. Bylo to takové nepředstavitelné. Díky jednomu člověku, který vlastně celou tady tu myšlenku nějakým způsobem uchopil a neuvěřitelným způsobem zhmotnil. Jako to už asi se nikdy opakovat nebude, tohleto. A to je Jiří Havner, vlastně můj kamarád a kolega, který...
0: A další zakladatel spolku.
1: Další je, zakladatel spolku, ano. A tenkrát ještě s třetím zakládajícím, to byl David Sobotka, jsme začali pracovat na rozvedení tady těch myšlenek, udělat obří fontánu v Praze.
0: Jaké další ještě akce už teda to, mimo téhle z té pražské máte za sebou?
1: To je celá řada. To
0: dobře,
1: samozřejmě
0: tak nějaké ty tohleto,
1: tohleto bylo vlastně teoreticky až důsledek vlastně těch celé řady těch předcházejících fontán, které kdysi dávno založili a vlastně ten nápad vznikl na Českolipsku v obci Nový Oldřichov, kdy tehdy dědové a tatínkové se vlastně domluvili, že by něco takového mohli zkusit okolo rybníka a povedlo se to. A z toho Oldřichova v podstatě to pochází, ty myšlenky. Jo. My to dneska všude deklarujeme, že ten Oldřichov je otec celé té myšlenky zviditelnit hasiče trošičku jinak, než jenom při těch neštěstích, ale že tam existuje i nějaká spolková činnost, nějaká činnost, kde si můžeme v podstatě hrát, když to řeknu jednoduše, a udělat něco hezkého. Nicméně se ta fontána stříkala už velmi, velmi dlouho v tom Oldřichově a my jsme, nebo ten Jirka Havner hlavně, chytil myšlenku trošku to rozšířit, trošku jako to zviditelnit. Mysleli jsme si, že je to tak hezké, že by to stálo za to pustit mezi širší okruh lidí, veřejnosti a zkusit to teda zorganizovat v jiných městech. Takže my jsme v podstatě začali tyhle ty akce organizovat nejdřív na Českolipském okrese, no a později to teda přesáhlo už hranice okresu a máme za sebou fontány ve Žďáru nad Sázavou, v Mostě a v Chomutově a ve Varnsdorfu. Ono to je tu pražskou, vlastně ta byla nejslavnější. Covid nám trošku zabránil dělat fontánu v Liberci a v Jablonci, teda trošku, to jsme tady měli naplánováno, ale bohužel k tomu ještě nedošlo. No a teď poslední fontána, která byla teď s dětmi na Kristýně, kde se podařilo nějakým způsobem zase udělat něco, co bylo hodně výjimečného.

0: Posloucháte pořád setkání u mikrofonu Českého rozhlasu Liberec a Jiřina Brychcí si dnes povídá s jedním z hlavních aktérů krásné akce, kterou pod názvem Dětská hasičská hudební fontána zažili všichni, kdo se 9. května sešli na Kristýně v Hrádku nad Nisou. Záměrně říkám zažili, protože každý, kdo tam byl, to skutečně s dětmi a s vámi všemi prožíval. Takže 9. května Dětská hasičská hudební fontána. Povídej o tom, jak vzniknul tenhle ten nápad, nebo kdo s tím přišel přímo i na tom místě, kdo vybral místo Kristýnu.
1: Tenhle ten nápad vznikl, když jsme v loni byli požádáni, protože o téhle té naší fontáně, jak si ty informace skutečně veřejností putují, tak jsme byli požádáni, že při příležitosti akce odemykání Kristýny v roce 2025 by bylo vhodné možná tam tady tu fontánu večer stříknout s těmi hasiči. Takže to bylo takové komornější prostředí, bylo to v menším rozsahu a byli to dospěláci. Takže jsme zorganizovali pár družstev a stříkli tam tu fontánu v roce 2025 a při té příležitosti jeden z členů naší party nám sdělil nápad, protože byl čerstvým rekordmanem dětské hasičské řeky. To byl zase další počin jiného spolku a jiné skupiny lidí, kdy teda dělali dálkovou dopravu, kterou vytvořili děti. Tak vlastně vznikla myšlenka, že ty děti bychom mohli zakomponovat i do téhleté hasičské fontány. A protože rekord, který vznikl v roce 2017 na Novoborském koupališti, již byl hodně starý a trefil hřebíček na hlavičku a našel ty správné šílence, tak mu samozřejmě všichni to odkejvali, že to teda zorganizujeme, že to zkusíme tu Kristýnu zorganizovat. Takže ten nápad byl spontánní, bylo to v souvislosti s tím, že jeden z našich členů, současný tý celý party lidí, která se okolo toho motá, okolo celých fontán, vyřkl myšlenku, která se ujala. A pak už to bylo jenom štěstí, náhoda, pozitivní lidé okolo a v podstatě
0: to... Ano, pozitivní lidé a množství lidí. Kolik jste tedy měli účastníků, kolik bylo dětí? A odkud všude bylo?
1: Dobře, dětí bylo celkem 473, což je i záznam teda v knize rekordů, protože to je další úspěch, který se podařilo překonat dětský rekord z roku toho 2017, o kterém jsem mluvil. A byly to děti z České republiky a děti z Německa. Bylo tam celkem 42 družstev, z toho 6 bylo německých, zbytek bylo našich. A bylo to na celkové délce 402 metrů.
0: Hadic, který měli na to, že
1: tam... Ne, 402 metrů byla celková délka, hadic tam bylo přes 4 kilometry a celkem bylo 204 proudnic a proudů na břehu a k tomu dalších 11 na středovém proudu. Bylo to nasvětleno celý 40 reflektory, 37 jich bylo nad břehu a 3 reflektory byly na tom středovém proudu.
0: Jak už jsi tady zmínil rekord, takže tam byla agentura Dobrý den.
1: Ano.
0: Takže máte a už máte jako oficiálně, že teda rekord opravdu padl? Opravdu
1: máme
0: je.
1: Potvrzeno, v tuhle chvíli se připravují certifikáty a potřebná další potvrzení, ale oficiálně už máme potvrzeno, že se ten rekord podařilo překonat, což už v podstatě předvoj byl na začátku, kdy jsme v počtu účastníků skutečně někde násobně překonali ten rekord z roku 2017 z Novoborského koupaliště, kdy tam byly také děti.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jsme v setkání u mikrofonu a povídání s Boleslavem Langem, jedním z organizátorů dětské hasičské hudební fontány. A teď by mě zajímalo něco ze zákulisí, co třeba ještě nikde nezaznělo, protože určitě samozřejmě média byla, prezentovali jste se. Nastala někdy situace, že jste se třeba vyděsili, že něco neklapne?
1: Ono těch situací asi bylo daleko víc, ale člověk to nějakým způsobem potlačí. A ve mně v tuhle chvíli stále žije ta úplně ten poslední zážitek, kdy jsem byl já přímo účasten na tom středovém proudu, kde jsem měl řídit nějaké ty světelné efekty, které tam jsou. A když jsme nemohli 3 minuty před spuštěním akce nasát vodu požární stříkačkou, tak to teda opravdu by se ani v jednom z nás, my byli jsme tam 4 lidé na tom molu, krve nedořezal nikdo. Já jsem si ještě před akcí dělal srandu z jednoho z těch dobrovolných hasičů, říkám, jestli ti to tam selže, tak tě utopím, ale on ten chudák si tam, myslím, zažil obrovský nervy, protože to hacu nám nějak nechtělo nasát vodu. Nakonec jsme téma pokusama ho přehřáli a museli jsme čekat, až vychladne, ale ty minuty, ty šly strašně rychle najednou. Jak to bývá většinou opačně, že minuta trvá hodinu, tak tady skutečně to bylo...
0: Utíkalo
1: strašně rychle a my jsme se modlili, aby už konečně zase mohla chytla ten stroj, aby teda nastartoval a mohli jsme nasát a fakt se to povedlo 3 minuty před 22. hodinou, kdy startovala oficiálně celá fontána. Tak to byl okamžik, na který asi nikdo z nás 4 nezapomene.
0: Jaká je disciplína u dětí na takových akcích?
1: Musím potvrdit, a mám to i ze zpětné vazby z celé té akce, kdy pan ředitel rekreačního areálu Kristýna nám velmi děkoval za neuvěřitelnou disciplínu a ukázněnost všech těch dětí a říkal, že takhle uklizeno tam po nikom ještě neměl. To strašně potěšilo.
0: Tohle já musím potvrdit i z jiných velkých sportovních našich akcí, že opravdu děti máme trošku takový disciplinovanější. Uklidí si po sobě, když něco rozbijou, tak přijdou a řeknou sice jako to, takže to je takový, toto potěší, tomu
1: úplně
0: rozumím.
1: Tohle to strašně potěší a moc potěší a řekl bych, že i když jsem pozoroval ty děti, pro ně to byl asi neuvěřitelný zážitek. To bylo
0: To byla pro všechny samozřejmě.
1: Ale pro ty děcka to bylo ještě mocnější, podle mě, protože to skutečně není každý den, tohle to se nedělá každý den. A byly tam prckové od 3 do 17 let, jo. A ti nejmenší teda byli úžasní a pomáhali sami sobě a bylo to fajn.
0: Postřehli jste třeba nějaký rozdíl mezi těmi německými nebo těmi českými dětmi?
1: Ne. Já bych řekl, že to je tohleto napříč vůbec národnostma, ty děti jsou úžasní a jsou to takový čistý duše a přijmou tady ty věci jinak než dospělí.
0: A teď se zeptám teda jako takovou tu třešničku, co nejvíc zahřálo u srdíčka, samozřejmě to, že to klaplo, že to ale vůbec ještě nějaký takový ty pozitiva z toho celého.
1: Všechny ty reakce pozdější, samozřejmě to stálo neuvěřitelný pracovní úsilí, jako ono tohleto připravit skutečně nebyla jednoduchá záležitost technicky. Nás, tu partu lidí, která to dělá, dneska je kolem 8 lidí, a nás to tam stálo kus života, ale to zahřátí na duši je ty zpětné vazby. To, že se to moc líbilo, že se nám to povedlo technicky, že jsme tam skutečně jako po té technické stránce nic neselhalo a organizačně to bylo úplně skvěle připravené i ve spolupráci právě s městem Hrádek nad Nisou a zejména teda paní Hedvice Cimrmanové, která nám velmi pomáhala vlastně s tou organizační záležitostí z toho města.
2: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
3: Povídat si budu s fotografem Janem Šibíkem.
2: Poslouchejte nás už tuto neděli po 18. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Určitě by tady mělo zaznít, že to, co mladí hasiči pod vedení svých vedoucích v Hrádku předvedli, byla, řekněme, třešnička na dortu jejich působení v té volnočasové aktivitě. Jejich činnost je dlouhodobá, systematická, rozličná, sportují, vzdělávají se, soutěží, kamarádí se. Ten společenský život je mezi hasiči základem a vůbec mezi lidmi všeobecně. Jsou součástí sboru dobrovolných hasičů, zejména Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Práce těch vedoucích a těch, kteří se o ně starají, není jednoduchá, je úžasná a já teda za sebe všechny strašně moc obdivuju. Přeji jim, ať se jim ta práce daří a smekám před každým, kdo se výchově mládeže, jak té naší hasičské, tak zkrátka jakékoliv věnuje.

0: dospěláky a z těch dětí nakonec se dají potom vybrat velice schopné a velice pracovité členy výjezdových jednotek, kteří pokračují vlastně jako dospěláci v jednotkách sboru dobrovolných hasičů obcí a pomáhají vlastně zabezpečovat požární ochranu v celém širokém okolí.
1: Jedna komplikace se těsně před uskutečněním této velké akce objevila, a to byl požár v Národním parku České Švýcarsko. Týkalo se to přímo víceméně i tebe. Jako, byla to hodně velká komplikace?
0: No, bylo to velmi nečekané, jako to bývá samozřejmě v tom životě. A já jsem si říkal, tak jsem si od vody odběhl do lesa, tam jsem něco udělal a zase jsem si odběhl zpátky k vodě. Takže...
1: No, ono se to samozřejmě netýkalo jenom tebe, ale i spousta těch jednotek, které tam byly, tak se účastnili potom vlastně na tomhle tom večeru, takže jako všichni, ale nebylo tam vidět na nikom, že by ho to nějak unavilo, protože tam byli všichni plní elánu a všichni byli nadšený. Musím to potvrdit, protože se mi to samotný taky moc líbilo a všechno. Na čest, že jste to takhle krásně zvládli.
0: Bylo to skutečně, tak jak říkáš, spoustu jednotek nebo těch sborů, které tady se účastnili, tak vlastně jejich jednotek bylo přítomno na likvidaci požáru v Národním parku, tentokrát v Jetřichovicích, ale skutečně my jsme měli ještě to štěstí, že ten požár byl zlikvidován ještě před akcí, která byla na Kristýně. Takže ve čtvrtek jsme předávali požářiště a v pátek
1: jsme
0: mohli
1: ráno
0: najíždět do Hrádku a začít připravovat celou tu akci, aby se teda v sobotu úspěšně konala.
1: Co nějaká výzva do budoucna? Co plánujete s hasičskými fontánami? Už máte nějakou myšlenku?
0: Já chci odpočinek, chvilku odpočinek, ale samozřejmě některé projekty už jsou v přípravě, takže jako i pro letošní rok ještě bychom měli zrealizovat, myslím si, že dvě akce, které jsou v plánu, ale já bych o nich nechtěl dneska mluvit. Máme něco
1: necháme
0: v plánu,
1: se
0: necháme
1: ano,
0: se překvapit.
1: Ano, děkujeme.
0: Tak.
1: Milí posluchači, nevím jak vy, ale já jsem si dnešní povídání v setkání u mikrofonu Českého rozhlasu Liberec moc užila. Bolku, tobě, tvé rodině, všem lidičkám kolem tebe přeji dobro, vnitřní klid, především zdraví a děkuji ti za návštěvu.
0: Já moc krát děkuji za všechno a opětuji všechno to, co jsi řekla, hlavně zdraví, to je to nejdůležitější. A děkuji všem, kteří se této akce zúčastnili a kteří se spolu podíleli na tom, v jakém světle to vlastně dneska vypadá a je velmi pozitivně chválena.
1: A s vámi, milí posluchači, se od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec loučí a těší se na slyšenou u dalšího setkání u mikrofonu Jiřina Brychcí, starostka Krajského sdružení hasičů Libereckého kraje.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Sedmikrát na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrát na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 12 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Lebka svaté Zdislavy je zachovalá a vyjmutá z betonu. Radnice v Novém Boru na Českolipsku příštím roce zahájí stavbu bytového domu. Výstavu Fast and Furious bratrů Houtkových lidé uvidí do příští neděle. Dnes bude převážně oblačno a teploty vystoupí až k 18 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké poledne. Expertům se podařilo vyjmout lebku svaté Zdislavy z betonu. Uvedla to policie na sociální síti X. Podle nich je v zachovalém stavu a dál na ní budou pracovat restaurátoři. Do betonu lebku zalil muž, který ji v úterý večer ukradl z baziliky v Jabloném Podještědí. Muž byl věřící a vadilo mu vystavování relikvie. Chtěl ji proto soukromně pohřbít. Teď je vyšetřovaný na svobodě, hrozí mu až 8 let vězení. Podle jeho právníka rozhodnutí lituje. Bazilika do budoucna plánuje zvýšit zabezpečení lebky pomocí tvrzeného skla. V Novém Boru na Českolipsku v následujících letech přibyde několik desítek bytových domů. V příštím roce chce radnice zahájit stavbu bytového domu s 12 jednotkami v Nádražní ulici. Další nové bydlení různých kategorií bude i v dalších částech města, říká starosta Jaromír Demčák ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Teď jsme zakoupili bytový dům, chceme přestavět tu bytovnu, kde vznikne dalších zhruba 23 bytů. S Libereckým družstvem připravujeme družstevní výstavbu dvou domů.
1: Poslední týden můžou návštěvníci Severočeského muzea v Liberci vidět výstavu Fast and Furious bratrů Houtkových. Skleněnou tvorbu propojují s cyklistikou a motoristem. Proto lidé na výstavě uvidí třeba kolo s parožím nebo lustr ověšený několika cyklistickými koly. Doplňuje jeden z umělců Filip Houdek.
4: Přesouváme se asi k nejdůležitějšímu artefaktu výstavy. Byl koncipován vlastně a vytvořen pro tuto výstavu a je to nový Armstrong. Je to vlastně nějaká centrální tyč. Na ní v kruhovém půdorysu je umístěno 7 rámů. V těch rámech jsou na konci vlastně zadní kola.
1: Kvůli nálezu bomby z druhé světové války v německém Forchheimu se z oblasti muselo evakuovat až 30 tisíc lidí, informuje o tom agentura DPA. Podle sdělení města Pumu o váze 1,8 tuny objevili dělníci během stavebních prací už ve středu. Evakuace lidí v okruhu kilometru a půl od nálezu tak byla naplánovaná dopředu. Pyrotechnici by měli bombu zneškodnit během dneška. Podle starosty Forchheimu město čelí mimořádné výzvě, je na ní ale dobře připraveno.
2: Počasí.
1: V Libereckém kraji nás dnes čeká převážně oblačno, na horách se hlavně během odpoledne mohou vyskytnout přehánky a jinde jen ojediněle. Teploty se dnes pohybují mezi 14 až 17 stupni, na Českolipsku mohou vystoupat až k 18 stupňům, na horách čekejte 8 až 11 stupňů. Vítr vane slabý od severozápadu, rozptylové podmínky by během dne postupně většinou měly být dobré, biometeorologická předpověď pro dnešní den je na stupni číslo 1, to znamená mírnou zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Ulice Habartická v Krásné Studánce na Liberecku je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřená. Objížďka je značená a vede ulicemi Dětřichovská, Hejnická a Studánecká. Uzavírka potrvá do konce května.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Jsou 4 minuty po 12. hodině a s vámi je čas na vaše písničky na přání. Dnes je neděle, 17. listopadu a pohled do kalendáře říká, že svátek slaví milostivé Anety. Tou nejznámější je určitě vítězka první řady Česko hledá superstar Aneta Langerová. Tak pokud nějakou Anetu ve svém okolí znáte, určitě ji nezapomeňte popřát všechno nejlepší. Třeba i prostřednictvím našeho vysílání.
2: Písničky na přání s Alešem.

12 hodin 8 minut s vámi je vysílání Českého rozhlasu Liberec, také písničky na přání, tak jako každý den v tento čas, tedy po 12. hodině, můžete telefonovat k nám do studia na číslo 22 155 37 22, psát můžete také do naší e-mailové schránky zahrajte.liberec@rozhlas.cz a také tradičně můžete zasílat své SMS kazy na SMS bránu čísla 911 04. Připomínám, že cena SMSky jsou 4 koruny. No a plnit přání to už budeme za malou chvíli z našeho telefonního čísla. Zmínil jsem dnes Anety, které slaví svátek, tak jednu svatou kordulu od Anety Langerové pošleme také éterem. A mezi tím můžete dumat, cože si necháte hrát.

0: dnešní oslavenkyně Aneta Langerová. Svatá Kordula, písnička, která tu zněla na Českém rozhlase Liberec, jakoby taková rozmyšlená na to, cože vlastně dnes budeme hrát. No a teď už je to na vás, telefon 22 155 37 22. Haló, haló, kdo pak tam?
1: Haló, haló, Aleš, tady Alena, Petr Stahelče, zdravíme všechny posluchače a písničku, kterou jsem vybrala, bude pro Boženku Šárku, Jarču do Frýdantu, do Rychnova a pro všechny přátelé, Marušku do Děčína, Silvu do Prahy a všechny moc zdravíme a mrzelo nás, že jsme nebyli na dně otevřených dveří.
0: Tak třeba se ty dveře otevřou zase za rok a vy se sem k nám do Liberce budete moc podívat.
1: No to určitě, to určitě.
0: Vybrali jsme písničku, řekl bych takovou klasickou, ze Stehelče Vse, Lochlomont, Vaby Daněk Raduza. Ano. Tak to posíláme, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Ano, taky, naslyšenou, děkujeme.

0: Na frekvencích Českého rozhlasu Libereci plníme svá hudební přání, tak opět telefonujeme na číslo 22 155 37 22. No a tradičně se ptám, halo, halo, kdože tam?
1: Halo, halo, Aleši, tady Šárka z Liberce. Takže chtěla bych pozdravit všechny známé a přátelé, který jsme včera se viděli v rádiu. Bylo to moc fajn, bylo to prima, takže všem děkuju. A chtěla bych tím pozdravit Miladu z Jablonce, že jsem se s ní ráda seznámila. Mm-hmm. Ale taky tam byla Janička z Raspenovy, prostě všichni, Boženka, Janča z Technické univerzity. Všichni jsme si to moc báječně užili. Bohužel některý nemohli dorazit, takže zdravím Jarušku do Rychnova. Ale zdravím i Jarušku z Friedlandu, která byla tradičně. A užili jsme si to. No a taky vám poděkovat jako rádiu, že se to pro nás hezky zorganizovali, připravili. Byly tam spousta dobrét, spousta hezkého vystoupení. A písnička by byla ještě pro Peťu Hryplíkovou za to, že to zorganizovala. Ale hlavně dneska jí tatínek má narozeniny. Takže mu přeju všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a lásky. A všem přeju a posílám Petra Reska Přátelství.
0: Tak písnička je tady, to byl projev k národům, dneska skutečně veliký. Písničku posíláme, budeme se těšit třeba nejenom při dní otevřených dveří, konečně za pár týdnů se můžeme vydat na Královku, případně Český rozhlas Liberec bude slavit 10. narozeniny, tak tam všude se můžeme zase vidět. Písničku posíláme, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

přátelství, pravé přátelství. Je jenom několik takových slov, jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

přátelství, pravé přátelství, přátelství, to je někdy víc než láska, je to víra,

0: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Vstaňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7.45.
1: Počasí.
0: A aktuální zprávy každou půl hodinu. Od 5. do 9. hodiny Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Nevím jak na vás, ale na mě při této písni dýchne prosluněná Itálie let 80. Sempre, sempre, Albano a Romina Power. S vámi jsou stále písničky na přání. Telefon 22 155 37 22, tak to je telefon, který vede k nám do studia a plní vaše hudební přání. Halo, halo, kdo pak tam?
1: Halo, Alešku, tady Elena z České Lípy. Omlouvám se, jsem nastydla, tak mluvím trochu divně a chtěla bych pozdravit všechny posluchače, všechny, kteří byli včera na tom, já nemohla, protože jsem byla nemocná. A dám teda písničku Zuzance Drábkový z Dubice, který je dneska půlkuletí. Jako Alešku to mám a přeju všechno nejlepší, hlavně zdravíčko, štěstíčko, mír, lásku, požehnání, ať se jí daří finančně po všech stránkách a hlavně to zdraví, no. Mm-hmm.
0: Vybrali jsme píseň Staň se růží od Karla Gotta, tak
1: Staň
0: je to...
1: Staň se růží, já ještě bych ji chtěla poslat Vlastimilovi, Vlastikovi do Rochlic, Janince do Rochlic, mojí kamarádce, která tady bydlela, sousedce Haničce do Králova Háje a všem, který si dávají zahrát.
0: Tak posíláme tuhle skladbu. Děkujeme moc, už je na cestě. Vy se mějte hezky a zase brzy naslyšenou.
1: Brzy naslyšenou.

v učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ročník 1953, Mike Oldfield a také Anita Hegerland v době, kdy tvořili, řekněme, pár, kdy vystupovali také společně. Mike Oldfield ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Teď to bude zase na vás na čísle 22 155 37 22. No a ten dotaz určitě znáte. Halo, halo, kdo pak tam?
1: Dobrý den, hezkou neděli přeju, tady Jana z Raspenavy. Já srdečně zdravím všechny v rádiu, v redakci a také všechny, co včera se zúčastnili vašeho dne otevřených dveří, bylo to moc hezký. A taky jsem se tam potkala s paní Haničkou Básničkou, se Šárkou, s paní Boženkou, no bylo nás tam docela dost. Bylo to pěkný, moc pěkný. A dneska ale hlavně volám, protože moje vnučka, jedna z mých pěti vnuček, Sárinka, má dneska 21. narozeniny. Já už jsem jí samozřejmě přála, ale chtěla bych jí i touto cestou ještě popřát a poslat písničku. Mm-hmm.
0: Vybrali jsme kapelu Činasky a Báru Hosnedlovou Slovenský klín. Proč zrovna tuhle skladbu?
1: No, protože moje vnučka jezdí za svým miláčkem na Slovensko, tak je to tak trošku obráceně, ale je to, hodí se to, napadlo mě to tak.
0: Tak jim to pošleme, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: Říká se, že cizí neštěstí potěší. To rozhodně není cílem našich krimi příběhů. Chceme informovat, co se v našem kraji děje a na čem policie právě pracuje. A taky vás trochu pobavit, protože Miroslav Holubec řeší policejní případy pokud možno s úsměvem. Krimi příběhy o věcech vážných s lehkým nadhledem. Na naší stanici denně v 8.40.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: S vámi jsou stále písničky na přání na Českém rozhlase Liberec. Tohle bylo hudební zastavení Davida Bavího a Starman. Písničky na přání tady jsou s vámi ještě 13 minut, tak uvidíme, kolik hudebních dárků stihneme ještě v našem vysílání rozdělit. Haló, haló, kdo pak tam?
1: Alešku, haló, haló, tady je Čes Rechnova. Chtěla bych vám poděkovat za písničku pěknou. A písnička vyputovala pro Šárinku, pro Evičku do Turnova, která také se nemohla zúčastnit včera, paní Božence, paní Alence, paní Jarušce do Frýdlantu, panu Vlastimilovi a všem lidičkám, který si necháme zahrát, i všem lidičkám, který poslouchají, a přeju vám všem krásnou neděli.
0: Mm-hmm. Pet Shop Boys, tato dvojice let přelomu let 80. a 90. a písnička, která vyvodila právě 90. Go West. My to posíláme, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Je taky naslyšenou.

Nature Boys, také vysílání Českého rozhlasu Liberec, 12 hodin a 53 minuty. Taková ta finálová rovinka dnešních písniček na přání, a tak pojďme za posledním dnešním splněným přáním. Je tu vzkaz, hezkou neděli 17. května, včera jsem si náramně užila dne otevřených dveří Českého rozhlasu v Českém rozhlase Vysočina. Dnes má 65. narozeniny irská zpěvačka Enya, moje také oblíbená. Na Spotify mi od ní nejvíc hrála písnička Wild Child. Dnes má narozeniny i váš rozhlasový kolega z Českého rozhlasu Sever, moderátor Zdeněk Lukesle. Jeho srdečně zdravím, tak jakožto zdravím i všechny ostatní posluchače. No a písničku posílá Sylvie z Prahy. Za malou chvíli tady bude Enya. Po 13. hodině to už se těšte na reportáže z hradu zámku Rozhleden i jeskyní s Pavlem Kudrnou. A my se uslyšíme zase ve 2 hodiny odpoledne. Hezký den vám všem přeje Aleš Masník.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
4: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Provozovatelé trailových tratí v Libereckém kraji mohou nově žádat o podporu. Kvůli výměně plynového potrubí je nutné znovu otevřít loni provedený výkop Českolipské ulici Prokopa Holého. Jak by Češi zvládli 3 dny bez proudu, vody a telefonu? O tom je dokument 72 hodin, který je ode dneška na webu projektu Czechperiment. Dnes nás čeká odpoledne polojasno až oblačno, ojediněle přehánky a teploty 14 až 17 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké odpoledne. Liberecký kraj připravuje nový dotační program na podporu single tracků a bike parků. Reaguje tím na zvyšující se počet těchto tratí pro rekreační a výkonnostní sportovce v regionu. Žádosti o podporu bude možné podávat od 29. června, říká krajská radní Jitka Skalická ze Starostů pro Liberecký kraj.
5: Minimálně 50, maximálně 200 tisíc korun. Peníze nejsou na investice, ale jsou zejména na opravy a údržba povrchu tratí, odstranění nebezpečných překážek, instalace bezpečných bezpečnostních prvků, anebo značení a navigace, ale není to na vytvoření nových tratí, jsou to už na ty stávající.
4: Českolipskou ulici Prokopa Holého bude nutné po loňských výkopech znovu uzavřít. Společnost Gasnet bude měnit plynové potrubí. Loni dělníci v ulici opravovali kanalizaci a vodovod. Práce začnou zítra, tedy v pondělí. Ulice bude pro auta uzavřená, zřejmě až následující týden.
6: Jak uvedla mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová, před zahájením loňských výkopů město vyzývalo správce sítí, aby se případně k rekonstrukci připojili. Podle správce plynovodu to v té době nebylo potřeba. Přes zimu ale došlo k havárii v navazující tržní ulici, která ukázala, že je celá větev zralá na výměnu. Práce by měly skončit v září. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
4: Malířce a básnířce z Podještědí Haně Fouskové vyšlo 11 let po smrti další vydání knihy Zaříkávání smrti. Nově ji vydalo nakladatelství Větrné mlýny. Součástí knihy jsou 4 oddíly. První 3 jsou její básně z již publikovaných sbírek. Poslední část čtenářům odhaluje dosud nevydané texty. Nový třídílný dokument 72 hodin ode dneška ukazuje, jak jsou Češi připraveni na krizové situace bez elektřiny, vody nebo internetu. Série režiséra Jana Látala navazuje na stejnojmenou loňskou kampaň ministerstva vnitra a nabízí jí YouTubeový kanál projektu Czechperiment. Tvůrci v experimentu oslovili desítky lidí, kteří si během několika minut měli připravit vše potřebné na první 3 dny krize. Odborníci pak jejich výběr hodnotili z pohledu krizové připravenosti, psychologie nebo záchranných složek.
0: Počasí.
4: Odpoledne nás čeká polojasno až oblačno, na východě kraje přechodně až zataženo a během odpoledne ojediněle i přehánky. Teploty 14 až 17, na Českolipsku mohou teploty vystoupat až k 18 stupňům a na horách 8 až 11. Vítr bude vát slabý od severozápadu, rozptylové podmínky by odpoledne měly už být většinou dobré. Biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: Na silnici 2. třídy číslo 270 u obce Noviny pod Ralskem na Českolipsku probíhá vyšetřování nehody, havarovalo tam osobní auto. Úsekem projíždějte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: výlety.
8: Hezký den a dobrou neděli přeji. Je tady třetí květnová neděle, jaro se nám bohužel na chvíli schovalo, ale to nevadí, my víme, že teď už nikam neuteče a počasí nám zase brzy ukáže svoji vlídnou tvář. A my si zatím můžeme naplánovat a případně udělat pár pěkných výletů. Zamíříme třeba do Litomyšle v Pardubickém kraji, kde letos vzpomínají na sochaře Olbrama Zoubka. Nejen, že vylepšili expozici jeho soch v zámeckém sklepení, ale jeho dcera připravila také nevšední výstavu v jejich litomyšlském bytě. Potom se vydáme do Zlínského kraje, do místa, kde se kdysi těžil vápenec a které je dnes nejen krásnou přírodní lokalitou, ale také chráněnou oblastí. Navštívíme romantický i poučný Kurovický lom. Podíváme se také do jihočeského Tábora, kde budeme obdivovat zbraně a zbroj z kultovních filmů, oblíbených seriálů nebo i z dávno zapomenutých reklam. A nakonec nás čeká krásně barevná a voňavá zahrada Květnice na pražském vrchu Petříně, která jakoby vypadla ze známé Trnkovy zahrady.
7: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Litomyšli v Pardubickém kraji si letos připomínají 100 let od narození sochaře Olbrama Zoubka, a to hned na několika místech. Jednou z hlavních novinek je komorní výstava nazvaná Můj tati O, kterou připravila jeho dcera a která nabízí velmi osobní pohled na umělcův život prostřednictvím dopisů, fotografií i vzpomínek. Proměny se ale dočkala i stála sochařova expozice, a to ve sklepení Litomyšlského zámku. Na obě místa se vydáme s naší pardubickou redaktorkou Milenou Potůčkovou.
1: Já stojím v Litomyšli na Smetanově náměstí u domu s číslem popisným 137. Možná někdo už tuší, že právě tady byl jeden z domovů významného sochaře, výtvarníka Olbrama Zoubka, a tohle místo právě teď znovu ožívá, a to díky Evě Zoubkové. Ten byt a ta výstava se otevírá v souvislosti se s tím výročím narození vašeho tatínka. A tady u toho sloupu do podloubí vznikla trvalá vzpomínka na Olbrama Zoubka. Co to je?
2: Je to návrh a realizace sochaře Jakuba Grece, který byl tatínkovým dlouholetým asistentem, jeho pravou rukou v ateliéru. Tatínek tvrdil, že netouží po nějaké pamětní desce, a tohle opravdu typická pamětní deska není. Je v tom určitá hravost a je tady jeho oblíbený citát tatínkův. Byl bych šťasten, kdybych mohl sobě i jiným připomenout, že obloha nad mraky je vždy modrá.
1: A je tady provrtaný ten sloup s modrým sklíčkem, takže když se podíváme nahoru, tak vlastně uvidíme to modré nebe, i když třeba není v tu chvíli.
2: Přesně tak, akorát se nesmíte dívat v noci, to neuvidíte nic.
1: Bytová výstava znamená, že je to opravdu v tom bytě, ve kterém jste bydleli jako rodina.
2: Ano, přesně v tom bytě. Tady jsou nějaké základní informace o mém otci, je to takový stručný životopis, a jsou tady i další texty, ale všechno to jsou vlastně úryvky z dopisů, které psal mojí mamince.
1: Z vás se vlastně tímto stala průvodkyně, protože všechny výstavy komentujete si sama, nikoho jiného k tomu nepustíte, je to natolik osobní?
2: Já myslím, že ano, že to s nikým jiným nejde, ještě by teda byla skvělá moje maminka, ale nevím, jestli by se jí do toho chtělo.
1: Výročí 100 let od narození Olbrama Zoubka se promítlo i do jeho stálé expozice v litomyšlském sklepení zámeckém. Nastalo tady několik změn. Jejich autorem je scenograf David Bazika. Co všechno je tady jinak?
3: Řešili jsme to v několika rovinách. Jedna byla čistě technická, od vyčištění prostor i nové výbavby, nová elektroinstalace a hlavně nové osvětlení, které je opravdu významné. Sochy dostaly moderní způsob svícení, kdy si hrajeme s kontrastem, s teplotou barev a hlavně s vyzněním krásných struktur zoubkových soch. A ta druhá je vrstva vlastně vložená, scenografická. Máme zde citace Olbrama Zoubka. Ty provází i fotografie ze Zoubkova života, které se k těm citacím vztahují.
1: Když tady někdo byl před pár lety, ten dojem bude jiný dneska, když to navštíví tu výstavu.
3: Já pevně věřím, že se nám podařil na začátku lehce neřešitelný úkol. To znamená, aby jsme dodrželi to, co si Zoubek jakýmsi způsobem kurátorsky rozmístil. Se sochami jsme z 95% nehýbali, ale přesto, že to je všechno úplně jiné. A to jak tím světlem, tak určitou nějakou kompozicí a doplněním o jeho život, oslavu jeho života, oslavu jeho myšlenek. On opravdu žil plným životem.
0: Říká scenograf David Bazika. Obnovená expozice soch Olbrama Zoubka v zámeckém sklepení tak nyní nabízí zcela nový zážitek. Do Litomyšle tak klidně mohou vyrazit i ti, kteří už výstavu v minulosti viděli. Tentokrát ji totiž uvidí doslova v trochu jiném světle. A vy do ní můžete nahlédnout už teď na webových stránkách našeho pořadu. Znáte naše stránky? Alespoň adresu výlety.rozhlas.cz.

Pojďme se teď v nedělní vysílání vrátit k 9. a 10. květnu k soutěžní otázce. My jsme se ptali na nejstarší roubenou stavbu u nás. Napověděl jsem, že její stáří bylo určeno na roky 1547 až 48. Měla být zdemolována nebo zrušena, zničena. Tato usedlost ale byla nakonec zachráněna, byla zrekonstruována a je to unikátní technická památka. Vidíte, jak někdy je dobré, když se něco nezboří, nezbourá, nezničí, tak tady se to povedlo. Tou nejstarší roubenkou je, ptali jsme se, tedy zdali ji najdeme Vertyni v Podkrkonoší nebo v obci Proseč v okrese Chrudim, tak správně Ačko, je to Vertyni v Podkrkonoší. Ale i v té Proseči v okrese Chrudim najdeme roubenku. Jmenuje se Flora a je považována za jednu z nejkrásnějších, a to díky kombinaci tradičního stylu a moderního luxusu. Proč říkám tohle spojení, bude hned jasné, když řeknu, že byla postavena v roce 2019. Ale není to správná odpověď, tou je tedy Ačko. Kdo ji napsal, nebo kdo napsal to Ačko do odpovědi, měl šanci na výhru na flísovou deku, vylosováni nakonec byli tito posluchači a posluchačky. Pan Jan Jíra Dušejov, pan Martin Jindra Volary, paní Vanda Dužíková Třinec, paní Věra Prokopová Klatovy a pan Tomáš Kvasnica Chýně. Tak dnes je to 3:2, tentokrát muži jsou v převaze. Gratuluji ale všem. Takže flísová deka našla své majitele, ale stále hrajeme o výletnický batoh s řadou věcí, turisticky zajímavých věcí, a tam výherce budeme znát až na začátku června. Znát soutěžní otázku na tento víkend budete po třetí reportáži.

0: V malebné krajině na pomezí Hornomoravského úvalu a Hostýnských vrchů nedaleko obce Kurovice na Kroměřížsku ve Zlínském kraji je mezi kopci ukrytý Kurovický lom. Tento bývalý vápencový lom se po ukončení těžby proměnil v přírodní lokalitu s vysokou ekologickou hodnotou. Dnes je chráněn jako přírodní památka a představuje unikátní spojení geologického dědictví, biodiverzity a klidného prostředí pro odpočinek. Do lomu se vydala naše zlínská redaktorka Sylvie Pospíšilová. V galerii tamního centra ekologické výchovy na ní čekal majitel Kurovického lomu Martin Zelina.
1: Máme tady zpracovanou hezký galerii, co se týče skamenělin. Máme tady pirity, kalcity, dokonce tady máme hraločí zub, který se tady našel v Kurovickém lomu, protože dříve tady bylo moře.
2: Spousta těch živočichů je ohrožených.
1: Máme tady největšího vodního brouka na světě, vodomila černého. Další velkou zajímavostí je, že máme tady teďka udělaný výzkum vážek, kde je 33 druhů vážek. Máme tady výskyt víra velkého, nově jsem začal lítat ledňáček říční, dále nám tady je líce dudek a vlhy pestré.
2: Zdá se, že Kurovický lom je pro mnoho živočichů takovou dobrou adresou. Děti spíš od rodičů dostanou dům, auto. Vy jste dostal od tatínka lom. Je to dar, který jste ocenil, nebo to byl takový danajský dar, protože pečovat o národní přírodní památku asi není úplně jednoduché, nebo se pletu?
1: Já jsem neskutečně rád a vážím si toho. Byla mi svěřená důvěra od otce. Je to pro mě takový, bych řekl, i závazek, ale na druhé straně vám to přináší spoustu radosti.
2: Tak a my už jsme sešli od galerie dolů po Štěrkové cestě do Včelína. Jak vás napadla myšlenka přizvat tady do toho prostoru včely?
1: Historicky vlastně včely do přírody vždycky patřily. Vytvořili jsme Včelín, kde přijdete, jednak je to prosklené. Chodí nám sem pan Hrubý David, který nám dělá komentované prohlídky, který je odborník a má včelstva velmi dlouho.
2: Máte tady 5 velmi pohodlných lehátek, když se na ně tak dívám. Je to tak, že člověk přijde, lehne si a prostě jenom relaxuje?
1: Ano, je to vlastně založený na tom, že přirozenou formou vy vdechujete jednak ty výpary ze včel. Včely vydávají vibrace z úlu až do 1,5 km a dávají blahodárnou energii do těla.
2: Takže se vyplatí tady chvilku pobít?
1: Vyplatí se to, je to jednak na veliké sklidnění, na odpočinek. Většinou se stává, když sem přijdete a zaposloucháte se do bzučení včel, že za chvilku usnete, což je velice příjemné. A na druhé straně je vidět ten pohyb těch včel.
2: My už jsme s Martinem Zelinou sestoupili do údolí Klomu a stojíme u vodní hladiny, která je téměř smaragdová. Kdy se tady v tom lomu začalo těžit?
1: Těžba byla zahájena v roce 1840 a ukončena v 96. roku.
2: Ví se, jaká je tady hloubka?
1: Sloupec vody je 9 metrů, pořád voda obtíká, takže se, bych řekl, za celou dobu nikdy neskazila. Tím ještě, že je to vápenec, tak se to neustále desinfikuje.
2: A já teď vyzkouším, jakou má teplotu. V lomu bych očekávala, že bude hodně čerstvá, ale ona je příjemná. Jsme tady chviličku a já musím říct, že je tady naprosto božský klid. Když tady přijdete a jste tady úplně sám, co vám to místo dává?
1: Neskutečnou pokoru, klid, odpočinek a možnost pozorovat. Když přijdete sem, opravdu cítíte sklidnění a balzám i díky té vodě, která dělá tady, bych řekl, největší gro toho Kurovického lomu.
0: Říká jeho majitel Martin Zelina. Národní přírodní památku můžete navštívit od května do září. Celoročně se ale můžete ubytovat v apartmánech Centra ekologické výchovy. Stojí na okraji lomu. A v letních měsících můžete zažít koupání, které je úplně jiné než na městských koupalištích. V Kurovickém lomu zkrátka najdete harmonii.

0: centru jihočeského města Tábora stojí v parku pod hradbami Housův mlýn. Kdysi mlel obilí, fungovaly v něm také městské lázně a dneska se v něm nachází jedna z největších filmových zbrojnic v Evropě. Meče, štíty, luky, přilby ze dřeva, ze železa, z plastu a spoustu dalších artefaktů, které se objevily v řadě filmových snímků, si mohou prohlédnout i ti, kdo se rozhodnou Housův mlýn navštívit. Nás do táborské filmové zbrojnice vezme kolega Filip Černý.
1: Zvoní ostří mečů ve filmu Blade 2 a název tohohle filmu je taky uveden na ceduli vedle vchodu do táborské filmové zbrojnice, protože zbraně z Blade 2 v expozici najdete. Já tu stojím s majitelem zbrojnice, šermířem Petrem Nůskem, a ve skutečnosti těch filmů to je napsáno mnohem, mnohem víc. Letopisy Narnie, Šangajští rytíři. Máte všechny spočítané?
2: Nemám, vím, že těch filmů, oni to nejsou jenom filmy, jsou to třeba tak jako reklamy a televizní filmy, čili nejsou to jenom filmy z zahraniční provincie, tak to asi kolem stovky projektů, které jsme měli tu čest být. Divadel je víc, těch asi 300.
1: No tak pojďme se na to všechno dovnitř podívat.
2: Splněný dětský sen, protože k tomu já vám řeknu takovou storku. Když jsem jako malý dítě, byl donucen matkou, abych navštěvoval nějaký výtvarný předměty, což jsem teda zoufale nechtěl, ale teď jí za to vlastně děkuju. Tak vím, že nám lektorka tenkrát zadala domácí úkol, aby jsme přes víkend nakreslili svůj dětský pokoj. Já jsem si namatlal na tu čtvrtku tenkrát pokoj, který vlastně byl skladiště zbraní. Ono se mi to po letech vyplnilo. Teď máme tu zbrojnici, ono tady je nějakých 3500 zbraní a zbrojí, když je to plné, ale protože to živá expozice, my z toho neustále půjčujeme na různé projekty, tak jakoby je milý, že jste nás navštívil a že to tady všechno vidíte.
1: Hned u vchodu zbroj z filmu Troja. To je takový, bych řekl, úplně wow efekt. To by mě zajímalo, je to vaše, anebo třeba skončí filmování a vy tu zbroj seberete a...
2: Myslíte jako, že jí šlohnem? Ne, ne. Ten produkt, to, co my vyrábíme, to jsou ty zbraně, je to jedno z našich jako filmových řemesel, tak to končí různým způsobem. Vy buď to vyrobíte a filmařům to půjčíte, nebo to vyrobíte a filmařům to prodáte a oni si to nechají. A nebo vy to vyrobíte, filmaři si to koupí a pak se toho zbavujou a já to od nich odkoupu.
1: Zbroj z posledního samuraje, to je taková impozantní. Ta měla příběh jaký? Tu jste musel odkoupit, anebo byla od začátku vaše?
2: Ne, my jsme měli to štígru, že jsme se dostali do tendru, tak jsme se dostali na zbrojíře anglický, který prostě si nevěděli rady, protože byli zahlceni tím filmem, tam bylo opravdu jako hrozně moc zakázek, nebo ta zakázka byla hutná, jak se říká jeho česky. A zkusili jsme tendry, jestli nám to vyjde, a my jsme s touhletou zbrojí, která v tom filmu teda nehraje, ale její kopie v ní hrajou, protože tam Tom Cruise jakoby je v této zbroji a se zbraněma je jakoby natáčený, jo. A ta zbroj se odlivala z různých materiálů. To, co vy tady vidíte, tak je hliník a kov, což je těžký, to by ten Tom Cruise sice utáhl, ale nebyl by úplně šťastný a dal by nám to někde v cateringu vyžrat, jak se říká. A hlavně ta tamnější produkce z toho odlivala zbroj, třeba která je poškozená, zbroj, která je od bláta, a tak dále, tak dále. A tahle ta zbroj, to je originál, podle kterého se to lilo. Takže my máme takovýhle krásný zářez, že jsme vyráběli zbroj, podle níž se dělali zbroje přímo do tohohle filmu.
1: A zatímco poslední samuraj jde do bitvy, já s Petrem Nůskem jdu obdivovat další tisíce exponátů filmových zbraní a zbroje.
0: Loučí se z expozice v táborském Housově mlýně náš jihočeský kolega Filip Černý. A pokud tam sami někdy zavítáte, můžete nejen obdivovat filmové zbraně a zbroj, ale třeba se i ubytovat v pokojích s filmovými kulisami. Výlety. My jsme právě navštívili unikátní filmové zbrojnice v Táboře. Po Česku je roztroušena celá řada míst, která si oblíbili filmaři a později i turisté. Jmenujme hrady, zámky, přírodní kouty, ale i malebné obce. Mezi velmi oblíbené filmové vesničky patří také ta, které se díky četným natáčením přezdívá Vesnický Hollywood. A na ten nebo na tuto vesnici se ptáme. Napovím, že za památkovou rezervaci byla vyhlášena v roce 1995. Tou obcí je za A Vesec u Sobotky v Českém ráji, za B Hoštice u Volyně v jižních Čechách. Tak typujte, hledejte a odpovídejte textovou zprávou, píše se takto. Výlety, mezera A nebo B, Druhá mezera, pak křestní jméno, příjmení a adresa. Vždycky dodávám, nezapomeňte na poštovní směrovací číslo. Máme třeba v Česku několik dlouhých lhot, pak bychom pátrali třeba, do které máme poslat výhru. Takže nezapomeňte na PSČ, jak se říkalo a říká. A tuhle zprávu pošlete na telefon 90 011 04 do dnešní půlnoci, vždycky je to do půlnoci nebo minutu před půlnocí je uzávěrka a zpráva je spoplatněna 4 korunami, službu totiž zajišťuje náš partner ATS Praha. Takže multifunkční nožíky jsou ve hře, stále také hlavní cena, ta květnová, výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, v něm flísová deka, sluneční brýle, ponožky Alulife a kniha 7 krásky na cestách. Znění, tedy celé znění soutěžní otázky, ne že teď by to bylo poloviční, ale prostě vždycky najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Jsou tam i odvysílané reportáže, fotografie, interaktivní plánovací výletnická mapa, prostě všechno, co se vám může hodit, třeba právě na ty krásné, příjemné jarní dny, byť teď s trochou deště.

0: Tajemná, romantická, uklidňující. Taková je zahrada Květnice na pražském vrchu Petříně. Je jako stvořená pro procházky nebo klidné posezení a snad každých 14 dnů je jiná. Trvalková zahrada vznikla pod ohradní zdí Petřínského růžového sadu, jehož je součástí, a je jako vystřižená z Trnkovy zahrady. Do Květnice nás teď zavede naše pražská kolegyně Jolana Nováková.
1: Tady to kdysi bývala navážka, teď je to nádherná romantická zahrada Květnice. Od kdy tady je?
2: Celý růžový sad je na bývalých vojenských pozemcích, které se začaly předělávat v roce 1932 až 1943, tím vznikla i Květnice.
1: Máte nějaká čísla v hlavě?
2: Rozloha Květnice činí přibližně 1600 metrů čtverečních a v nadmořské výšce jsme přibližně 320 až 325 metrů nad mořem.
1: To říká Lukáš Kolář z Lesů hlavního města Prahy. My si tak procházíme, prohlížíme si. Kolik těch květin tady dnes je?
2: Dnes je tady přibližně 3000 květin, jedná se převážně o trvalky a cibuloviny. Zahrada je významná tím, že kvete v podstatě celé vegetační období, takže se mění před očima, postupně to na sebe navazuje tak, jak je ta zahrada koncipována.

0: toho jste
1: a
0: jeli.
1: A plány. Ano, je to tak.
0: Tady je taky takový vodní prvek a bývaly tady sochy.
1: Sochy zde bývaly, Rusalka a Vodník od Viléma Amorta, ale Rusalka byla v 90. letech ukradena a už po rekonstrukci, která probíhala v roce 2021, nebyly sochy navráceny a zřejmě se s tím ani nepočítá.
0: Troufám si tipnout, že protože by si je mohl zase někdo odnést.
1: Asi zřejmě je to tak.
2: Přitakává správce zahrad vrchu Petřína Lukáš Kolář z lesů hlavního města Prahy, který půvabnou a romantickou zahradou květnicí provedl naši kolegyni Jolanu Novákovou. A pokud byste se do ní chtěli podívat hned teď, máme pro vás jako vždy fotografie na webu našeho pořadu. Připomínám adresu výlety, krátce vylety.rozhlas.cz.

A je tu závěr dnešních, tedy nedělních a vlastně i víkendových výletů. No a tradice velí připomenout soutěžní otázku. My jsme navštívili filmové zbrojnice v Táboře, tím jsme se vlastně inspirovali. Po Česku je totiž roztroušena řada míst, která obdivujeme díky filmům. Pak se díváme na domy, které jsme třeba viděli ve filmech, nebo na náměstí, na přírodní úkazy a tak dále. Je tady prostě řada míst, která si filmaři oblíbili, později i turisté, hrady, zámky, přírodní kouty, ale i malebné obce. Mezi velmi oblíbené filmové vesničky patří také ta, které se díky četným natáčením přezdívá, pozor, vesnický Hollywood. Napovím, že za památkovou rezervaci byla vyhlášena v roce 1995. Tou obcí je za A. Vesec u Sobotky v Českém ráji nebo za B. Hoštice u Volyně v jižních Čechách. Tak hledejte, pátrejte a odpovídejte textovou zprávou. Celé její znění najdete, teď už nebudu opakovat, na webu výlety.cz.

rozhlas.cz. Jenom připomenu, hrajeme o multifunkční nožíky, o hlavní cenu také za měsíc květen, tedy o výletnický batoh, to je batoh s reflexními prvky, vhodný do šera na silnici, když půjdete, aby vás nezajelo auto. A v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky alu lahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak si představím, že flísovou deku roztáhnete někde na pasece, vezmete si brýle, sundáte ty naše ponožky, otevřete alu lahev se studeným pitím a knihu Sedmi krásky na cestách a budete si užívat. Ať už s tím batohem nebo bez něj, si užívejte zbytek neděle, přeji vám krásný den, hezké jaro a těším se na slyšenou opět za týden, až se ozve znělka výletu. Vše dobré přeje Pavel Kudrna.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Lebka svaté Zdislavy je zachovalá a vyjmutá z betonu. Začala jarní údržba cyklostezky z České Lípy k přírodní památce Panská skála. Koaliční rada se podle premiéra Babiše bude návrhem zákona o veřejnoprávních médiích zabývat na konci května. Zítra nás čeká zpočátku místy skoro jasno, později oblačno ojediněle s přeháňkami a teploty až 19 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké odpoledne. Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo dostat z betonu, do kterého ji zalil zloděj. Uvedla to policie na sociální síti X. Relikvie je podle nich zachovalá a teď na ní budou pokračovat restaurátorské práce. Lebku v úterý ukradl zloděj z baziliky v Jablonném Podještědí. Policie ho chytla ve čtvrtek a po 7hodinovém výslechu zjistila, kde lebku ukryl. Muži podle policie vadilo, že je světice vystavovaná a chtěl ji soukromně pohřbít. Podle jeho právníka svého rozhodnutí lituje. Na cyklostezce Varhany mezi Českou Lípou a Kamenickým Šenovem těchto dnech pracují údržbáři. Lidé mohou na 17-kilometrové trase potkat čistící stroje i pracovníky upravující okolní zeleň. Práce potrvají do pondělí 24. května. Správa cyklostezky navíc pokračuje v průběžné výměně části zábradlí lemujících cestu, říká předseda svazku obcí cyklostezka Varhany Jaroslav Turnhéfer z Hnutí Spolehnutí.
2: Zjistíme-li nějaký problém kvůli vandalům, tak provedeme výměnu a jinak provádíme, řekněme, takovou periodickou výměnu těch dřeven, protože těch je na celém úseku cyklostezky Varhany 4800 kusů.
0: Ve Zhořilecké ulici v Liberci je vysazených 9 nových sakur. Magistrát nechal nahradit původní stromy ve špatném stavu s cílem doplnit stávající stromořadí. Výsadba navázala na první etapu obměny stromů, která začala už loni. Návrh zákona o médiích veřejné službě projedná koaliční rada podle premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO 25. května. Řekl to ve svém nedělním videu na sociálních sítích. Zabývat se koalice bude podle něj i stovkami připomínek, které k návrhu přišly v mezirezortním řízení. Do debaty chce přizvat taky generální ředitele Českého rozhlasu i České televize.
3: A když teda se připravíme na koalici, tak pozveme generálního ředitele České televize a generálního ředitele Českého rozhlasu a budeme veřejně se bavit o tom, co v rámci toho zákona navrhujeme. A určitě nechceme mluvit do obsahu.
0: Připomínkové řízení k mediální novele skončilo v noci na sobotu. Kritizovala je řada ministerstev a institucí. Předloha je podle nich nelogicky uspořádaná a chybí v ní také jasná definice pojmu média veřejné služby.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou polojasno až skoro jasno, teploty poklesnou na 5 až 2 stupně a místy počítejte s přízemními mrazíky. Zítra zpočátku malá oblačnost, místy až skoro jasno, odpoledne většinou oblačno a na horách místy přeháňky, jinde jen ojediněle. Teploty 16 až 19 stupňů, na Českolipsku teploty mohou vystoupat až ke 20 stupňům, vítr bude slabý, proměnlivý a bio bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Silnice 268/36 u obce Cvikov na Českolipsku je uzavřena a to kvůli padajícímu kameni ze skály. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Posloucháte nedělní odpolední vysílání Českého rozhlasu Liberec a k tomu vám přejeme příjemný poslech. Dnes je 17. května a před lety byl tento den vyhlášen jako Světový den telekomunikací a informačních technologií. Dnes je také Mezinárodní den boje proti homofobii a transfobii. Datum bylo zvoleno jako výročí dne, kdy došlo k vyškrtnutí homosexuality z mezinárodní klasifikace nemocí Světové zdravotnické organizace. Stalo se tak před 36 lety. A také dnes se připomíná Světový den hypertenze, tedy lidí onemocnělých vysokým krevním tlakem. V Norsku slaví den ústavy, na Kubě den horníků a také na Nauru slaví také den ústavy. To my jsme třeba včera slavili den otevřených dveří, kdy do Modré ulice v Liberci dorazily stovky posluchačů a příznivců Českého rozhlasu Liberec. Za chvíli se pak v našem vysílání vypravíme na cesty. Cestovatel Ludva Klatovský ze Stráže nad Nisou je už měsíc na cestě kolem světa. Jak se mu zatím daří, to vám prozradíme za pár chvil.
1: Pohodové odpoledne s Alešem Mastníkem.

0: Poslední kovboj českého country, Michal Tučný a písničky, které nestárnou na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. Už před měsícem cestovatel a spisovatel Ludva Klatovský ve Stráži nad Nisou nasedl na svůj skútr a vyrazil na zhruba půlroční cestu kolem světa, na které projede Evropu, Asii i Severní Ameriku. Proto se s ním spojil náš reportér Patrik Fischer a zjišťoval od něj, jak se mu na cestě zatím daří a kam už se dostal.
1: Je to už měsíc, co Ludva Klatovský na své Vespě vyrazil na cestu ze Stráže nad Nisou. Kam jste za tu dobu dojel?
2: Po 4 týdnech se mi podařilo dojet přesně, kam jsem měl namířeno. Právě teď jsem v Albánii, ta cesta ubíhala víceméně bez problémů. Projel jsem přes Českou republiku na Slovensko, přes Rakousko a Slovinsko až do Itálie, kde jsem si tu cestu doopravdy užil. Potkal jsem hodně lidí z mnoha Vespa klubů a přeplul jsem z Brindisi do albánského Vlere. Následně jsem pokračoval směrem na jih, kde už jsem 5. dnem a porouchala se mi tady motorka. Mám vadnou jednu součástku, je to brzdový buben, uvnitř něj je 1000 gram a ten se bohužel poroučel, takže cesta ubíhá hezky, ale právě teď sedím v Albánii a čekám na to, až mi bude dodán nový díl na moji Vespu.
1: Určitě jste toho už po cestě zažil hodně. Je nějaký moment, který vás nejvíc pozitivně překvapil?
2: Zažil jsem toho hodně a nejvíc mě překvapila vstřícnost těch lidí, se kterými já se potkávám, protože kult Vespa je v Evropě a konkrétně v Itálii hodně rozšířený a ty reakce těch lidí tak mě skutečně velice pozitivně naladily a užívám si to, je to pro mě překvapení, i když vlastně asi zas až tak moc ne.
1: S čím už jste se musel po cestě potýkat?
2: Ty problémy už jsem naznačil a skutečně k té poruše došlo. V tuhle chvíli víme, jaká je závada, máme ji diagnostikovanou, mám už objednaný náhradní díl, nicméně nikde v Albánii není k dispozici a čekám na to, až mi bude dodán z České republiky.
1: Jaký je výhled, že se vydáte zase zpátky na cestu?
2: Přepravní společnost garantuje pondělí. Uvidíme, pokud se povede, tak ta oprava motorky už je v řádu 10 minut a vyrazím směrem dál.
1: Měl jste už někdy tendenci, že tu cestu prostě vzdáte?
2: Co se týká chuti vzdát celou moji expedici, ano. Tak když ta motorka přestala jet a prakticky jsem si chvíli nevěděl rady, tak tam probíhaly různé myšlenky a to včetně ukončení celého toho projektu. Na druhou stranu podpora lidí, kteří mě sledujou, tak mi dodala další odvahu do dalšího pokračování a v tuhle chvíli můžu úplně klidně říct, že rozhodně to nevzdám.
1: Říká ke své cestě cestovatel a spisovatel Ludva Klatovský. My jeho cestu samozřejmě budeme sledovat i nadále. Na další díl našeho povídání se můžete těšit zase za měsíc.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
1: To štěstí chtěl bych jednou mít.
0: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
1: Jenže blázni si dělá dás.
0: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

0: počasí.
1: 14 hodin 25 minut, čas, kdy voláme Český hydrometeorologický ústav v Ústí nad Labem. Dnes Lenka Došková, meteoroložka, je na telefonu. Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak sleduji mapu. Na východ od nás déšť, na západ od nás přehánky. No a uprostřed to je Liberecký region a tam nic. Čím to je?
2: Je to tak, tak aktuálně máme takové polojasno až oblačno v Libereckém kraji. Přehánky se opravdu zatím drží jenom na západě. A i když očekáváme, že přece jenom nějaká ojedinělá přehánka se nám dnes vytvoří, přece jenom ta kupovitá oblačnost roste. A hlavně na východě Libereckého kraje, na tom krajním východě, tam je více té oblačnosti ještě z toho zvlněného frontálního systému nebo z toho frontálního rozhraní, které je na východ od nás. Takže zasahuje to na východ Libereckého kraje, tam je trošku jiné počasí. Teplotně to i odpovídá. Nejčastěji máme mezi 14 až 18 stupni, nejtepleji na Českolipsku, kde je nejméně oblačnost.
1: Přeci jenom si člověk zvykl, že v uplynulých letech jsme už třeba k tomu ledatomu sbírali letní anebo někdy i tropické dny, tak kde je máme?
2: A zatím v nedohlednu. I když se nám teda teploty budou příští týden zvyšovat postupně tak jako trošku plíživěji, ale budou nám narůstat vlastně každý ten den v týdnu, bude o trošku teplejší, tak určitě nějakých tropických teplot se nedočkáme ani o víkendu. Spíš to budou takové ty příjemné teploty někde nad 20 stupňů Celsia.
1: Tak pojďme nakousnout alespoň kraj týdne, jak to bude vypadat. Vy jste to už víceméně naznačila, přesto jak bude na začátku nového pracovního týdne.
2: Tak zítra ráno ještě očekáváme jedno z takových chladnějších rán. Ty teploty se nám budou pohybovat ráno mezi 5 a 2 stupni Celsia. V údolích můžou spadnout až k nule. Očekáváme, že to bude takové poslední chladnější ráno. Pak během dne budeme mít postupně oblačno, zase tam bude nějaký takový ten denní chod oblačnosti, ráno a večer méně oblačnosti, odpoledne více z oblačnosti s možností přehánky a teploty budou nejčastěji mezi 16 až 19 stupni, určitě na Českolipsku porostou o trošku výš a tam by mohly zasáhnout i 20 stupňů.
1: Tak třeba se aspoň částečně ohřejeme v tom příštím týdnu. Lenka Došková, meteoroložka, byla hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, my jsme za to rádi, no a brzy naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Písnička, která díky filmu Pelíšky na přelomu milénia zaznamenala na velký comeback. Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě a také Václav Neckář na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. Co všechno víte o infarktu? Své vědomosti si můžete porovnat právě teď s Martinem Písaříkem v rubrice Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejčastěji dostávají lidé infarkt v pondělí? Dřív se používaly výrazy jako srdeční mrtvice nebo dokonce záhaď. Dnes už mezi lékaři i laiky jednoznačně dominuje pojmenování infarkt. Jde o život ohrožující stav, kdy se ucpe některá z věnčitých tepen vyživujících srdeční sval. Srdce nám jako pumpa rozvádí krev do celého těla a nikdy se nesmí zastavit. Když však část svalu nedostává kyslík, odumírá a nastává infarkt. Typickými příznaky jsou dušnost a svíravá bolest za hrudní kostí. Poměrně nedávno vědci zjistili, že tyto příznaky lidi postihují nejčastěji v zimních měsících a první den v týdnu. Vysvětlení je hned několik. Ač by se mohlo zdát, že největší zátěží pro srdce je fyzická aktivita ve velkém vedru, mráz prý působí ještě hůř. A přechod z přetopeného obydlí do mrazu dává našim cévám pořádně zabrat. No a proč v pondělí? Po víkendovém odpočinku nastává stres způsobený třeba obavou z toho, co nás zase čeká v práci. Takže pokud jste kardiaci, dávejte na sebe pozor zejména přes zimu a vyvarujte se teplotním i emočním extrémům.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
0: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
1: Bez chleba a bez vody já k cíli dorazí.
0: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Tvrdí o sobě, že jsou dítě Štěstěny, Petr Spálený a také Zdeněk Rytíř na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. Znáte svoji krevní skupinu? V Česku má nejvíce lidí 44% populace skupinu A. Směrem na východ Evropy to procento klesá. Nejvíc Aček mají tedy lidé u Atlantiku a ve Skandinávii, to je až 60%. Systémy krevních skupin jsou definovány geneticky. Na jejich výskytu můžeme vysledovat migraci národů, ale také průběhy morových epidemií v minulosti. Některé krevní skupiny totiž byly vnímavější k moru a tak byly epidemií často potlačeny, zatímco jiné ji přečkali a v populaci převážely. Teď už ale o krvi svědčí lehkostí s dětmi a Terezou Brázdovou.
1: Z čeho se skládá krev?
2: Ze železa.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. Horácova mladá sousedka je nalezena mrtvá. Byla to sebevražda nebo vražda? Případ pro malíře. ČT 2. Všichni jsou hráči, ale jen jeden může být pokrový král. Steve McQueen v premiérovém filmu Cincinnati Kid. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila legendární herečky Ivy Janžurové film podle románu Jaroslava Havlíčka Petrolejové lampy. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Lebku svaté Zdislavy se podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Podle dominikánů z Jablonného je to zázrak. Další taxibus by mohl vyjet na podzim v okolí Rokytnice nad Jizerou. Česká televize a Český rozhlas jsou stále podle průzkumu agentury NMS nejdůvěryhodnější média v Česku. Zítra nás čeká zpočátku místy skoro jasno, později oblačno, ojediněle s přeháňkami a teploty vystoupají až k 19 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké odpoledne. Lebka svaté Zdislavy z Lemberka by se mohla vrátit do baziliky v Jablonném v Podještědí. Jak informovala policie na síti X, restaurátorům se ji podařilo úspěšně vyjmout z betonu, do kterého ji zalil muž, který vzácnou relikvii odcizil. Řád dominikánů z Jablonného práci restaurátorů oceňuje, řekla za klášter sestra Roberta. Podle ní je překvapivé, že lebka vypadá nepoškozeně.
3: Je v pořádku a je to zázrak v podstatě pro celý kraj. Jednak nasazení policie, to byla úplně bezvadní a my jsme moc rádi, protože to je zázrak jak pro věřící, tak pro nevěřící, protože tak rychle dokázat najít paní Stislavu, to je přímo vás nebe přímo.
1: Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jablonném Podještětí 35-letý muž. Podezřelého policisté zadrželi ve čtvrtek. Zhruba 600 lidí měsíčně využívá taxibus mezi Jindřichovicemi pod Smrkem a Novým městem pod Smrkem na Frýdlansku. Vyplývá to z dat společnosti Korit LK, která v Libereckém kraji objednává veřejnou dopravu. Taxibus na objednání nahrazující klasickou autobusovou dopravu funguje nově také na Železnobrodsku a Hrádecku. Podle jednatele Koridu Oty Pospíšila by mohl další taxibus začít v regionu fungovat na podzim. Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou rozšířilo svůj název o slovo státní. O změnu usilovala 8 let. Označení státní má zdůraznit, že muzeum v Jablonci nad Nisou je jedinou institucí v Česku, která má celostátní působnost v oblasti skla a bižuterie. Je v něm například největší kolekce bižuterie na světě a jedna z největších sbírek skla v Evropě. Podle ředitelky Milady Valečkové pomůže nový název i k větší prestiži při spolupráci se zahraničními institucemi.
4: Nebudeme muset nikomu vysvětlovat, s kým jedná. Že nejsme žádné muzeum horní dolní, ale že jsme skutečně státní renomovaná instituce, kde jsou zaručeny standardy spolupráce, podmínky pro vystavování, odborná úroveň a podobně.
1: Česká televize a Český rozhlas by měly nadále plnit zpravodajskou roli. V průzkumu agentury NMS pro server Novinky tak odpovědělo víc než 80% dotázaných, včetně voličů vládních stran ANO, SPD a motoristů. Pro zachování zábavních a sportovních pořadů je přes 70% respondentů. Veřejnoprávním médiím důvěřuje polovina obyvatel. 44% lidí si myslí, že cílem připravované reformy je zvýšení vládního vlivu na vysílání. Naopak 30% oslovených s tím nesouhlasí.
2: Počasí.
1: V noci nás čeká většinou polojasno až skoro jasno, teploty mezi 5 až 2 stupni a místy se mohou objevit i přízemní mrazíky. Zítra zpočátku malá oblačnost, místy až skoro jasno, odpoledne většinou oblačno, ojediněle s přeháňkami. Teploty 16 až 19, na horách 11 až 14, bio zítra bude na jedničce a vítr bude vát slabý proměnlivý.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Úplně uzavřená je silnice 3. třídy číslo 279-21 v obci Hrubá Skála, a to v úseku od Hřbitova k parkovišti u zámku. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: I krátce po 15. hodině vám přejeme příjemný poslech na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. Redakce Českého rozhlasu včera otevřely své brány zájemcům a posluchačům. Výjimkou nebyla ani liberecká redakce. Jak to u nás vypadalo, to vám prozradíme už za chvíli. A snad neřeknu mnoho, když prozradím, že do Modré ulice v Liberci přišlo na 500 lidí. Příjemný poslech.
2: Pohodové odpoledne s Alešem Mastníkem.

0: Jedna z ikonických písní Jiřího Schellingera Šípková růženka a písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Liberec. Včera měli zájemci jedinečnou možnost nahlédnout do budov Českého rozhlasu. Konal se totiž den otevřených dveří. Pracovníci zájemcům představili svoji práci, nechyběl ani doprovodný program. Jak to vypadalo přímo tady u nás v Liberci, vám v reportáži přiblíží náš reportér Patrik Fischer.
1: Dobrý den, já vás vítám tady v Českém rozhlase Liberec.
2: Jenom do liberecké redakce se přišlo podívat bezmála 500 návštěvníků. Čekal na ně především bohatý doprovodný program. Asi největším lákadlem byly komentované prohlídky celé redakce libereckého rozhlasu.
1: Tady v tom koutečku se připravují moderátoři.
2: Dní otevřených dveří se také uspůsobilo sobotní vysílání.
3: Hezké odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hopfoglová. A protože je dnes u nás den otevřených dveří, jsou se mnou ve studiu i naši posluchači. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Kdo měl zájem, mohl si na komentované prohlídce také vyzkoušet, jestli dokáže zprávy číst aspoň tak dobře, jako naše kolegyně zprávařka Hanka Hauptfoglová.
5: Český rozhlas dnes pořádá den otevřených dveří. Návštěvníci si můžou prohlédnout regionální vysílací studia, ale i komplex v Praze na Vinohradech.
6: Bankovní aplikace a internetové bankovnictví některých tuzemských bank dnes čekají technické odstávky.
2: Tak jedním z hlavních interpretů a taky hvězd celého dne otevřených dveří byl Pavel Vítek. Posluchači doslova zaplnili celý náš dvůr, u vašich písniček hodně tancovali. Co byste jim vlastně vzkázal?
7: No jednak, že jsem rád, že přišli, přestože to počasí dneska nebylo úplně, je zima, vypadá to, naštěstí nepršelo, i když to na to vypadalo, ale tak bych jim poděkoval za to, že tancovali, že zpívali, že dorazili a že vlastně i v tom docela s takovým jako neúplně příjemným počasí dokázali vytvořit tak hezkou atmosféru.
2: Den otevřených dveří samozřejmě je primárně pro lidi, kteří sem prostě přijdou z ulice a přicházejí sem klidně i celé rodinky. Tak jak se vám tady zatím líbí?
8: No zatím dobrý, my jsme slyšeli koncert gospelu, to bylo hezký, tak uvidíme, co bude dál.
9: Zatím super.
2: Tak co děti, jak se vám tady líbilo, holky?
10: Dobře.
11: Mně se líbil velmi, je to pro mě unikátní záležitost a protože jsem se vlastně mluvením docela zabývala během svých středoškolských učitelských let, tak jsem si zavzpomínala na těsnopis mimo jiné, kde o to také šlo. A tady jsem si teda vyzkoušela, jak to vypadá, když moderátoři čtou ty zprávy, takže pro mě velice bezvadný praktická ukázka toho, co mě opravdu zajímalo a týkalo se to i mé bývalé profese. Takže moc děkuju za to.
2: Znovu se podívat do naší redakce budou mít zájemci možnost zase za rok.
0: Více se od ní otevřených dveří v Českém rozhlase Liberec dočtete na našich webových nebo facebookových stránkách.
12: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Chtěl bych napsat báseň,

nech napsat báseň, co by ti šla k pleti. Báseň, co budou učit se naše děti.

chtěl bych napsat báseň plnou citu o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

0: Tyhle verše zásadní zarecitovala ve vysílání Českého rozhlasu Liberec kapela Činasky. Jizvy, trout, psice a nově zaříkávání smrti. Tak zní názvy sbírek básní autorky Hany Fouskové. Nové čtvrté souborové dílo autorčiných poetických textů vydalo nakladatelství Větrné mlýny téměř 11 let po její smrti. Součástí knihy jsou doposud nevydané texty, které pomohlo sesbírat autorky kolega spisovatel Jaromír Typlt.
1: Nebeští vozatajové zas přivlekli velký vůz nad náš dům. Šňůry perel, kterým si opásali bedra, se jim přetrhli a rozsypali po nebi.
2: Na nahrávce slyšíme autorské čtení básnířky a malířky Hany Fouskové z roku 2004. Na uvedení nové knihy jejich básní v Liberci několik úryvků přečetla herečka Markéta Talerová.
3: A tvá duše bezedná pláče, verše z ní vytékají, jak ptáci dostracena a nikdo je neslyší.
2: Kniha s názvem Zaříkávání smrti je shrnutím básnické tvorby Hany Fouskové, přibližuje Luděk Lukovka ze Severočeského muzea v Liberci.
4: Jsou zde sbírky Jizvy z roku 98, pak ještě Trout, což byly tehdy takové rozšířené jizvy, a Sice. To jsou ty hlavní tři sbírky, co vyšly v minulosti. A teďka se Zaříkáváním smrti, což je, když na to koukám, něco málo přes 10 básní, tak v ruce držíme téměř souborné dílo. Ne všechno se tam dostalo z toho posledního období.
2: Fousková se ve svém životě více než psaní věnovala malbě. Její obrázky proto doprovázejí novou knihu. Publikovat autorčiny sbírky pomohl editor jejich textů a spisovatel Jaromír Typlt.
5: V roce 1997 já jsem tehdy byl jako civilní voják a jeden z prvních úkolů bylo pomoci Haně uklidit její byt v Hodkách ve Světlé pod Ještědem, takže jsem poprvé navštívil opravdu magické prostředí plné knih, obrazů. Hana, tehdy už stárnoucí paní, měla takový velmi intenzivní kulturní život, plně kontrastující s tím, v jaké bídě a jaké samotě žila se svým psem. Byla taková lesní čarodějka trochu.
2: V roce 1999 se jim povedlo vydat první sbírku básní Jizvy. Přestože se podle Typlta Fousková celý život cítila přehlížená, za druhou sbírku básní Trout byla nominována na cenu Magnesia Litera. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: První dáma českého country, Věra Martinová, Nebe, peklo, ráj a také písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Liberec. 17. května 1968 měl v kinech tehdejšího Československa premiéru snímek Údolí včel. První z řady úspěšných filmů, na kterých spolupracovali režisér František Vláčil a spisovatel a scénárista Vladimír Kerner. Příběh historického snímku Údolí včel je temný, jako doba, ve které se odehrává, tedy druhá polovina 13. století. Film zobrazuje svár mezi vnucenou příslušností k asketickému křižáckému řádu a touhou po svobodném životě. Fanatický rytíř Armin von Heide v podání Jana Kačera pronásleduje svého přítele Ondřeje. Toho hrál Petr Čepek, potomka českého zemanského rodu, který uprchl a vrací se zpátky na rodnou tvrz. Rytíř je rozhodnut odpadlíka potrestat za provinění proti regulím řádu a během Ondřejovy svatební noci vnikne do ložnice jeho nevěsty a dál ale už nebudeme děj prozrazovat, kdyby tady snad byl někdo, kdo snímek nezná. Místo toho si poslechněte, co musel Jan Kačer udělat, aby dostal roli křižáka.
1: Když jsem tu roli chtěl, tak Vláčil říkal, ty přece nemůžeš hrát asketického rytíře, když jsi tlustej. A já jsem mu slíbil, že zhubnu 10 kilo a on se smál, že to nedokážu. A já jsem teda zrovna shodou okolností odjel s jedním filmem do západního Německa a všecko, kam jsem přišel, všecko jsem měl zadarmo. A já jsem ten den měl takovou dietu, trojuhelníčkový sýr a jedno rajské jabko. A když jsem v tom nejpřepichovějším hotelu už byl 4 dny, tak přišel ten pan ředitel a říkal, vy nejste u nás spokojen. A já jsem říkal, proč? Že vůbec nekonzumujete. A já jsem říkal, no já jsem filmová hvězda. A říkal, jo tak promiňte, pardon. No a když jsem se vrátil po 3 nedělích a pak ještě jsem trochu přitlačil, tak jsem skutečně zhubnul 11 kilo a tu roli jsem dostal. Vzpomínám si na Galatikovou, která vždycky s Čepkem večír po filmování si sedli, dali si bifteka a moletu a já jsem je nenáviděl. A oni prostě noschval jedli, já jsem říkal, vy, já vám tohle někdy vrátím.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
1: To štěstí chtěl bych jednou mít.
0: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
1: Jenže blázni si dělá dás.
0: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Miroslav Žbírka nás dovedl ve vysílání Českého rozhlasu Liberec až k 15. hodině a 50. minutě. Je neděle odpoledne a to znamená, že nás čeká další díl seriálu Jak je to doopravdy. O čem bude, to nám teď prozradí jeho autor Jan Křemen.
1: Známe to všichni. Vezmeme si nákupní vozík neboli koš na kolečkách a vyrazíme do obchodu. Máme už svou trasu, víme, co potřebujeme nakoupit a tak vše potřebné pečlivě uložíme do toho koše. U pokladny to vyndáme na pás, který to přesune k paní pokladní, která to odpípá a posune k místu, které ji vlastně nemusí zajímat, protože už svou úlohu splnila a my propadáme chaosu, protože nevíme, co udělat dříve. Zaregistrovat aplikaci, připravit si nákupní tašky, uklidit zboží a zaplatit. Paní pokladní je nervózní, stejně jako další zákazník, protože právě teď lovíme v telefonu tu aplikaci pro platbu a my vlastně už jenom zdržujeme a zdržujeme. Poté, co konečně opustíme obchod, tak si říkáme, že se na to můžeme už vykašlat. Protože nám to nedělá dobře. Jíst, pít a řadu dalších věcí dělat ale musíme. A tak nás v brzké době čeká opět návštěva obchodu. Pravdou je, že chaosu nemusíme propadat pouze my, ale horké chvilky dnes již dokážeme způsobit i té pokladní. Ano, už v řadě obchodů jsou automatické kasy, které obsluhujeme my. Zaparkujeme vozík u té pokladny, na váhu umístíme své prázdné nákupní tašky, kdy tento úkon potvrdíme a zcela ve svém tempu načteme zboží a uložíme do tašek. Nikdo nás nehoní. Je to zcela na nás. Kdyby tedy nás neprudili počítače té pokladny. O čem mluvím? No koupili jste si například láhev vína a i když je vám už hezkých několik desítek let, tak automatická pokladna požaduje, aby jí zodpovědná osoba potvrdila, že jste plnoletí. Požádáte tedy nejbližší paní pokladní, aby tak učinila, ta ale právě ve sprintu se zákazníkem, který se rozhoduje, že svěří svůj nákup klasické pokladní. Ta je naštvaná, protože už zase jí někdo

0: jasné Ježíš.
1: MIG 21 na Českém rozhlase Liberec. Dramatizace stejnojmenné knížky o malém indiánovi z kmene Čeroký jménem Malý strom. To je divadelní představení s názvem Škola malého stromu a vy jej můžete shlédnout v nastudování divadle Kampa v Malém divadle v Liberci dnes o 4 hodin odpoledne. A také vítejte při dnešních tipech. FC Slovan Liberec dnes na svém stadionu Unisi přivítá dalšího z velikánů pražských S. Sparta Praha tam na Tráník vyběhne v 5 hodin odpoledne. Svět se stále mění a doba je pořád jiná. Každým dnem, hodinou, okamžikem. Nic není, jak bylo a nic nebude, jak je. Humorný pohled na civilizační pokrok vám Miloš Knor ve své 90-minutové show popíše na několika příkladech. Na stand-up komedy Jiná doba dne zajděte do Jabloneckého eurocentra na 7 hodinu večerní. Na nedělní folkový podvečer jste zváni do areálu kaple Božího hrobu v Mimoni. Tam od 5 hodin vystoupí Standa Haláček, písničkář z Kostelní Lhoty a Petr Týna, písničkářka z Mimoně. Také nás můžete na frekvencích Českého rozhlasu Liberec jen tak poslouchat. Už za chvíli je tu 4. hodina a s ní hvězdné návraty Patrika Rozehnala. Tím dnešním hostem ve studiu bude Iva Janžurová. A my se uslyšíme opět v 5 při písničkách na přání. Pohodový den vám všem přeje Aleš Masník.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Bylo 16 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Radnice v Novém Boru na Českolipsku v příštím roce zahájí stavbu nových bytů. Obyvatelé Turnova můžou posílat návrhy na ceny města. Synice u Jablonecké přehrady bude také letos pomáhat likvidovat ultrazvuk. Zítra nás čeká zpočátku místy skoro jasno, později oblačno, ojediněle s přeháňkami a teploty vystoupají až k 19 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké odpoledne. V Novém Boru na Českolipsku v následujících letech přibude několik desítek nových bytů. Příštím roce chce radnice zahájit stavbu bytového domu s 12 jednotkami v Nádražní ulici. Další nové bydlení různých kategorií bude i v dalších částech města, říká starosta Jaromír Dvořák ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: Teď jsme zakoupili bytový dům, chceme přestavět tu bytovnu, kde vznikne dalších zhruba 23 bytů. S Libereckým družstvem připravujeme družstevní výstavbu dvou domů.
2: Do konce června můžou obyvatelé Turnova tamní radnici posílat návrhy na ocenění udělovaná městem. Radnice to oznámila na sociální síti. Cena je určená lidem, kteří se zasloužili o rozvoj města, vytvořili výrazné umělecké dílo nebo uspěli ve vědě.
5: Vyznamenaným osobnostem radnice udělí ceny města, čestné občanství nebo medaili starosty. Obdrží je u příležitosti státního svátku 28. října. Lidé mohou návrhy podávat na podatelně města nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na městském webu. Z Turnova Michal Jemelka, Český rozhlas.
2: Na přehradě Mšeno v Jablonci nad Nisou bude i v letošní letní sezóně ničit nebezpečné synice ultrazvuk. Vedení města na tom bude spolupracovat s odbornou firmou Photon Water Technology. Informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Frejčová. Systém bude v provozu zhruba od července do září. Město za něj zaplatí 660 tisíc korun. Metoda pomáhá vodu v přehradě čistit od roku 2019. Dnes je Mezinárodní den proti homofobii, připomíná rozhodnutí Světové zdravotnické organizace z roku 1990, kdy byla homosexualita vyřazená se seznamu nemocí. Cílem dne je upozornit na diskriminaci LGBT+ komunity.
3: Sport.
2: Čtvrtým kolem pokračuje skupina o titul ve fotbalové šancelize. Jablonec se v 17 hodin představí na hřišti Viktorie Plzeň. Liberec naopak doma ve stejný čas vyzve pražskou Spartu a fotbalisté Hradce Králové také od 17 hodin přivítají už jisté mistry šanceligy z pražské Slávie.
3: Počasí.
2: V noci bude většinou polojasno až skoro jasno, teploty poklesnou na 5 až 2 stupně a místy počítejte i s přízemními mrazíky. Zítra tedy v pondělí zpočátku malá oblačnost, místy až skoro jasno, odpoledne většinou oblačno a ojediněle i přehánky. Teploty 16 až 19, na horách 11 až 14 stupňů, vítr bude vát slabý, proměnlivý, rozptylové podmínky by během dne postupně měly být dobré a bio zítra bude na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Jablonci nad Nisou je úplně uzavřená ulice Podhorská, a to v úseku od křižovatky s ulicí Slovenského národního povstání až po křižovatku s ulicí Mlýnská. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
6: Na úvod toho dnešního dílu by stačilo pustit si jeden charakteristický smích a už byste měli jasno, o kom bude řeč. To by ale bylo moc jednoduché. Možná by stačilo stejně tak dobře slyšet i to slavné zajíknutí nebo vidět seknutí koutkem v detailu tváře. To všechno je typické pro herečku, která se objeví ve všech dnešních ukázkách. čeká nás zábava. Tak se trochu naladíme.
7: Podívejte se na mě.
6: No.
7: Připadám vám otrávená?
6: Ani ne, ale mohla byste mít lepší náladu. Já jsem Patrik Rozehnal. Vítám vás.
7: Já jsem Iva.
6: Iva Janžurová, já vím. Narozená 19. května roku 1941 v Žirovnici a my teď spolu máme před sebou takový hodinový dýchánek, plný legrace.
7: Postavila jsem na kávu.
6: Ne, děkuju, já kávu nepiju.
7: Neodporujte mi, já jsem pracovala v jiu-jitsu. Dáte si kávu?
6: No dobře, ale měli bychom vybrat ukázky do našeho pořadu. Co?
7: Co na mě koukáte? Vybírejte, vybírejte. Nebo vás vemu to ulatí.
6: Vy jste opravdu od rány.
7: Tak prosím, vybírejte, vybírejte.
6: Vydržte, ještě se musím kouknout na pár životopisných dat.
7: Tak ukažte, já se na to taky podívám. Já se v tom strašně ráda čtu. To je něco jako moje paměti, víte?
6: Tak to byste mohla poradit, čím začít.
7: Tadyhle máte, podívejte se, to, tady inspirace z doby, kdy jsem pracovala v restauraci a jídelny. Čtěte?
6: Jo, vy myslíte v seriálu Eliška a její rod. To jste si asi zavařila, co?
7: Jo, no, ano. Ale jenom krátce, jenom do té doby, než...
6: Než přišla herecká kariéra par excellence.
7: Jaká jsem?
6: Úžasná. Tak můžem začít.
7: Zkuste to, ale rychle.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

miluje lidi. Madame de Jeanjou, celá se lidem dá. Madame de Jeanjou, žijící legenda, zbožňuje nemožné výzvy. Líčidlem zamázne jizvy kvůli všem hrám.

0: Tohle byl písňový hold Ivě Janžurové od Igora Orozoviče. A my budeme vyprávět příběh téhle legendární herečky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodila se 19. května roku 1941. A do jaké rodiny přišla?
2: Já pocházím po mamince z Hluboký nad Vltavou a po tatínkovi ze Soběslavy. Ale dětství, narodila jsem se už skoro na Českomoravské Vysočině.
0: Nicméně vždy o sobě tvrdila, že je prostě Jihočeškou. Už ve svém dětství ráda malovala, dělala ruční práce, bavila své okolí. Jak potvrdila i v pořadu, aby řeč nestála.
2: To jenom jedna kolegyně rozezlená, že dělám neustále nějaký vtípky, říkala, že kdybych mohla vystrčit holou, takže bych to udělala. Chtěla mě kvůli zasmání, ale to přehnala trošičku a byla opravdu rozčilená. Ale je to tak, že s tou mojí krásou a s tou touhou být krásná, já jsem na tenhle ten pojem narážela často v souvislosti s mým herectvím. Začalo to tak, že když jsem prvně před rodinou se tak začalo proslýchat, že mám tyhle ty spády, tak za mnou přišel nejstarší bratr a tak chviličku, nebyl ten úvod pravda dost dlouhej na to, aby byl citlivý, mi řek, že nemůžu být herečka, protože nejsem dost hezká. Ale mě to tak nějak nezasáhlo vlastně. Já na tu větu pak často vzpomínala, zvlášť, když už jsem mu stihla dokázat, že jsem se proboxovala do té profese. On bohužel, to byl starší bratr, brzy zemřel, teda dožil se některých mých ještě kreací takových začátečnických, ale pak už mě touhletou replikou nenapadal. A já jsem se nějak nenechala vystrašit, šla jsem udělat ty zkoušky, naopak jeho manželka zase za zády celý rodiny vlastně potají mě podporovala. Já jsem doma řekla, že jdu studovat matematiku a že jdu skládat zkoušky na vysokou školu.
0: Pravda ale byla taková, že se přihlásila na DAMU a taky po pár letech dokázala, že na to herectví skutečně má. Po škole nastoupila v Liberci a odtamtud se záhy vrátila do Prahy na Vinohrady, kde hned první sezónu dostala roli Jany z Arku. Začalo se o ní mluvit jako o velkém talentu. Krátce poté ji Kachyňa svěřil i hlavní roli v dramatu Kočár do Vídně. Filmoví režiséři a tvůrci pořadů v ní ale také brzy objevili komediální talent. A dokážeme vám to hned na jedné ukázce z rozhlasu. S Josefem Veldou povedou řeč o pletení a mužské emancipaci.
3: Mamko, pojď sem, já ti musím něco hrozně důležitýho říct.
2: Že zase v kloubech cítíš, že ti dneska padne karta, veď to znám. Dej mi pokoj, jako posledně prohraješ svý i klukovo prasátko.
3: Ale mámko, počkej. Já jsem ti chtěl říct, že ženy jsou stříbrné misky, na něž klademe zlatá jablka.
2: Co to bylo? To je nějaký nový seriál v televizi?
3: No dovol, to je Goethe.
2: Proč mi to říkáš, vidíš, že vařím?
3: A nebo, počkej, nech to. Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy.
2: Co?
3: Rousseau.
2: Nevíš, kam jsem dala cibuli?
3: Práce muže trvá do západu slunce, práce ženy není hotova nikdy.
2: Taťko, dechni na mě. Co jste zase v práci slavili? Dechni na mě pořádně.
3: Co bychom slavili? Tohle byly výroky slavných mužů o ženách. Mamko, kde máš pletení?
2: V kredenci.
3: I s drátama?
2: Jo. No, jestli chceš ale podložit stůl, tak si vem starý noviny.
3: Ale dovol, mamko, já chci klukovi uplést kulicha.
2: Teploměr a acilpirin jsou v kredenci, běž se vypotit, třeba se ti udělá líp.
3: Ale mně je výborně. Co je na tom divnýho, že budu plíst? Kluci z práce se taky činěj. Vaňous už s těma drátama přímo řádí, ten už umí i hladce, i v obrace. Zelenka doma žhaví šicí stroj a šije pro celou familii pyžama. Krupička háčkuje dečky jako na běžícím pásu. Já mám co dohánět.
2: Taťko, ty jsi něco proved, nezapírej. Přiznej se.
3: A co bych proved?
2: No,
4: Ještě před měsícem sis neuměl přišít ani knoflík.
3: No jo.
4: Když jsem byla v lázních, tak si všechny utržený knoflíky přilepil ke kabátu žvejkačku. Že prej neumíš navlíknout niť. A dneska chceš klukovi plíst kulich a přistej se, taťku.
3: Ale co bych kde prováděl, prosím tě.
4: Máš kapes?
3: Ale no, tady někde, no. No, už je to dobrý. Tak hele, na páteční poradu všichni chlapi od nás si sebou nesou pletení. No tak co je na tom divnýho? Hele, a taky jsem si podal přihlášku do kurzu vaření, koupil jsem si knížku o kojencích a předplatil jsem si Vlastu, teda jako časopis, rozumím.
4: Taťko, nepřibližuj se ke mně, já se tě bojím. Tak ty si do práce poneseš pleteň.
3: No ponesu. No co je na tom divnýho? Na tu páteční poradu přijde poprvé náš novej šéf. Vlastně šéfová. My totiž máme ředitelku. A už to chápeš? Chceme si šplhnout, tak všichni budeme štrikovat, čímž jí budeme hrozně sympatický. Jakože nám není cizí ženská problematika, rozumíš? Nad mašinu jsem si pověsil tenhle nápis. Být ženou je hrozně těžká věc, protože obvykle musí žít s muži. A to by v tom musel být čert, aby mi nedala prémie.
0: Gesta a mluva Ivy Janžurové jsou tak výrazné a typické, že někdy není poznat, kdy hraje a kdy mluví normálně. Jiří Krejčík o ní kdysi řekl, že má 30x víc mimických svalů v obličeji než normální člověk.
2: Možná, že takovej ten podvědomý pocit, že teda nejsem dost hezká, mi nikdy nebránil zase, abych naopak se nebála být ještě víc ošklivá, než jsem. Takže už když jsem s bratrama jako dítě hrávala doma rodičům divadlo, tak jsem se nejradši nechala namaskovat za mužský a vycpat polštářema a hrát tlustýho pána od naproti, pan jsme čerpali témata k našim domácím divadlům z nejbližšího okolí. A tohleto jako maskování se, to zvošklivování se nebo zesměšňování se, bych řekla přímo, protože zase být úplně vošklivej nestačí ke komice, ono tam musí být taková ta míra, vlastně takový trošičku bych řekla i roztomilosti v té ošklivosti. Takže to mě nikdy vůbec nedělalo potíže a vlastně jsem to často vyhledávala, tak jsem se stala už na škole takovým, už na té pedagogické jsem platila jako zábavný takovej inventář té třídy. A pravda je, když jsem začala vážně studovat herectví, tak jsem s tím začala mít trošku potíže. Tam jsem se trošku začala cítit už zavázaná tomu velkému slovu umění a přestala jsem s takovým tím taškařením navíc. Ale nakonec jsem se zase zdravě vrátila do těch kolejí té komiky a měla jsem velký štěstí, že jsem narazila na spoustu režisérů, kteří to chtěli rozumně a pěkně v dobrých komediích využít.
0: Když už jsme u komedií, víte, že slavný snímek Pane, vy jste vdova měla okořenit svou hlavní rolí kdysi Jiřina Bohdalová? Jenže dostala tehdy od komunistů stopku a tak tu roli nakonec stvárnila Iva Janžurová. A dobře.
5: To prčic.
6: Zrovna jsem říkal, že jsem myslel, že nepřijdete.
5: To bych musela být padlá na hlavu, aby si něco takového nechala ujít. Hele, nešahej.
6: Po koktání ani památky. Ale myslím, že máte trošku hlubší tembr.
5: Tak tímhle tím mám jako ty lidi.
7: Prosím tě, pospěš si, nebo to prošvihneš.
5: Číčo, já tě prošvihnu.
6: Žerty stranou, Evelino, a pospěšte si. Za chvíli začínáme, ano?
1: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: zvířat. Setkání s Evou Janžurovou na vlnách Českého rozhlasu pokračuje dál.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ještě jako studentka na DAMU hrála v letech 1961 až 63 v několika filmech. Její role byly ale epizodní a ostatně i filmy jsou dodnes vesměs zapomenuté. První větší příležitost dostala ve válečném dramatu Adžije republika v roce 1965. A mezi první filmy patří třeba i snímek Spadla z měsíce. Jak vzpomínala v pořadu Aby řeč nestála.
2: Spadla z měsíce byl film, na který mám dost výrazné vzpomínky, protože Zdeněk Podskalský hledal tu hlavní představitelku, což měla být velice hezká studentka, která vystuduje agronomii nebo něco takového, přijde na tu vesnici a tam začne ovlivňovat moderním zemědělstvím to JZD a tam jsou takový, tam byly dvě hlavní takové postavy, hrálě Jiří Sovák a Vlastimil Brodský a ti se do ní jako zblázní a ty manželky pak protestují a žárlí a tak dále. No a já jsem dostala příležitost udělat herecký zkoušky na tuhle tu krasavici, tak na mě nastoupil takovej nejproslulejší barandovský masker a když viděl ten můj obličej, který měřil i zrcadlem, který mi přikládal pod bradu, tak nějako zkoušel, zkoumal bych řekla, ty moje rysy, jak je vylepšit, aby mi pomohl té roli. Tak potom se rozhodl a začal na mě malovat takový stíny, jako že se mu něco zdálo moc vypouklý, jako že bambulka na nose, tak mi ho vystínoval ten nos do ouska a tadyhle mi udělal takový jako zase stínem takový propadlý tváře. No nebudu to přehánět, už si to jistě dovedete představit. Já potom, takhle když jsem nehýbala tím obličem, tak to bylo dobrý, ale jakmile jsem začala hrát a mluvit, tak se ty stíny daly do naprosto nesmyslného pohybu a ten obličej definitivně zošklivěl, takže jsem tu roli samozřejmě nedostala a myslím si, že kdyby býval možná ten maskerský výkon na mě nebyl uspořádaný, takže by to bylo o něco lepší, ale kdo ví. Dostala jsem tam roli takový dívky vesnický a mnohokrát jsme potom se Zdeňkem Podskalským potom mluvili, když už jsem měla za sebou jako úspěšný komedie, jako byla Svatba jako řemen nebo Penzion pro svobodný pány, takový z těch prvních mých komedií. A ten Podskalský vždycky říkal, to jsem byl hlupák, že jsem vás tam prošvihnul na této roli.
3: No to já taky. Z vizity do kantýny, z kantýny na pacienty a než se stačím videosimfikovat, tak je večer.
0: Ano, on jí to mnohonásobně oplatil Zdeněk Podskalský ve slavné komedii Světáci, kdy si zahrála jednu ze tří lehkých dam. Právě teď jsou u té slavné večeře.
3: No to skutečně člověk žasne, víte? My lékaři máme dokonce občas naději, že appendix zmizí jako brzlík.
4: Ej, paní doktore, brzlík.
3: V dětství. To je zajímavé, že?
0: V roce 1968 si Iva Janžurová poněkud zavařila tím, že spolu s Martou Kubišovou vítali Alexandra Dubčeka. A tak následovaly sankce. Byla z těch různých zákazů naprosto zcepenělá. Ulítali jí včely, jak říkala. Měla i období, kdy na jevišti ztrácela text. A stávalo se, že najednou jen trčela na jevišti a nevěděla, kdo je, co hraje a kde je. V té době se jí moc nedařilo ani v soukromí. Vzala si kameramana Jana Eisnera, ale zanedlouho se rozvedli. A jejím celoživotním partnerem se později stal herec a režisér Stanislav Remunda, se kterým přivedla na svět i dvě dcery, Sabinu a Teodoru. A když mluvíme o partnerských vztazích, je tady scénka nazvaná Hlupák manžel. Uslyšíte vedle Ivy také Josefa Větrovce nebo Lubomíra Lipského. Ukázka je z kabaretu U dobré pohody.
5: Sako,
6: vezmi si.
5: Moje sako, vezmi si.
6: Pro pána Chále,
5: kam spadlo. Posíka spadlo. Kam?
6: Pod kanapé.
5: Cože?
6: Pod kanapé, povídám.
5: No to, tak dělej něco.
7: Drahoušku! Představ si.
6: Všecko vybouchlo, takže jsem se vrátil.
7: To jsem to je... ráda. To je milé překvapení. Co? Milé překvapení.
6: Co je to?
7: Tohle?
6: Kdo to je?
7: Vida. Vida, kdo by to byl? To je Ludvík.
6: Ludvík. Ludvíku, kamaráde, co tady děláš?
8: Ahoj.
6: Co tu děláš?
8: Názle, Ráďo. To je situace, co tohle to?
6: A čemu? Čemu se chechtáš?
8: Ty se taky skutíš a směješ, jen co si obléknu saku, dovolíš asi?
6: A ty se nesměješ.
7: Já už jsem se nasmála. Až.
8: My jsme se nasmáli, to byla legrace. Mám to také Ládíkovi vyprávět.
7: Já nevím co, ale jen mu to řekni, já si to ráda poslechnu ještě jednou.
8: Já jsem tady... Zrovna manželce, tvé manželce jsem vyprávěl takový... Zkrátka rovně já jsem vyprávěl. No. Příběh, no. Veselý, komický. Já už se ani smát nemůžu, no. Vidíš to, podívej se na mě. Ale že to bylo zábavné, Vítka?
7: No, popuká.
8: No, prosím, vlastně nesedneš. Ládíku, proč jsem přišný pohled?
6: No tak počkej, porád si mi ještě neřekl, co si tady dělá pod tím kanapem. Notabene, takhle v košili.
8: No tak vidíš, tak sedneme si.
6: No tak pojď.
8: To ti právě chci totiž vyprávět. No. Já mu to řeknu od začátku. Ať se Ládík taky zasměje, co?
7: To bude, myslím, nejlepší.
8: No jo, mě se stala Ládíku taková podivná příhoda.
6: Já.
8: Ale prosím, doufám, že budeš diskrétní.
6: Ano, samozřejmě, znáš mě, tak povídej.
8: Ten příběh se... Může klidně jmenovat manžel Trumbera, nebo taky manžel Hlupáček. No zkrátka, dobře, já jsem byl včera večer na návštěvě u jisté dámy, nikoho nebudu jmenovat. Seděli jsme takhle na pohovce.
6: No, hezky to začíná, podívej na Ludvíka.
8: Ne, už mě, sedíme takhle na pohovce, já jsem jenom tak ve vesě, tedy ne ve vesě. Já jsem v košili, bez saka.
6: Určitě jste se líbali, ty rošťáku, víš?
7: Láďo, ty máš fantazii.
8: Ale jo.
7: No, jo.
8: Já myslím, že to odhad správně, ne?
7: Jo.
8: Odhad to správně. No my tak sedíme na pohovce a líbáme se.
6: Jo.
8: A v tomhle jednou přeci nechlastení klíčů, kroky. No zkrátka dobře, kdo myslí, že přišel?
6: Instalatér?
7: Co by tam dělal ten instalatér?
8: Manžel.
6: Jo, manžel, ale no, že mě to hned nenapadlo.
8: Děsivá situace. Přítel, já v tom kvaltu nemůžu najít nikde svoje sako. Asi někam spadlo, asi na zemi, nebo za kanapé.
7: To je prekérní situace, já bych se zbláznila.
8: No právě, představte si to, já hledám to sako. Nikde ho nemohu najít, tak si kleknu a chci se dostat pod to kanapé.
6: Pod kanapé?
7: Ládíku, jistě, že pod kanapé to přece dá rozum.
8: No a právě tuhle tu historku jsem vypravil tvým manželce i s názornou ukázkou, když si přišel. No.
6: Jo, tak takhle to teda
7: bylo. No dobře, já jsem se mohla potrhat smíchy.
6: Teď už tomu rozumím. No
8: prostě, představte si to, když manžel vstoupil, tak já jsem chtěl pod to kanapé, ale já jsem se tam nevešel, chápeš?
6: Hrozná situace,
7: no,
6: viď?
7: No teď se tomu smějeme, ale muselo to být velice nepříjemné.
8: No chápeš, jistě, že teď jsem už do toho musel skočit, jak se říká po hlavě, teď už to bylo buď a nebo manžel takový typický blbeče, jo?
6: Počkej, nebyl to ten...
8: Ne, hádat je zakázáno, Já nemohu povadnout dech, já se potím. Víš, já jsem úplně zničený, manžel na mě kouká krvavýma očima, dovedeš si to představit?
6: No těžko, ale dovedu, povídej,
8: no tak, jde napíjet. Měl jsem strach samozřejmě, tak jsem to vzdychání, hekání a změnil v hektot. A já jsem se mu vysmál do očí tomu Trumberovi, no co jsem taky měl dělat, já jsem se smál. No.
7: Neuvěřitelná pohotovost, já se sice taky směji, ale zároveň mi jde mráz po zádech. No by to do toho Ludvíka řekl.
8: No tak.
6: Já jsi ohromný a poslední, jak jsi se z té situace dostal?
8: Jak velice jednoduše. Já jsem mu řekl pravdu. No, já jsem mu vyprávěl, že se celá tahle příhoda neodehrála v této chvíli, ale jako někdy jindy. Já s manželkou někoho úplně jiného, víš? Říkal jsem mu, že se tomu směju, že jsem manželce právě předváděl, jak jsem tenkrát lezl pod kanapé pro to sako. Já jsem lhal, pravda, ale lhal jsem pravdivě.
6: A ten blbec tomu uvěřil?
8: Ne, že uvěřil, že se smál.
7: A tím vlastně byla celá situace zachráněna.
8: Mějte se moc krásně.
6: Poslechně, on byl tak pitomý, že se nezeptal, jak jsi se z té situace dostal.
8: Jak myslíš?
6: No.
8: Jaký situace?
6: No, když vstoupil ten manžel.
8: To byla Kdy?
6: Kterému si nalhal, že se to stalo s tamtím, co se de facto stalo s ním. Rozumíš?
8: S kým?
6: No s tím předevčerejším.
8: A s kterým?
6: No počkej, co bys na to řekl, kdyby se tě na to zeptal?
7: Láďo, taková choulostivá situace, ty v tom hledáš logiku.
6: A počkej, prosím tě, Ludvík není žádný hlupák. Určitě naše východisko a našel by ho zas, kdyby bylo zapotřebí, víš?
8: No samozřejmě, no, kdyby se mi manžel zeptal, tak bych mu zase klidně řekl, že jsem právě manželce vyprávěl celou tu příhodu.
6: Ale no to je fantastická historka. Poslední to bys mě napsat a poslat do televize, ale do kabaretu. Počkej, ono to nemá poentu. Přátelé, nemá to, to bych chtěl nějakou poentu. Co kdybychom vycházeli z toho, proč si se nemohl dostat pod to kanape?
8: A prosím tě.
6: No?
8: Z čeho jako?
7: Láďo.
6: No co?
7: Láďo, nedělej z toho drama. Zasmáli jsme se, pobavili jsme se, tak co z toho dělat? Jedu, tebe se to netýká.
8: No, to je fakt. Naču myslet věci, ke kterým vůbec nedošlo, proč si zbytečně zaměstnávat mozek, že jo?
6: Vítě, to legrace, neblázím, stačí trocha fantazie. Hele, co kdyby jsme vycházeli z toho, že ses nemohl dostat po to kanape, protože už tam někdo byl.
8: Je už tam někdo byl, co je to za bytovinu?
6: Dejme tomu přítel toho manžela, který ho tam předtím schoval.
8: A prosím tě, to je nemožné.
6: No počkej, proč by to bylo nemožné?
7: Tomu by nikdo nevěřil.
6: Ne, já už jsem něco podobného slyšel. Jednomu jinému kamarádovi, no nechci ho jmenovat, se to stalo, vážně.
8: A co, jako?
6: No, že schoval přítele pod otoman, aby vystopoval jeho manželku. No, a ten dotyčný potom ve vhodný okamžik vylezl a svědčil při rozvodu ve prospěch manžela. Čestný slovo, fakt.
8: Ty mě děsíš.
6: Ne.
8: Tomuhle nesmyslu nemůže nikdo ale uvěřit.
6: To já si myslím, že někdo tomu uvěří.
7: Kdo by tomu uvěřil?
6: No, někdo.
8: Já.
6: Možná, že ty. No, a on taky možná.
8: Já prozrovna, já jsem padlý na hlavu, nebo co?
6: No, už asi jo. Melichare. Kamaráde, poles.
9: Uctivá pokladnost,
6: pojď. Dovolte, abych vám představil svého přítele Melichara, který bude svědkem při našem rozvodovém řízení. Naschledanou.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
10: Povídat se budu s fotografem Janem Šibíkem.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli po 18. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: 70. léta znamenala pro Ivu Janžurovou spoustu příležitostí. A taky přišel na řadu seriál Nemocnice na kraji města, ke kterému dostávali dokonce i odborné školení. Je to pravda?
2: Je to pravda. A myslím, že tyhle ty pokusy se inspirovat na pracovišti, my jsme třeba před natáčením Nemocnice na kraji města byli taky v Mostecké nemocnici. A já jsem se dokonce vetřela, ačkoliv to mé profesi té vrchní sestry nenáleželo, vetřela jsem se na operační sál a viděla jsem operaci kyčelních kloubů. Tak všechny tyhle ty pokusy se nějakým způsobem věrně inspirovat na těch skutečných pracovištích nedopadají moc dobře, ale je pravda, že tam někdy vznikne ten správný nápad, že se ten herec chytí nějaký úplně jiný nepatřičný inspirace a to je třeba důležitější, než kdyby studovala 3 dny nějakého skutečného blázna, ale ten nápad chytit nějakou charakteristiku postavy, která by se mně osobně hodila pro představu té figury, kterou mám hrát, ten může vzniknout úplně jinak. A třeba se to stane ve snaze se inspirovat na nějakým pracovišti.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vy jste ten nový pacient?
4: Ano, prosím. Václav Pěnka, mají jméno mé. Ale můžete mi říkat Vašku.
3: Tak, žádný návštěvy mimo povolené hodiny, žádný kouření, žádný pašování alkoholu. A televizi tady pouští jen... to se vás netejka.
4: Sestřičko, prosím vás, nezbyly po mně nějaký šaty?
3: Ano, převzali jsme, ale všechno bylo v hrozně katastrofálním stavu.
4: Třeba to nevadí, to můžete klidně vyhodit, ale vzpomeňte si, nebyl tam tranzistorák. Já nejsem schopný si uvědomit, když to na mě spadlo, jestli jsem ho držel v ruce nebo ne.
3: Rádio tam bylo, ale... Tady se nevyhrává.
4: No proč, když by tady bylo veselo?
3: No za prvé by to rušilo ostatní pacienty a za druhý ke cvičení tady nám vyhrává vlastní muzika.
5: No výborná, výborná, z roku 1-2.
3: No, už jsem řekla.
4: Ale já jsem stejně přesvědčený, že kdybyste jenom trošku mohla, že byste ho přinesla.
3: Uvidíme.
5: Teda, pánové, vy jste s ní zahýbal jako nikdo před váma.
4: Protože je to hodná holka.
5: Cože, Huňková? Zvaná Zrzavá Fena? Prosím vás, tam má nejhorší pověst z celý zdejší sestavy.
4: To jste, pánové, na obrovském omylu. Já jsem přesvědčený o tom, že je to hrozně hodná holka.
1: Podle slov režiséra Dudka a také autora scénáře Jaroslava Dítla byl seriál úspěšně promítán ve všech tehdy spřátelených zemích východního bloku, tedy kromě Sovětského svazu. Odůvodněno to bylo tím, že by v Rusku nikdo neuvěřil, že existuje takováhle nemocnice. Když sestra Huňková povýšila z pozice obyčejné vrchní sestry na tu staniční, přišla i nějaká změna v přístupu k té roli, paní Ivo?
2: Fakt je, že když jsem postupovala v té roli z té sestry staniční na tu vrchní, tak jsem přemýšlela, jak to jako udělám, jak ta postava bude reagovat na to povýšení. A měli jsme tam takovou paní doktorku, ortopédku, která nám víceméně těm hercům, kteří hráli ty ortopédy, tak těm podávala často informace, jak mají vzít který nástroj do ruky, nebo co mají říct navíc pacientovi třeba, kde ten scénář nebyl úplně nějaký latinský názvy doplňovala a tak dále. Tak já jsem jí tak jako poprosila, jestli by mi nemohla dohlídnout na tu moji kreaci toho postupu do té vrchní sestry. A ona říkala, že samozřejmě, ale vlastně nedošlo k takovému přímému rozhovoru, kde bychom se bavili a došlo rovnou k filmování, kdy jsem ze dne na den začala točit tu vrchní sestru už. A já jsem tak jako tam vnášela najednou takový vyšší požadavky teda na ten personál, který byl kolem mě, se kterýma jsem se předtím kamarádsky tak jako snášela, tak jsem začala být na ně přísná, začala jsem velmi kontrolovat i co dělají lékaři a tak mě napadaly najednou ty pokyny, ty vrchní sestry, jsem si tam vymýšlela do toho Dýdlova textu, samozřejmě jsem si každý den na každý záběr něco připsala a on mě to velice rád trpěl. A ta paní ortopedka pak povídala, já vám nemusím k tomu nic radit, to je přesný, jakože souhlasila, že ty vrchní sestry se jí takhle vyjevějí i v té profesi, jako některý samozřejmě, jako ta moje postava, takže, ale doma jsem to nemusela provozovat, ono mi to stačilo na tom place.
6: Můžete mě říct, kdo tuhle novinku tomu pacientovi vyzvonil?
3: No, to už ani nevím, to tak nějak... Vypinulo samo.
6: Samo? Sama ani panenka Maria nepřišla do jiného stavu.
3: No, tak půjdete tam nebo nepůjdete?
6: Už letím, holubičko.
3: Co jste to řekl?
6: Uhněte mi z cesty nebo řeknu ještě něco daleko výživnějšího.
1: Už ze slov Josefa Dvořáka v seriálu Nemocnice na kraji města je jasné, že se ti dva, tedy Iva Jenžurová a Josef Dvořák, v seriálu také zblížili. Ale potkali se i vícekrát u jiné práce. Třeba tentokrát u té rozhlasové ve scénce nazvané Svatební fotografie. Ukázka je z humorestu U stonožky.
7: Dobrý den, uctivá poklona. Tak co to bude, milostivá paní?
8: Víte, já bych chtěla, mistře...
7: Ano.
8: ...fotografii.
7: Ano.
8: No, ale aby to bylo něco...
7: Chápu, jste umělce. Mladá paní, jste umělce. Já vás udělám takovou, že se ani sama nepoznáte.
8: Co? Nepoznám, ale já mám bradičku.
7: Ale přímo k nakousnutí. No. A ty tvářičky, to je růžovej záhoneček.
8: Jo.
7: A ta očka, a ta očka, a ta očka, kukadýlka.
8: Teda, vy to umíte. Vy to asi se ženskýma válíte.
7: No tak já a Alan Delon, no. Je to nic, jenom takový cvik, že? Tak co by to prosím mělo být?
8: No.
7: Tedy ten váš obrázek, že?
8: No.
7: Víte, myslím nějaký žánr, krásná paní.
8: Jo.
7: Chcete tou podobenkou obdarovat nějakého šťastlivce? Já mu závidím, já přímo žárlím.
8: No, totiž...
7: Ano?
8: Totiž ano? Měla by to být svatební fotografie.
7: Svatební... Ovšem, v tom případě takový malý detail, schází vám manžel. Manžílek chybí, kde ho máte? Kam jste ho schovala?
8: A žádný ho nemám, já jsem vdova.
7: Upřímnou soustrast.
8: No, dík.
7: Dík, no, já v tom případě nechápu. Jo, takhle, ledaže, já už to mám. Na tu svou fotografii hodláte někoho klofnout, že je to tak?
8: Co? Klofnout?
7: Ne, pardon, já jsem chtěl říct, rozproudit krev v žilách nějakého seriózního muže. Ach, ta láska nebeská.
8: Jo, vlastně, proč ne?
7: Výborně, mladá paní. Tak to jste na správné adrese. Ale v tom případě, jestli vám mohu radit, já bych vám navrhl akt.
8: Akt?
7: Já samozřejmě pracuji diskrétně, madam. Já bych udělal bych něco takového uměleckého.
8: Jo.
7: Já už se sám začínám chvět přes vaše božská ramenka, hedvábný šál. Chápete? An by se zrovna rozhrnul, zavanul by vánek. To víte, v dnešní době, kdy z obrázkových časopisů vystrkuje své pozadí na muže hubená holka, že? Nebo i popředí.
8: Jo.
7: Tak takový solidní až staročesky pojatý materiálek, jaký ukrýváte vy, madam.
8: A tohle navrhujete mě, vy... Čůně z fotoaparátem.
7: Ano, já čůně z fotoaparátem. Ne, pardon. Ne, ale neročujte se, madam, neročujte se. To patrně půjde o nedorozumění.
8: No, to předpokládám. V opačném případě bych vás musela upozornit,
7: ano?
8: Že se o svou pověst dovedu sama postarat.
7: Ale o tom bych si nedovolil pochybovat, to je samozřejmě to. Já jsem chtěl jenom vaše dobro.
8: Fajn.
7: No, já totiž znám muže, že?
8: Jo.
7: Jsou příliš povrchní a žádný zrovna rád nekupuje zajíce v pytli.
8: Zajíc v pytli? To ano. Mám být já?
7: No, obrazně řečeno, madam. Obrazně řečeno, ovšem takový akt, vypuštěný zajíc z pytle, že? Opět obrazně řečeno.
8: Ještě jednou přijdete s tím ohavným návrhem a já vás...
7: No, jak myslíte, takže, madam, co si račte přát?
8: No, chci svatební fotografii a basta, na co ještě čekáte?
7: No, na ženicha, bez toho to prostě nejde. Hejte, já vám radím dobře, chcete chlapa, dejte si udělat akt.
8: Tak vy s tím nepřestanete?
7: No.
8: V tom případě vás musím upozornit, že na těchto těch rukou Ještě neoschla krev.
7: Co pak jste dělala? Řízla jste se, madam?
8: Jo, řízla. Podřízla jsem. Jednou mě pronásledoval ulicemi ohnivý Španěl, oči jako dva talíře a v každém chtíč, víčí šíje, chlapisko jako vrata do hospody. A já se vás ptám, kde je teď? Na hřbitově leží.
7: Na hřbitově? To vy, madam?
8: Jo, já. Nebo ten Japonec Yoshimoto. Úskočný jako pardál. Jen na mě dýchl v temnu noční ulice. Hašišový dech. A kde je teď?
7: Na hřbitově leží?
8: Kde pak? Na dvorku. Ho zahrabala. Tam sní svůj věčný sen, slepičky nad ním hrabou. Koutek nad ním kokrha. Nebo ten Mexikánec.
7: Paní, já mám slabé nervy.
8: Ten, co mi jenom přejel rukou po vlasech a chroptěl přitom vášní. A kde je teď?
7: No to pak já vím, kam jste ho zahrabala, madam. Šmaria, já to nechci slyšet.
8: A tě mu země lehká. Nebo ti tři Arabové, tenkrát v ten letní podvečer. Každý kníry jako Sadám. Oni se mi postavili do cesty.
7: Ty taky? Ale paní, prosím, a dítěk mrtvejky jako hub po dešti.
8: Nebo ten...
7: Ano?
8: Vy ale máte pěkný krček.
7: Madam, vy chcete peníze? Jestli chcete peníze, já vám dám všechno, co budete chtít.
8: Jo, tak si tam dejte samospoušť a pojďte se postavit sem ke mně.
7: K vám? Všechno jenom to ne. Jenom... Paní, já mám žaludeční vředy.
8: Nebo tehdy ten Kubánec u pasu mačety. Přivili hrůzou, protože ve vzduchu byla krev. Chlípně se na mě pousmál a kde je teď?
7: Mějte smilování, paní.
8: Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru posílal vizoura jako nějaké... Kde je teď?
7: No to kde je teď, Maria? Teď vy byste potřebovala vlastní pohřební službu.
8: Jo. Jo, nebo ten Černoch, černý jako brazilská krev, boxer.
7: Říkala jste, že bych měl jít k vám?
8: Jo, a hezky mě obejmout.
7: Cože? Ne, to nikdy, to mě radši klidně taky.
8: Nebo ten boxer, ruce jako uhlířský lopaty, jen na mě zamrkal a kde je teď?
7: Ne, já to nechci vědět.
8: No, už nemrká. Nebo ten malajec, žlutý jako velikonoční kachňátko.
7: Ježišmarja, to je mrtvejch jak u Verdunu.
8: Nebo ten houslista. Ručičky jako porculánová panenka, oči modré, jako by mu v nich bzučela váška.
7: Šmaria, i toho jste? Madam, já jsem si to rozmyslel.
8: Jo.
7: Já vás radši obejmu.
8: Jo. Tak, fajn. A teď se hezky usmívej.
7: Ano.
8: Je to naše svatební fotografie.
7: Ano.
8: A na tý mají manžele vypadat šťastně.
7: Ano, ale co pak to dědí? Dyť já se třesu jako ratlík.
8: No tak budeš trochu rozmazaný. Ale musím uznat, ty můj rozmazaný, že seš chlap.
7: Ano?
8: Můj první se položil už u těch tří Arabů.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: A teď jedno filmové a hudební setkání s Karlem Gottem.
2: Já tě poznávám. Já jsem ti chtěla říct, že tenkrát jsem se strašně styděla ti to říct.
3: Já jsem taky trochu stydlín v tomhle. Jsem pomalejší, ale to je let, co?
2: No.
3: Kolikrát jsem ti to tenkrát chtěl říct?
2: Dneska už je asi na to pozdě.
3: Ne, teď právě přišel náš čas.

0: Tati, tak tady jsi. A já tě všude hledám. Pojď.
1: Omlouvám se.
0: Jinak to nestihneš.
2: No, ale...
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Já volný odpoledne, jak jsem začala s prvním promítáním a zběhala jsem třeba 4 biografie za sebou, mě to tak hrozně těšilo. A ten můj starší bratr, co mi říkal, že nemůžu být herečka, že nejsem dost hezká, tak ten sice vystudoval práva, ale jeho vášní byl film a stal se potom zaměstnancem filmové distribuce pražský. To ještě vůbec netušil, že já taky budu točit někdy. A s velkým nadšením a s velkou vášní taky jako shlížel filmy, byla to jeho celoživotní záliba, psal si o tom velký zápisky, ty se pak někde asi ztratily, protože se nějak děti stěhovali a měl taky projektor na osmičku, ten mám já doma ještě, a nefunguje mi a říkali, že někdo v Plzni to ještě umí spravit. Celý republice jeden člověk v Plzni, tak já ho musím najít.
1: Poslední věc, která nás čeká tedy, co se týká ukázek, je jedna ze slavných věcí společně s Felixem Holzmannem. Tak si na závěr dopřejme aspoň kousek scénky nazvané V seznamovací kanceláři.
2: My se vám budeme snažit zprostředkovat seznámení dle vaší představy.
3: Ano, no tak já jsem si představoval právě ženu, teda hlavně, víte, bych řekl, nebo nejhlavněji bych chtěl nějakou ženu, která vlastní nějakou sekačku, jestli byste měli takový něco.
2: Sekačku?
3: Sekačku, ano.
2: No, to asi těžko. Ačkoliv, ano, ne. Počkejte. My zde opravdu máme v evidenci ženu, která vlastní sekačku.
3: No vidíte, tak to bych bral.
2: To je opravdu náhoda, hned se vám na to podívám.
3: Ano, a jestli byste taky měla fotografii nějakou?
2: Ano, myslím, že zde mám jednu fotografii té ženy.
3: Ne té ženy, já myslím té sekačky, víte?
2: No, to asi sotva, ale počkejte, já se zrovna dívám, jestli zde mám fotografii té ženy. Mám takový dojem, že ta žena by chtěla nekuřáka a abstinenta.
3: Nekuřáka a abstinenta?
2: Ano, myslím, že takového něco říkala.
3: Říkáte nekuřáka a abstinenta?
2: No ano, něco se vám na tom snad nezdá.
3: No ne, jen, že chce hnedky dva, já myslím, že budu sám, víte?
2: Ale ne, to je samozřejmě myšleno v jedné osobě.
3: Jo, takhle proto. Ano. Oho, no,
2: a tady mám fotografii té ženy. Ta žena je zde skutečně vyobrazena s její sekačkou.
3: Jo, no ukažte. No jo, on je to trochu špatně vidět, ale zdá se mi, že nevypadá jako tak špatně, víte?
2: Ne. To je velmi pohledná žena.
3: Ne, ta žena, já myslím, ta sekačka, víte, že nevypadá tak špatně.
2: Ano, ale ta žena vám bude jistě také vyhovovat.
3: Jo, myslíte?
2: Ta fotka je trochu malá, tady mám zvětšovací sklo, prosím.
3: No je to zvětší trošku, asi ano. No jo, takhle zase s tím sklem se zdá být taková trošku rozdancaná, bych řekl.
2: Prosím?
3: Ta sekačka, víte? Ta sekačka.
2: Budeme ale teď hovořit o té ženě, ano?
3: No jo, to taky, samozřejmě, ano, ale ona, hlavně ta sekačka.
2: Prosím, co? Ne, to je omyl. Co jste říkal?
3: Že je nějaká sešlá.
2: Sešlá?
3: Ano. Taky vepředu skoro nic nemá, víte? Ten zadek je nějaký odřený, nebo co, já nevím.
2: Odřený zadek?
3: No jo. A jsou na něm takový dvě boule veliký, já
2: boule?
3: Nevím. No jo.
2: No tak to je normální, ne?
3: No tak jestli takovýhle boule jsou normální, já nevím, no. Nevím, jestli ta ještě dobře běhá, to teda nevím. Já nevím.
2: Pokud já vím, tak ta běhá ještě jako srnka.
3: Jo, no je naby, no poslyšte. Ona totiž bude dost používaná, víte? On si chce taky někdy vypůjčit můj soused, víte?
2: Váš soused?
3: No jo, no tak on mě na ně zase sežene náhradní díly a tak, víte.
2: Náhradní díly, prosím vás, jaké náhradní díly?
3: No tak podle toho, co bude opotřebovaný, víte.
2: Prosím
3: no,
2: vás.
3: Já nevím, taky se mi zdá taková zvohejmaná, nebo co to je. Jestli do ní něco nevělo, nebo co takový, já no, nevím.
2: Tak to se stane.
3: Taky ten zadek se mi nějak nelíbí.
2: No, víte? To víte, všechno je. Nemůže mít tak akorát.
3: No jo, já nevím, jestli doufám, že bude mít aspoň v pořádku ten vejfu.
2: No, nevím. To já nemůžu vědět, tyhle ty věci. To...
3: No jo, víte, co uděláme to? Tak tady je adresa, já se tam podívám, trochu ji ostříkám vodou, víte, nechám ji chvíli běhat a tak, a když na ní bude všechno fungovat, tak se sem vrátím a pak bychom se dohodli ještě dál.
2: No.
3: Tak zatím naschle, ano.
2: Jen aby taky všechno fungovalo u vás.
3: Ne, já nezim na nás.

Iva Janžurová nastoupila do Národního divadla v roce 1987. Za tu dobu dostala cenu Thálie a taky cenu Alfréda Radoka. Má dohromady 5 českých lvů, medaily za zásluhy o stát a dostala i na festivalu v Karlových Varech cenu za mimořádný přínos českému filmu. A nezapomeneme ani na fakt, že byla už uvedena do Dvorany slávy TT. Mezi slavné osobnosti řadíme i my tady v rozhlase, proto jsme ji dnes věnovali tenhle hodinový medailon. Tak zas někdy příště. Mějte se krásně a nezapomeňte se smát. Je to zdravé a pro ostatní i nakažlivé.

0: bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Restaurátoři se pokusí zrekonstruovat poškozenou lebku svaté Zdislavy, při krátéži z ní upadly úlomky kostí. Kvůli výměně plynového potrubí je nutné znovu otevřít loni provedený výkop v Českolipské ulici Prokopa Holého. Jak by Češi zvládli 3 dny bez proudu, vody a telefonu? O tom je dokument 72 hodin, který je ode dneška na webu projektu Czechsperiment. Zítra nás čeká zpočátku místy skoro jasno, později oblačno, ojediněle s přeháňkami, teploty vystoupají k 19 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková, hezké odpoledne. Restaurátoři, kteří vyprostili lebku svaté Zdislavy z betonu, se k ní pokusí navrátit úlomky kostí, které zůstaly po krádeži v relikviáři v bazilice v Jablonném Podještědí. Jak uvedl děkan dominikánského kláštera Pavel Maria Majer, zloděj při krádeži část lebky poničil.
2: Jak vytahoval lebku z hou relikviářů, tak ten otvor nebyl dostatečně velký. Došlo k narušení lebky a 5 velkých úlomků zůstalo v tom relikviáři. Tak jsem jel ty restaurátory navštívit, aby je mohli použít pro restaurování.
0: Lebku v úterý ukradl z baziliky 35-letý muž, policisté ho zadrželi ve čtvrtek. Muž zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem ji pohřbít. Za krádež mu hrozí až 8 let vězení. Českolipskou ulici Prokopa Holého bude nutné po loňských výkopech znovu uzavřít. Společnost Gasnet bude měnit plynové potrubí. Loni dělníci v ulici opravovali kanalizaci a vodovod. Práce začnou zítra. Ulice bude pro auta uzavřená zřejmě následující týden.
3: Jak uvedla mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová, před zahájením loňských výkopů město vyzývalo správce sítí, aby se případně k rekonstrukci připojili. Podle správce plynovodu to v té době nebylo potřeba. Přes zimu ale došlo k havárii v navazující tržní ulici, která ukázala, že je celá větev zralá na výměnu. Práce by měly skončit v září. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Ve Zhořilecké ulici v Liberci je vysazených 9 nových sakur. Magistrát nechal nahradit původní stromy ve špatném stavu s cílem doplnit stávající stromořadí. Výsadba navázala na první etapu obměny stromů, která začala už loni. Nový třídílný dokument 72 hodin ode dneška ukazuje, jak jsou Češi připraveni na krizové situace bez elektřiny, vody nebo internetu. Série režiséra Jana Látala navazuje na stejnojmenou loňskou kampaň ministerstva vnitra a nabízí YouTubeový kanál projektu Czechsperiment. Tvůrci experimentu oslovili desítky lidí, kteří si během několika minut měli připravit vše potřebné na první 3 dny krize. Odborníci pak jejich výběr hodnotili z pohledu krizové připravenosti, psychologie nebo záchranných složek.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou polojasno až skoro jasno, teploty poklesnou na 5 až 2 stupně a místy můžete počítat i s přízemními mrazíky. Zítra zpočátku malá oblačnost, místy skoro jasno, odpoledne pak většinou oblačno a ojediněle přeháňky. Teploty v Libereckém kraji zítra 16 až 19 stupňů, na horách 11 až 14, vítr bude vát slabý proměnlivý a bio bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Ulice Habartická v Krásné Studánce na Liberecku je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřená. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Jsou 4 minuty po 17. hodině a s vámi je i čas na vaše písničky na přání. Dnes je neděle 17. listopadu a pohled do kalendáře říká, že dnes slaví svátek milostivé Anety. Tou nejznámější je určitě vítězka první řady Česko hledá superstar Aneta Langerová. Tak pokud nějakou Anetu ve svém okolí znáte, tak jí určitě nezapomeňte popřát všechno nejlepší. Třeba i prostřednictvím našeho vysílání.
1: Písničky na přání s Alešem Mastníkem.

kapela Jelen, také Jana Kiršner, vysílání Českého rozhlasu Liberec a písničky na přání k tomu všemu navrch. A tak připomínám telefon, který vede k nám do studia 22 155 37 22, tak to je telefon, který plní vaše hudební přání. Můžete také psát do naší e-mailové schránky na adrese zahrajte.liberec@rozhlas.cz a také tradičně zasílat svoje SMS ve tvaru Zahrajte Liberec, mezera váš text na číslo 911 04. Připomínám, že cena SMS zprávy jsou 4 koruny. No a za chvíli to už tradičně splníme vaše první dnešní hudební přání.

0: Původně reklamní píseň, která se stala hymnou květinového hnutí, Scott McKenzie, San Francisco, také písničky na přání. Tak pojďme si přát. Halo, halo, kdo pak tam?
1: Halo, halo, tady posluchačka Eva Sturnova. Já zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Liberec i vás. Písnička bude pro paní Boženku do Liberce, pro paní Šárku, taky do Liberce, pro paní Jarušku do Rychnova, pro paní Jarušku do Friedlandu, pro pana Vlastimila a potom pro všechny, kteří se včera zúčastnili vašeho Den otevřených dveří, a i pro ty, kteří se nemohli zúčastnit, a všem pro dobrou náladu a pro zbytek neděle. A děkuji.
0: Bílá orchidej Eva a Vašek, to je písnička, kterou dnes posíláte, taky posíláme éterem. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju.

0: Bílá orchidej, písnička, kterou si přála paní Eva Studnová, s vámi jsou písničky na přání, a tak připomínám telefon k nám do studia 22 155 37 22, telefon, který plní vaše hudební přání. Halo, halo, pak tam?
1: Halo, halo, Aleši, tady je Čas Lidlantu, tak chci vám všem moc poděkovat, to byl včera krásný den a všem, co tam byli, účastnili se prostě celého pořadu a i chtěla bych poděkovat vašim těm stánkařům, jak tam byl Cvikov pivo a hlavně tam byli z učiliště Jablonecká ulice. Já jsem chodila teda od jeho kolegy, pane učitelem Richtrovi, jsem chodila na tělocvik v Růžotele tenkrát, je to 34 let a tak on taky tam učí, ale ve Vesci. A tak bych chtěla do Jablonecké ulice poslat písničku všem taky a moc poděkovat, že mají moc dobrý klobásy. A bude to pro všechny, co si necháme hrát, a pro mý sourozenci a všem příbuzným s rodinami.
0: A vlastně si tak trochu zaspomínáme na ten včerejší den, kdy tady byl Pavel Vítek, jedna z písniček, která ho doprovází v jeho hudební kariéře. Posíláme modlitbu. Mějte se hezky a brzy naslyšenou.
1: Děkuju moc všem. Děkuju, naslyšenou.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes z původního tria vystupuje pouze dvojice, Ricky Epovery a Acapulco ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Máme 17. hodinu a 26. minutu před polovinou písniček na přání. Voláme Suchovršice. Halo, halo, kdo pak tam?
1: Já volám Liberec, halo, halo, Aleši, zdraví vás Jirka, dobrý den.
0: Tak co si zahrajeme dnes?
1: Ano, tak já bych vás poprosil zpěvačku Pink, jak jsme se domluvili. No a já písničku věnuju samozřejmě nám všem, co máme vykřičený hlasivky od včerejšího hokeje. Ale jako říkám, fandím našim, ale včera jsem za sebe říkám, prostě Slovinci si ty dva body zasloužili, šli si za to víc jak naši. Prostě jsme je podcenili, ale je to dobrý, že se aspoň nám někdo dá, jak se říká, trošku nějakýho facana, aspoň se můžeme do dalších zápasů zpamatovat a jít do toho, jak se říká, úplně do ty poslední vteřiny. No samozřejmě našim hráčům, že jim moc držíme vždycky pěsti, no hlavně asi se všichni moc těšíme na ten příští víkend na sobotu, až budeme hrát se Slovenskem, tak to věřím tomu, že hospody určitě budou praskat ve švech. No a prostě zkrátka, užijeme si pohodový týden. Koukal jsem, že už teploty mají postupně nahoru, takže věřím tomu, že už bude i příjemněji.
0: Tak si budeme držet palce při hokeji a my vám k tomu posíláme tuhletu báječnou písničku od zpěvačky Pink, Blaumy. Mějte se hezky a brzy naslyšenou.
1: Mějte se moc. Nasledanou, Aleši, díky.

0: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Vstaňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7:45.
1: Počasí.
0: A aktuální zprávy každou půl hodinu. Od 5. do 9. hodiny Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Skoro bych řekl písnička na uronění kroupy, First Day of My Life, první den mého života, Melanie C, ex Spice Girl ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. S vámi jsou stále písničky na přání, stále si telefonujeme na čísle 22 155 37 22, telefon, který plní vaše hudební přání. No a já se tradičně ptám, kdo pak tam?
1: No, dobrý podvečer, Aleši, Božena.
0: Krásný podvečer.
1: Zdravím, zdravím. A já se připojuji k paní Evičce z Turnova, která před chvíličkou volala, tak děkuju za písničku a zdravím teda, nebo písnička bude pro všechny, které jmenovala, ale přidám k tomu ještě Haničku do Bíliny s Harim, Alenku a Péťu a taky Jindřišku, který přeju hodně, hodně zdravíčka a trošku víc sil. No a pro všechny posluchače bude písnička, ale nesmím zapomenout, musím ještě moc poděkovat našemu rádíku, Českému rozhlasu Liberec, za to, jak nám připravili včera den otevřených dveří, protože to musí dát hodně práce a bylo to opravdu moc hezké. Prožili jsme krásnou sobotu s prima lidmi, s moderátorama, popovídali jsme si s nimi, je to prima parta. Zkrátka moc děkuju celému rozhlasu a vám za zahrání a příště zase naslyšenou se budu těšit.
0: Peter Dvorský, Karel Černoch, Láska prý, Inu Klasika, posíláme to. Mějte se hezké a naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Povídat si budu s fotografem Janem Šibíkem.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli po 18. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hudební pozdrav ze Slovenska, Marika Gombitová s námi a s vámi jsou písničky na přání. No a ta slovenčina nám tady ještě chvíli vydrží. Halo, halo, kdo pak tam?
1: Halo, halo, Aleši, je tady Šárka z Liberce. Takže písnička bude pro moji kamarádku Monču ze Slovenska, která mi pomohla pro vás a pro mé přátele připravit vajčňákovou bábovku, kterou jsme včera ochutnali. Má to teda neskutečně výborný. Můžu. A pak by to bylo ještě pro paní Jajvičku do Turnova, že mě mrzí, že tam nebyla. Dráčky do České Lípy zdravím. A zdravím taky paní Alenu z České Lípy. A všechny, kteří se nemohli zúčastnit, na který jsme se těšili, tak třeba se sejdeme na tom koncertě 23.10. před radnicí.
0: Tak to všechno samozřejmě uvidíme. Každopádně, pokud máte chuť, můžete se s námi vydat i na pěší túru za chvíli už. A teď si dáme to splněné přání. Člověčina, kapela Elán a jedna z takových těch klasických nahrávek. Mějte se hezky a brzy naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: Legendární slovenská kapela Elán, Človečina, s vámi jsou stále písničky na přání a stále si telefonujeme na čísle 22 155 37 22. Haló, haló, kdo pak tam?
1: Zdeněk u telefonu, dobrý den.
0: Zdravím vás, tak co budeme hrát a pro koho?
1: Já bych to chtěl pro vnučku Dominiku, která udělala pátou zkoušku jako doktorát práv na Karlově univerzitě a úspěšně teda. A skladba by byla ABBA. Vy jste to...
0: I Have a Dream, kapela ABBA. Tak, tuhle jsme přichystali, tuhle písničku. No tak ji to posleme. No. A samozřejmě smekáme za tenhle ten úžasný počin, no a písničku vnučce posíláme k jejímu velkému,
1: smekám, pane,
0: k velkému životnímu kroku. Mějte se hezky a brzy naslyšenou.
1: Vy taky a hlavně zdraví vám přeju.

0: Švédská kapela ABBA. Poslední jsem původně chtěl říct splněné přání. Ještě tam jedno hmáčkneme, tak pojďme na to. Haló, haló, kdo pak tam?
1: Tady ještě jednou Alena z České Lípy a chtěla bych zahrát. Zdravím všechny posluchače, a jsem tady mi dali zahrádám, zahrát jim. Ale především Zuzance, která dneska slaví krásný půlkulatý kap na narozeniny. A potom se mi neuspěla, taky přeju ještě jednou všechno nejlepší, hlavně zdravíčko. Hodně úspěchů v práci a doufám, že tohle pozdravuji Romču, Marka, Zuzanku a maminku. Oslavte si to se všemi přáteli a sousedy a písničku od Ozzyho Osborna. Doufám, že ti to přijde vhod, Zuzanko.
0: Tak doufejme, že přijde vhod.
1: Úspěchů v práci.
0: Taky právě teď posíláme Ozzy Osborne jako poslední hudební zastavení před 18. hodinou.
1: Dobrodu.
0: Vy se mějte hezky a brzy naslyšenou.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 18 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Lebka svaté Zdislavy by se měla v nejbližších dnech vrátit do baziliky v Jablonem pod Ještědí. Začala jarní údržba cyklostezky z České Lípy k přírodní památce Panská skála. Česká televize a Český rozhlas jsou stále nejdůvěryhodnější média v Česku podle průzkumu. Zítra nás čeká zpočátku místy skoro jasno, později oblačno, ojediněle s přeháňkami. Teploty vystoupají až k 19 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezký podvečer. Lebka svaté Zdislavy z Lemberka by se mohla vrátit do baziliky v Jablonem pod Ještědí do konce května. Jak informovala policie na síti X, restaurátorům se ji podařilo úspěšně vyjmout z betonu, do kterého ji zalil muž, který vzácnou relikvii odcizil.
3: Je to zázrak pro celý kraj, protože tak rychle to dokázat, to je přímo vás nebe přímo.
4: Sestra dominikánka Roberta neskrývala dnes radost z práce restaurátorů, kteří lebku svaté Zdislavy po dvou dnech vyjmuli z kbelíku, do kterého ji zloděj dal a zalil betonem. Teď ještě musí očistit a zakonzervovat. Podle děkana dominikánského kláštera Pavla Márie Majera by se ta klepka mohla brzy vrátit do Jablonného.
5: Je naděje, že do Zdislavské pouti by mohla se dostat zpátky k nám. Ovšem druhá otázka je, zdali a jaký budeme vystavovat vzhledem k tomu, co se stalo.
4: Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla vznikne komise ze zástupců biskupství, farnosti a Libereckého kraje, která rozhodne o dalším způsobu prezentace lebky svaté Zdislavy. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
1: Na cyklostezce Varhany mezi Českou Lípou a Kamenickým Šenovem v těchto dnech pracují údržbáři. Lidé mohou na 17-kilové trase potkat čistící stroje i pracovníky upravující okolní zeleň. Práce potrvají do pondělí 24. května. Správa cyklostezky navíc pokračuje v průběžné výměně části zábradlí lemujících cestu, říká předseda svazku obcí cyklostezka Varhany Jaroslav Turnhéfer z Hnutí Spolehnutí.
6: Zjistíme-li nějaký problém kvůli vandalům, tak provedeme výměnu a jinak provádíme, řekněme, takovou periodickou výměnu těch dřeven, protože těch je na celém úseku cyklostezky Varhany 4800 kusů.
1: Malířce a básnířce z Podještědí Haně Fouskové vyšlo 11 let po smrti další vydání knihy Zaříkávání smrti. Nově ji vydalo nakladatelství Větrné mlýny. Součástí knihy jsou 4 oddíly, první 3 jsou její básně z již publikovaných sbírek. Poslední část čtenářům odhaluje dosud nevydané texty. Česká televize a Český rozhlas by měly nadále plnit zpravodajskou roli. V průzkumu agentury NMS pro server Novinky tak odpovědělo víc než 80% dotázaných, včetně voličů vládních stran ANO, SPD a motoristů. Pro zachování zábavních a sportovních pořadů je přes 70% respondentů. Veřejnoprávním médiím důvěřuje polovina obyvatel, výrazně méně než ostatním médiím. 44% lidí si myslí, že cílem připravované reformy je zvýšení vládního vlivu na vysílání. Naopak pak 30% oslovených s tím nesouhlasí.
2: Počasí.
1: V noci bude většinou polojasno až skoro jasno, teploty poklesnou na 5 až 2 stupně, místy můžete čekat i přízemní mrazíky. Zítra tedy v pondělí zpočátku malá oblačnost, místy až skoro jasno, odpoledne pak většinou oblačno a ojediněle přehánky. Teploty 16 až 19, na horách 11 až 14, vítr bude vás zítra slabý, proměnlivý a bio bude na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Silnice 268/36 u obce Cvikov na Českolipsku je uzavřena kvůli padajícímu kameni ze skály. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Jsou tu Zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví a moc ráda Alena Zárybnická. Mám před sebou na 4 listech papíru velikosti A4 1000 otázek. Chci se zeptat, co je pro mého dnešního hosta samet, jak důležitý je instinkt, jestli jeho oblíbeným jménem byla svého času třeba a teď v uvozovkách Vlasta, kde můj dnešní host nebyl, kde by chtěl být, témata, která nefotil a téma, které hodlá fotit v budoucnosti. Mým hostem v Záletech je fotograf Jan Šibík.
2: Zálety Aleny Zárybnické.

0: na webu Jana Šibíka první větu zní: podnikl na 250 reportážních cestách spoustu fotografií z celého světa. K tomu je třeba přičíst stovky reportáží, které pořídil v České republice. Dlouhou dobu pracoval jako vedoucí fotooddělení a obrazový redaktor v časopise Reflex. Uspořádal desítky workshopů reportážních fotografií jak v Česku, tak v zahraničí a získal nespočet fotografických cen. První otázkou se ptám, co je pro vás, Jane, samet. Dobrý den a děkuji, že jste přijal pozvání do Záletu.
1: Děkuji, že jsem byl pozvaný. Samet, no, to je to hezký, co jsem prožil, možná nejhezčí. To je to, co mi nastartovalo, protože samet je pro mě symbol revoluce. Mě vlastně ta revoluce ukázala směr, kterým chci v té fotce jít, že chci fotit události, že chci být vlastně součástí těch událostí. Je tam zároveň v tom nějaká dramatičnost, strach, protože nevíte, co se vám stane. No a s odstupem mnoha let si čím dál tím víc uvědomuju, jak ty fotky z revoluce jsou důležitý. No a zároveň je to moje nejdůležitější kniha, kterou jsem si sám vydal. A vždycky, když je výročí toho 17. listopadu, tak si to připomínám a lidi si ji znovu objednávají. A sám pro sebe si říkám, jestli vlastně vůbec šance zažít něco podobného, myslím, emocionálně, co jsme zažívali. No. A v zápětí si musím odpovídat, že ne, že to bylo jenom jednou.
0: A vlastně tomu předcházela i vaše návštěva v Berlíně. Vaše fotografie z té, nebo řekněme, pádu ikonické berlínské zdi.
1: No samozřejmě, protože berlínská zeď padla týden před naší revolucí. Já jsem fotografoval i ty demonstrace, které předcházely té revoluci od 21. srpna 88. Teď jsem se nepřeřekl, 88.
0: Ano.
1: Ty informace jsem získával tak jako všichni, kteří to zajímali na těch rozhlasových stanicích Svobodná Evropa, Hlas Ameriky. No a tam najednou prostě byla zpráva, že vlastně pro občany NDR je umožněn vstup do západního Berlína. No tak jsem sednul na první vlak a odjel jsem tam. Jenom jak si mi nedošla ten detail pro občany NDR, protože jsem přišel na první přechod, tak mi bylo řečeno, no vy potřebujete vízum. To jsem neměl, šel jsem na druhý přechod, nepustili mi na třetí. No, když je člověk mladý, tak to zkouší pořád. Teď už bych asi čtyřikrát to neskoušel a na po čtvrtý mi to prošlo, že jsem vlastně tím davem, který se hrnul do toho západního Berlína, jsem prošel. Oni ještě říkali, ty celníci, vytáhněte pasy. A vím, že náš pas byl úplně jiný barvy. A také jsem prošel. Protože ono to zajímavé, to akční se dělo z toho západního Berlína, protože tam je nějaký pásmo asi 100 metrů a z té druhé strany se nedělo vlastně nic. Takže pokud člověk chtěl udělat ty ikonické fotky, jak ty východní Němci Berlíňané si tam vzali ty krumpáče a kladiva a začali ničit tu zeď, která teda opravdu byla fest, ale přesto ji vlastně zbourali, tak musel člověk to fotit z té druhé strany.

0: Jan Šubík, fotograf, můj dnešní host v Záletech. Připomínáme rok 1989 a ono legendární fotografii. Říkáme správně, na titulní straně je Helena Vodenková?
1: Ano, přesně tak.
0: Jasně, že to v ten moment byla pro vás neznámá tehdy, tuším, 20-letá dívka.
1: 18-letá, nádherná dívka, ano.
0: Nádherná dívka. Když jste se proti ní postavil, vnímala ona vlastně, že ji fotografujete?
1: To nevím. Jenom vedle ní ještě stála sestra. A já instinktivně jsem si vybral hezkou dívku, studentku a svíčku. Ono v té době to bylo patetické a mě dlouhou dobu ta fotografie připadla patetická, až lehce kýčovitá, ale s odstupem doby a vývoje v naší společnosti najednou mi ten patetismus přestal vadit a tu fotku jsem začal mít rád a ona začala vlastně plně vyjadřovat ten velvet, ten samet, o kterém jsme se bavili předtím. Takže když jsem se díval na ten negativ, tak jsem ji vyfotil pouze dvakrát. Takže já jsem v ten okamžik neočekával, že by z toho mohla být takováhle něžná fotografie, protože logicky, kdyby mi ta situace připadla silná, tak těch záběrů jsem udělal o několik víc. Já jsem ji registroval na Facebooku, dokonce jsem si všiml, že jednu dobu ona tu moji fotografii používala. A já, když jsem měl velkou výstavu právě tu k té vydané knize Revoluce 89, tak mě tu výstavu uváděla moje bývalá kolegyně z Reflexu Pavlína Wolfová a já jsem jí o tomto příběhu říkal a říkal jsem jí, mě tak jako trochu blbý jí tam pozvat, protože přeci jenom bez jejího souhlasu ta fotka je na titulní straně knihy, byla hodněkrát publikovaná v časopisech, nikdy jsem se jí na to nezeptal, jestli jí to vlastně vadí, nevadí a to. No a najednou je teda ta vernisáž. Ještě tam byl pan Hešl, který mi to vlastně jako spolu uváděl s tou Pavlínou Wolfovou a já už teda jako, že už teda jako ať ti lidi, že už těch, že povídání bylo hodně, ať jdou na ty chlebíčky. A mi říkají, ještě počkej, moment. A teď najednou ona se objevila a já jsem, to bylo poprvé, když jsem ji uviděl. Byla to emoce, obrovská emoce, jak to ta Pavlína vymyslela, jak ji tam jako dostala, tak to jsem ji poprvé viděl naživo a teď tam uplynulo, ta výstava byla k 30. výročí revoluce, uplynulo 30 let a ona ty krásné rysy v tom obličeji má do dneška. Mám právě fotografii společně vyfotografovanou z té vernisáže před tou její fotografií, tak to byla velká, velká emoce, kterou jsem zažila, kterou mi připravila kamarádka Pavlína. Děkuji za to.

Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Posloucháte Zálety, mým hostem je dnes fotograf Jan Šibík. Teď dovolte, jestli bych se mohla dotknout profesionální deformace. Jaká je profesní deformace fotografa?
2: No, fotograf, který fotografuje, nebo hlavně jsem fotografoval ty války a ty velmi dramatické věci dříve, teď spíš to sociálno. Já bych vlastně uvítal, kdybych byl deformovaný tím, že se mi to nebude tak jako dotýkat a kdy se víc budu moct zaměřit na úhel záběru a kompozici a symboliku. Ale mě se to dotýká pořád. Já se toho jaksi nedokážu zbavit, když ta situace emocionální je. No a ten žánr, který fotografuju, ty reportáže, ty lidi, kterým přichází o své nejbližší a to, tak to jsou tak silné emoce, že to je pořád dokola a vlastně se toho zbavit nedovedu. Takže příliš deformovaný nejsem, i když bych to uvítal. Pro tu samotnou fotku, pro ten výsledek, pro to, aby se mi podařila aspoň někdy udělat nějaká jedna fotografie symbolická, ve které je všechno, ke které už není potřeba žádná popiska a vystihuje prostě tu konkrétní událost.
1: Když řeknu, že pro mě je fotografie nejlepší zbraň v pravém slova smyslu. Rozumíte mi? Budete mi to vyvracet? Pojďme chvilku diskutovat na tohle téma.
2: Zbraň to bezesporu je. Je potřeba dodat, že míru milovná.
1: Právě.
2: A ta fotografie má neuvěřitelnou jednu výhodu na rozdíl od videí, od natočených drastických záběrů, který vy vidíte. Může tam být ten zvuk, to určitě, takže i jakoby něco slyšíte, ale ono to uteče pryč, když to ta fotografie stojí. A pokud v té fotografii je ta symbolika a z té symboliky vám mrazí, tak může mít efekt na plno lidí. A teď bych vlastně to, co jste řekla, tak by víc fungovalo, kdybyste to dala do minulého času, když ještě jsme vlastně jako neměli možnost těch videí a těch válek v přímém přenosu, tak ta fotografie často plnila často i informativní zprávu, jsou známy ty příklady, kdy údajně některé záběry z vietnamské války zkrátili údajně tu válku o půl roku, protože ten účinek těch zastavených záběrů, který oběhly svět, všechny ty časopisy, které tenkrát byly na vrcholu, byl tak velký, že to s veřejným míněním udělalo natolik, že třeba mohlo dojít k tomu zkrácení těch válek. Zároveň musím dodat, že takovou sílu fotografie v dnešní době už bohužel nemá. Ale pořád si uchovává to, že pokud ta fotka je zajímavá, je symbolická, podaří se vám tam do ní dostat toho víc, než jenom ta informace, což samozřejmě není vůbec snadné. A proto na to potřebujete třeba těch 220 tisíc záběrů. Tak tedy ten účinek pořád v nějaký podobě je. No a teď jak to dostanete do těch lidí? Když ty mobily, ty lidi jsou, oni jsou líní si ho otočit i horizontálně, aby to měli dvakrát tak velký, oni ho nechávají jenom vertikálně, takže to tam opravdu 2x3 cm. No tak máte dvě možnosti. Výstavy a ty knihy. Na těch výstavách jsou prostě ty fotky velký a ty lidi mají možnost pocítit ten účinek velké fotografie. Včera jsem byl na uchvatné výstavě Karla Cudlína o Izraeli, židovské synagoze. Všem doporučuju. Karel Cudlín je jeden z nejlepších, největších dokumentaristů a to, jak co se mu vlastně podařilo za ty cesty v Izraeli vyfotit, je uchvatný. Běžte se na tu výstavu podívat, má tam obrovské fotografie. Ten účinek je velký.

0: Posloucháte Zálety, mým hostem je dnes fotograf Jan Šibík. Jenom teď maličko odbočím, když dovolíte, a musím se na to zeptat, protože i já mám svoji profesionální deformaci a tou je meteorologie. Proč se, já si to tedy fyzikálně dokážu vysvětlit, fyzikálně, ale teď z vašich úst, proč je prostě důležité pro dobrou fotku dobré světlo?
1: Je to zcela zásadní. Když někdo fotografuje krajinu, tak je to alfa omega všeho, protože ty lidi vědí ty místa, odkud jsou ty nejlepší pohledy, a vyhrává ten, který tam je v okamžiku, kdy zaprší slunce do toho a udělá to duhu. Dlouhou dobu jsem vlastně tohle podceňoval, ale kdy je nejlepší světlo, to my velice dobře víme. To je brzy ráno.
0: A pozdě večer.
1: A
0: před západem.
1: Ano, pozdě večer až do soumraku a vlastně ještě začátek té tmy, kde ještě ta obloha je modrá než černá. Ano, já jsem to samozřejmě tohle věděl, říkal jsem si, no tak to je hlavně pro ty, kteří fotí tu krajinu, a já fotím jako lidi. Pak jsem jezdil do Afriky a bylo to tak, že jste v Sudánu, jste tam v nějakém stanu, nevyspíte se, protože v tom stanu je 40 stupňů, převalujete se vedle, máte kamaráda, který chrápe, tak to taky nejde, a zaberete ráno, kdyby člověk měl fotografovat. Pak najednou vlítnete ze stanu, že jste promeškali tu dobu toho svítání, kdy to světlo je úchvatný. No a pak jsme fotografovali přes poledne, kdy v té Africe prostě není vidět těm lidem do očí, protože jak jsou v důlku, slunce ze zhora. No a pozdní odpoledne padnete, protože už nemáte sílu. A zase vlastně promeškáte ten západ, který je fantastický, protože to dělá, to světlo je plný, ty barvy hrajou, a já fotím barevně, dělá to ty dlouhý stíny, které jsou výtvarný. No, takže dost dlouhou dobu trvalo, že jsem si tohle uvědomil. Dělám workshopy, kdy vozím lidi na zajímavý místa, do Indie, na Kubu, Jeruzalém, Istanbul a tak. A velice často teď tomu podřazuju, za prvý koukám na předpověď, tak tam většinou v těchto zemích to slunce je, tam je to jako jistota. To když není, tak to je spíš jako zvláštní. No nicméně koukám se, kdy vychází, že jo? A když třeba jsme na Gátech ve Varanasi, tak tam to světlo je zcela zásadní. Tak hold se stává v 5 hodin, fotíme od 5 do 7:30, pak teprve snídaně, pak přes poledne, když to světlo není zajímavý, tak lidi odpočívají nebo vybírají a tohle, a pak zase jdeme pozdní odpoledne na to. Světlo fotce dokáže neuvěřitelně pomoct. Teď před 3 dny jsem se vrátil z Kuby, kde ta situace je fakt jako teď jakoby drsná. A vy, když tu situaci, kdy ty lidi mají hlad, a dokonce střední třída má hlad, tak vyfotíte to, a teď ty některé dny bylo zataženo. Tak je to takový obyčejný. Najednou, když jako máte podobnou situaci, dobře rozložený figury, a teď je tam najednou to prudký slunce, který ještě udělá stín, tak ta fotka je daleko, daleko silnější.
0: Plastičtější.
1: Myslím, že světlo je jedna z nejdůležitějších věcí, která vám může u té fotky pomoct. A moje velká chyba byla, že jsem si dlouhou dobu myslel, že to je hlavně pro ty, kteří fotí krajinu. Pro jakýkoliv žánr fotografie světlo je zcela zásadní věc. I pro reportážní fotku.
0: Jan Šibík je mým hostem v Záletech.
2: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát. Řekni,

Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Mimo ten záletech je dnes fotograf Jan Šibík. Vy jste to zmínil v jedné odpovědi. Byly to války, důležité okamžiky, katastrofy. Teď se přesouváte spíš k těm sociálním reportážím, ale dívám se na váš web a vidím, že Jan Šibík fotografuje i svatby. Jaká je svatební fotografie od Jana Šibíka?
2: Reportážní, autentická, chci zachytit atmosféru toho dne. Já vím, že tam je velká konkurence, takže ty fotografové vlastně berou cokoliv a přistupují na cokoliv a já tady to mám jenom takový jako doplněk. A mám sám jakoby podmínky, jedna z těch hlavních podmínek je, že já s těma lidma, s těma svatebčanama, chci strávit celý den. Mm-hmm. Přijdu tam brzy ráno, když ještě nevěsta skoro vstává, kdy ještě není úplně jako princezna a teď se zkrášluje a já pořád fotím a jsem tam vlastně až do večera, takže to je moje podmínka, že jsem s nima celý den. Pak mám podmínku, že já jako chápu, že já se snažím ty fotky dělat jako reportážně. Chápu, že pro ty babičky musím udělat ty celkovou skupinku a ty skupinky, tak ano, vyhradím si tu nějakou dobu, když vlastně skončí ten obřad, že udělám ty skupinky, to nějak prostě přetrpím, chápu, že musím, udělám tu společnou fotku a pak řeknu, a teď už jenom reportážně. Ale nejsem ochoten dělat takový ty různý, co občas chtějí různě ty podvazkový pásy na mech a do toho prstýnky a pro mě takovýhle tyhle zvíralosti a nedej bože, že potom chtějí, že tu fotku černobíle a nechat jenom červeně tu růžičku, tak to prostě ne. Já mám tu výhodu, že si mi často objednávají jenom architekti, umělci, novináři, ty, který ocenějí to, že je zachycena ta atmosféra toho dne a oni vlastně jakovýhle fotky i chtějí. Oni vlastně jakoby vidějí, tady mám nějaké ukázky, mimochodem jedna z prvních svadeb, kterou jsem nafotil, byla svatba Honzy Hřebejka. A byla nafocena tímhle způsobem a Honza Hřebejk byl nadšený. No a pak ne tak, že z začátku to byli jenom kamarádi. Míra Bosák, Dan Hrubý z Reflexu, tak Milan Tesa z Reflexu tak a Veronika Bednařová z Reflexu. No a pak teda se začali ozývat i lidi, který jsem neznal. A já k těm fotkám, co se týče té svatby, já k ním mám velký respekt.
1: No jo.
2: Protože vím, jak důležitý fotky to jsou. Minimálně, než dojde ke konci. Ale jsou hrozně důležitý, přeposílají se na všechny známí, jsou na těch sociálních sítích a tohle. Navíc ode mě jsou tam ty fotky, které ty lidi nemají možnost vidět, když ta nevěsta se připravuje a tak. Takže ty lidi to nesmírně zajímá a já tu mám respekt, protože to musíte všechno zvládnout. A nikoho nezajímá, že ty svatby většinou jsou při tom nejblbějším světle přes poledne, že svatebčani jsou pod altánkem, to teda ve stínu a ty ostatní jsou na prudkém nepříjemném slunci za altánkem. To se s těma věcma musíte nějak poprat a to je problém toho fotografa. Takže já k tomu mám velký respekt. Zároveň tím vyděláte nějaký peníze, které můžete použít na techniku, na cesty a tak.
1: No
2: a ještě jako jedna věc, tím, že jsem docela vytížený, že dělám různě ty workshopy a sám fotografuju, tak to mám jenom takový doplněk, takže těch svadeb, tak 6x, 8x za rok. Teď za 10 dní právě mám svatbu, po další době těším se na ní.

0: Mým hostem v Záletech dnes fotograf Jan Šibík. Já jsem možná tak trochu neobratně na začátku vyslovila jméno Vlasta, dala mu přívlastek vaše oblíbené jméno. Vy jistě víte proč.
1: Protože to byla moje žena, s kterou mám skvělýho syna.
0: Já jsem to spíš myslela.
1: A bydlí v Rychnově nad Kněžnou.
0: A já jsem to spíš myslela v souvislosti s časopisem. Vy jste přece pracoval pro Vlastu.
1: Vidíte, ještě ano, ano, ještě jsem.
0: Vaši ženu Vlastu neznám, časopis Vlasta, ano.
1: Vlastně, ano, ano.
0: A vlastně Marie Formáčková tehdy vlastně umožnila vlastně, tuším, nějaké monočíslo. Jak to tenkrát bylo, jenom velmi stručně mi připomeňte.
1: Když byla revoluce. Tak jsem v té době 8 měsíců byl ve Vlastě. A ona byla úžasná, já jsem při té revoluci jenom běhal a vždycky do redakce jenom vždycky na pár minut a pak jsem jí říkal, pojďme udělat celý číslo o té revoluce, o těch demonstracích. A ona na to kejvla a vyšla právě zase na titulní straně s Helenou a celý číslo bylo o té revoluci. Tak to už se mi taky nestane, abych obsadil celý časopis. To byla doba.
0: Tak to já jenom na vysvětlenou, aby nezůstala nějaká pachuť v tom, proč jsem si dovolila jmenovat Vlastu a měla jsem skutečně na mysli ten časopis. Tak poslední otázku Záletu vždycky klade umělá inteligence. Já si tu otázku dopředu nečtu. Čtu ji až teď poprvé.
1: To jsem teda napjatý.
0: Já. Jene, strávil jste život dokumentováním momentů, které většina z nás vlastně ani vidět nechce nebo na ně chce zapomenout. Kdybyste tu moc měl a mohl z historie lidstva nebo ze své paměti jedním stisknutím z pouště vymazat jeden jediný snímek, aby se to, co je na něm, nikdy nestalo, který by to byl?
1: Ono totiž je to je otázka, jeden jediný snímek. Jde o to, že ten jeden jediný snímek podle mě takový neexistuje. My jsme mluvili o tom, že možná některé snímky z vietnamské války tu válku zkrátily, ale že by byl jeden snímek, který by zlikvidoval tu situaci, nebo by vlastně ta situace vlastně jakoby nebyla. Já si dovedu představit, že teď silně cítím, a řeknu to tak dost možná drze, že kdyby

0: si přeju, aby vám počasí nikdy nezkomplikovalo to, co chcete vyfotit. Aby vám naopak svatý Petr pomáhal. Potřebujeme ho všichni. Děkuju.
1: Já děkuju.
0: A krásnou neděli přejeme vám všem.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Provozovatelé trailových tratí v Libereckém kraji mohou nově žádat o podporu. Obyvatelé Turnova můžou posílat návrhy na ceny města. Koaliční rada se podle premiéra Babiše bude návrhem zákona o veřejnoprávních médiích zabývat na konci května. Zítra nás čeká zpočátku místy skoro jasno, později oblačno, ojediněle s přeháňkami. Teploty v Libereckém kraji zítra mohou vystoupat až k 19 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezký večer. Liberecký kraj připravuje nový dotační program na podporu single tracků a bike parků. Reaguje tím na zvyšující se počet těchto tratí pro rekreační i výkonnostní sportovce v regionu. Žádosti o podporu bude možné podávat do 29. června, říká krajská radní Jitka Skalická ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: Minimálně 50, maximálně 200 tisíc korun. Peníze nejsou na investice, ale jsou zejména na opravy a údržba povrchu tratí, odstranění nebezpečných překážek, instalace bezpečnosti prvků, anebo značení a navigace, ale není to na vytvoření nových tratí, jsou to už na ty stávající.
0: Do konce června můžou obyvatelé Turnova tamní radnici posílat návrhy na ocenění udělovaná městem. Radnice to oznámila na sociální síti. Cena je určená lidem, kteří se zasloužili o rozvoj města, vytvořili výrazné umělecké dílo nebo uspěli ve vědě. Vyznamenaným osobnostem radnice udělí ceny města, čestné občanství nebo medaili starosty. Obdrží je u příležitosti státního svátku 28. října. V Novém Boru na Českolipsku v následujících letech přibude několik desítek nových bytů. V příštím roce chce radnice zahájit stavbu bytového domu s 12 jednotkami v Nádražní ulici. Jak uvedl starosta Jaromír Dvořák ze Starostů pro Liberecký kraj, další nové bydlení různých kategorií bude i v dalších částech města. Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná koaliční rada podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO 25. května. Řekl to ve svém nedělním videu na sociálních sítích. Zabývat se koalice bude podle něj i stovkami připomínek, které k návrhu přišly v mezirezortním řízení. Do debaty chce přizvat taky generální ředitele Českého rozhlasu i České televize.
3: A když teda se připravíme na koalici, tak pozveme generálního ředitele České televize a generálního ředitele Českého rozhlasu a budeme veřejně se bavit o tom, co v rámci toho zákona navrhujeme. A určitě nechceme mluvit do obsahu.
0: Připomínkové řízení k mediální novele skončilo v noci na sobotu. Kritizovala je řada ministerstev a institucí. Předloha je podle nich nelogicky uspořádaná. Chybí v ní taky jasná definice pojmu média veřejné služby.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou polojasno až skoro jasno, teploty v Libereckém kraji poklesnou na 5 až 2 stupně a místy počítejte i s přízemními mrazíky. Zítra zpočátku malá oblačnost, místy skoro jasno, odpoledne ale většinou oblačno a ojediněle přehánky. Teploty v Libereckém kraji zítra 16 až 19, na horách 11 až 14 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou je úplně uzavřená ulice Podhorská, a to v úseku od křižovatky s ulicí Slovenského národního povstání až po křižovatku s ulicí Mlýnská. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači Cesty k uzdravení pořadu, který představuje možnosti léčby u různých onemocnění. Od mikrofonu Českého rozhlasu regionálního vysílání vás zdraví Kateřina Dvořáková a z režie Martina Coufalová a Lenka Čurdová. Říká se, že oko je okno do duše, ale pro architekta je to především nejdůležitější nástroj k pochopení světa, prostoru a světla. Co se však stane, když se toto okno začne pomalu zatahovat neprostupným závojem, když bílá barva betonu zežloutne a ostré rysy mrakodrapu se rozpíjí v šedé mlze? Dnes vás vezmeme do fascinujícího světa moderní oftalmologie, kde se potkává technika přesná na mikrony s uměním vidět krásu. Budeme si povídat o diagnóze, která dříve znamenala nezvratné šero, ale dnes představuje jeden z nejbezpečnějších a nejúžasnějších návratů ke světlu. Řeč je o šedém zákalu. Naše pozvání přijali dva muži, pro které je precizní vidění profesní nutností i vášní. Přivítám pana doktora Pavla Němce, očního lékaře, ředitele sítě očních klinik Lexum, muže, který vrací zrak tisícům lidí. A mým druhým hostem je jeden z nejvýznamnějších českých architektů, muž, jehož stavby definují náš veřejný prostor, ale který se sám musel postavit výzvě slábnoucího zraku, pan inženýr architekt Josef Pleskot. Těším se na ně.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Katarakta neboli šedý zákal je onemocnění oční čočky, které se projevuje jejím postupným zakalením. Víc k tomu už řekne oční lékař, pan doktor Pavel Němec, oční kliniky Lexum. Jak se šedý zákal projevuje a zda bránil v práci architektovi Josefovi Pleskotovi, na to všechno se začnu ptát právě teď. Pánové, vítejte.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Pane doktore, s čím konkrétně za vámi přišel pan Pleskot?
3: Pan architekt za námi přišel s v podstatě takovou jednoduchou věcí, kterou každý očař hned jakoby od toho stolu řekne, tohle je jednoduchý a je to situace, v které zřejmě dokážeme velmi dobře pomoci a bude to vlastně vyhraná situace. Ale jediný, co nás vždycky zarazí, bývá profese toho pacienta, když přichází se šedým zákalem. A pokud je ta profese náročná na detaily, vnímání barev, celky, tak začneme být i my trošku nervóznější v hledání toho optimálního řešení pro takového pacienta. Takže ten výsledek, který je na konci operace, je dialogem od začátku o tom, jaké je očekávání pacienta, co mu můžeme nabídnout, co mu doporučujeme vzhledem k celkovému zdraví těch očí a jak se může potom ta zvolená optika, kterou mu operujeme do oka, jak se může používat. Na ty detaily toho, s čím vlastně konkrétně přišel, se možná zeptejte pana architekta, protože pro nás je to vždycky stejné. Rozmazané vidění, slábnoucí zrak, zvyšování dioptrií, vždycky takhle to nějak zní ten šedý zákal, ale ty konkrétní nuance bývají u každého pacienta trošku rozdílné.
1: Jak to u vás začalo, pane inženýre? Víte, já bych se s vámi ráda bavila o architektuře veřejného prostoru a vůbec o tom, co jste v životě dokázal. Ale my jsme v pořadu Cesta k uzdravení. Čili jak se u vás projevil šedý zákal a možná, kdy vás to vyloženě zaskočilo?
2: No já nemůžu říct, že by mě to zaskočilo nějak úplně a že by mě to položilo na lopatky, jo. Ale protože přece jenom jsem člověk, který si myslí, že přes to zrakové vnímání se nějakým způsobem svět může samozřejmě jevit, ale taky vykládat, tak v okamžiku, kdy jsem zjistil, že se mi do mého vidění dostává nějaký stín, tak jsem si říkal, přece já tenhle ten stín nepřijmu do své duše, tak jsem začal zjišťovat, odkud ten stín teda je, samozřejmě tu fyzikální podstatu jsem záhy pochopil a u své oční lékařky, paní doktorky Hajkové, jsem o tom mluvil a ona říkala, no je to na hranici, není to úplně, kdyby vaše profese nebyla taková, jaká je, tak bychom to možná ještě odložili, ale já jsem říkal, paní doktorko, mě moc času nezbývá, já potřebuju, abych viděl zase jako dřív. Tak jsme se takhle začali radit, rozprostřela přede mnou možnosti, samozřejmě mě upozornila i na nějaké rizika, ty rizika jsem si spíš jakoby upozadil. Vybral jsem si společnost, která mě to udělá dobře. Už v okamžiku, kdy jsem přišel do společnosti Lexum, tak už jenom to základní vyšetření, které jsem absolvoval, bylo velice k mé spokojenosti, protože analyzovali můj problém a řekli mě na konci, my bychom pro vás měli takovéto řešení, ale na základě mých požadavků. Protože já jsem říkal, chci vidět výborně na střední vzdálenost a relativně výborně na dálku. Ta střední vzdálenost je pro mě úplně nejdůležitější. Vnímání prostoru, interiéru, ulice a tak dále. A pak samozřejmě miluju horizonty, miluju volnou krajinu a i to vidění do té dálky je pro mě důležité. Nablízko si vezmu brýle. Dostal jsem vlastně doporučení, bylo mě řečeno, jste vhodný pacient pro to a to. A pak jsem přišel teda na operaci prvního oka, druhého oka, pan doktor Němec to asi posoudil ještě daleko pečlivěji, vyhodnotil to i ve vztahu k mé profesi a doporučil mi něco, čemu jsem vůbec nerozuměl, ale já jsem mu říkal, pane doktore, já chci vidět hodně do široka, chci vidět hodně jasně, chci vidět, aby se mi barvy neskreslovaly, protože taky vím, jaká je vzájemná korelace mezi barvou a tvarem. Takže jsem chtěl, abych měl přirozený vidění barev a tím pádem, co je pro mě důležité, i tvaru a prostoru.

0: Cesta k uzdravení.
1: Dnes na téma šedý zákal s očním lékařem Pavlem Němcem a také s architektem Josefem Pleskotem, který po zákroku vidí přesně tak, jak si zadal.
2: Přesný popis toho, co pacient očekává od té operace, jaké je jeho přání, ve spojitosti s jeho profesí, vás samozřejmě vystaví do mírného presu, protože tam je obrovská odpovědnost za výběr toho řešení, to je první věc, musíte věřit tomu výběru toho řešení. Většinou takovéhle stavy, kdy přemýšlíme o těchto nadstandardních čočkách, si probíráme na vizitě celé refrakční, která rozhoduje o tom, jaký implantát je vhodný právě z hlediska těch požadavků. A za druhé je tam velký nárok na to provedení, musí to být precizně provedeno, aby ten výsledek, který slibujeme před tím zákrokem a který technologicky dodává ta čočka, to znamená, ona je tak vyrobená a měla by tak fungovat, tak aby jsme jí dokázali tu technologii dodat. A to záleží i na tom, jak se udělá ta operace, jak proběhne. Já se tady vrátím k tomu popisu, který říkal pan architekt. On velmi dobře zmiňoval ten začátek těch zrakových problémů, které bývají u šedého zákalu, a já už jsem je na začátku také zmínil. Tady je potřeba k tomu dodat ještě jednu věc. Nejenom, že se pacientům začne trošinku měnit barevné vnímání, anebo se objevují právě ty stíny související s periferními zákaly čočky, ale změní se částečně i trochu dioptrie. Vlastně první věc, pro kterou si pacienti přichází v takové situaci, kdy nastupuje šedý zákal, je, že velmi pravděpodobně potřebují nové brýle. Proto si vlastně přichází. Pan architekt už brýle měl a zkoušel multifokální korekci, tedy takové ty brýle, které vám umožní koukat do různých vzdáleností.
1: Které ne každému ale sednou.
2: Přesně tak. A právě to byla důležitá poznámka i v jeho popisu toho, co by chtěl. Chtěl by se těch brýlí zbavit, protože ne úplně přesně odpovídali tomu, co očekává od brýlové korekce a co mu nabízela. Z podstaty věci ty multifokální brýle polovina lidí nesnáší, nemá je ráda a dá je do šuplíku. A druhá polovina je adoruje a velebí až do nebe, protože si na ně zvykne dobře.
1: Pane architekte, vy jste dal docela náročné zadání panu doktorovi Němcovi. Povedlo se? Vidíte přesně tak, jak jste vyžadoval a chtěl a potřeboval?
3: Ano, pokud si dobře vzpomínám, tak vidím tak, jak jsem viděl předtím, než jsem začal mít problémy s viděním. Jediné, co mě pořád teda provází, je nějaké přespřílišné slzení těch očí a tak dále, ale to doufám, že je nějaká záležitost, která se asi buď usadí, anebo už to mám jednou provždy. Ale to je jediná věc, která mě trápí, jinak vidím skvěle, skvěle.
1: Souvisí šedý zákal s věkem?
2: Určitě, tak jako nám šednou vlasy, jako se nám dělají vrásky, tak se mění stavba a průsvitnost čočky. To je čistě věková záležitost. Jinými slovy, každý z nás, pokud se dožijeme určitého věku, dospějeme k šedému zákalu. A někdo trošinku dřív, protože bude mít úraz předchozí operace nebo případně cukrovku, o které jsme tady mluvili v jednom z předchozích pořadů, tam ta čočka se může skalit trochu dřív, ale normálně u většiny populace to bude někde mezi 65. a 75. rokem, kdy se začnou projevovat ty známky šednutí čočky nebo změny její transparence, abych byl přesný, to znamená průsvitnosti.
1: Co všechno ještě vlastně pacient... Klient vidí, když přichází šedý zákal. Vy jste říkal, pane architekte, že se vám rozostřil obraz, přišel stín a je tam ještě něco, na co bychom si měli dát pozor?
3: Já si neuvědomuji. Skutečně u mě to byl jenom ten stín z té levé strany. Dokonce jsem taky diskutoval, jestli neprovést tu operaci jenom na jednom oku. To mě bylo rozmluveno a já jsem to pochopil. Takže přijal jsem tu možnost tu operaci obou očí, protože samozřejmě to pravé oko by bylo postiženo tím šedým zákalem asi co by dub.
1: Nechtěl jste, jak jste tady řekl, aby se vám svět deformoval a to se povedlo. Jakým zákrokem prošel pan architekt a vůbec, jak se vlastně odstraní šedý zákal, pane doktore?
2: Možná se malinko vrátím ještě k tomu spektru těch problémů, které pacienti mají, protože pan architekt přišel v poměrně rané fázi zákalu a to víceméně ještě k tomu asymetrické fázi, to znamená levé oko bylo víc postiženo než to pravé.
1: Ale pokud, a to je běžné?
2: Ano, stává se to. A pokud byste ale nechala tu čočku kalit dál, to znamená čekali jsme s operací, tak ta čočka bude procházet postupně fázemi snižování průsvitnosti, takže to projde fází dalších barevných změn vnímání, dalšího rozmazání obrazu, velmi pravděpodobně takzvaným nárůstem mínusových dioptrií, tedy takzvaná myopizace. Ale když to spěje ještě dále, tak ta čočka se skalí až do takové perleťové barvy, jako perleťový knoflík, který míváme u košile, to znamená, stane se velmi netransparentní, neprůsvitnou. V tu chvíli se pacient dívá přes něco, co vypadá jako mléčné sklo v ordinaci. Sice obrysy stíny vidí, ale vlastně už to nemá žádnou ostrost. Tak to už jsou velmi pokročilé fáze a ty nemáme rádi. Špatně se to operuje, má to svá rizika, není to úplně příjemná situace. Takže radši operujeme ty časnější fáze.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Otázka, jak se dá léčit šedý zákal, si myslím, že není úplně přesná. Asi bychom se měli zaměřit na moderní postupy a moderní technologie odstranění šedého zákalu. Protože asi léky na to žádné nejsou.
2: Přesně to říkáte. Ono se sice neustále o nějakých kapkách spekuluje, které by zpomalily kalení té čočky nebo dokonce zvrátily, ale nic takového zatím není. Jediným řešením šedého zákalu je v určité fázi rozvoje té nemoci operace. To znamená, odstraníme tu skalenou čočku a místo ní do oka dáme novou umělou čočku. Je to elegantní, jednoduchý výkon, který dnes trvá poměrně krátce. V dobách, kdy jsem já začínal s medicínou, tak se ještě pacienti hospitalizovali, leželi kvůli němu na lůžku u několik dní. Bylo to daleko složitější. Dnes ten přístup je naprosto moderní a troufnu si říct, abyste to na začátku už zmiňovala. Tohle je jeden z nejelegantnějších a nejúspěšnějších operačních výkonů v medicíně. Vemte si jenom to číslo, které se v České republice provádí těch výkonů, je někde mezi 150 až 180 tisíci operacemi za rok. A všechny v podstatě končí v pásmu 95% a vyšší úspěšnosti. To je vlastně s jinými obory a segmenty medicíny naprosto nesrovnatelná úspěšnost.
1: Říká oční lékař z kliniky Lexum, pan doktor Pavel Němec. Pane architekte, vzpomenete si na ten zákrok, jak jste ho prožíval?
3: Já jsem strašně odevzdaný člověk. Věřím odborníkům, věřím vědě, věřím medicíně. Prostě já v tomhle tom nemám vůbec žádný problém. Jednou jsem se rozhodl, chtěl jsem zvýšit svoje schopnosti vidět a ono to vidění souvisí nejenom s tím ostrým viděním, ale když vidíte špatně, i vnímáte špatně, žijete špatně, prostě chtěl jsem si tenhle ten hlubší prožitek vidění až do vnitřku někam opravdu vylepšit a prodloužit a proto jsem šel naprosto s vírou.
1: Pane doktore, jak se diagnostikuje šedý zákal? Jakým vyšetřením pacient u vás projde? A potom samozřejmě mě zajímá následné ošetření, popřípadě chirurgický zákal.
2: To vyšetření vlastně vždycky začíná rozhovorem s pacientem a už když začne mluvit, tak my máme stopu nějakou. To znamená, jdeme samozřejmě po té takzvané refrakci, to znamená po těch dioptriích a díváme se na to, jestli dioptrie jsou správně nebo ne, protože velká část pacientů může mít jenom špatné dioptrie, my je dokorigujeme a vidí zase dobře. No a potom podstoupí velmi jednoduché vyšetření, což je úplně základní výrobní prostředek každého oftalmologa, vyšetření na takzvané štěrbinové lampě, tedy na mikroskopu binokulárním, kterým si zvětšíme to oko. A ten název štěrbinová lampa znamená, že si zúžíme paprsek světla a on nám krásně prořezává jednotlivé struktury oka, tak jak svítí do něj a my krásně vidíme zákaly té čočky. Tím jednoduchým vyšetřením víme hned, že máme co dočinit se šedým zákalem. To pacientovi sdělíme, ale pak nastává ta důležitější fáze, protože to je diagnóza, kdy určíme tu nemoc. Zbývají nám další oftalmologická vyšetření, kterými vyloučíme jiné patologie oka. To je velmi důležité, protože musíme vědět, že zrakový nerv, centrální sítnice i nakonec ta periferní část jsou v pořádku, že na rohovce nemáme žádnou patologii, že fungují víčka a spojivkový vak je v pořádku. Takže vyšetříme dalších x struktur pro to, abychom věděli, jaký zákrok můžeme nabídnout pacientovi. Tedy operace je skoro vždycky stejná, ale jaký implantát, jakou čočku mu můžeme doporučit. Ale po tomto diagnostickém setu vyšetření nastane velmi důležitá fáze, protože po rozhovoru s pacientem a po sdělení jeho přání si začneme vypočítávat ten implantát, který přijde do oka. To vypočítání toho implantátu je nesmírně náročné. Ona sice to za nás dělá dneska jedna mašinka, kde si pacient opře bradu a čelo, my zmáčkneme čudlík a vyleze nám nějaký výsledek. Ale ten výsledek pak musíme zkontrolovat, korigovat, případně přepočítávat ten výsledek dioptrií různými formulemi, rovnicemi.
1: Jenom dotaz, jestli tato šikovná mašinka je na všech očních klinikách, anebo jde o nějaké
2: tadle
1: speciální.
2: Musí být na všech očních klinikách, které chtějí operovat šedý zákal. Mm-hmm. Oni musí mít schopnost zkalkulovat tu čočku, která přijde do oka. My vezmeme 20 dioptrií, což je přibližná síla čočky lidské, 20 dioptrií dáme z oka pryč a nějakých 20 dioptrií v průměru musíme dát dovnitř, ale každý z pacientů má jinou hodnotu, kterou mu budeme implantovat podle parametrů, které na tom oku změříme, udělá to za nás tedy ten přístroj. A potom tedy je náročné to, že si položíme před sebe ty papíry, které vyrazly z mašinky, jak jsme si teď řekli, z toho přístroje, který měří a kalkuluje dioptrie, a říkáme si, jestli nám to sedí nebo nesedí, odpovídá, konfrontujeme vezmeme si délku oka, zakřivení, úhly přední komory, hloubku přední komory. Je tam x parametrů v tom oku, které zohledňujeme, a to vše vůči implantátu, který jsme si na začátku už s pacientem domluvili, že by byl ten pravý implantát pro něj, tedy ta pravá čočka. A říkáme si, jestli to bude fungovat nebo nebude. Pak teprve nastává ta chirurgická fáze, tedy ta vlastní operace. Je to fakt krásný, elegantní výkon, který 2 mm otvorem se dostaneme k vlastní lidské čočce, otevřeme obal té čočky, vysejeme ten skalený vnitřek a do toho obalu, který tam jediný zůstane po té čočce, vložíme jako do nějakého igelitového sáčku ten nový implantát, který jsme si předtím spočítali, změřili a připravili. Během té operace, tak jak už tisíckrát jsem mluvil s pacienty, tak si většinou stěžují na 3 věci. Někteří z nich na to, když se nandá takzvaný rozvěrač na oko, protože musíme mít víčka držené nějakým mechanismem, aby bylo oko otevřené. Někteří z nich si stěžují na to, že první světelný impuls toho mikroskopu, kterým já se dívám do toho oka, tak je příliš silný a že je to oslňuje. A potom poslední fáze, kdy tam tlačíme tím malým 2 mm otvorem čočku, která má vlastně 12 mm v průměru, je srolovaná do takové ruličky, tak tam někdy cítí tlak na to oko v té poslední fázi. Tak teď si rád poslechnu, jak to vnímal pan architekt.
1: Jak jste to vnímal, pane architekte?
3: Tak to je skvělý, protože já jsem vnímal, myslím, při druhé operaci, to znamená, když proběhla operace pravého oka, tak jsem vnímal jenom tu poslední fázi. Předtím to roztahování, příliš velký světelný tok, to mě všechno připadalo úplně normální, na co si dokážu ne že zvyknout, ale přijmout. A u toho levého oka jsem ani to vkládání nebo to rozvírání, to rozbalování té čočky vůbec nevnímal jako problém. U toho pravého jsem to cítil.
1: Důležité poselství. Není se čeho bát v případě, že nám diagnostikují šedý zákal. Máme tady navíc příběh moderní medicíny pana architekta Pleskota, kterému se vrátil zrak přesně dle jeho zadání. Pane architekte, na čem právě teď pracujete? Co vám dělá radost?
3: Celkově ta práce, vůbec všechny složitý úkoly, které můžu řešit, ty nejsložitější mě nejvíc baví. Pořád chodím do práce rád a samozřejmě udržování zdraví, aby sloužilo, je pro mě hrozně důležitý. Tak konkrétně jsme u medicíny, dělali jsme nedávno projekt Centrum experimentální medicíny na Albertově v Praze. A to Centrum experimentální medicíny se začne stavět. Takže to je jeden z projektů, který mi dělá velikánskou radost.
1: Gratuluju. A jsem ráda, pane doktore, že jste panu architektovi vrátil a zachoval zraka, že se budeme moci těšit na spoustu ještě vašich velkých architektonických počinů, protože přišla velká energie, odchází velká energie a ještě ostrovit.
3: Ještě klouby bych potřeboval.
1: To mi povídejte. Tak já vám moc děkuju za návštěvu u nás ve studiu a hodně štěstí a zdraví.
2: Děkuji za pozvání.
3: Moc děkuji za pozvání taky.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
4: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát?

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Šalom Aleichem, magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Jak změnil názory Čechů 7. říjen 2023? Začíná svátek Šavuot a Prahu navštívila izraelská historička Dina Porat. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Změnil 7. říjen 2023 postoj Čechů ke státu Izrael a ovlivnila válka v Gaze názory české veřejnosti na blízkovýchodní konflikt? To jsou otázky, které si kladli výzkumníci z Herzlova centra izraelských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Kladli je dohromady ve třech výzkumech. V lednu 2023, tedy ještě před 7. říjnem, pak těsně po něm v lednu 2024 a naposled v prosinci 2025 a mohou tedy data srovnávat. Co z nich vyplývá, nám prozradí ředitelka Herzlova centra Irena Kalhousová. Dobrý večer, co je hlavním zjištěním vašich tří průzkumů?
2: Tak nás vlastně zajímalo, jestli a pokud ano, jak moc se proměnily postoje Čechů vůči Izraeli, izraelsko-palestinskému konfliktu v posledních třech letech, které samozřejmě byly nabité událostmi. Nejprve to byl 7. říjen 2023 a potom více než dvouletá válka v Gaze mezi Izraelem a Hamásem. No ale zajímavé na tom našem průzkumu je, že vlastně ty pozice Čechů se příliš neproměnily, že Češi zůstávají obecně více proizraelští než propalestinští. Nicméně zase 40% Čechů nesouhlasilo s válkou v Gaze a naopak 30% zase jí schvalovalo. Takže vidíme, že Češi nemají rádi války, ale nezměnilo to ten jejich základní, řekněme, proizraelský postoj, který stále převažuje.
1: A dá se nějak říct, v čem se data před tím útokem a dnes liší nejvíc?
2: Možná bychom mohli říct, že se liší v tom, že ubývá těch nerozhodnutých, protože obecně lidí, kteří neví, nemají názor, je v některých otázkách až třeba 50%, tak těch, kteří neví, jak říkám, v souvislosti asi i s tím, jak hodně byl ten konflikt medializován, tak těch ubývá, ale vlastně zajímavé, jak se ty hlasy přelíjí a přelíjí se tedy spíše na tu proizraelskou stranu, než na tu propalestinskou. Ale ten nárůst pro palestinských pozic je tam také, i když tedy slabší.
1: Jak konkrétně průzkum probíhal? Koho jste se ptali a ptali jste se ve všech třech průzkumech na to též?
2: Tak my jsme vlastně pro ty první dvě vlny průzkumu měli společnost Ipsos a pro ten poslední průzkum jsme měli společnost STEM a ty se ptají vždycky zhruba tisíce Čechů, kteří reprezentují českou populaci, to znamená, jsou z různých oblastí republiky, různé platové třídy, velká města, malá města, vesnice, takže opravdu by to mělo reprezentovat českou populaci. A co se týče těch otázek, tak ta základní baterie otázek zůstává stejná, to je právě síla toho průzkumu, ale samozřejmě po 7. říjnu jsme tam dodávali otázky právě k 7. říjnu a v té poslední vlně jsme samozřejmě přidali také otázky k válce v Gaze a vůbec vlastně, jak Češi vnímají Izrael v souvislosti právě s tou válkou.
1: A co tedy v názorech Čechů hraje největší roli? Jsou to třeba volební preference, věk voličů, vzdělání? Co je nejdůležitější?
2: Podle těch dat, která máme k dispozici, hodně je důležitý věk a vidíme, že obzvlášť mladé ženy jsou vůči Izraeli kritičtější než třeba muži středního a staršího věku. No a potom samozřejmě stranické preference a tam to asi úplně nepřekvapí, že voliči středopravicových a pravicových stran, konzervativních stran jsou více proizraelští, ale zase nás docela překvapilo, že proizraelský postoj zastávají převážně i například voliči Pirátů. No ale samozřejmě, když se podíváme více na to levicové spektrum, tak tam je mnohem více lidí kritických vůči Izraeli a je to dominantní především u voličů komunistické strany. Co se týče voličů ANO, tak tam vidíme spoustu nerozhodnutých lidí, kteří jednoduše neví, nemají názor, takže tam vidíme, že opravdu voliči ANO jsou velmi pestrým mixem lidí s různými názory.
1: Říká Irena Kalhousová z Herzlova centra izraelských studií. Děkuji moc a hezký večer.
2: Děkuji moc za pozvání.
1: Ze Sionu vyjde zákon a slovo Boží z Jeruzaléma. Verš proroka Izajáše připomíná darování Tóry, které se slaví během svátku Šavuot. Ten letos začne už 21. května, zpívá rabín Šlomo Karlebach.

0: Svoboda nemůže existovat bez pravidel. Tak by se dalo shrnout jedno z nejdůležitějších témat svátku Šavuot. Ten totiž připomíná, že Židé při cestě z Egypta dostali od Hospodina na hoře Sinaj desatero. Teprve tato pravidla změnila uprchlé otroky v národ, který měl poslání. S vrchním zemským rabínem Karolem Efraimem Sidonem o smyslu a duchovním významu svátku Šavuot mluvila Daniela Bruhová.
1: Od čeho je odvozen název svátku Šavuot? Ptám se vrchního zemského rabína Karola Efraima Sidona.
2: Je odvozený od podstatného jména Šavua, což znamená týden. A Šavuot je množné číslo týdny. A mění se tímto, že to jsou týdny po svátku Pesach až po svátek Šavuot. Je to 7 týdnů, čili 49 dní, a ten 50. den je právě ten svátek Šavuot. Splývá v jedno v tom našem kalendáři s tím zemědělským obdobím žní, co tady známe jako dožinky, čili konec pšeniční žně. A samozřejmě ne tady, ale v Izraeli.
1: A jaký je duchovní obsah tohoto svátku?
2: Šavuot je poznamenaný právě tím východem z Egypta, to jako svátkem darování Tóry. V ten den toho svátku tak se shromáždil veškerý lid, všech 600 tisíc mužů a ženy k tomu a děti a tak dále, aby byli přítomni tomu, že se na Sinaji zjeví Bůh, což se taky stalo. A oni z toho desatera, který známe, slyšeli jenom první dvě přikázání.
1: Jak na to reagovali?
2: Nejdříve se šíleně polekali, poněvadž oni to viděli. To, co měli slyšet, tak vlastně viděli. Se lekli, že zešílej a že umřou, nebo že se s nima něco děje naprosto nepřístojného. Potom řekli Mojžíšovi, aby pro Bůh, na ně už ten Bůh nemluvil, poněvadž on je takový moudrý, tak aby si to vyslechl od něj sám a potom jim to předal. Takže ten Mojžíš vlastně jako je někým, kdo je prostředníkem mezi tím národem a Pánem Bohem.
1: A Mojžíš vystoupil nahoru, aby naslouchal Bohu.
2: Bylo to v době jarním, ta hora kvetla, muselo to být úžasný, ale když mluvíme o hoře, tak většina komentářů k tomu se shoduje na tom, že to moc vysoká hora nebyla, kvůli kopeček. To důležitý na tom bylo to desatero, který v sobě nese svou Tóru.
1: Můžeme však říci, že Šavuot akcentuje významně desatero?
2: Samozřejmě, že jo, samozřejmě se čte to desatero v synagoze, připomínáme si to i jídlem.
1: Co se objevuje na talíři v tento svátek?
2: Pokrmy, který jíme, zvlášť na ten první den Šavuot, jsou většinou mlíční. Tam už nejsou žádný další příkazy, kromě toho, že to je svátek a nejdeme do práce a se máme věnovat hlavně toře.
1: A připomeňme, že synagoga se

0: Na seznam 50 předních žen v Izraeli byla v roce 2018 časopisem Forbes zařazena historička Dina Porat. Téhož roku vydala knihu Nakam, což v hebrejštině znamená pomsta. Zásluhou nakladatelství Akademia je dostupná i v češtině. Věnuje se velkolepému plánu odplaty za holokaust, kterou inicioval odbojář a slavný izraelský básník Abba Kovner. Jeho biografii sepsala právě Porat. Díky tomu se také dozvěděla o členech jeho tajné organizace, kteří osobně žádali o zaznamenání celé operace. Jak o této akci, jejíž průběh kniha vůbec poprvé zevrubně rozkrývá, smýšlí přímo Dina Porat, zjišťovala Šárka Švábová.
1: Tato kniha pojednává o skupině 50 mužů a žen, která měla za cíl vykonat odplatu za holokaust na životech 6 milionů Němců. Jak se vyvíjel váš pohled na jejich záměr a způsob myšlení?
2: Pravda, stali jsme se přáteli a vzájemně jsme se navštěvovali. Při každém setkání jsem pravila: poslyš, jsme dobří přátelé, ale zavraždit 6 milionů lidí nebyl zas tak dobrý nápad. A oni, kdyby s námi prožila holokaust, kdyby tam s námi byl Ježíš, připojil by se k nám. Takže se mi sice nezamlouvá jejich nápad, ale mám je moc ráda jako lidi. Souhlasím s jejich hlubokou analýzou poválečné situace, která směřovala k vytěsnění všeho kolem holokaustu. Norimberský proces se jim nezabýval. Příslušníci SS byli po stovkách tisíc posláni domů. Amerika postavila Německo zase na nohy. Nikdo nebyl za holokaust potrestán. Nikdo neměl v úmyslu uchovávat ho v paměti. Oni to pochopili a správně ve své analýze pojmenovali. Hledali ovšem nesprávné řešení v pomstě. Místo toho, aby vsadili na vzdělávání a celosvětovou mediální kampaň, ke které jsme dospěli o hodně později.
1: Záměr mstice zdaleka nezdílela většina Židů. Ta chtěla nechat minulost za sebou a upírala zrak ku předu, k přestavbě svých životů i nového místa pro život. Rebuild their life
3: in a new place. Yeah, you know that the British who caught the survivors' ships.
2: Ano, víte, že Britové zastavovali lodě se zachráněnými Židy směřujícími do Izraele? Nechtěli, aby tam zakotvili. Místo toho je posílali na Kypr, aby tam po všech zkušenostech s nacistickými lágry opět žili v táborech. Tehdy došlo k obrovskému baby boomu. Lidé se neženili jen z velké lásky, znali se často jen 2-3 týdny, ale chtěli rodinu, chtěli obnovit život a vytvořit nové komunity, žít pospolu s dalšími Židy a bojovat o vlastní stát. Tohle byla jejich reakce.
1: Pomsta měla být pro skupinu mstitelů a k tém vyrovnání se s historií. Jak byla potom všem schopná smířit se s ní a vetknout jí nějaký smysl? Made sense
3: of the history. I don't compare it to the revenge taken by the Russians, by the Czech, by the.
2: Nemůžeme to srovnávat s pomstou, kterou na Němcích vykonali Rusové, Češi, Poláci, Řekové a další. Nechtěli se s Němci usmířit, chtěli je přísně potrestat. Ale Židé měli vždy dlouhodobou perspektivu. Jako národ jsme 3000 let staří a snažíme se dívat daleko do budoucnosti. Oni hlavně chtěli, aby se na holokaust nezapomnělo. Také chtěli varovat kohokoliv, kdo by v budoucnu zamýšlel udělat Židům něco podobného. Takže to mělo být varování, ale i snaha najít určitou spravedlnost. Spravedlnost ve světě, který zapomínal a holokaust nepotrestal.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Federální zpravodajská služba Švýcarska informovala, že zpřístupní dlouho utajovaný spis k nacistickému zločinci Josefu Mengelemu. Festival Open House představí 19. května aplikaci MemoMap Praha. Ta umožňuje studovat historii holokaustu přímo v ulicích města. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
2: Předseda ústavního soudu Baxa na Trizně v Terezíně varoval před projevy autoritářství. Lebku svaté Zděslavy se podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Podle Dominikánu z Jablonného je to zázrak. V německém Pforzheimu pyrotechnici úspěšně zneškodnili bombu z druhé světové války. Na zítra bude polojasno až oblačno. Ráno zejména v Čechách až skoro jasno, teploty 16 až 21 stupňů. Od mikrofonu vás zdraví Václav Miller. Pietní akt v Terezíně připomíná oběti nacistické perzekuce během druhé světové války. Trizny na Národním hřbitově se zúčastnil taky prezident Petr Pavel, politici, pamětníci nebo skauti. Předseda ústavního soudu České republiky Josef Baxa ve svém projevu přirovnal současnou atmosféru k době před nástupem nacismu.
3: Nikdy nebylo ve veřejném prostoru tolik vědomých lží vydávaných za pravdu a díky technologiím šířených všemi směry do všech koutů světa pod pochybným poukazem na svobodu projevu.
2: Baxa varuje taky před některými státy a jejich představiteli, kteří nerespektují mezinárodní právo a snaží se přepisovat historii. Lebka svaté Zděslavy z Lemberka by se mohla vrátit do baziliky v Jablonném v Podještědí. Jak informovala policie na síti X, restaurátorům se jí podařilo úspěšně vyjmout z betonu, do kterého jí zalil muž, který vzácnou relikvii odcizil. Řád Dominikánů z Jablonného práci restaurátorů oceňuje, řekla za klášter sestra Roberta. Podle ní je překvapivé, že lebka vypadá nepoškozeně.
4: Je v pořádku a je to zázrak v podstatě pro celý kraj. Jednak nasazení policie, to byla úplně bezvadní a my jsme moc rádi, protože to je zázrak jak pro věřící, tak pro nevěřící, protože tak rychle dokázat najít paní Stislavu, to je přímo vás nebe přímo.
2: Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jablonné v Podještědí 35-letý muž. Podezřelého policisté zadrželi ve čtvrtek. Muž zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem ji pohřbít. Za krádež mu hrozí až 8 let vězení. Pyrotechnici v německém Pforzheimu úspěšně zneškodnili víc než 1,5 tunovou nevybuchlou bombu z druhé světové války. Podle místních úřadů operace trvala zhruba 15 minut. Z oblasti se kvůli zneškodňování muselo evakuovat kolem 30 tisíc lidí. Zpravodajský portál Tagesschau napsal, že šlo o jednu z největších podobných operací v Německu za poslední roky. Bombu ve středu objevili dělníci během stavebních prací. Sport. Fotbalisté Hradce Králové si v příští sezóně zahrají předkola evropských pohárů. V nastavbové části šance ligy si zajistili čtvrté místo v tabulce výhrou 3-1 nad jistými mistry ze Slavie. Plzeň porazila Jablonec 5-0 a Sparta zvítězila v Liberci 2-0. Devátou etapu cyklistického Gira d'Italia vyhrál Dán Jonas Vingegaard a připsal si druhé vítězství na probíhajícím ročníku. Jan Hirt dojel na 19. příčce. Celkové pořadí dál vede Portugalec Eulálio.
1: Počasí.
2: A zítra bude polojasno až oblačno, ráno zejména v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky, jinde jen výjimečně. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s doznívajícím deštěm. Noční a ranní teploty 5 až 0 a místy přízemní mrazíky na východě kolem 6 stupňů, v tisíce metrech na horách okolo 0 a v Jeseníkách a Beskydech kolem 3. Nejvyšší denní 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě místy kolem 14. V tisíci metrech na horách okolo 10 a v Beskydech kolem 7.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Práce v komplexu Blanka směrem Smíchov a Břevnov havarovala osobní auta, blokuje tam pravý pruh mezi nájezdy z Troje a nájezdem na Letnou. A taky v ulici Sokolská v Praze, tam se stala nehoda, dvě havarovaná vozidla bez zranění z centra před Nuselským mostem. Na D10 na kilometru 61 ve směru Turnov, tam dejte pozor, vyskytují se tam zvířata na vozovce. Jezděte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už je tu hitparáda Česká 12.
5: Česká 12.
0: Představte si, v této hitparádě už jsme v roce 2026 slyšeli 60 nových českých písní a dnes to budou další tři, tedy 61., 62. a 63. novinka letošního roku. Ty novinky budou mít Eva Farná, skupina Genius Loci a můj dnešní host Heidi Janků. Je to novinka, kterou natočila s Heidi Bendem. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka, přeji vám dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. Tento měsíc, tedy měsíc květen, se překulil do druhé poloviny. Máme druhou polovinu května a v dnešní hitparádě bude také jedno z překvapení a je to překvapení, které vám samozřejmě logicky hned takhle na úvod nemohu prozradit. Ale začneme písničkou, která je velikým hitem posledního pětiletí, protože právě před pěti lety v roce 2021 dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka. Je to hit Lucie Bílé s názvem Dobrý kafe.

0: čase být.
1: Lucie Bílá dnes na úvod a písnička, která má ocenění Zlatá česká dvanáctka v roce 2021. V roce 2021 23 písniček dostalo ocenění Zlatá česká dvanáctka. Letos zatím do této chvíle jen 4 písně. A mám pro vás dnešní novinky. Zpěvačka Eva Farná je v jednom kole, asi všichni víme proč. Není tomu tak dávno, co vyšel úspěšný single Vzpomeneš si, Smiraj, který se stále drží mezi nejhranějšími hity našich rádií a byl také novinkou hitparády Česká dvanáctka. A už za měsíc čekají Evu 3 největší koncerty v životě v pražském Edenu. A částečně i o tom je nejnovější single, který se jmenuje Perpetuum mobile. Můžeme si poslechnout, jak Eva nechává své fanoušky prostřednictvím textu nahlédnout do svého životního tempa.
2: Yeah.

0: 61. novinka letošního roku Perpetuum mobile a Eva Farná, autoři Eva Farná, Jan Vávra a Ron Janeček. Jak jsem říkal, Eva připravuje své tři velké koncerty a ten první bude v sobotu 13. června. Následovat bude nedělní druhý koncert a oslavy 20 let na scéně a skončí se v úterý 16. června.
1: Host České dvanáctky.
0: Ve studiu se mnou je jedna z nejpopulárnějších zpěvaček posledních 50 let naší populární hudby. Její příjmení je Janku. A já se tě teď musím zeptat, protože mě tady neustále někdo opravuje, nejen mě, i mé kolegy a kolegyně, jak je to s tvým jménem, jak se to píše, jak se to vyslovuje. Mohla bys to konečně vysvětlit tady v hitparádě Česká dvanáctka?
2: Velmi ráda to vysvětlím. Nejsi sám, kdo se mě na to ptá, nedávno jsem to taky řešila. Moje jméno vlastně není jméno, začnu tak trošku od hnědého uhlí. Heidi je zdrobnělina od Adelheid. Je to německé jméno. A ta zdrobnělina se píše Heidi a správně německy by se to mělo číst Heidi. Ale protože jsme v Čechách a já nejsem nějak stahovačná, tak mi vůbec nevadí, když mi někdo řekne Heidi.
0: Tak od teďka říkám Heidi a je to jasný. Heidi, rád tě vidím.
2: Já
0: to taky. Jsem měl říct na začátku, ale jak to bylo trošičku tajemný ten začátek, tak jsem na to zapomněl. A dlouho jsme se neviděli, takže ano. Já vlastně vůbec nevím, co je novýho.
2: No tak je toho novýho spoustu.
0: Kapela třeba.
2: Ano. Mám kapelu Heidi Band, která funguje někdy od roku 2018. Jezdíme takové ty open air, takové ty venkovní akce, máme se rádi se vidíme. No a kapela funguje dlouhodobě s tím, že jsme v repertoáru, nebo vlastně ten setlist, který jsme měli, se skládal víceméně z písniček z 80. let, protože tam těch hitů bylo nejvíc, ať už Fotka, Ztracený ráj, Dívčí internát, Já jsem já, samozřejmě když
0: já mám nejvohranější single, to ti musím říct, protože já jsem se díval nedávno na singly, na svoji sbírku Kuře na grilu.
2: Ano,
0: to je můj nejvohranější.
2: Ano, to hrajeme taky.
0: Jsem to asi mydl tenkrát, to víš, pro mě to byla nová vlna.
2: No bylo, to bylo trošku zjevení, že jo, jasně. To jsem měla kapelu Supernova, bylo to trošku zjevení. O mně se říkalo, že co neuspívám, tak uběhám. To už taky není pravda. Nicméně s kapelou samozřejmě hráváme a moc se na sebe vždycky těšíme.
0: No a teď máte novinku, máte novou písničku. Tak jak vznikla, jak se k ní došli a kdo ji napsal?
2: My jsme si řekli, že vlastně, když tvoří ten repertoár ty hity nebo ty písničky z těch 80. let, že to je fajn, že lidi to znají, ale došli jsme k závěru, že po tolika letech, když už spolu hráváme, že by to chtělo trošku omladit repertoár. Adam nechal napsat text jednu paní nebo slečnu z Ostravy, básnířku. Mm-hmm. Asi mě má Adam dobře načtenou, protože paní během...
0: To dítě zná celý,
2: půl, no jasně, půl dne vystřihla takový text, který je vyloženě o mně. Ten text chvilku ležel ladem, protože moji kluci byli takový jakože laxní, že vlastně nemají čas na ty nové věci, nemají invenci. Adam tam trošku něco tvořil, ale nebylo to ono. A já jsem se potom naštvala. A ten text jsem zadala umělé inteligenci. Teda respektive ne já, jedna moje kamarádka. Umělá inteligence něco stvořila. Když jsem to potom pustila klukům, tak jejich hudební ego vystřiklo do výšin nevídaných. A řekli, že tohle hrát nikdy nebudou. Jakože umělá inteligence. No ale chytli se trošku za nos a začali na tom pracovat.
0: Jak může ta umělá inteligence pomoct, že jo?
2: Ano, takhle, toto je správná pomoc umělé inteligence. Takže kluci začali pracovat, rozpracovali písničku, udělali aranž, udělali jako schéma, udělali melodii, no a takovou tu konečnou verzi tomu dal náš producent Marek Hoblík. Takže to je celé o naší nové písni.
0: A já myslím, že nejlepší vždycky je si ji poslechnout. Já ti moc děkuji, že jsi přišla a hodně štěstí.
2: Já moc děkuji za pozvání a doufám, že se písnička bude líbit.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Milé ženy a můj dnešní host Heidi Janku a její Heidi Band, hudba Adam Pavlík a Heidi Band a text Vava Čechová. Před námi je poslední dnešní novinka, jmenuje se Poločas rozpadu a hraje skupina Genius Loci.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Už teď se může hlasovat, protože známe všechny tři novinky a čekáme na 9 největších hitů týdne. Hlasujeme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasujeme klidně pro všechny písničky, které jsou v hitparádě, tedy pro tři novinky a 9 hitů týdne. A hlasovat můžeme pro každou z těch písniček, ale bohužel pro každou z nich jen jednou. I když i já osobně bych někdy nejradši poslal nějakému hitu třeba 4 nebo 5 hlasů, ale to prostě nejde. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První dnešní novinka, Perpetuum Mobile, Eva Farna, hit Mezera 12. Druhá novinka, Milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band, hit Mezera 11. A hit Mezera 10 má poslední dnešní novinka, celkově 63. Poločas rozpadu, Genius Loci, autor hudby a textu Ivan Brzobohatý. Před námi je aktuální žebříček, hned na 9. místě je Luděk Malár, který v poslední době chrlí jednu písničku za druhou a tady je jedna z nich, jmenuje se Přání v kapse. Hodně štěstí.

Hudba, text, zpěv, Luděk Malár, Přání v kapse, písnička, která byla před 14 dny novinkou, minulý týden byla na 8. místě a dnes je na místě 9. A na 8. místě je dnes hit, který se na to 8. místo vrací po 2 sedmičkách. Petr Janda a Jan Smikmátor, Starší kluk.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Petr Janda, autor hudby, text Lukáš Koranda, starší kluk a mladý pán a rozdílné generace, ale jak jsme slyšeli, stejný názor. Petr Janda a Jan Smikmátor, 8. místo pro tento týden. Na 7. místě je hit, který je 8 týdnů v žebříčku a jmenuje se Dolomity. Je to hit, který pro kapelu My tři a vy napsal Jan Špalek.

Minulý týden 9. místo, předtím místo 6. a dnes také 6. To znamená návrat na 6., když zaspíváš Kateřina Ševidová a Radek Žalud. To je hit, který je v hitparádě 18 týdnů a je to zatím nejdelší pobyt v této hitparádě v roce 2026. Je to písnička, která má našlápnuto na platinovou českou 12 a má zlatou českou 12. A já hned dodám, že hlasy, které přicházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci a ve středu o půlnoci hlasování v této hitparádě končí. Ještě připomenu číslo, na které posíláme hlasy, je to 900 1103. Zbývá 5 největších hitů týdne a na 5. místě je další z hitů, který už má zlatou českou 12 a může získat i platinu. Je v hitparádě 15 týdnů, má na svém kontě 4 vítězství a jmenuje se Loďky. Venuše.

Předminule čtvrté místo, minulý týden místo šesté a dnes postup na pětku, Venuše Loďky, hit, který během 15 týdnů, co je v hitparádě, už 10krát stál na stupních vítězů, ale nás ty dnešní stupně vítězů čekají až za chvíli. Kdybyste si chtěli písničky z této hitparády poslechnout, tak můžete buď na Spotify nebo na YouTube, najdete si můj kanál Martin Hrdinka Oficiál a tam je seznam, který se jmenuje Hitparáda Česká 12 2026. Je tam i následující hit, který si udržel čtvrtou pozici. Jmenuje se Maják, zpívá Jana Vaculíková.

0: Dva autoři a také dva interpreti, Josef Melen a Luděk Minka. Předminule novinka, předminule druhé místo, minulý týden také druhé místo a dnes místo třetí. A z toho je logické, že to je hit, který zatím ještě neopustil stupně vítězů. A když nastupoval do této hitparády, tak šel z nuly na druhé místo a je v hitparádě tři týdny. Pro mámu je písnička, kterou jsme právě teď poslouchali. A teď bude úplně jiný hit, celkem logicky. Na druhém místě je hit, který má na svém kontě jedno vítězství a jmenuje se Když léta běží. Zpívá Josef Wolter.
1: Když léta běží, když léta jdou, každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět, srdce mi říká, už jiný je svět.

0: Hudba a text Roman Šándor, zpíval Josef Wolter hit, který se jmenuje Když léta běží. Je to hit, který už také ví, jaké to je vyhrát hitparádu Česká 12. Je v hitparádě 7 týdnů, minulý týden 3. místo a dnes postup na dvojku. Do dnešního žebříčku se nedostala ani jedna z novinek z minulého týdne a ty novinky byly tyto: Blízko, skupina Poetika, Světla reflektorů, Petra Janů a Láska a In Too Deep, Charlotte Gott. No a kdo je na místě prvním, se dozvíme za chvilku. Já jenom řeknu, že to je hit, který vyrovnal svůj rekord.
1: Česká 12. Rekapitulace.
0: Hlasovat v této hitparádě můžeme pro všechny písničky, tedy pro 3 novinky i 9 největších hitů týdne. Hlasovat ale pro ty hity můžeme

0: Mezera 8, sedmička Dolomity, My tři a vy, hit Mezera 7, šesté místo Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, hit Mezera 6, pětka Loďky, Venuše, hit Mezera 5, čtvrté místo Maják, Jana Vaculíková, hit Mezera 4, místo třetí Pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, hit Mezera 3, druhé místo Když léta běží, Josef Wolter, hit Mezera 2 a vítězný hit má SMSku hit Mezera 1. Osmé během 11 týdnů vítězí hit Jetplane, ke kterému český text napsala Hana Sorosová, a zpěvák se jmenuje Ruda Sakala, vyrovnává svůj vlastní rekord 4 vítězství za sebou. Takže má 2x 4 vítězství za sebou. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, mějte se báječně a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.
1: Další z dalších cest je přede mnou, já stojím dál, jak jsou mej slou. Snad nevzbudí.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Jedna 20 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Koaliční rada se podle premiéra Babiše bude návrhem zákona o veřejnoprávních médiích zabývat na konci května. Pilotní provoz zvýšené rychlosti na 150 km na dálnici D3 se prodlouží až do konce letošního roku. Nepálský šerpa Kami Rita vystoupal po 32. na Mount Everest. Víckrát se to nikomu nepodařilo. A zítra bude polojasno až oblačno, ráno hlavně v Čechách až skoro jasno.

0: jasno, teploty 16 až 21 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Václav Miller. Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná koaliční rada podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO 25. května. Řekl to ve svém nedělním videu na sociálních sítích. Zabývat se koalice podle něj bude i stovkami připomínek, které k návrhu přišly v mezirezortním řízení. Do debaty chce přizvat taky generální ředitele Českého rozhlasu i České televize.
1: A když teda se připravíme na koalici, tak pozveme generálního ředitele České televize a generálního ředitele Českého rozhlasu a budeme veřejně se bavit o tom, co v rámci toho zákona navrhujeme. A určitě nechceme mluvit do obsahu.
0: Připomínkové řízení k mediální novele skončilo v noci na sobotu. Kritizovala ji řada ministerstev a institucí. Předloha je podle nich nelogicky uspořádaná. Chybí v ní taky jasná definice pojmu média veřejné služby. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy řekl, že připomínky očekával. Ministerstvo dopravy prodlouží pilotní provoz zvýšené rychlosti na 150 km za hodinu na části dálnice D3. Na úseku mezi Planou nad Lužnicí a Úsilným stát testuje rychlost vyšší než běžnou 130 od října. Aktuální maximální rychlost podle počasí určují proměnné dopravní značky, ale hlavně v zimě se 150 nedalo jezdit skoro vůbec. Podle mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky tak bude testovací provoz pokračovat do konce roku.
2: Pro odpovědné rozhodnutí potřebujeme delší a reprezentativnější sledování v různých ročních obdobích. Dálnice D3 je například jednou z důležitých tras směrem na letní dovolené do Středomoří a právě v létě zde tak můžeme čekat silnější dopravní toky.
0: Nepálský šerpa Kamirita znovu překonal vlastní rekord v počtu výstupů na nejvyšší horu světa. Na Mount Everest vylezl po 32. Rekord překonala taky šerpka Lhakpa, která na vrchol vystoupila po 11. Víckrát se to zatím žádné ženě nepodařilo. Oba rekordmani jsou profesionálními průvodci výprav do Himaláje. Ritovi je 56 a Lhakpě 52 let. Sport. Italský tenista Jannik Sinner vyhrál turnaj v Římě. Ve finále porazil 2x6-4 Nora Ruda a jako druhý tenista historie ovládl všech 9 turnajů série Masters. Před aktuální světovou jedničkou to dokázal jen Srb Novak Djokovic. Počasí. Zítra bude polojasno až oblačno, ráno zejména v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer na západě se místy vyskytnou přehánky, jindy jen výjimečně, na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s doznívajícím deštěm, noční a ranní teploty 5 až 0, místy přízemní mrazíky na východě kolem 6 v 1000 metrech na horách okolo 0 a v Jeseníkách a Beskydech kolem 3. Nejvyšší denní teploty pak 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě místy kolem 14 v 1000 metrech na horách okolo 10. A v Beskydech okolo 7 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D46 mezi kilometry 10. a 7. ve směru Brno, tam jsou práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, tak jezděte opatrně, šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: V Hlinsku vás vezmou do vesmíru i za špatného počasí. Hvězdárna tu totiž kombinuje klasické pozorování s moderním planetáriem. A právě z Hlinska teď budeme živě vysílat pořad Sedmikrásky na nebi.
3: Sedmikrásky na nebi.
4: Ano, dobrý večer, je to tak, dnes vysíláme z planety Hlinsko.
5: Přesně tak, zdraví vás Jiří Dušek.
4: A Jiří Kokmotos. My vás tady vezmeme vlastně do vesmíru, ale hlavně na naší planetu, protože té je tady věnováno asi drtivá část té expozice, která je velmi zábavná, velmi hezká pro děti, pro dospělé. No a pokud přemýšlíte už teď třeba kam na prázdniny, tak zrovna Vysočina je bezvadná na volný čas. No a udělat si výlet do Hlinska stojí za to, protože je to malebné městečko se skanzenem vlastně a tady vlastně s nádhernou planetou.
5: Přesně tak.
4: Tak jo, přátelé, tak nás poslouchejte, můžete nám taky napsat, jak jsme na tom s pozorováním.
5: Přesně tak, protože dneska, když budete mít pěkné počasí, tak ke konci našeho vysílání bude nad Českou republikou přelétat Mezinárodní kosmická stanice a my vám řekneme, kdy a kam se dívat.
4: Tak poslouchejte a budeme rádi, když nám dáte taky vědět o vašich pozorováních, nebo když budete mít jakoukoliv vesmírně kosmonautickou otázku, můžete nám napsat na mail sedmikrásky@rozhlas.cz. Dobrý poslech.
3: Sedmikrásky na nebi. Astronomický výlet regionálních stanic Českého rozhlasu.

0: Posloucháte pořad Sedmi krásky na nebi, což je pořad, který je věnovaný vesmíru, astronomii, kosmonautice, a dneska vysíláme z... Teď jsem přemýšlel, jak to nazvat vlastně, možná tak vědecké centrum, asi ano, dá se říct.
1: Odborně se říká Science Centrum.
0: Science Centrum, ano, přesně tak. Planeta Hlinsko, my tady během dnešního večera vystřídáme hned několik hostí, ale začneme s Janem Douckem, řekněme zakladatelem tady toho, nebo otcem zakladatelem, majitelem původní myšlenky tady planety Hlinsko, jak to je?
2: Krásný večer. Dá se to do jisté míry tak říct, byť samozřejmě zakladatelem toho všeho je vedení města, protože jasné, to zajistilo celý ten objekt. Nicméně ta myšlenka přišla opravdu z mé hlavy a z hlavy mých kolegů.
0: No, když se řekne to slovo planeta, tak teď jako tady ze sebe budu dělat chytrého, ale mě to tady řekli vaše kolegyně, že na konci je velmi, jsou ta tři písmena ETA, která je spojená tady s Hlinskem, teda už dávno tomu, že teď už tady vlastně z toho nic moc nezbylo, nebo spíš nic než moc. A takže ETA Hlinsko není, ale má to hodně jakoby společného tady s tím místem. Tak...
2: Je to přesně tak, my když jsme vymýšleli název toho objektu, tak jsme chtěli to slovo ETA do toho zakomponovat. A ten důvod je naprosto jednoduchý, protože teď jsme v budově, kde vlastně bylo administrativní centrum ETY, bylo tady i testovací centrum dole ve sklepě, tak byly takový ty testovací mašiny, mixery, dokud neschořela, tak podobně. No a co je důležité, že vlastně, když se podíváte z některých oken ven, tak uvidíte areál, kde se vlastně ty spotřebiče vyráběly. A my to tady trošku v té expozici máme i zakomponováno. Právě v jedné části, tak i ty spotřebiče v nějaké podobě jsou.
0: Jo, to můžeme říct asi celkem rovnou, že pokud jste lehčí nostalgici, tak jako já, tak tady jedno oko nezůstane suché, protože jsou tady takové ty vysavače, mlínky. Vy, kteří jste prostě, řekněme, starších ročníků, narozeni ještě před rokem 90, tak prostě všichni jsme to měli doma, že jo? Protože nic jiného nebylo.
1: No, ale musíme asi taky říct, že zaprvé mnozí ještě do dneška používáme ty věci.
0: To je pravda, ano.
1: Ale že tady není to jenom jakoby muzeum, byť tady jsou ty původní jako výrobky, ale vlastně některé jsou i velmi zvětšené a člověk může dokonce do vysavače vejít, že jo, tady.
0: Ano, ano. No,
2: to je, vlastně je to, je to přesně tak. Já vám řeknu proč, protože když jsme tady dělali ty expozice, tak jsme přemýšleli nad tím, jak téma atmosféry, které právě je spojeno s těmi exponáty, provázat vlastně s fyzikálními principy, které člověk využil, okoukal vlastně v té atmosféře a pak je použil v těch spotřebičích. Takže to je ten důvod,
0: což vlastně lux je, že jo? No.
2: Což vlastně lux je, lux funguje na principu podtlaku a podtlak je spojen se vzdušnými masami, které se kolem nás všude motají. Takže tohle jsme se snažili takovými často dlouhými a velkými oslými můstky propojit.
1: Já bych se vrátil teda na začátek, protože jsme se bavili o tom, že vy jste teda vymyslel ten koncept tady a to centrum tady není dlouho, že vlastně slavíte letos třetí narozeniny, nebo budete slavit třetí narozeniny.
2: Ano,
1: že?
2: Přesně tak, v září 22. jestli se nepletu, tak budou třetí narozeniny toho objektu. Bylo to první vzdělávací nebo science centrum, tedy chcete-li, v Pardubickém kraji, které bylo v tou dobou otevřeno. A ty tři roky ukázaly, že ta expozice je velmi živá, funkční, a nejenom expozice, ale vlastně i ty přilehlé prostory, které tady jsou ve smyslu laboratoře, auly, konají se tady různé akce, takže je to opravdu objekt, který, já bych řekl, komunitně funguje.
0: No, je to tady moc hezké, my jsme dokonce, nebudeme to rozmazávat, ale slyšeli jsme rozpočet, s kterým to tady bylo stavené, a to teda nám zůstala viset brada dole, když to tak řeknu, prostě za jak málo peněz jste udělali opravdu jako skvělou věc. Teda.
1: To bylo důležité, že jsi řekl, že za jak málo peněz, jo, protože to, tak jako by to...
0: Ano, mohlo se i obráceně, to uznávám, ne, tak že se, že když dneska člověk vidí Science Centra za stovky milionů korun, tak vy se teda rozhodně nemáte za co stydět a je to tady opravdu pecka. My si to tady za chviličku projdeme, protože těch exponátů je tady hodně. My teď jsme vlastně v místě, kde je pokladna, kam vlastně přijdou návštěvníci úplně jako poprvé. Dokonce tady máte i stylové takové skříňky. To bych
2: ano,
0: měl
2: ano,
0: popsat.
2: Ano.
0: To se hodí k našemu pořadu.
2: Přesně tak, my se tady na ně díváme a je tady 36 skříňek. A na každé skřínce je nějaké souhvězdí, na jedničce je Hydra, na dvojice Pana a tak dále, to pokračuje. A ono to má určitou logiku, protože souhvězdí je 88, jestli se nepletu, mělo by to tak být, že? A tady jich máme 630 největších, prostorově největších, takže jsou tam vypsána, je tam vždycky znázorněno název a je tam i nějaká základní úderná věta o tom souhvězdí.
1: My bychom asi měli trochu uvést na pravou míru tu úvodní upoutávku. Vy tady nemáte planetárium, nicméně astronomické jakoby různé exponáty, těch tady je spousta. Dokonce tady jakýsi simulátor, řekněme, hvězdné pluhy nebo nejnápadnějších souvězdí. A tím nemyslím tady ty skříňky odkládací, ale vlastně se tady jako zobrazují, že on, ty nejzajímavější obrazce. Takže jako ten vesmír tady je na každém kroku. Vidět.
0: Je to tak. A k tomu se dostaneme už za chviličku, takže poslouchejte dál pořad Sedmi krásky na nebi.
3: Sedmi krásky na nebi s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem.

0: Posloucháte pořad Sedmi krásky na nebi, kdy se spojují všechna regionální studia Českého rozhlasu od Plzně až po Ostravu a taky třeba přes Český rozhlas Pardubice, který je doma v Pardubickém kraji, odkud dneska vysíláme my konkrétně z Hlinska, z planety Hlinsko. Dalším naším hostem je Petra Plisková, ředitelka tohoto nádherného vědeckého centra. I vám dobrý večer.
1: Dobrý večer všem posluchačům.
0: Tak na vás bude trošku provést nás tady, což je vždycky do rádia taková jako nejméně vděčná atmosféra. Disciplína, protože člověk by rád vždycky řekl, no to máme tady takhle, se na to můžete podívat. To v rádiu úplně nejde, ale vezmeme to postupně. Vy máte už na začátku úplně dole, když se vstupuje sem vlastně do tohoto centra, do planety Hlinsko, pár takových jako zajímavých atrakcí.
2: Tady... Na venkovní expozici.
0: Ano, ano. Jedno se jmenuje, jakže to...
1: Cirkulon, vám napavím.
0: To tady Jiří Dušek se vrátil do dětských let.
2: Ano, já jsem v tom cirkuloval.
0: Cirkuloval, v tom pobíhal, v tom vyzkoušel, v tom trošku odstředivou sílu, taková vlastně jakoby nakloněná dokola plocha. Tak dole máte teda co? Kromě tady cirkulóny.
1: Tak ještě máme novou expozici, kterou jsme otvírali právě na začátku letošního roku. Je to expozice věnovaná, říkáme ji Cestujeme po planetách a je to taková deska na zdi, jestli mám popisovat pro posluchače, kde je 9 krásných otázek, kde si děti můžou vyzkoušet svoji paměť, svoje znalosti a podobně. A když ji vyluští a přijdou sem nahoru, tak tady máme takovou krásnou plazmovou kouli, kterou díky kódu, který právě získají vyluštěním těch otázek, tak můžou potom spustit.
0: Už na ně jdete takhle z hurta, ne? Od začátku.
2: Dobře, tak zvládnu tenhle vstupní kód získat. No. A co se tady vlastně ve třetím patře zrekonstruované budovy, protože pod náma je škola.
1: Učiliště. Učiliště, ano.
2: A tady to centrum sídlí vlastně ve třetím a ve čtvrtém patře. Tak teďka jsme jakoby v tom třetím a třetím patře budovy a prvním patře centra.
1: Ty jste to řekl úplně přesně, je to tak. Jsme tady v místě, které je recepce a hlavně je to taková i odpočinková zóna, kde si třeba veřejnost nebo i ty školy mohou odpočinout, dát si svačinku a spočinout chvilku.
0: No ale vedle už je samotná expozice, kde se člověk může třeba vydat do středu země, že jo?
2: Ale... Víte, má takové tři tematické celky, jak jsem pochopil.
1: Tak my tím, že se jmenuje Planeta Hlinsko, tak se jmenuje opravdu planetě a my to máme z toho pohledu spíš z těch sfér, které na té planetě máme. Je to jedna sféra, kterou právě tady my vidíme už odsud, to je litosféra, kamenný obal Země. A potom, když vstoupíme o patro výše, tak je to potom ještě hydrosféra a atmosféra.
2: Mm-hmm. Takže. A tomu vlastně náleží všechny ty exponáty, ať už interaktivní nebo informační tabule
1: tak
2: a podobně.
1: Všechno navazuje a je to vlastně celkem 19 expozic. Oni jsou číslované, ale není to chronologie prohlídky. U nás si může vlastně ten návštěvník chodit jak chce, samovolně, nepotřebuje k tomu žádného průvodce ani žádné pracovní listy, které samozřejmě máme, kdyby bylo potřeba, a školní skupiny chodí s lektorem.
0: Ale hodí se vzít si sebou mobil, protože tady můžete načíst QR kód a to je tady vlastně hned na začátku. A mi přijde úplně fantastické. Že to tady můžete rozpohybovat, to je úplně super.
1: Tak máme takovou zajímavou věc, říkáme tomu, nebo je to rozšířená realita. A vlastně díky této rozšířené realitě se můžete ocitnout někde v prvohorách, druhohorách, protože díky žaluzím, které uvidíte do kolečka celé místnosti, dokážete spustit právě tu rozšířenou realitu. A kolem vás dokonce může běhat i dinosaurus.
0: No, já to popíšu, na těch žaluzích jsou vlastně takové jakoby obrázky.
1: Černobílé kresby.
0: No, trošku to vypadá jako Zdeněk Burian, že jo? Když to možná, ten dinosaurus, ano, jako ano, když to ano. Tak řeknu. A vy na to namíříte, prostě stáhnete si tu aplikaci, že jo, přes ten QR kód, který tady máte, a namíříte to na ty žaluzie a ono to normálně jako zbarevní se a rozpohybuje se to. Je to teda fakt jako bezvadný.
1: Taková 3D animace, která nám představí právě tu dobu.
0: Ano, já jsem říkal už, že se tady Jiří vrátil do dětských let a co ho teda nejvíce ještě zaujalo, bylo, že se člověk může udělat tak jako ohromný výbuch, že jo, Kunětické hory.
1: Tak právě tady v té části, která je věnovaná litosféře, máme několik expozic a jedna je věnovaná sopkám. Mm-hmm. A když si budete chtít namíchat takovou sopku, která vybuchne a budete chtít udělat nejničivější výbuch, tak i to lze tady udělat, přesně tak?
2: No nicméně té expozici litosféře dominuje obrovský model planety Země.
1: Naše největší,
2: když už jste ta planeta, ano.
1: Planeta, no. Ano. Pětimetrový.
2: A do ní se dá vstoupit, že dokonce
1: když
2: do té planety.
1: Když obejdete ze zadu, protože ze předu je taková nenápadná, vypadá to...
2: No, jako nenápadná pětimetrová planeta, jako takže...
1: Myslím tím, že nejsou vidět žádné dveře, žádné vstupy. Vypadá to opravdu jako obyčejný globus, ale v nadrozměrném nějaké velikosti. A ze zadu uvidíte krásný průřez, kde uvidíte i svítící jádro. Mm-hmm. A vlastně, když ještě vlezete dovnitř, je to taková jakoby trošičku labirintek maličký, tak tam nám běží na velké obrazovce takový 3D program, kde se dostanete opravdu do středu Země.
2: Mm-hmm. To vlastně simuluje jako, ano, já jsem právě říct, že to simuluje jako výtah, že jo?
1: Tak, přesně
2: je to
1: tak.
2: Je hezká podívaná.
0: No a co teda mě teda zase, já jsem se zase jako tady cítil trošku jako děcko a užil jsem si to. Vy tady máte simulátor zemětřesení, to prý je zejména oblíbená atrakce maminek s dětmi.
1: Ano, takové situace se tady stávají, že vidíme už od recepce, že se snaží uspat dítě právě tím, že nám ho dají do našeho zemětřesení.
0: To je zemětřesení ideální místo na uspávání dětí.
1: Ano, tak, přesně tak. No, to simuluje to vlastně pohyb stůl, toho kočárku. Ano.
0: Jo, to je takový stůl, který se vlastně jakoby
1: hýbe. Ano, přesně tak. Můžete si nasimulovat sílu právě toho zemětřesení, o nejslabšího, kde ty děti ještě nespí a pak po to nejsilnější, kde nám musí najít.
0: Ale ten hlavní princip je vlastně v tom, že lidi si tam postaví, jsou tam kostičky normálně,
1: ano,
0: jako
1: kostičky,
0: hrací.
1: Přesně, dva druhy, těžký a lehký, ještě ano, řekneme.
0: A ty se dají vlastně stavět na sebe, že si z toho postavíte třeba domeček, že jo, nebo nějakou věž, nebo něco takového. A podle toho, jak důmyslně a jak chytří jste, tak vám to buď to spadne, nebo nespadne. Já na sebe můžu prozradit, že mi to spadlo už asi při 2 stupních Richtera, takže to bylo jenom takové chvění, když to tak řeknu.
1: Ale byla to vysoká věž, takže
0: obrovská.
1: To bylo logické.
0: Dobrá, těch věcí je tady hodně, ale já myslím, že už bychom pomalu mohli přeskočit do druhého patra. Každý návštěvník, který sem přijde, tak ke vstupence dostane takovou modrou kuličku.
1: Kapičku vody, ano. Tomu říkáme, ano. A je to takový malý suvenýr, který si pak odnese i domů, tak to říkám hned na začátku, abych třeba nalákala budoucí návštěvníky. A tu kuličku, protože se koulí, budete potřebovat v kuličkových drahách a ona nám bude nahrazovat to vodu, protože jsme tady nechtěli pracovat s vodou jako s tekutinou, tak řasy, že jo, pocákaný lidi, děti.
0: Jasné, no.
1: Takže vlastně nemáme tady ani kapku vody, ale přitom vysvětlíme celý princip koloběhu vody na naší planetě právě díky dřevěné modré kuličce.
0: A lidem dojde prostě třeba jenom, jak ta voda putuje krajinou vlastně z vyšších nadmořských výšek třeba do řek, že tady vlastně jste využili vlastně poměrně zajímavý terén okolí Hlinska, kde vlastně řeka Chrudimka, že do Labe.
1: Přesně.
0: A ta kulička se tam krásně tak jako kutálí po takovém modelu reliefu, že jo. Tak. Pak tam máte vodojem ještě taky, myslím, že jo.
1: Tak to je asi tak nejatraktivnější, no, z těch venkovních expozic, protože my tam máme ještě jeden veliký labirint, k tomu se pak třeba dostaneme. A tady si vlastně dokážeme tu vodu vyčistit, dokážeme dětem ukázat, že voda i něco stojí, je tam elektroměr, dokážeme se podívat, do jakého druhu čištění spadne a podobně, a všechno je to manuálně klikou, že roztočíte a vidíte, kam vlastně ta kulička všude může putovat. Jsou tam takové dlouhé vlastně jakoby potrubí průhledná, takže vy všude vidíte, jak ta kulička putuje, tím vodojenem, všecko máte vlastně krásně na očích.
0: Ano, mi tady už několikrát jako padlo, že to je skvělé pro děti, ale já musím teda i za sebe říct, že to je bezva pro dospělé, protože i vlastně nám, dospělým, tady ve spoustě věcí jakoby dojde, jak ty věci fungují a prostě trošku si osvěžíme ty věci ze školy, které už jsme si třeba dávno zapomněli, pak když se tím úplně nezabýváme. Těch expozic tady strašně moc, tak si pojďme dát teď trochu pauzu
2: a pak pokračujeme.
0: A pak budeme pokračovat. Posloucháte Sedmi krásky na nebi. Jenom ještě můžu dodat, že vlastně už nám chodí i nějaké maily, tak se k ním dostaneme na Sedmi krásky @rozhlas.cz nám můžete psát.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Sedmi krásky na nebi, pořad o astronomii, o kosmonautice, ale dneska taky hlavně o naší planetě, o planetě Zemi.
1: Ono je taky potřeba říci, že lidé často vnímají, že vesmír je to, co je nad náma, ta hvězdná obloha, ale já vždycky dodávám, že vesmír vlastně je úplně všechno, protože naše planeta je součástí vesmíru, takže i lidé jsou součástí vesmíru, takže vesmír je úplně všechno. Takže vlastně
0: jsme vesmír.
1: My si můžeme v tomhle pořadu vysílat, odkud chceme a vykládat si, o čem chceme, protože vždycky to bude o vesmíru.
0: To je pravda, ano, všechno je součástí vesmíru, je to dobře trefené. A dneska jsme ale na planetě Zemi, ale zároveň taky na pobočné planetě Hlinsko. Tady v Hlinsku je to, musím říct, že fakt nádherné místo, že se vám tady, jednak je to teda nové celkem, že jak jsme říkali, 3 roky, těch expozicí je tady celá řada. Dokonce je takový labirintík, který máte, že jo? A ten taky vlastně souvisí s vodou, jak to je?
2: Tak jak jsme zmiňovali už při minulém vstupu, tak je to vlastně v části, která se věnuje hydrosféře, takže vodnímu obalu Země, aby jsme se vyjadřovali třeba i pro menší děti. A my uprostřed celého to patra máme opravdu labirint, kde se stanete tou kapkou vody vy jako člověk. Cítíte se tak, jak se cítí voda u nás na planetě. Jsou tam klimatizační jednotky, takže v určité části je tam zima, protože když je voda v obloze, než spadne domů třeba dolů v podobě kapek, tak je chladno, ale když se dostane třeba do domácnosti, tak si ji ohřejeme, protože si chceme udělat čaj, takže v té místnosti je teplo, není tam teda 100 stupňů, to se nemusí nikdo bát, nebojte.
0: Sauna.
2: Sauna. A je tam i dalších pár překvapení, můžete se třeba spláchnout jako záchodem a vyplujete zase v rybnice, takže uvidíte sami.
0: Je to super, protože vy to máte s těma zvukovýma efektama, takže opravdu tam to spláchnutí člověk má.
2: Ano, přesně tak.
0: A v tom stísněném prostředí má člověk pocit, že tak putuje tu kanalizační trubkou.
2: trošku, ano, přesně.
0: Já jestli můžete předat na chvilku mikrofon Honzovi Douckovi. Mě by vlastně zajímalo trošku ty nápady těch expozic, jako jestli, kde jste na to přišli, jestli, protože vy jste...
1: Okopíroval se to, anebo to bylo, takhle, kde to přišlo samo?
0: Kde jste to okopíroval?
3: No, my jsme se nesnažili kopírovat, což je asi na tom vidět. Opravdu jsme měli snahu, aby ty expozice byly unikátní a byť jsme logicky navštívili různá science centra a s kolegy jezdíme i po světě, takže máme různé inspirace, tak jsme se stejně snažili to dělat unikátně, tak aby to byly věci, které jsou jenom a jenom tady a nikde jinde. Myslím si, že se to poměrně povedlo, že tady opravdu nemáme takřka nic, co byste viděli někde jinde.
1: To je pravda.
0: Jen bychom na začátku zmínili ten vysavač obří, který má design takového toho starého eťáckého vysavače, který si myslím, že ještě jako si my dříve narození dobře pamatujeme. A jak tady říkala paní ředitelka, tak někteří to mají ještě určitě doma. Tak ne jako muzeální kousek, ale stále funkční. Tak co v tom vysavači člověk zažije?
3: My jsme ho měli mimochodem v hnědé barvě, tenhle vysavač. Co tam zažije? No, zažije tam vlastně to, jak vzniká... jak vznikají vzdušné proudy. Pochopí, nebo snad pochopí, doufejme, já předpokládám, že ano, pochopí, jak to je vlastně s teplým a studeným vzdušným proudem na planetě Zemi. Pochopí, že to není úplně jednoduchá věc, ale snažili jsme se to nějakým způsobem zjednodušit a úplně na závěr ho to přenese do vysavače, aby zjistil, jak funguje podtlak, uvidí tam naše lítající kravičky a úplně na závěr, když by sem šel třeba někdo s mokrými vlasy po dešti, tak má možnost si tam ty vlasy vysušit, protože ten vysavač opravdu začne foukat, ten speaker, který tam je, začne křičet, protože jinak by to nebylo slyšet a zažijete zkrátka vysavač.
1: Taky tam máte mixer.
3: Ano, taky tam máme obrovský mixer.
0: Vlastně, no,
3: přesně tak,
0: ano.
3: Je tam velký mixer, je to velká zvětšení na mixeru, který pak je tam vzadu ve vitríně, takže ano. To lidé mohou porovnat. A mixer vlastně ukazuje, jak fungují vzdušné víry. Ukazuje to, jak musíte trošku tu energii do toho vložit, aby ten vír vznikl, takže máte možnost, a je to mixer takzvaně dvoumužný nebo dvouženský, jak se to vezme, ale je
0: tady
3: to třeba...
0: Tady bych klidně řekl normálně dvoumužný, protože to prostě fakt vyžaduje jako páru, to rozpohybovat.
3: Přesně tak, vyžaduje to páru.
0: A to nechci tady děvčata nějak jako podceňovat, ale...
3: Je to makačka, to je pravda, nicméně, když se vám to podaří a chytnete tam ten správný švung těch větrů, tak opravdu všechny ty objekty, které jsou vevnitř, vnesete a vidíte, jak se točej, jak rotují podle nějakých pravidel a jak vlastně vypadá vír.
0: Ano, když se doma děláte smutí, tak to tak nedoceníte, tady to poznáte líp.
1: Ono samozřejmě tady asi do tohle centra, budeme se o tom asi teďka bavit, chodí hlavně děti a já bych řekl, že tyhle exponáty jsou strašně důležitý, protože oni vybijou trošku tu dětskou energii, že? Jako, aby se trošku unavili a nedemolovali to tady systematicky.
2: Přesně tak, proto je venku ten cirkulon, tak to je číslo jedna, kde jsme potřebovali ty děti vybít. Pak je tady těch 44 schodů a potom pár těch expozic, které jsou opravdu fyzikálně, opravdu fyzicky náročné.
0: Potom...
2: Přesně tak. Jinak my jsme vlastně to koncipovali tak, že tím, že to je vzdělávací centrum, tak sem chodí děti hlavně školního věku, je tady doporučený věk 6+, ale jsme rádi za každého menšího návštěvníka, budoucího badatele, fyzika, astronoma, astronauta, protože i ty malé děti, když neumí číst, tak si tady určitě najdou to, co chtějí, co potřebují k tomu, aby měli hezký den a aby si našli něco, co je zajímá, třeba právě ty kuličkové dráhy. Jinak těch 6+ je doporučené proto, protože i ty expozice velikostně bezpečné, jako by jsou pro ty děti větší, ale hlavně tady spousta textu. Hmm. Takže nejenom ty expozice, ale spousta různých panelů, desek kolem, které obsahují ještě další nadstavbu, spousta informací k tomu.
1: Jak máte vlastně otevřeno?
2: Mám otevřeno 362 dní v roce.
1: Takže které tři dny zavíráte?
2: Štědrý den, Nový rok a Velikonoční pondělí.
1: Ty brďo.
0: Takže vy jste fakt normálně od pondělí do neděle každý den?
2: Jo? Ano, včetně pondělka.
0: Teda, pěkně, to je super. Kolik sem tak přijde lidí?
2: Tak v průměru máme návštěvnost kolem 20 000 návštěvníků za rok, hezky, co teďka počítáme slušné. Od začátku.
0: To je hodně dobré. To
1: je... Asi je potřeba taky říci, že to tady ale vedete v malém počtu. Jakože jako těch...
2: Počet zaměstnanců planety Hlinsko jsou 3,5 zaměstnance, když to vezmeme opravdu přepočítáno na recepci a na veškerou tu údržbu, co tady je. Plus samozřejmě máme lektory, kteří vedou vlastně ty odborné přednášky anebo ty školní skupiny. A potom máme spoustu brigádníků, kteří nám pomáhají třeba právě o těch víkendech, aby my jsme mohli být aspoň chvilku doma. Hmm.
0: Dobrá, tak jo. Máme 21 hodin 35 minut. V kolik že letí ta mezinárodní vesmírná stanice?
1: Chvilku po tři čtvrtě na 10.
0: Tak máme ještě čas, dobře. Tak
1: dalším vstupu si to asi
0: řekneme. Dalším vstupu si řekneme, co můžete
1: přípravu.
0: Vidět na obloze. A ne všichni můžete vidět, protože nám třeba píše Monika Krauzová, naše pravidelná posluchačka ze západu Čech, ze Sokolovska, kde píše, že od východu se zatahuje a je ještě celkem světlo. Ale připomíná taky přelet Mezinárodní vesmírné stanice. Tak než se vám zatáhne, tak vám ještě řekneme, co teď na obloze můžete vidět, nebo během dnešních nocí a těchto dnů taky můžete vidět. Tak poslouchejte dál, Sedmikrásky na nebi.

0: Tady jsou regionální stanice Českého rozhlasu, pořad Sedmi krásky na nebi. Dnes vysíláme z nádherného science centra planeta Hlinsko. Teď se dostáváme vlastně poprvé, bych řekl, v naší vysílací historii do toho, jak, nebo respektive do pocitu našich posluchačů, kteří žijí třeba v nějakém bytovém domě, protože my jsme vždycky měli možnost výjít ven a pozorovat noční oblohu, nebo vždycky jsme byli v nějaké prostě vězdárně, to šlo, ale tady jsme prostě v bývalé administrativní budově ve třetím patře, tady nemáme moc kam jako chodit ven.
1: No ale zeptám se vlastně, je tady něco vidět z oken? Máme tady výhled na něco zajímavého?
2: Myslíte objekty nebo oblohu?
1: Dobře, tak jaká je tady obloha? Je tady něco vidět, aspoň něco?
2: Je tady vidět pár souhvězdí, já jako nejsem na to úplně specialista, to možná vy budete lepší, ale není tady nic extra výjimečného, ale budou to klasická souhvězdí. Pravda je, že obecně jsme v oblasti, kde ten světelný smog je menší. Jasně, teď jsme ve městě, takže tady logicky svítí lampy, ale pokud bychom vyšli za město, tak jsme na rozhraní Železných hor a Žďárských vrchů a tady přece jenom například Seč nedaleká, tak je vyhlášena krásnými záběry fotografickými, které, pokud se nemýlím, i NASA.
1: Ano, on tam totiž je Petr Horálek, náš významný český astrofotograf, teďka dokonce dostal nějakou cenu od vlastně Pardubického kraje, takže ho taky tímto zdravíme. Nicméně, my se asi budeme podat hlavně o obloze teďka aktuální.
0: Ano, k tomu jsem se chtěl dostat, o aktuální obloze, tak teď budeš muset zapojit svoji fantazii a tak nějak posluchačům popsat, co vlastně můžu na té obloze vidět. A
1: pokud mají pěkné počasí.
0: Pokud mají pěkné počasí a dneska musíš myslet na to, že ty tu oblohu nevidíš a oni se na ní dívat můžou, takže tě můžou kontrolovat.
1: To je jednoduché, že my se vlastně zaměříme na to, co je vidět na obloze bez dalekohledu a co je hodně nápadné, tak je potřeba říci, že vlastně teď nad západním obzorem krásně, a to nemyslím jako jenom v tomto okamžiku, ale vlastně o těchto večerech září planeta Venuše, je to naprosto nepřehnutelná, taková velmi jasná v úzovkách hvězda, není to hvězda, je to planeta, a protože je vidět večer, tak se jí také říká večernice. Ta Venuše tak za půl hodiny, 3/4 hodiny zapadne, ale pořád nad západním obzorem o něco výš a o něco slabší, ale velmi nápadný i tak, bude Jupiter, další planeta sluneční soustavy. A jak už bylo lehce avizováno, dneska už za pár minut ve 21:49 se vpravo od Jupiteru objeví takový zářící bod, který bude putovat oblohou. Zhruba o 3 minuty později proletí kolem Polárky a kolem 21:56 zmizí nad východním obzorem. Tak to bude Mezinárodní kosmická stanice. Jasností bude srovnatelná právě s tou Venuší, takže to bude skutečně velký, nápadný, zářivý objekt, který, když má člověk pěkné počasí, nebo když bude mít pěkné, teďka má pěkné počasí, tak ho za pár minut uvidí. Pokud to nestihnete, tak za 90 minut poletí ještě jednou. A potom vždycky večer se dá chytit až do 25. května, bude také přelétat na Českou republiku. Ale teď už za pár okamžiků.
0: Jakub Albert, náš taky pravidelný posluchač, nás zdraví z Prahy do východních Čech. Měsíc květen bude měsícem dvou úplňků. Přesně ten první tak. Už nastal 1. května a druhý nás čeká.
1: V neděli 31. května.
0: Máš to správně, Jakub, to píše taky tak.
1: A protože je to druhý úplněk v jednom kalendářním měsíci, tak se někdy označuje jako takzvaný modrý úplněk. Aha. Byť teda on modrý nebude, bude to normální úplněk. Je to spíš takové ústní a neoficiální označení, jakoby druhého úplňku, který nastane v jednom kalendářním měsíci. Tady to označení se prosazuje hlavně mezi novináři anebo v lidových kalendářích, ale astronomové tak jako blahoskloně to jen tak jako sledují. A
0: pro astronomy přecházejí to laický výraz.
1: Ano, přecházejí to laický výraz, anebo to používají v rozhlasovém vysílání.
0: Jo, aby to všichni pochopili, co jde.
1: Takže 31. května nastane druhý úplněk, je to jen taková jakoby kalendářní kuriozita, bude to určitě hezká podívaná a i když se mu říká modrý, tak nebude modrý, bude to normální klasický úplněk.
0: Fajn, dobře, tak máme všechno teď z té hvězdné oblohy.
1: Určitě ano.
0: Dobře, tak jo. Tak, jak jsem říkal, my vysíláme dnes z nádherného městečka Hlinska. Jsme zhruba nějakých 25-30 kiláků od Pardubic, říkám to správně.
2: Nějakých zhruba 40.
0: 40,
2: trošku dál.
0: Tak jsem se trochu seknul, nevadí. No každopádně je to místo, které má i velmi zajímavé okolí. Už jsme konec konců teda slyšeli, že tady je tady i solidní obloha, nebo jsou tady místa, kousíček za Hlinskem, kde se dá koukat na krásnou oblohu. Ale těch, řekněme, pozemských a astronomických zajímavostí je tady opravdu hodně.
1: A pokud si chcete ozvědět o těch zajímavostech trošku víc, tak si pořiďte naši knížku.
0: Jo, no vidíš,
1: ano. Sedmi krásky na nebi, která se jmenuje jako náš pořad.
0: Teď jste to mý posluchači měli vidět, protože Jirka mi tady začal ukazovat takový jako rukavem jako obdélník a já jsem netušil, co chceš říct, tak ten obdélník to měl ty tvarté knihy.
1: Ano, no, ano, ano.
0: Ano, knížka u radioservisu Sedmi krásky na nebi. Přátelé, na léto se vám teda podle mě teď fakt hodí, protože je to vlastně takový, řekněme, astronomický bedekr Českou republikou.
1: Ano. Hlinsko tam je zmíněno taky, ale zatím jenom takovým jednoduchým odstavcem a v dalším vydání už bude mít celou kapitolu.
0: Ano, je to tak. Tak poslouchejte, my vás vezmeme teď na takovou tour tady kolem Hlinska, protože je tady spousta zajímavých věcí a říkám nejen astronomických. Tak poslouchejte dál Sedmi krásky na nebi.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Tady je pořad Sedmi krásky na nebi, pořad věnovaný astronomii, kosmonautice, ale dneska vlastně té astronomii, která je spojená tady s námi, s planetou Zemí, protože té je věnovaná značná část expozice ve Science Centru Planeta Hlinsko. Jasně, Hlinsko, nádherné město, ale my se teď vydáme s naším hostem Henem Douckem i do okolí, protože těch, řekněme, astronomicko a teď řeknu ještě další slovo geologicko, zajímavých věcí je tady hodně. Tak je to na vás, kam nás vezmete?
1: Vezmu vás naprosto logicky do Národního geoparku Železné hory, protože to je území, které vlastně tady na planetě je nějakým způsobem stvárněno, je provázáno s planetou a do jisté míry planeta je takovým, řekněme, vstupním bodem do tohoto území. Je to území, které má nějakým způsobem definované hranice, ty nejsou úplně vidět, ale je to geologicky cenná oblast s více než 102 hornin, kde my, zaměstnanci geoparku, se snažíme ve formě příběhů, zábavných příběhů, vlastně interpretovat, ukázat tu geologii, tu pro lidi často nudnou geologii, taky ukázat v té zábavné formě, v příběhové formě, v různým způsobem. Naučné stezky, expozice, bodová zastavení a tak podobně.
0: No to by mě zajímalo, jak na to jdete, protože teda musím říct, že takzvaná šutrologie, to bylo strašný ve škole teda. Nevím, jak na to spolu vzpomínají naši posluchači, ale já teda vždycky, já jsem akorát poznal ten buližník.
1: Ano, to, jsme, to
0: ten, byl, ten buližník, ale to proto, on byl takový...
1: Měl specifický tvar, že jo?
2: Ne, ono nepoznal, ale je to proto, že jsme vysílali Zvězdárny v Ďáblicích, která je na buližníkovém vrchu. Do té doby nevěděl, že existuje buližník.
0: Pak byl ten magnetit, že
1: ano,
0: jo?
1: Tam byl to, magnet na tom.
0: Tam byl na tom magnet, ano, tak ten jsem poznal taky a tím jsem tak asi...
2: Tak žulu ne, asi poznáš, ne? Vápenec, asi pískovec.
0: No, tak asi jo, no.
1: No, tak to je dobrý základ, že samozřejmě, ale nicméně je to tak, jak říkáte, no, ta výuka geologie na školách není úplně jako na topu, bych řekl.
0: A, to švanda to není, no.
1: No, není to jako šláger, ale my se snažíme zkrátka tu geologii ukazovat jiným způsobem, tak, aby to ty lidi bavilo a netlačit to do nich horem dolem, ale tak jako na dotykově třeba, nebo formou různých maket, odlitků a tak dále. Ono to je vidět vlastně i tady na planetě, jak s tou geologií tady pracujeme. Mm-hmm. Mimochodem, ta geologie tady je navázána na rámcový vzdělávací programy, takže to je i smysl ukázat žákům, ale i pedagogům, že se s tím dá nějakým způsobem pracovat.
0: No a teda v tom parku, nebo respektive v tom geoparku, tak jak to tam funguje?
1: Geopark je obrovské území, má 777 km čtverečních, takže je to opravdu
0: odpoledne.
1: Je to na víkend, my říkáme, je to na víkend a říkáme, že za 2 až 3 dny tady poznáte geologii celých Čech. Aha. Při najíždění tady 150 km za 2 až 3 dny, po celých Čechách by to bylo s 1 nulou navíc za 2 až 3 týdny. Takže tady v malém jste schopni poznat tu geologii. Máme tady malé pískovcové skalní městečko, malý vodopád, máme tady malé sopky. Je tady zkrátka relativně všechno, ale v nějakém jako menším měřítku.
2: Ono to je vlastně taková kombinace nějakých naučných stezek, potom nějaké cyklostezky jsou to, jak jsem pochopil, takže člověk se tady vybere, co mu vyhovuje.
1: Pokud to vezmeme z toho turistického hlediska, tak je to přesně, jak říkáte. Jsou to jednak bodová místa provázaná třeba cyklostezkami, jsou to naučné stezky, různé kilometráže, jsou to různá návštěvnická centra vedle planety Hlinsko, třeba brána do pravěku v Pasíčkách u Proseče, případně Berlova vápenka v Závraci u Třemošnice s muzeem vápenictví. No ale pak je to i řada dalších věcí, které geopark dělá, jako je věda, výzkum, vzdělávání, výchova žáků nebo obecně všech různých skupin a regionální rozvoj. Geopark není pouze o tom cestovním ruchu, ale zaplňuje nebo zahrnuje všechny ty aktivity, které jsem zmínil a snaží se vlastně celostně rozvíjet to území ve spolupráci s dalšími partnery a to je vlastně to nejdůležitější. To není projekt jedné firmy, jednoho subjektu, ale je to projekt desítek partnerů, kteří vlastně jsou do toho nějakým způsobem zakomponováni.
0: Bezva. Pojďme ještě vybrat jeden typ, který tady je, má takový docela zajímavý, bych řekl, nadpis v našem scénáři Falešná hvězdárna v Chrudimi.
2: Tak to mám tak, říct já?
1: Já jsem z Chrudimi, ale no, tak, jestli to chcete říct. Tak, no, můžu, tak můžu. Falešná hvězdárna v Chrudimi je nádherný objekt v Břetislavově ulici, což je historické centrum města a je to, není to hvězdárna, ale je to dům, který si nechal postavit pan Midlář a dneska v tom domě je Muzeum loutkářských kultur. A opravdu je tam něco, co vypadá jako hvězdárna nebo minaret, chcete-li, A nejzajímavější na tom je na něj vystoupat, vyjít na takovou terásku a ten pohled, který tam uvidíte na centrální město a na Železné hory, je nezapomenutelný.
0: No, například tam taky pobýval ty Hon Brahe, takže...
2: Nepobýval, to je právě pověst.
0: To je pověst. Aha,
1: takových tak... pověstí bohužel máme v Krudimi hromadu.
0: Nevadí, dobře. Tak děkujeme moc krát za to, že jsme dneska tady s váma mohli být na planetě Hlinsko. Bylo to bezvadné. Planetě přejeme, ať se jí daří. A přátelé, přijďte kdykoliv, prostě 362 dva dní v roce.
2: Webovská stránka, ještě řekněte rychle.
0: Webovou stránku, ano.
3: Tak je to jednoduché, www.planetahlinsko.cz.
0: Výborně. Tak řekla Petra Plisková a Jan Douce, kteří byli našimi dnešními hosty.
2: A my se ozveme 7. června z Hvězdárny ve Slaném.
0: Je to tak. Od mikrofonu se loučí a hezký večer přejí
2: Jiří Dušek
0: a Jiří Kokmotos. Sledujte hvězdy.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas zprávy.
2: Předseda ústavního soudu Baxa na tryzně v Terezíně varoval před projevy autoritářství. Lebku svaté Zdislavy se podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Podle dominikánů z Jablonného je to zázrak. Fotbalistky z KLDR přicestovali do znepřátelené Jižní Koreje. Zítra bude polojasno až oblačno, ráno zejména v Čechách až skoro jasno. Teploty 16 až 21 stupňů. U mikrofonu je Václav Miller. Pietní akt v Terezíně připomíná oběti nacistické perzekuce během druhé světové války. Tryzny na Národním hřbitově se zúčastnil taky prezident Petr Pavel, politici, pamětníci nebo skauti. Předseda ústavního soudu České republiky Josef Baxa ve svém projevu přirovnal současnou atmosféru k době před nástupem nacismu.
3: Nikdy nebylo ve veřejném prostoru tolik vědomých lží vydávaných za pravdu a díky technologiím šířených všemi směry do všech koutů světa pod pochybným poukazem.

0: zem na svobodu projevu.
1: Baxa varuje taky před některými státy a jejich představiteli, kteří nerespektují mezinárodní právo a snaží se přepisovat historii. Lebka svaté Zděslavy z Lemberka by se mohla vrátit do baziliky v Jablonném v Podještědí. Jak informovala policie na síti X, restaurátorům se jí podařilo úspěšně vyjmout z betonu, do kterého ji zalil muž, který vzácnou relikvii odcizel. Řád dominikánů z Jablonného práci restaurátorů oceňuje, řekla za klášter sestra Roberta. Podle ní je překvapivé, že lebka vypadá nepoškozeně.
2: Je v pořádku a je to zázrak v podstatě pro celý kraj. Jednak nasazení policie, to bylo úplně bezvadní a my jsme moc rádi, protože to je zázrak jak pro věřící, tak pro nevěřící, protože tak rychle dokázat najít paní Zdislavu, to je přímo vás nebe přímo.
1: Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí 35-letý muž. Podezřelého policisté zadrželi ve čtvrtek. Muž zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem ji pohřbít. Za krádež mu hrozí až 8 let vězení. Do Jižní Koreje poprvé po 8 letech přicestovali severokorejští sportovci, konkrétně tým fotbalistek z města Nekujang, který si proti jihokorejskému Suwonu zahraje semifinále asijské ligy mistryň. Stupenky na zápas podle agentury Yonhap vyprodali během jednoho dne. Sportovci z KLDR v Jižní Koreji naposledy závodili na zimních olympijských hrách v roce 2018. Země jsou od roku 1950 oficiálně ve válce a mají mezi sebou uzavřené pouze příměří. Sport. Fotbalisté Hradce Králové si v příští sezóně zahrají předkola evropských pohárů. V nastavbové části šance ligy si zajistili čtvrté místo v tabulce výhrou 3-1 nad jistými mistry ze Slavie. Plzeň porazila Jablonec 5-0 a Sparta zvítězila v Liberci 2-0. Devátou etapu cyklistického Gira d'Italia vyhrál Dán Jonas Vingegaard a připsal si druhé vítězství na probíhajícím ročníku. Jan Hirt dojel na 19. příčce. Celkové pořadí dál vede Portugalec Eulálio. Počasí. Zítra bude polojasno až oblačno, ráno hlavně v Čechách až skoro jasno, odpoledne a večer se na západě místy vyskytnou přehánky, jinde jen výjimečně. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo s doznívajícím deštěm. Noční a ranní teploty 5 až 0 a místy přízemní mrazíky, na východě kolem 6, v 1000 metrech na horách okolo 0 a v Jeseníkách a Beskydech asi 3 stupně Celsia. Nejvyšší denní teploty pak 16 až 21 stupňů, na východě a severovýchodě místy kolem 14, v 1000 metrech na horách okolo 10 a v Beskydech kolem 7.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Stavební práce zdržují provoz Praze 6 v ulici U Brusnice mezi křižovatkami ulic Patočkova a Jelení. Rekonstruuje se tam tramvajová trať. Komunikace je proto částečně uzavřena. V Dobřichovicích, okres Praha Západ, na silnici 2. třídy číslo 115 opravují povrch vozovky. Doprava je kyvadlová, provoz jedním jízdním pruhem. Jezděte opatrně, Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už jsou tady hvězdné návraty.
3: Hvězdné návraty.
4: Kdyby se dal humor naučit, měli bychom jistě jednu z nejslavnějších univerzit na světě. Takhle nám musí stačit, že máme slavné školy herectví se slavnými profesory, kde se zrodilo mnoho hvězd české zábavy.
5: Já vidím, že to tu opravdu nemáte lehké, tak já raději půjdu. Říkáte, a výborně, že ten profesor skutečně přijel.
4: Profesor dějin české zábavy Patrik Rozehnal je připraven i dnes vyprávět o jedné hvězdě. Sraz si dáme s dámou, jejíž příchod na svět slavili 24. března roku 1925.
6: Dovol, já ti naliju, to jsou skleničky po babičce, buď opatrný.
4: Ale já teď nebudu, díky.
6: Tu máš.
4: Já bych chtěl posluchače seznámit s vaším životem.
5: Prosím tě, a ne, abys mě usnídaně zase přečítal ty svoje hrozné texty, miláčku.
4: Tak alespoň dneska. Jenom hodinku, víc nebudu zdržovat.
5: ale naposled.
4: Slibuju. Rád bych, kdybyste v archivu se mnou našla ukázky z vašich filmů a televizních pořadů.
5: Už to mám.
4: Tak výborně.
5: Ale tohle není všechno.
4: Nebojte, já jsem taky něco sehnal. Bavit nás bude Irena Kačírková.
5: Víš, co tě čeká?
4: Zajímavé vyprávění o ženě, která se líbila.
5: Za to nedostanu ani 500 rublů.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

Pane Krejčík, ušijte mi písničku na míru z něžných slov a z drobných not a z bílého papíru. Ušijte ji, prosím, tak, že sotva ji začnou hrát.

0: kdybych, paní svět, ušít píseň pro celý svět, ušil bych ji hned. Já ale šiju písně skromné, snad vám to postačí. Set a ušil tuhle pro mě, a tu mám nejradši.
1: Hvězdné návraty.
2: Irena Kačírková spatřila světlo světa 24. března roku 1925. Narodila se do rodiny bohatého podnikatele, která patřila ke společenské smetánce. O mamince se říkalo, že je nejkrásnější ženou ve městě. Malá Irena byla rozmazlovaným jedináčkem, kterému se dostávalo všestranné péče. A už jako mladá byla nejenom nadpozemsky krásná, ale k tomu měla i herecký talent, který předurčoval k hvězdné kariéře. Jenže, jak se říká, narodila se do špatné doby. Když začala hrát na konci 40. let, její prototyp krásné, spanilé dívky francouzského střihu se prostě do těch budovatelských filmů moc nehodil. A tak si třeba v roce 1954 zahrála pokladní v komedii Cirkus bude v režii Oldřicha Lipského. I když hlavní roli tam měl Jaroslav Marvan. Přesto, hlavně v závěru, aspoň uslyšíte trochu reagovat Irenu Kačírkovou.
3: Rekreace. Na mou duši oni mají lísky na dnešek. Ale, víte, odpuste, ale to nejde, to neplatí. Víte, teď je náhradní den dneska. Víte, no, tenkrát, jak to bylo před těmi třemi měsíci, tak to bylo v pátek. A dneska jako, to je jako v pondělí. Víte?
4: Ano.
3: Co bylo tenkrát pátek, to je pondělí, to už, no to už vysíláte dohromady, spátka pondělí, no.
4: Ale já rozumím, prosím, o to prosím nejde, co tenkrát bylo. Teď tady, prosím, račte se podívat, tady jsou lidi.
3: No tak je pošlete domů, tady není ani noha.
4: No tak to prosím, to si něco zkuste, to si prosím zkuste nehrát. Prosím, o toho jsou noviny a
5: pane,
4: takové věci.
5: Pane, nejsme tady všichni, Voráček a Panta z Nový Vsi chybějí.
4: Počkejte, prosím vás, s Voráčkem, jděte si někam.
3: No tak to vidíte, když tady nikoho nemáte a těch pár lidí, tak si vemte třeba k flekům a dejte nám pokoj, tady si to seberte a neobtěžujte s tím.
4: Ale Voráček...
3: No? A co Voráček, to pomůžete mi do Voráčka.
4: Co to říkáte, prosím vás, tady jsou prosím stovky lidí, přece si je prosím nevezmu domů, já. Prosím, mám garsonku, hrát se prosím bude, cirkus prosím musí být, nebo laskavě prosím řekněte těm lidem, že se představení odkládá.
3: Co bych já komu říkal, jsem já nějaký portýr, abych vyhazoval lidi? Já jsem tady vedoucí, já odpovědný vedoucí, rozumíte?
4: Vy jste odpovědný.
3: No co?
4: Zodpovědný, vy jste byrokrat, prosím.
3: Co jsme my, že jsme byrokrati, my tady žádný byrokraty nevedem, pane, to snad u vás, my se tady musíme umět točit, pane,
4: no,
3: rozumíte?
4: No to byste tedy musel dokázat, víte, to byste...
3: No tak dobrá. To já vám teda taky dokážu. Ne? Cirkus bude. Ta. Poklona. A je to. Co si dneska ty lidi dovolujou, no to přestává všecko. Víte? On si řekne, cirkus bude, no tak bude. Cirkus bude a...
4: Vlastně jsem to řekl já. Že já jsem to si... No to se rozumíte, já jsem tomu cirkusu přece nemohl udělat ostudu. To je pravda. Když pane Maničko, co budeme dělat? Teď je to na nás. My to přece musíme dát dohromady. No tak co koukáte, ženská?
6: Mám
4: ukažte, že nejste obyčejná ženská z kasty a že umíte pořádně roztočit představení. Tady máte kabát, leďte do artistického učiliště, sežeňte, co se dá a hned mi zatelefonujte. Běžte, nezapomeňte telefonovat. Běžte, tak. Tady to roztočíme i s ředitelstvím a už to poletí. Když něco řeknu, tak to bude, no, byrokrati. Vy tak scházel ještě něco takového si sem nasadit.
2: Irena Kačírková vyrůstala v bohaté rodině a dostalo se jí proto i elitní výchovy a vzdělání. Její tatínek prodával kožešiny, byl to majitel prodejny a zakázkového krejčovství. Po únoru 1948 ale přišel o svou živnost a neměl ani nárok na důchod. Irena se tak tehdy stala hlavní živitelkou rodiny. Mimochodem, obchodnicí nebo majitelkou obchodu se stala mnohokrát i na filmovém plátně nebo před televizními kamerami. Vzpomeňme třeba na film Dnes naposled v režii Martina Friče. Právě teď ve starožitnictví přijímá do komise koberec. Peršan.
7: Nerozmýšlejte se, paní Magdo, podívejte se, no. To je krása, ne? Vždyť jenom tahle bochra je bratru za 2000. Ten jamut, ten je zadarmo. Vazba. Na mě čeká venku taxík, víte? Kdybych ty prachy nepotřebovala hned, já bych si s těma peršenama věděl rady.
0: Tati, kolik máš kase?
1: Hm? Co prodává ten pán Magdi?
0: Nic, to je pro mě. Kolik máš u sebe peněz?
1: Žádný. Já jsem všechno včera poslal.
0: Kdyby vám zatím stačilo 1000 korun,
7: bon,
0: tak bych vám večer dala zbytek.
7: Já bych si pro ten zbytek přišel třeba k vám.
0: Ne? No, obtěžujte se. Kde vás najdu asi v 6 hodin?
7: V 6? U Krocu. Víte, kde to je?
0: Vím. Tak já tam přijdu.
7: Aspoň si jednou promluvíme trochu neobchodně.
0: Co pak jste nám přinesl, pane Taupe? No pojďte dál.
6: Až potom.
7: Tak večer 6. Bye bye, paní Magdo.
2: Tento film byl ve své době neuvěřitelnou peckou. Velmi nezvyklé téma, alkoholismu. A přitom film obsazený těmi nejlepšími herci. Je to něco podobného jako po x letech natočený Ikarův pád. A Irena Kačírková byla tu krásná a skvělá.
8: Hello, paní Magdo, máte pořád ještě ty dvě předložky, co jsem vám tu lepší nechal?
0: Proč?
8: Já bych totiž měl senzačního kupce. Dalo by se na tom 500 trhnout. To není špatný, co?
0: Ale já je mám doma.
8: Don, tak já s vámi pro ně skočím.
0: Jenomže já teď domů nejdu.
8: Škoda. Ale rozhodně se mnou počítejte, neprodávejte je.
0: No prosím.
8: A hele, tohle měl ráno Taupe u Krocu. Kdyby s tím celkem byla aspoň trochu rozumná řeč. A s vámi taky. Z nás dvou by mohli být prýma společníci. Oba rozumíme obchodu a životu taky. Co tomu říkáte, Magdičko?
0: Jmenuji se Řeháková, pane Rendl.
8: O, pardon.
0: Chtěl jste mi ještě něco obchodně?
8: Ne.
0: Dobrou noc.
8: Bye bye, paní Řeháková. A ty, neprodávejte.
2: Do starožitnického krámu si Irena Kačírková vrátila před kamerou ještě jednou, a to v roce 1980, když byl natáčen Starožitníkův krám podle námětu Charlesa Dickense. Před kamerou se tak setkala třeba s Pavlem Trávničkem nebo Petrem Kostkou. A režijně ji vedl Antonín Moskalik.
9: Dobré jítro, madam.
10: Děkuju.
9: Ano.
10: Neviděl jste dnes ráno takové stříbrné držátko na tušku?
9: Dnes ráno? Viděl. Viděl jsem jedno tlusté držátko úctyhodného vzezření, ale protože bylo ve společnosti obstarožního perořízku a mladého párátka, tak jsem si prostě netroufal ho oslovit.
10: Tak viděl jste ho nebo ne?
9: Neviděl, jak bych mohl. Teď jsem přišel.
10: Takže se muselo ztratit už včera. Nebo předevčírem. A taky jsem tady měla nůž stejného vzoru. Po otci. Poslyšte, vám se nestratilo nic?
9: Ne, madam, nic.
10: A zmizely dokonce kancelářské peníze, které zůstaly ležet tady na stole. Konkrétně 3,5 koruny.
9: To myslíte vážně? Nemůžete se mýlit?
10: Už jste někdy viděl, že bych se mýlila v takových věcech?
2: Už jako mladá Irena Kačírková chodila na tanec, učila se jazyky, předváděla dětské kostýmy. Rodiče ji vštěpovali, že musí za všech okolností dbát na úroveň a chovat se jako dáma. Když na sobě bude tvrdě pracovat, štěstí určitě otevře svou náruč a Irenu přijmou na vysněnou pražskou konzervatoř. Jak to s jejím životem bylo dál, se dozvíte hned po písničce. A že to bude život plný zvratů.
11: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Písnička tu nebyla náhodně. Vyprávíme si přeci dnes o Ireně Kačírkové. A ona si v tomhle filmovém muzikálu Starci na chmelu v režii Ladislava Richmana zahrála učitelku. Diváci sledují příběh půvabné studentky Hanky, o kterou bojují dva hoši. Romantika v podkroví školy, kde jsou studenti ubytováni, ale končí necitlivým zásahem pedagogického dozoru.
2: Budeš vyloučen ze školy, Filipe. Musím to udělat. I kdybych stokrát raději věřila tomu, co si nám chtěl včera namluvit. Ale v jedné věci ti vyhovím. Přestanu pátrat po té dívce. Chci věřit, že tvůj trest bude dostatečnou výstrahou i pro ni. Posaď se někam, Hanko. Tohle je příliš vážná záležitost.
3: Teď už to můžu říct, soudružko. Až do včerejška jste nám všichni strašně křivdili. Dnes nás už soudíte právem.
2: Ticho! Víš, co tě čeká? Vyloučení ze školy. Opovržení. Hanba.
4: Já to beru, soudružko. Až na tu hanbu a opovržení.
1: Když jsme u té školy, o přijímacích zkouškách Ireny Kačírkové se na konzervatoři vyprávějí přímo legendy. V přijímací komisi tehdy seděl herecký bard Ladislav Pešek, známý svojí slabostí pro něžné pohlaví. Navrhl, aby součástí přijímacích zkoušek byla i promenáda v plavkách. A protože Irena to odkoukala od své maminky, manekýny módních přehlídek, ladně vešla do učebny, odložila kabátek a bylo rozhodnuto. Pak jí dali růži, ať předvede etídu, jak by ji sváděla. To byla přesně její parketa. Mezi pány v komisi to jenom zašumělo a bylo jasné, že se líbí. Neúspěch si tehdy vůbec nepřipouštila. Konzervatoří proplula Irena Kačírková jen tak mimochodem. Mezi studenty a studentkami patřila k těm nejtalentovanějším. Nepochybovala ani o tom, že po škole přijde hned nabídka z Prahy. A měla pravdu. Po ukončení studia přišlo lano z realistického divadla. Irena Kačírková tam vydržela pouhý rok. Zamířila se skupinou mladých herců, jako byl Svatopluk Peneš, Lubomír Lipský nebo Miloš Kopecký, do městských divadel pražských.
5: Jak já jenom vyklidím ty svoje věci?
6: Pomohu vám, Magda.
1: Tam se trvala v angažmá až do konce svého života. V úspěchu filmového muzikálu Starci na chmelu přišla i jiná, stejně úspěšná nabídka. Na účinkování v satirické komedii Bílá paní. Tu si zahrála právě Irena Kačírková pod režijním dohledem Zdeňka Podskalského. A to v roce 1965. Jako paní Perchta z Rožmberka začne v socialistické obci konat skutečné zázraky.
7: Andulo, kde máš bejt, sakra? Ančo, co blbneš, proboha?
8: Plní přání těch, kteří mě zavolali.
7: Odpuste, prosím, pardon.
8: Kdo jsi, dobrý muži, a čeho si žádáš?
7: Já jsem tady, prosím, tajemník. Všem, milostivá paní, tedy, kdyby to bylo možné.
8: Ach, není třeba, již vím.
7: V tom případě, milostivá paní, kdybyste byla tak laskavá, já bych se mohl i revanšovat a... To je snad omyl.
8: Pak tedy odpust, neznalá jsem nových zvyků.
1: Mimochodem Zdeněk Podskalský na obsazení Ireny Kačírkové vzpomínal s gustem a říkal, Irena byla pro tu roli ideální. Měla v sobě přirozenou vznešenost, která v kontrastu s tou tehdejší funkcionářskou omezeností působila jako z jiného světa. Ona tu bílou paní nehrála, ona jí byla.
7: Františko, viděl jsi to?
9: Viděl.
7: Co budeme dělat?
9: Musíme se stmelit. Stmelit.
1: Snímek vidělo v kinech přes milion diváků, ale pro Kačírkovou měl hořkou pachuť. Po srpnu 1968 totiž skončil film v Trezoru a její jméno na seznamu těch, kteří provokují buržoázním zjevem. Důležitým filmem v jejím životě byl ale už mnohem dříve natočený snímek nazvaný Svědomí. Při něm se totiž Irena Kačírková zblížila se scénáristou Josefem Alojzem Novotným. Přeskočila Jiskra a pak už to šlo ráz na ráz. V roce 1950 svatba, o rok později narození dcery. Tím ale dobré zprávy končily. Rodiče zcela bez prostředků a nároku na důchod se přestěhovali do hlavního města a Kačírková se ocitla v roli živitelky čtyřčlenné rodiny. Od režiséra Krejčíka pak dostala ještě roli Cyrél v Císařově pekaři. Když ale po rozkolu Verecha s Krejčíkem natáčení převzal Martin Frič, roli přeobsadil a pravděpodobně největší herecká příležitost jejího života byla Fuč. Cyrél pak hrála o 13 let starší Nataša Golová. O 3 roky později se s Verichem na natáčení přece jenom potkala. Zahrála si totiž parádivou princeznu Drahomíru v pohádce Bořivoje Zemana Byl jednou jeden král.
10: Přistup blíže, Drahomíro, a řekni, jak mě máš ráda.
11: Mám tě ráda jako zlato.
10: Zlato? Vzácný to prvek. No konečně, proč ne? Velmi dobře, Drahomíro.
1: Na soukromé vztahy Irena Kačírková příliš velké štěstí neměla. Manželství s Josefem Alojzem Novotným se po 3 letech rozpadlo a následovalo několik milostných románků, ale pravého muže už nikdy nepotkala. O mužích a o nevěře byla také hra Antona Pavloviče Čechova Zboristka, kde se na filmovém plátně a před kamerami potkala třeba s kolegyní Ivankou Devátou. Režii měl tehdy Pavel Kraus.
12: Co si přejete?
13: Je tady můj muž?
12: Jaký muž?
13: Jaký muž? Můj muž. Nikolaj Petrovič Kolpakov.
12: Ne, nikoliv, drahá paní, já žádného muže neznám.
13: Tak vy říkáte, že tady není.
12: Já nevím, na koho se ptáte.
13: Jste bídná, necitelná ženská. Ano, jste bídná, necitelná. Jsem tak ráda, že vám to konečně mohu říct. Kde je můj muž? Ostatně, ať tu je nebo není, mně je to jedno. Chtěla jsem vám jenom říci, že mu přišli na zpronevěru. Hledají ho. Nikolaje Petroviče hledají. Chtějí ho zavřít. Ještě dnes ho najdou a zavřou.
12: Co s tím?
13: A já vím dobře, kdo ho do té hrůzy dostal. Vy nestounice, vy prodejní tvore. Jsem slabá žena, slyšíte, vidětko? Jsem slabá, vy jste silnější. Ale je tu ještě někdo, kdo se postaví za mě a za moje děti. Bůh všemohoucí, ten je spravedlivý. Ten vám oplatí každou mou slzu, každou mou bezesnou noc.
12: Já, paní, o ničem nevím.
13: Lžete. Vím všechno a dobře. Znám vás už dlouho. Vím, že u vás poslední měsíce vysedával den co den.
12: Ale co na tom? Co na tom je? Mívám mnoho hostí a nikoho nedržím. Každý si dělá, co chce.
13: A já vám zase říkám, přišli mu na zpronevěru, slyšíte? Zpronevěřil v úřadě cizí peníze. Pro takovou, jako jste vy, kud vám se rozhodl spáchat zločin. Poslyšte. To přece není možné, aby jste byla takhle necitelná. Aby ve vás nebyla ani stopa lidskosti. Vždyť má přece ženu a děti. že pošlou do vyhnanství, tak umřu i s dětmi hladem. Pochopte to.
1: Bývá zvykem, že do pořadu vybíráme i písničky, které souvisí s hercem, o kterém si vyprávíme, dnes tedy o herečce. Podobný úkol kdysi dostal i Luděk Nekuda v jednom televizním písničkovém pořadu.
14: Tady jsme ti vybrali písničky, ty si k ním něco vymysli a za odměnu pak si můžeš vybrat písničku z archivu sám. Tak jsem si vybral nezapomenutelnou Irenu Kačírkovou a neopotřebovatelného Josefa Becka.

Jen jedno lůžko radši a dva kartáčky zubní. Když lůžku nepostačí, tak se má milá zhubní. Dáme si do bytu, dáme si lampu, nalejeme do ní petroleje. Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje. Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.

0: barometr klesne, zůstanem na té židli. Počasí je dnes děsné, ale nám se to bydlí.
1: Dáme si do bytu, dáme si zámek, pod zámek si dáme všechno, co máme.
0: Tu židli a stůl a starosti půl, tu lampu a tu trochu petroleje.
1: Co svítí, když chytí a když dosvítí.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Irena Kačírková, která zpívala s Josefem Beckem, měla nálepku buržoazního děvčete, která se do těch budovatelských rolí ani trochu nehodila. Jednou ji prý posadili za volant traktoru, ale celý štáb se přitom válel smíchy a tak z toho nic nebylo. Z princezny prý nikdy nebude úderník.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tu písničku, kterou jsme slyšeli, naspívala už v roce 1957. A k chytlavému songu vznikl tehdy i televizní videoklip. Pravděpodobně vůbec první videoklip na světě. Rozverný duet ale vznikl v době, kdy Ireně Kačírkové vůbec nebylo do smíchu. Tehdy se chystala světová výstava Expo 58 v Bruselu a herečka měla být konferenciérkou v programu. Ten režíroval Miloš Forman a Alfred Radok. Jenže státní bezpečnost ji nutila ke spolupráci a Kačírková odmítla. Přišla tak nejenom o peníze, které mohly zajistit rodinu na několik let, ale taky o zahraniční renomé. Jak už jsme prozradili, měla šarm Pařížanky a dlouho se tradovala dokonce legenda o jejím románku s Fanfánem Tulipánem, Gérardem Philippem, kterého právě díky své brilantní francouzštině provázela při jeho návštěvě v Praze. To byl březen roku 1955, když přijel se svým divadelním souborem do našeho hlavního města. Velmi si spolu rozuměli, ale jak to bylo doopravdy, už nám asi nikdo neřekne. O mužích se rozpovídala Irena Kačírková také později v populárním televizním pořadu Luďka Nekudy Sešlost.

0: Já mám takový plán, no plán, prostě takhle. Existuje, je velice běžné, že muži pronášejí myšlenky, filozofují o ženách. Méně běžné už je to naopak.
1: Jak to naopak? Chcete tím říct, že snad muži nefilozofují o ženách, ale já myslím, že filozofují a rádi. A pronášejí o nich i myšlenky, že? Nejčastěji s myšlenky.
0: Ne, pardon, já jsem to myslel naopak v tom smyslu, že méně běžné je to naopak, že ženy pronášejí méně myšlenky o mužích. Tak jsem vás chtěl poprosit, jestli byste nějakou tady třeba nemohla pronést.
1: Je, já? No? No, proč zrovna já?
0: No, protože mě připadáte jako něco, o čem takový ti vynálezci těch slepičích fóru, jo, jak jsou to... Že o tom nemají ani tušení, že to existuje.
1: Proboha, co?
0: Moudrá žena.
1: Je, já a moudrá, jo. Kdo vám to řekl, prosím vás? No. A i kdybych náhodou byla moudrá, tak bych to před vámi přísně tajila. Žádná ženská tuhle vlastnost před mužem nesmí přiznat, zvlášť když je doopravdy moudrá.
0: Proč?
1: Se ptá proč.
0: No se ptám. No.
1: Protože mužský přece potřebuje přímo k životu, aby se k němu vzhlíželo, aby byl obdivovaný. No a když u své partnerky náhodou objeví nějaké to nepatřičné moudro, tak okamžitě znejistí, začne střečkovat a začne přehánět právě tam, kde na to vůbec nemá. No tím se stává ještě legračnější, než ve skutečnosti je.
0: Počkejte. Já jsem to tak rychle stačil spočítat, tleskal jeden muž, no, ostatní všechno ženy. Vy jste totiž to formulovala, já no. Doufám, že jaksi omylem tak, že muži jsou legrační jaksi průběžně, nebo
1: je,
0: co
1: vy
0: pořád?
1: Vy teď vypadáte, jako když se zlobíte. Vždyť na vás mužích právě to roztomilí. Je, a víte, když jste nejlegračnější?
0: Ne.
1: Právě teď. Když se domáháte, abychom vás my ženy brali vážně.
0: No, tak promiňte, ale já teď nevím, co mám tady, sako, kalhoty dlouhý
1: no,
0: dokonce, motýla, já nevím, co je teď momentálně na mě legračního, aspoň z toho, co je vidět.
1: Nevíte to.
0: Ne.
1: A z toho si vůbec nic nedělejte. Vy byste to stejně nepochopil.
0: Jak to?
1: Vy jste přece muž, ne?
0: No, to bych prosil, to jsem. Co to byly za pochyby? Já to mám i písemně dokonce.
1: Písemně?
0: No jistě.
1: Vy si na to necháváte napsat zvláštní potvrzení.
0: Ale, ne. I když to není zajímavá myšlenka, nezajímavá myšlenka, ale ne, já myslím rodný list. Já sebou nosím rodný list.
1: Vy sebou nosíte? Jo, ukažte mi ho. Já
0: prosím.
1: Si tak ráda čtu v historických dokumentech. A poslyšte, vy jste mladý, vidíte.
0: Jo, tak to bude synův, pardon.
1: Ne, je to váš, je to tak, nedá se s tím nic dělat. Ale to by znamenalo, že máte rád večerničky.
0: Tak.
1: A pohádky, nezapírejte. V každém muži je kus chlapáku z dítěte, nemám pravdu.
0: No, s těma pohádkama pravdu máte, protože, přátelé, já jsem došel k takovému jednomu zjištění, takovou mírně detektivní cestou. Já jsem zjistil, že Irena Kačírková píše pohádky.
1: Si píše, sama si pro
0: si
1: sebe.
0: Píše pohádky a o to větší je to úspěch můj, že jsem jí ukehovořil, že si vzala jednu sebou a že by nám ji přečetla. Můžu vás poprosit?
1: A budete hezky poslouchat?
0: Budu poslouchat, jistě.
1: Budete hodný.
0: Budu hodnej, nebudu zlobit, nebudu si s ničím hrát.
1: Ono je to o Popelce.
0: Popelku já rád. Hmm.
1: Takže. Byla jednou jedna, a byly dvě, a byly tři sestry. Tři sestry. Dál už se nemnožily z úcty k Čechovovi. Ta, co byla jenom jedna, byla Popelka, nebo spíš Popelka. Byla krásná jak růže a štíhlá jak laň, prostě hit. A chytrá, a mazaná, hlavně Popelem. Věděla svý a chtěla prince a zámek a kočárek. Ne, už jsme řekli, že byla chytrá. Bydlela v chalupě, záměrně a pohádkově, v Benátkách, tedy u Prahy. Tam je nejvíc holubů a hrachu, kam naměla taky. A Popel samozřejmě. Sypala do něj hrách, to holuby rádi. Popelka zase ráda holuby. nadívané. Vždycky jí sedli na hrách. Nikdo je nevaroval, Jánošíka neznali. Je jich škoda. A Popelka se popelila. A měla bílé ručky a zlaté vlásky a modrá očka, kočka. A malou nožku, dokonce dvě. A taky dvě sestry. Jak jinak, sestry Hátu a Gátu. A Gátu ne, detektivky nečetli. Studovali. Dokonce rády až do konce. Práva a žurnalistiku. Extrémistky. Ještě k tomu byly dlouhé a široké. A taky bystrozraké. Takže co jim zbývalo? Být učené a vést řeči. Taky se chtěli vdát, přestože byly moudré a milé. Chuděrky, nevěděli, že hloupý Honza se chytá na buchty. A konečně chytrý princ taky. Když to zvěděli, napekli buchty. Znali jenom jedny, ty makové. Pozvali na ně dva Honzy a ti pak spali a spali a spali a bylo jaro. A všecko, všecičko kvetlo. Vykvetla i promoce. Hátě a Gátě. Princ rozdával diplomy. Rektor Ruda Princ. A byla veselice, veliká, převeliká a muziky hrály. Háta a Gáta netančili. Měli červený diplom a velké nohy. Dobré srdce k tanci nestačí, leda kardiologovi. A rektor Ruda Princ byl muž. Teď právě zrovna. Popelka tančila na špičkách. Ctila klasiky a špičkové postavení. Princ pocítil zalíbení. Není divu, taková nožka. Kromě toho měl rád balet. Byl totiž už pán v letech. Uchopil nožku a vyzdvihl Popelku. Krásně. Nad hlavu i nad poměry. Poměr? Ale kdež? Pohádka. Manželství. Jak jinak? Háta je odávala, Gáta o tom napsala fejeton. Nějak se začít musí. To jenom Popelky nezačínají ani nekončí. Protože i princové, i rektoři jsou na buchty.
0: Já vám chci velice poděkovat. Vy jste řekla pěknou věc, že v každém muži je kus chlapa a kus dítěte. Tak no. Já vám za toho chlapa děkuju, že jste za přišla. Sebe. A za to dítě vám děkuju za tu pohádku. Irena Kačírková.
2: Mnoho pamětníků si Irenu Kačírkovou bude pamatovat jako okouzlující učitelku francouzštiny z historicky prvního televizního výukového cyklu Cizí řeči. Irena tam vystupovala s další krásnou herečkou Marií Drahokoupilovou a se dvěma Francouzi. Francii prostě byla blízká. Byla noblesní, kultivovaná a taky vzdělaná, jak dokázala třeba i v 80. letech v populárním televizním soutěžním pořadu Šest ran do klobouku, kde partnerskou soutěžní dvojici vytvořila s Karlem Černochem.
3: Co je to šáší?
4: Co je to šáší? Nabídnu tři možné varianty. Moravský chrastí, to může být. Může to být název pro malého komika. A může to být zvláštní druh šachové hry. Šáší.
5: To je asi to první, že? Zkusíme to, ne?
6: My jsme vzácně zajedno úplně chybně. Ano. Že to je to první.
4: První. Máte pravdu. A kterou otázku vyberete?
5: Tak. No, my bychom se přikláněli k tomu.
6: On mluví jako soudu. Stejně naklonění.
4: Teď se vyberte.
6: Na trojku Sambucus Nigra.
5: Ano, má to něco společného s mým jménem, nebo co?
4: Sambucus Nigra.
6: Určitě.
4: Tak co to je Sambucus Nigra? Může to být původní označení brazilské samby. Nebo botanický název pro černý bez. A nebo bambusový prut rybářů na Nigeru?
3: Dvojka.
4: Dvojka říkáte. Opět hádáte správně. Ano, je to botanický název pro černý bez. Máte druhý míček, vybíráte otázku a opět medlivě.
7: To jsem rád, že jsme nehráli proti sobě.
6: Je ztracený.
4: Tak prosím.
3: Ta štyrka je krásná. Já jsem nejdřív myslel, že to ten stařeček pagáč, ale on je to, co je to pagát? Štyřka.
4: Co je to pagát? Tak pagát. No, tak. Může být druh moravských tvarohových koláčů. Nebo
6: pagáč.
4: Rozstříhaný provázek. A nebo nejnižší taroková karta. Koláče, provázek, karta.
5: Ne, ne,
3: Karel, ale
5: já si myslím, že to bude asi...
6: Já jsem teď ztracena.
5: To je ta vědnička.
6: Ta jednička, to je pagát. To je pagáč, ten moravský koláč.
5: No, pagáč.
6: Jsou pagáče.
3: To je lidový vypraveč na to.
6: Ale narožní nás umyslně máte, všimněte si ne, toho.
3: To se smí přijde.
5: Pardon, já ještě ano, dám takovou smí. Taktickou ano. Věc. Ještě jednou bychom prosili ty...
4: Ano, koláče, provázek, karta.
5: Koláče, provázek,
3: myslím,
5: karta.
3: Já úplně správně to rozstříhaný lidový vypraveč.
6: Jak nás máte?
5: Dobře, tak dáme tu... My se přikláníme ke kartě.
4: Trojka. Ke kartě. Máte pravdu.
8: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ještě tolik toho, co bychom o Ireně Kačírkové mohli říct. A taky řekneme v našem pořadu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Když přišel faktický zákaz vystupování v televizi a ve filmu, Irena Kačírková se uchýlila k práci za mikrofonem. Režisér Jiří Horčička, legenda rozhlasové tvorby, na Irenu často vzpomínal jako na umělkyni s absolutním citem pro text. Podle něj v rozhlase nepotřebovala gesta. Stačil jídech. Své herectví ale ukázala třeba i ve filmové adaptaci nazvané Egyptologové, kde se potkala například s Milošem Kopeckým, Jiřím Sovákem a Jiřím Adamírou. Režii měl tehdy František Filip a šlo o komedii o mužích, kteří si založili metropolitní egyptologickou společnost, aby si uchránili alespoň částečnou volnost od manželek.
2: A nebudete tam nikdo schánět?
3: Třeba
2: tvoje žena? No co, když tam zavolá a zjistí, že tam nejsi?
3: No tak jí řeknou prostě, že se...
2: Co pak jí řeknou?
3: Ale ne, ona nezavolá, proč by volala?
2: Proč by nezavolala, já jsem taky zavolala.
3: Jo, jenomže ty
2: máš... Já mám špatné svědomí, to je pravda. A co když ona taky?
3: Ale prosím tě, ona nesmysl.
2: Ne?
3: Moje žena ne.
2: Miláčku, já mám strašnou žízeň. Přinesla bys mi sklenku sodovky? Udlovuji sodovku.
3: Ano.
2: Dobrý den, tady Ajšemová. Mohla bych prosím mluvit s manželem?
4: No, to pak o to, ale musela byste říct, jak se jmenuje. Jméno jako, víte? Takhle. No, tak vidíte, řeknu Ajšema je to. Moment, já vám někoho zavolám, tady je blázinec s těma egyptologama, podát. Moment.
5: Hello, Kim Besleng. Řekl kudy vám, paní Ajšemová, jistě, že je tady, ale právě se na něj dívám, tady v okne mám legraci z ní. Tam stojí kolem autáku a šťoura, nikdo tomu totiž nerozumí. Okam, již, malý okamžik, halo, Ajšem! No škoda, kdybyste zvolala, byla před malou chvílí, teďka někam odjel, já nechápu kam, má vás někam zavolat?
2: Ne, děkuji, já jsem jenom chtěla vědět, jak se mu daří, tak ho pozdravujte, ano? Děkuji vám, nashledanou. Ty miláčku.
3: Ano.
2: Děkuji ti. Netrpíš ty náhodou schizofrenii?
3: Schizofrenii?
2: Uh-huh.
3: Já nevím, jak to myslíš.
2: No, já jsem se teď zrovna ptala, jak se ti tam venku daří. A bylo mi řečeno, že výborně a že jsi zrovna někam odjel. Zřejmě asi sem, viď?
3: To ti řekl ten tvůj předseda?
2: Na tom snad nezáleží, kdo mi to řekl. Já totiž předpokládám, že by mi to řekl každý, ne?
3: No tak, podívej si, já vím, že to ode mě není nejstatečnější, ale prostě jsem se tak pojistil, kdyby náhodou volala moje žena. No, co asi přece říkala, že?
2: No, to já ti to vůbec nezazlívám, naopak. Mně se to zdá tak krásně vymyšleno. Když si tak představím, že by to tak udělali všichni.
3: To by asi za to šlo.
2: Ano, jistě, to by nešlo. To by tam přinejmenším musel sedět někdo, kdo by bral za ty ostatní ty telefony.
3: No.
0: V roce 1955 získala Irena Kačírková angažmá v divadle ABC pod vedením Jana Vericha. Ten v ní rozpoznal typ moderní intelektuální herečky, která v tehdejším československém divadelnictví chyběla. A Verichovo hodnocení? Kačírková je vzácný úkaz. Je to krasavice, která má mozek. Ona rozumí vtipu v okamžiku, kdy ho teprve nadechujete. To je u hereček dar z hůry. V Těžké Barboře mi byla partnerem, ne stafáží. Má v sobě rytmus, který se nedá naučit. S Janem Verichem, ale třeba i s Vladimírem Menšíkem a dalšími kolegy se potkala i v jednom televizním pořadu, kde vzpomínali na začátky u divadla.
6: Já jsem to myslela tak, že u divadla se nepamatuju na ty idylické doby, takový to, co vy pamatujete, to obrozenecký divadlo,
7: no,
6: rozumíte, ty
7: buditelský
6: časy. Tak v té době se opravdu
7: ať
6: ještě
7: dělala. Ať mě Bůh odpustí, jak já tě na tom krásným těle ublížím.
6: Já jsem přišla prostě divadlo až v 50. roce. Jo?
8: A co jste dělala do 50.
9: Děkuji,
6: Dívá jsem se na vás, pane Verich.
8: A že vás neznám z té doby.
6: Jak abych to dopověděl?
10: Vy jste byla za svou na Magdolova, víte?
6: Oši, nechte mě žít. Ano. Tak jsem prostě přišla v divadlu v té době, kdy už se to divadlo bralo strašlivě vážně. Prostě byla taková nějaká zodpovědnost, ano. No, se vyhlašovala. Když je zodpovědnost, no tak není legrace, nemám
10: pravdu. Za vás furt divadlo hořelo, mistře.
7: Jo.
10: Že u nás už teď jsme jenom hráli.
0: Největší kamarádkou Irny Kačírkové byla Nina Jiránková. Poznali se už jako holčičky na pískovišti v parku u pražské Písecké brány. Znovu se pak potkali u přijímacích zkoušek na státní konzervatoři. A po třetí v městských divadlech pražských, kam obě nastoupili. Nina Jiránková byla vždy přesvědčená, že kdyby Irna emigrovala, stala by se za hranicemi hvězdou mezinárodního formátu. V divadle ale naštěstí

0: Cagni.
1: Mais oui, remarquez cette taille, s'il vous plaît. C'est vraiment un chef-d'œuvre, n'est-ce pas? Cette idée de taille, n'est-ce pas? Répondez. Ja stracim czas tak obimienie
0: neużyteczniuszkami.
1: Kom sa neużyczkami. A ja wam, madame, zapominam o życi, jakby se mi libite. Och, enormément. A że was, madame, miluj. Jako krštitelnici oka svého. Ja vás prosím, aby ste opietovala mé city, nebo to jediné ukonejší mé strasti plné strasti.
0: Pane, že se vám líbím, to je moje štěstí. Že mě milujete, to je vaše dobrota. Ale opietovat vaše city, to nezáleží na mě.
1: Ne, mon Dieu, na kom záleží? Nejste svou vlastní paní? Žijte tak, jak žije každá rozumná žena?
0: Každá rozumná žena musí buď to žít sama, nebo si musí zvolit manžela.
1: No, je ještě třetí možnost. Ne. A když přejete, já vám povím o ženichu.
0: A kdo to je?
1: Leblo, váš odanistitel. Dám vám a trhá svou ruku, tak jako jsem vám dal tu monke.
0: Dejte mi nějaký čas na rozmyšlení.
1: Och, jenom mě nenechte do té doby umlžit.
0: Jo, pojďte přece trochu skromnější.
1: No, dámy, nedopřejte se mi slouven, jsem to
0: nyní. Už jste příliš na mě.
1: Já pláhnu po vás, nemohu
0: vás žít. Buďte skromnější, mám se vyslovit zřetelně.
1: Prosím, promiňte, promiňte.
0: Už zase. Dost těch pošetilostí, vstaňte přeci.
1: Srdce mi se vrželo, tak já nevstanu. Já nevstanu, nepodáte-li mi ručku.
0: Pojďte, pomohu vám.
1: Merci.
0: Monsieur, vy jste příliš vychytralý.
1: A vy příliš svůdná. Ne.
2: Posledním celovečerním filmem Irny Kačírkové byly Sladké starosti, které natočila v roce 1984 na Slovensku s režisérem Jurajem Hercem. Pak už přišly vážné zdravotní problémy. Bylo to dáno její silnou závislostí na nikotínu. Tehdy ještě lékaři nezdělovali otevřeně diagnózy, ale Irena tušila, že má rakovinu žaludku a že brzy zemře. Čelila jí statečně, až do poslední chvíle. Podlehla jí 26. října roku 1985 v Praze. A taky si napsala vlastní epitaf. Spisovatel, malíř, skladatel, ti všichni mohou odložit svou práci na jinou, šťastnější chvíli, kdy nebudou právě trýzněni fyzickou nebo duševní bolestí. Herec tuto možnost nemá. A je-li schvácen k smrti, těžce nemocen, je ochoten umřít na jevišti, protože tam je jeho život. Tam jsou všechna jeho zrození, jeho prohry, vrcholy i jeho konec. Irena Kačírková.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
4: Milí posluchači, dobrý večer, krásnou noc. Vítám vás u dnešní noční linky ze zlínského studia Českého rozhlasu. Dnes se společně vydáme na cesty. Budeme si povídat o poznávacích zájezdech, o místech, která nám vzala dech, o setkáních, na které se nezapomíná, o suvenýrech, které máte doma, které vám stále připomínají ty krásné chvíle. A kdo ví, možná nám nasdílíte i nějaké pikantnosti o tom, jak jste se třeba na dovolené zamilovali. Možná jste procestovali kus světa, možná jste objevili jen jedno jediné místo, které vám přirostlo k srdci. A právě vaše vzpomínky a příběhy nás dnes budou provázet nočním vysíláním. Kam byste se rádi vrátili? Co vás na cestách nejvíce překvapilo nebo potěšilo? A kam byste se chtěli podívat třeba letos? Zavolejte nám, napište nám a pojďme si společně zpříjemnit dnešní večer. Budeme si povídat o cestování, o zážitcích a o snech. Moc mě zajímají zájezdy, na které se kdysi tak často jezdívalo. Pojďte mi zavolat.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
4: Je s vámi Jarka Barbuříková.

0: Dnes budeme v noční lince Českého rozhlasu cestovat po světě i po vzpomínkách. Kam vás zavedl váš nejkrásnější poznávací zájezd? Pan Hynek z Vysočiny nám otevře dnešní noční vysílání. Krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer přeji vám i všem posluchačům. Kde to krásné relace. No, mě zavedl, kam mě zavedl, tam jsem byl rád, protože my jsme s mojí ženou procestovali, prvně jsme jezdili po vlastech českých a to jsme procestovali od Šumavy k Tatrám a potom následovalo i zahraničí. A nedovedu posoudit momentálně, co bylo hezčí, co nás víc bavilo. Protože bohužel dneska už mě baví jenom vzpomínky, protože žena mě bohužel opustila a teď už mě nezbývá, než vzpomínat nad knihama a nad fotkama, protože my jsme plně dělali fotky, potom jsme měli nějaký albumy a potom jsme začali dělat fotoknihy. A to bylo to nejlepší. Že tam se dá otevřít tu fotoknihu a zavzpomínat na celou sérii, ať už to bylo tady nebo potom někde v zahraničí a potom následovala i kamera a prostě všechno. Ale co musím říct, kde se mě líbilo opravdu nejvíc, tak to bylo u moře a bylo to v Mars Alamu, kde jsem zažil opravdu tehdy to, po čem jsem vždycky toužil, že jsem si připadal, jako bych plaval v akváriu.
0: Aha, tam bylo, to zní dobře.
1: Tam byl nádherný podvodní svět, a takže stačil šnorchl a když jsme tam přijeli, tak jsem prozíravě vzal ty šnorchly dva i dvoje brýle. A moje Jana říká, kde pak já tam v životě nevlezu, to jako já si nebudu potápět. Až jsem tam u té vody byl, tak potom zkusila jenom ty brýle si přitisknout k očím, no a za půl hodinky už plavala se šnorchlem a bavili jsme se celých 14 dní úplně fantasticky.
0: Hynku, to máte poklad, že máte tolik vytisknutých fotografií, že máte fotoalba, že máte fotoknihy, protože dnes už si spousta lidí nechává snímky jenom v mobilu a často si je nevytisknou, takže ty vzpomínky zůstávají jenom schované v tom telefonu, který se pak mnohdy třeba i ztratí, takže to se máte, že je máte. No a cestovali jste po vlastní ose, anebo jste vyráželi někdy z cestovní kanceláří? Co vám vyhovovalo víc? Svoboda vlastního plánování, anebo pohodlí organizovaného zájezdu?
1: Tak tady u nás po českých zemích a i na Slovensko, tak jsme jezdili většinou autem, nebo jenom autem. Protože jsme dojížděli. Prostě nevadilo mě řízení kamkoliv, takže to bylo autem. No a potom, až už to bylo do zahraničí, takže tam jsem potom, prvně jsme volili autobus, no a potom následně letadlo a bylo to vyřešené. Takže všechny...
0: Ale jezdili jste sami, nejezdili jste přes nějakou cestovní kancelář?
1: Cestovní kanceláří.
0: Aha, jo, takže byly to klasické zájezdy.
1: Ano, ano, ano.
0: Ano.
1: No prostě nebudu je jmenovat, použili jsme několik těch cestovních kanceláří, jsme použili, takže to bylo no krásný. No, říkám, zůstaní jenom vzpomínky a ty mě nikdo nevezme, ale říkám, je smůla, že už na to vzpomínání jsem já a když si sednu před skříň, před sekretář tady v obýváku a teď vidím ty spousty věcí, kterými jsme si vozili, i kdyby to byl třeba například kamínek z Kartága, jo, ale to prostě vím, že když ho vezmu, tak vidím jak jsme v tom Karnáku byli a tam se nesmělo tehdy fotit. A přesto ty fotky jsem tam odsud měl.
0: A jak jste se dostali prostě... až tam teda? To jste byli velcí cestovatelé.
1: No tak to bylo z cestovní kanceláři, že?
0: Ano, ano. Jako... ano, ale to byl který rok? Zhruba.
1: Ježdamane, to už je hodně dlouho. Mm-hmm. Nedovedu si spomenout momentálně,
0: takže
1: který to
0: říkáte,
1: byl.
0: Že odsud jste si dovezli třeba talismany jako nějaké kamínky. A já se zeptám, zažili jste někdy na těch cestách nějaké jazykové nedorozumění?
1: No, to byla dobrá otázka, protože já jsem nebyl jazykově vybavený natolik, abych plynně se domlouval, ale zatím, kde jsme byli, tak vždycky jsme se domluvili, i když to bylo z části rukama, nohama, ale krása byla třeba, když jsme byli v Itálii a tam jsme narazili na jednoho prodavače. My jsme šli prostě po ulici a najednou si slyším, ahoj, jak se máš? Tak jsem se díval, kdo na mě mluví česky. No a tam se takový čmout na mě zubil a já povídám, tak jsem k němu zamířil a on měl normálně sešit a tam měl foneticky napsané věty v různých jazycích.
0: A zkoušel to?
1: Tak jsem mu řekl, že to má špatně napsaný.
0: Tak jste mu to opravil a naučil jste
1: jak to. Je, tak jsem mu to opravil, povídám, jak se máš, ty vole. A v zápětí druhý den už jsem slyšel, jak tam přicházela skupina českých turistů a už to trénoval, ahoj, jak se máš, ty vole.
0: Vy jste šprýmař, to je krásný aprílek takový, no.
1: A tam to bylo krásný, protože já jsem tam sedával, tam byla nádherná fontánka a u toho jsme sedávali s potěšením, se pozorovali prostě ten cvrkot, ale on vždycky přiběhl a snažil se mě nalákat, abych mu šel překládat, když tam přišli Češi. Ale nezapomněl nikdy něco, třeba my jsme tam byli s dcerama a kdyby to byly nějaké perličky navlečené na gumičce, ale vždycky něco přinesl. A když jsme odjížděli, tak manželce donesl krásnou plachetnici z mušlí. Jako odměnu za to, že jsem tam překládal.
0: A máte ji schovanou?
1: Mám, samozřejmě. Mám, to je... Ona byla trošičku prostě to, co asi mu neleželo na srdci, ale byl to dárek od něho a do dneška stojí na skříni.
0: Hinku, moc děkujeme, že jste nám právě vyotevřel dnešní noční linku vaším vyprávěním. Vy jste to říkal tak poutavě, že jste nás skutečně přenesl na vaše cesty a bylo to krásné, barevné. Opatrujte se, zavolejte zase někdy, ano?
1: Já vám děkuji, že jste mě zvedla telefon a hezkou noc vám přeji i budu poslouchat až do té jedné hodiny.
0: To budeme rádi. Poznávací zájezdy nejsou jen o památkách, ale hlavně o lidech a příbězích. Budeme rádi, když ten svůj přidáte do noční linky i vy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 16 minut po 23. hodině. Vezměte nás dnes sebou na vaše cesty. Stačí jeden zážitek, nějaká vůně, jedno místo, na které se nezapomíná. Pan Michal je s námi. Vítejte, krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer, Michal Sedlák z Myšlína. Posluchači mě znají z mých příspěvků psaných. A dneska máme téma poznávací zájezdy, objevujeme společně svět. A já teda se musím přiznat, že já jsem nikdy v Čechách na žádným poznávacím zájezdu nebyl. Žádnýho jsem se nezúčastnil, ale zúčastnil jsem se jednoho. A to bylo přímo až ve Vietnamu. To bylo v roce 2012, no, což je už... No, 14 let tomu nazad. A to jsme s tátou, já jsem vlastně byl ve Vietnamu poprvé, tenkrát to bylo poprvé, s tátou, protože mě tam nechtěl pustit samotného, takže jsme tam poprvé jeli společně, pak jsem byl ve Vietnamu ještě dvakrát a to už sám. A navštívili jsme tenkrát skrze teda nějakou cestovní kancelář tamnější zátoku Ha Long. Toho možná posluchači, kteří ve Vietnamu byli, tak vědí, že se jedná vlastně o tu jednu z největších přírodních pamětihodností v regionu. Ta zátoka Ha Long, ta se nalézá v Tonkinském zálivu, který je součástí Jihočínského moře a je asi 150 kilometrů na východ od Hanoje. Jeli jsme tam autobusem a mně se tam tak strašně nechtělo. A víte proč? Protože já nemám rád zájezdy, organizovaný zájezdy. Já mám svobodnou mysl, já nějak potřebuji být závislý jenom sám na sobě a přizpůsobovat se nějakému programu, to prostě jsem zjistil, že to není pro mě. Nicméně teda táta na tom trval, tak já jsem teda svolil, tak jsme tam ještě jeli s jednou kamarádkou, kterou jsem tam měl navštívit, s kterou to pak stejně nevyšlo, ale to už je zase jiná kapitola. A měl tam s náma ještě jet její táta, ale on nakonec nejel, protože oni byli tak chuděloučká rodina, že on se prý styděl, že ona ani neměla to oblečení, aby tam s náma jel, takže to nás to trošku jako mrzelo, no, protože to je jedno, no, že ano. Tak jsme tam jeli, cesta, já nevím, no, tak nespomínám na ní jako úplně s nějakou radostí. Ty výhledy byly uchvatný, půvabný, jistě v té zátoce, samozřejmě ono je to tam taky přizpůsobený pro to turisty, že ano. My jsme tam nad asi v půli cesty zastavili na nějakém stanovišti. Prodávali tam takový nevkusný sochy Budhy, velký, obrovský skulptury. Já nevím, že oni se s tím dělají, jako kdyby si řečíko hodili kopita hore, jsem si říkal, jo, taková krásná, třeba dřevěný, úplně precizní řezbářská práce. Já jsem si říkal, no stálo to samozřejmě klidně i několik tisíc dolarů. Tam je to tak přizpůsobený pro ty Američany, bohatý Amíky nebo západňáky, kteří prostě, já nevím, kdo si to kupuje, vždyť je to nevkusný. No, to je jiná kapitola. No nicméně, na té zátoce nemůžu říct, že by se mi tam nelíbilo. Zátocha teda mimochodem smrděla, jo. Páchlo to tam strašně. Ale to je asi k tomu. Jo, to k tomu patří, dobrý. Pluli jsme tam na takový lodi, dobrý, trošku jsem se bál, aby se nepotopila, ale pak jsme se teda vraceli, já jsem byl z toho dost unavený. Ta cesta je docela, ač to bylo jenom nějakých 150 kilometrů, tak ta cesta byla docela únavná, no. A já jsem se na zpáteční cestě, já už jsem se cítil tak svázený tím programem, tím takovou tu nesvobodu, já jsem potřeboval tu svobodu jsem potřeboval, jo. Takže já jsem se tam tak trošku ztratil, jsem si říkal, udělám si tady procházku. Na zpáteční cestě jsme totiž zastavili na jednom asi jiném ještě stanovišti. Potkal jsem tam teda nějaký Čechy, mladý, rozjívený, jo. Já jsem je poznal podle toho, že mluvili strašně vulgárně a že jsem na ně promluvil, tak se docela podivovali, no. Ale to je jiná kapitola. A já jsem se tam ztratil a oni tam na mě na tom autobuse, v tom autobuse čekali, jo, asi 5-10 minut. Tak to ode mě na jednu stranu bylo docela neohleduplný. Ale já jsem to prostě potřeboval tu volnost. No a říkal jsem si, už nikdy víc, prostě já se nenechám takhle organizovat. A já teď, když jsem potom cestoval do toho Vietnamu ještě, tak to už jsem cestoval na vlastní pěst sám a na vlastní pěst samozřejmě. Takže já nějaký bohatý zkušenosti s poznávacími zájezdy bohužel nemám. No. Pro mě to nějak není. Tak to je asi ode mě všechno, co bych k tomu řekl. Máte nějaké doplňující otázky?
0: No, mě by možná zajímalo, jestli jste ochutnal někdy v zahraničí něco, na co nikdy nezapomenete, něco hodně nezvyklého.
1: Zahraničí, no tak v tom Vietnamu samozřejmě jsem ochutnal místní speciality, to pochopitelně není asi člověk, kterýmu by vietnamská kuchyně nechutnala, ale mě už se tak nějak zprotivila, zešedněla už prostě nějak. No, jestli jsem ochutnal, no já nejradši mám polskou kuchyni, ruskou kuchyni a italskou kuchyni. To jsou taková trojice těch mých úplně nejoblíbenějších kuchyní. To jsou zážitky nevšední. Ale ono opravdu, v Polsku vám ty brambory pečení, které jsem ochutnal třeba v Gdaňsku, úplně chutné, jinak to v Praze nějak nenapodobíte. Já nevím proč, co oni tam do toho dávají, nějaký speciální tajemný ingredience, jo. Nebo jsem v Rusku, tenkrát se ještě smělo cestovat přes Moskvu, takže my jsme vlastně do toho Vietnamu, no, třikrát do Vietnamu, třikrát jsem vlastně jel přes Šeremetěvo, přes to letiště Šeremetěvo, tak jsem si tam vždycky zastavil, dal jsem si tam borš, je jich výborný. Tam i na obyčejném bistru na letišti mají výborný borš, který tady v Čechách, a levnej samozřejmě, takže to je taky zhruba. No a italská kuchyně, to je samozřejmě bez diskuze. To má výborný
0: pit. A překvapily vás tamní místní zvyky nějaké, když se vrátíme do toho Vietnamu?
1: No, tak to by bylo hodně dlouhý povídání, protože já jsem do té kultury docela proniknul. Ze začátku mi docela lichotilo to, jak se snažili si získat mou přízeň různými úsměvy a tak podobně, ale pak jsem jako trošičku ochladl a zjistil jsem, že to je z jejich strany hodně vypočítavý, no tak není se čemu divit, že ano. No a co se teda nějakých zvyků týče, my jsme navštívili tenkrát s tou kamarádkou tehdejší vlastně vesničku, to vlastně jen tak nikdo asi nezažije. To bylo kousek za Hanojí, asi 30 kilometrů, ta vesnička se jmenovala Chile a ta se specializovala zvláštní tím, že tam téměř všichni občané prostě vyráběli takový ty tradiční klobouky, vietnamský klobouky, kónický klobouky ze slámy. Kónický klobouky ze slámy, jestli si vybavujete. No, jmenuju se Nona ve vietnamštině.
0: Jak jste to říkal? Tam, tam to Nona? Měli
1: fortunát, jo. Uh-huh. Prosím, Nona. No jo, vietnamština, tak to je taky jedna velká kapitola. No. Tak já už bych se asi měl rozloučit a aby to bylo trošku stylový, tak já bych se rozloučil teda asi vietnamsky. Popřál bych posluchačům noční linky příjemný poslech. Tak chúc bạn nghe chương trình này lại vui vẻ. Tak, doufám, že jsem to řekl dobře.
0: No, já, Michale, doufám, že jste nám nenadával.
1: Tu šťastnou cestu se řekne chúc bạn nghe. Tak to si ještě pamatuju, no.
0: Bohužel ale vám to nemůžu teda nijak oplatit, Michale, aby vás zaujala.
1: Řeknu vám teda, než já jsem tu vietnamštinu ovládnul, třeba na takový fakultě, tam se dva celý semestry, jeden celý rok učí jenom výslovnost vietnamštiny. No, tak, no nic, tak já už nebudu zdržovat. Tak
0: krásnou noc přejeme, děkujeme. Tak. Ať už jste procestovali svět nebo jenom pár oblíbených míst, vaše příběhy nás dnes zajímají. Volejte noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Zavádce tak chlápek neznámý, hned přešel by ho zpěv. Smulu má ale náš Franky, a to není voda, to je

zas ceny spadly dolů. A já s Marií všechno znám. Farmu nám v dražbě prodali,

noc jako každá jiná. To jenom muž tváří k zemi pát. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet.

0: Dálniční hlídka Pavel Vobek v noční lince Českého rozhlasu. Cestování nás obohacuje o zážitky, které nám nikdo nevezme. Který z nich vám utkvěl nejvíc v srdci? Právě na to se vás ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. Vítám další návštěvu a to je...
1: Jestli...
0: Jste to vy.
1: Halo, slyšíte
0: ano,
1: mě?
0: Zdravíme vás, ano, paní Nora.
1: Ano, ano.
0: Vítejte, už jsme ve vysílání. Než zaspívá kapela Elán, tak se moc rádi vyslechneme právě váš příspěvek k tématu.
1: No, tak to bylo začátkem roku 1994 na přelomu února a března. Mladší dcera tehdy už delší dobu mě přemlouvala: mamčo, prosím tě, tak se někam vypravme, ať do té ciziny všichni jako tam jezdí, tak ať se někam podíváme. A tak já přemýšlela, jsem si říkala, no dobře, uvidíme, pořád jsem byla v práci. A potom ona říká, tak jedeme. A já říkám, a kam? No do Paříže. A představte si, to byl taky můj taková nějaká představa nebo takový sen, že bych se ráda podívala někdy, ne do Francie, ale přímo do Paříže. Byly jarní prázdniny, tak jsme si na to ten týden vzali to volno. Ve Frenštátě byla tehdy paní Busková, měla založenou cestovní kancelář, tak jsem šla za ní. Ona velice rychle mě všechno vyřídila, řekla, poslala tam okamžitě fax do toho místa, kde budeme ubytováni, poskytla mi veškeré informace, jak se dostaneme z Prahy, z nádraží Florence, autobusem do Paříže, jak se tam platí taxiky, jaké jsou asi ceny, kolik si mám vyměnit peněz a na to ubytování, kterým vlakem, které číslo a to ostatní, že zjistíme už na nádraží. Takže jsme skutečně měli spoustu informací, takže jsme tam dojeli a hnedka na nádraží, když jsme taxíkem dojeli na nádraží v Paříži a chtěla jsem jít koupit jízdenku do toho vlaku, kde jsme měli jet do okolí Paříže, kde bylo to ubytování. Měla jsem sebou přibalenou příručku konverzace, protože jsem sice oprášila nějaké znalosti francouzštiny ze školy, ale přitom je nedopatřením, protože jsem tehdy nosila brýle do dálky, ale na čtení mě to vadilo, tak jsem si asi sundala a kabelku a ještě něco v ruce a podobně, no brýle skončily na zemi, rup, obroučka se nalomila, Ježíš Maria, přijedem do Paříže a mě tady spadnou brýle a dcera prohlásila, no nic, seženem někde provázek, já si tě uvažu na provázek, budeš chodit za mnou, já vždycky zvednu ruku. Já jsem viděla celkem dobře, ale ne tak ty obrysy, takže ne, že bych byla přislepá. No a teď jsem si říkala, kde honem někoho sehnat, kdo mi ty brýle opraví. A teďka tam vidím paní v uniformě nádražní, tak za ní a nějak se mi to vysvětlila a ona mě ukazovala tam do podchodu a to. A já si říkám, Ježíš Maria, kde já tu budu teďka bloudit? A ještě s těmi zavazadly, co jsme měli, já jí drapla pod paží a česko-francouzsky se mi to nějak řekla. Ona nás dovedla přímo do té optiky, která tam byla v suterénu. No, tam jsem se taky nějak rychle domluvila. Hold brýle mě opravili, pán mi potom napsal cenu a mě to napadlo, že to je zřejmě za ten materiál, co tam museli udělat nebo co to. A já ještě napsala, a kolik jako práce, tak mi napsal celkovou cenu. Dcera akorát česky kolem prohlásila, no to je nejlepší, přijedeme do Paříže. Matka řekla, že musíme šetřit, že tolik peněz na rozhazování nemáme a ona si tu nejdřív nechá spravit brýle. No ale do místa určení jsme dojeli, tam jsem byla překvapená, tím faxem bylo všecko vyřízeno, v recepci nás uvítají, a paní ta serou, ano, na ten týden, pan hotelier potom říkal, tak jestli tady budete ten týden bydlet a jestli chcete snídaně a večeře, tak mi řekl, jakou mi dá na to cenu, cena byla přijatelná, tak jsem souhlasila, měli jsme vždycky jídlo perfektně nachystané, bylo tam velmi příjemné, ubytování příjemné. Já už si nepamatuju podrobnosti, jak jsme se vždycky ráno do Paříže nějakým způsobem dostali i tím příměstským vlakem. No, někdy nás ten pan hotelier i svezl. Brousili jsme celý den po Paříži, uchozené jsme pili. Já chtěla poznat ten běžný život, jak to tam vypadá. Náhodou jsme dostali tam koupit plán metra, dcera ho měla na krku pověšený v igelitové složce, takže vždycky dělala vůdce smečky v tom metru, ona je taková vysoká, dlouhé nohy, tak už kráčela kus přede mnou, zvedla jenom ruku a tak já hub, hub, hub za ní. A když jsme potom dojeli na místo určení, tak po schodech, když jsme vyšli na úroveň chodníku, tak já vždycky říkala, moment, počkej, já musím tady nasát ten pařížský vzduch a hudbu. Tam z trampačů byla taková ta typická hudba ve smyslu takových těch francouzských šanzónů. To mě úplně okouzlovalo. No a já tam hlavně, no pochopitelně po památkách jsme chodili, ale já tam chtěla poznat běžný život. A tak jsem si všímala obchody, celé prosklené, bylo pěkně, tam bylo už tehdy jaro, začátek března, tam už kvetly kytky v parcích. Ty obchody byly otevřené do kořán, tam byly třeba z obchod z oděvy, ty věšáky, ty stojany a ženy tam chodily a běžence tak si brali z těch věšáků, 2, 3, 4, 5 kusů hodili si přes ruku, šli do kabinky, vzadu tam u takového stolku seděla prodavačka, měla tam zapnuté rádio, u nohou seděl pejsek, ona poslouchala rádio, ale měla si všechno pod kontrolou, nikdo tam neříkal, nesmíte si brát víc než jeden kus do té kabinky, nevláčejte to po zemi, nikdo tam nikoho nepeskoval, no já byla unešena. Když jsme šli kolem kadeřnictví, tak to víte taky, to jsem všecko tam prohlížela a to jsem viděla, jenom se tam tak běžně stříhalo a potom takové volné účesy vyfoukáváním. Od té doby jsem si taky už nedala nikdy trvalo a nechávala vždycky jenom vyfoukat. Nebo když jsme šli, tak vidím, že tam dělníci něco opravovali, ten chodník, dali tam zábranu a když jsme se večer vraceli, bylo to všecko opravené, perfektně uklizené, zábranu odstranili a bylo všecko v pořádku. Taky jsme tam zažili jednu demonstraci.
0: Já bych vás jenom moc poprosila, kdybychom se dostali k nějaké pointě, protože už jsme přetáhli.
1: No vidíte, a já jsem říkala, že to dneska budu kontrolovat, že budu hledět na hodiny a zase jsem zapomněla. No tak pointa je ta, že jsme tam spoustu věcí odkoukali. Já do dneška si to pamatuju, i ten pohled z hora, když jsme tam z Eiffelovky nebo odkud ještě se dívali na ty mansardní byty. Takže mám ty obrázky z Paříže ve svých očích zapsané hluboko a doufám, že na dosmrti. Byl to krásný, krásný výlet. Ve zdraví jsme ho ten týden absolvovali a v pořádku jsme se vrátili a nejhorší byla potom cesta akorát z Prahy vlakem do Frenštátu. Ta byla z té cesty nejhorší. Ty ostatní byly dobré. Tak to je všechno.
0: Paní Noro, vy jste skvělá vypravěčka. Já to říkám vždycky a i dnes to mám na jazyku. Děkuju, že jste nám vyprávěla. Myslím,
1: ráda.
0: Že byste vyprávěla ještě dál, ale už se to musíme nechat na příště.
1: Já vím,
0: ozvěte,
1: ale to jsou jenom moje vzpomínky. Já to jenom takhle vytahuju z mozku. Já to před sebou pořád vidím, ty obchody a čeho jsem si tam chtěla všimnout.
0: My jsme účesu, to pochopili, říkáte to barvitě. Jako by jsme tam byli tehdy s vámi. Tak přejeme krásnou noc a pojďme poslouchat příběhy ostatních. Naslyšenou, paní Noro.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnes v Noční lince společně listujeme pomyslným cestovatelským albem. Přidáte do něj i svou vzpomínku? Volejte Noční linku, zdraví vás Jarka Barboříková.

0: Poznávací zájezdy nám často přinesou víc než jenom fotografie. Jakou vzpomínku jste si z cest přivezli vy? Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte si s námi povídat stejně jako paní Marie. Ta volá z Dobříše. Je to tak?
1: Ano, ano, ano. Tak já bych chtěla říct, že jsem měla to štěstí, že jsem byla jako členkou odborového hnutí, což dneska není moderní, ale byl to už Českomoravský odborový svaz školství. A každé prázdniny se dělaly zájezdy. Takže my jsme byli, já nevím, v Turnově jsme bydleli, v Rovnožnově pod Radhoštěm a viděli jsme toho spoustu hradů, spoustu zámků. Ale vy jste se také zmínila na začátku, že se má hovořit o těch vztazích. Nás jezdil autobus a všichni téměř jsme se tam znali. Takže to bylo jako večer posezení a vždycky tam byl takový závěrečný večer, že se tam prostě udělala skoro taková estráda, na které byl v táboře přítomen Jan Žižka. A prostě bylo to strašně pěkné. Takže když teď vidím nějaké ty soutěže, kde domov můj s panem Hámou, tak téměř všechny ty otázky bych uměla odpovědět, protože jsme toho spoustu zažili. Ale nejdůležitější pro nás opravdu byly ty vztahy. Dneska už teda bych se nikam neodvážila, ale stále si s těmi účastníky telefonujeme a vzpomínáme, jak to bylo pěkné. Ale jestli bych mohla, tak nejkrásnější a nejzajímavější zájezd byl na Normandské ostrovy. To jsou ostrovy, které patří k Anglii, ale jsou tedy mezi Flamandském průplavu, prostě u Anglie. A tam teda to bylo něco úžasného. Autobus tam nesměl, ten musel zůstat ve Francii, tam jsme dojeli lodí, týden jsme tam bydleli, byl tam největší příliv a odliv, ale co tam bylo nejkrásnější, tam vám byly úzké cesty, proto tam nemohly ty autobusy a kolem těch cest byly prostě samí kytky. Jako jsou u nás keře, tak tam byly kytky. A teď já si nespomenu, jak se jmenovaly, ale jsou to ty veliký koule. Růžový, bledě modrý, bílý. No, teď tak nevím, teď ukažte, co znáte. No,
0: velké koule, nevím.
1: Ale opravdu teda to bylo něco úžasného. I jsme tam byli, jak autobusové nádraží, to jste byla normálně vále. Žádný autobusy, rozevřela se opona a tam stál váš autobus a někam jsme jeli. No teda jako ten ostrovní autobus. No to bylo úžasný tedy. Opravdu to stále, pak už ty zájezdy nebyly, protože se to asi hrozně prodražilo tím, že ty řidiči s naším autobusem museli čekat v té Francii v Saint-Malé. Ale to bylo úžasný tedy. Tam jsem byla s rodinou tedy. Takže ale na všechno vzpomínáme, žádné fotoknihy teda máme z těch srandiček, co jsme jezdili s těma odborama, ale opravdu úžasný. Takže mám na co vzpomínat. Tak to jsem jenom takhle chtěla říct, ale že je strašně důležité na těch společných zájezdech byly ty vztahy, který jsme tam navázali a který
0: ano,
1: jsme tam měli.
0: Já jsem právě doufala, že právě o této atmosféře těchto starých, dobrých poznávacích autobusových zájezdů budete mluvit. Tak zkuste to rozvést.
1: Jako jak rozvést? No tak to můžu, no tak tady to bylo pro celý okres Příbram. No a jelo se třeba, já nevím, Rožnov pod Radhoštěm.
0: A znali jste se vždycky nebo ne?
1: Prosím.
0: Znali jste se s těmi...
1: S některými ano, aha. A když už potom se jezdilo, tak už jsme se znali všichni. To byl autobus 40 lidí a znali jsme se téměř všichni, maximálně tam byly 2-3 noví. Pan řidič nám jezdil stále stejný, no prostě bylo to úžasné, opravdu. Ale to, ona totiž to byla zásluha naší paní vedoucí, Zdeňky Sedloňové, která vždycky něco vymyslela. Když jsme třeba šli na říp, tak říkala holky, a na tom řípu nás bude vítat praotec Čech. A já jsem jí říkala, a toho, kde ho seženeš, toho máš někoho? Ona povídá, mám. Já povídám, kdo to bude dělat? No to budeš dělat ty, jo. Takže, a ta byla taková, že by jí nikdo, že by jí neřekne. Takže to opravdu nemělo chybu. Pak se dělala třeba přehlídka oteplování, že je, tak tam byla přehlídka kalhotek, že když byly nejdřív zimy, tak bombardáky, pak těžeš dělčí kalhotky, až to došlo na tanga, až bude veliký vedro. No. Prostě úžasný vždycky společenský večery tam byly.
0: Tak výborně, to jsem takže říct. Zábava, hudba, a dobrá to, společnost.
1: A mám na to opravdu spoustu vzpomínek krásných a bohužel ta vedoucí naše velitelka už nežije a i to rozloučení měla strašně krásný. To ona to všechno naplánovala, tam mi řekla, a ty budeš mluvit na tom pořbu, ale pak to bylo úplně jinak, že se udělalo sezení a dotela tam přijel i pan Dobšík, jestli víte, kdo to je obršev odboru školství, tak přijel i na to posezení,
0: František
1: že jsme tam na ní vzpomínali. To bylo opravdu úžasný, úžasný a ta parta právě ty nejskalnější tam byly na tom posezení asi 30 lidí a tak jsme na ní zavzpomínali. To jsem chtěla říct, že opravdu jsme si to užili. Tak to jsem, a byli jsme i v cizině, teda ve Švédsku, ve Finsku. A do Chorvatska se jezdilo, takže... A nebylo to za nějaký drahý peníze, protože jsme byli ubytovaní na internátech. Že nám to zařídila, že internát o prázdninách volnej, takže jsme byli na intru. Tak to jsem takhle chtěla říct a vzpomínáme na to s láskou všechny a všichni, kteří jsme tam byli. Tak to jsem vám chtěla říct.
0: A já jsem ráda, že jste vzpomínala i tady s námi, s posluchači Českého rozhlasu. Opatrujte se, pojďme si poslechnout kapelu Šalom a příběh dalšího posluchače, dalšího
1: volícího. Dobře,
0: volícího.
1: Tak se mějte a ať se vám podaří usnout.
0: Děkuju. Která země vás překvapila nejvíc? Kam byste se rádi ještě podívali? Noční linka dnes patří cestování a vašim zážitkům.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: svět je plný krásných míst a zajímavých lidí. Kam vás zavedla vaše nejhezčí cesta? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu a zapojuje se paní Eva, která volá do Zlína ze Sokolovska. Zdravíme.
1: Dobrý večer. Zdravím vás všechny a chtěla bych se s vámi podělit, ale nebyl to příjemný poznávací zájezd. Můj manžel odcházel v 90. letech, odcházel do důchodu, do předčasného důchodu a od ROH dostal jako dárek dva poukazy na zájezd do Sovětského svazu, do Moskvy a po těch městech velkých. No, tak jsme se těšili a prostě, když jsme přiletěli letadlem do té Moskvy, tak jsme měli v autobuse takovou tu organizátorku, která nás měla na starosti, tak nás zavedla nás do hotelu. Ubytování jsme měli perfektní v hotelech, stravování dobré, všecko. No a začalo to. Takový závod jsem v životě nezažila. Tenkrát mi bylo 54 let, byli tam daleko starší účastníci, byli jsme z celé republiky a prostě program, bylo to jak na vojně. Dopoledne ani nám neřekli, kam půjdeme a už se jelo autobusem a prohlíželi se, prostě řeknu vám, že nevím, jestli to bylo 10 dní nebo 14 dní, to už mě prostě uteklo. Prostě takový blázinec jsem ještě nezažila. Je fakt, že jsme byli v Moskvě, v Oděse, v Kišiněvě a už ani nevím kde, ale dopoledne, odpoledne, mezi tím nás odvedla zase na ten oběd. Všude jsme měli hotely, po stránce ubytování to bylo perfektní, ale ten blázinec, mě všechno splynulo, prostě všechny ty návštěvy muzeí

0: děkujem, protože v těch no, byl krásný hotelech, přece jenom asi to vaření nebylo takové nic moc, no. A ještě průjem jsem měla a všechno mě splynulo do sebe. Nějaké organizování a nějaké vztahy, tak depak. To jenom, jak no, jsme pochytili, jak se kdo jmenoval.
1: A náročný trošku zájezd, vojenský režim, když je program tak přísný a pořád se někam spěchá na rozkaz, člověk musí něco stihnout, tak z toho člověk pak nemá nic, žádnou radost a pohodu si neodnese, jak jste říkala, zážitky z muzeí splynuly. No. Teď zpětně si říkáte, že jste měla říct ne a nepůjdu, ale jak asi člověk je v tom kolotoči, tak se neodvažuje vystoupit a jít proti teda té vaší delegátce.
0: No,
1: přemýšlím si, jak se to tak stane, že tam takový člověk pracuje, že na ní někdy nepřišly nějaké recenze, aby ji teda vyměnili, protože to si taky neumím představit.
0: No, přijela jsem tak utahaná jako nikdy a to jsem ještě byla, nebyla nejstarší, tam byly i manželské páry daleko starší, mě tenkrát bylo, jak říkám, asi 54 let. Já jsem byla úplně vyřízená. Když jsme přišli někde do těch obchodů trošičku, když jsme měli náhodou nějaké volno, tak jsem byla překvapená. Ty obchody nebyly prázdné, ale třeba prodávali tam 4 věci a ty 4 věci v těch pultech, ty tam byly snad ve sto exemplářích, jo? 100 kousků stejných. No a můj muž si koupil něco na rybaření. No, když jsme potom vešli do takových, no, v potravinách, to bylo hrozné, ale jak říkám, nebyly ty regály prázdné, protože oni to tam vystavili všechno tisíckrát. No, ještě dneska si divím tomu, že jsem se nespříčila a že jsem aspoň nějakou tu akci nevynechala, když mě to tak ničilo. Krásná města, všecko, ale už si dneska pamatuju jenom tu most.
1: A řekněte, dokázala jste si z té cesty odnes přece jenom i něco hezkého? Co to bylo?
0: Ne, neodnesla, já jsem byla úplně utahaná. Já jsem byla ráda, když jsme přijeli domů a řekla jsem si, v životě už na poznávací zájezd nejedu.
1: No, tak dá se říct, že to byla dovolená, na kterou nikdy nezapomenete, i když trošku jiném slova smyslu. Evi, děkuji, že jste se k nám dnes přidala, chvíli s náma vysílala noční linku, bylo to milé.
0: Ano, všechny vás pozdravuji, ať se vám daří. Naschledanou.
1: Originální příběh z dovolené z poznávacího zájezdu přinesla do vysílání Českého rozhlasu paní Eva ze Sokolovska. Uvidíme, kdo se dovolá jako další. Už to bude po půlnoci. Teď kapela Queen.

0: Noční linka.
1: Milí posluchači, krásný večer. Vítám vás u druhé hodiny Noční linky. Máme 7 minut po půlnoci, je tu nový den s datem 18. května. Vítejte v novém pracovním týdnu. Dnes v noci společně cestujeme v Noční lince. Vracíme se na poznávací zájezdy do měst, k mořím i do hor, ale hlavně do vašich vzpomínek, které jsou často tím nejcennějším suvenýrem. Pokud vám v hlavě právě teď vyskočí nějaká příhoda z cest, klidně nám zavolejte nebo napište. Ať už to byl zájezd plný smíchu nebo spíš dobrodružství, které už byste nikdy nechtěli zopakovat, i to sem patří. Volejte Jarku Barboříkovou 731 800 900 nebo napište na náš web rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vás a posílám kapelu Olympic.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: půlnoci. Dnes v noci společně objevujeme ve vysílání Českého rozhlasu svět z pohodlí domova. Zavolejte a vezměte nás na místo, které vás učarovalo, stejně jako to právě teď udělal pan Pepa ze Šlapanic. Zdravíme vás.
1: No tak já zdravím všechny posluchače i vás a měl bych takový zážitek, já to mám procestovaný poměrně dost, sice pokud jsem sloužil na vojně, tak jsem mohl se tak cestovat akorát po vlastech českých a slovenských, ale od 70. roku pak mám procestovaného to dolů. A nejkrásnější, bych řekl, byl v 85. roce zájezd do Paříže, lépe řečeno na Skubidánu, to byl výměný rekreační pobyt z Air France jako
0: Pane Pepo, teď jste nám vypadl, ale zkuste pokračovat dál, třeba si to domyslíme. Rozuměli jsme to, že to byl výměný pobyt?
1: Výměný pobyt. Jako, já když jsem nastoupil, tak dva roky pod nástupu jsem se stal předsedou do závodního výboru v Brně a tak každý měsíc jsem jezdil do Prahy a vždycky jsem dovezl nějakou tu rekreaci zahraniční a tak pokud jako měli zájem a dovezl, dostal jsem také Francii do Skubidánu na 14 dní, i to bylo výměny Air France jako jejich odbory a nikdo nechtěl, až jedna prodejkyně letenek jako takže by jela, tak jsme odletěli do Prahy a společně výprava na ten Skubidán. No a její hobby byla franština, čili tam se seznámila s Claudem, jako to nebyl Debussy, ale prostě místní. A s ním dala slovo a seznámili se, tak ten nás po Francii povozil jako mimo jiné, co ti odboráři jejich s autobusem tam nám nabídli to. A takže dala Mont-Saint-Michel přes celou Francii, uprostřed někde jsme se nakrmili a je prostě, no tak byl to výborný zájezd, jako jeden z nejlepších, protože potom jsem měl ještě s druhou manželkou, to jsem byl, pardon, vdovec první.
0: No tak Paříž a její atmosféra si člověka často opravdu získá a ve vás nechala tak silné vzpomínky, že přetrvávají poměrně živě až do dnes. Tak co dál, to byla Paříž, Francie?
1: To byla Francie, no a pak jsem teda první manželkou v 80. roce na Kubě, po 8 letech jsem se znovu oženil a tak na svatební cestě zase na Kubě. Nejlepší bylo v Montrealu, tam se měnili nebo plnili no, jako aeroplán, no tak prý tam můžete zůstat, kdo chce tady za, jako no jeden, když si tam zůstal z zájezdu, ale ten byl ze Zlína. A to jsem chtěl říct.
0: Jakože se nevrátil no, zpátky, jakoby, že emigroval, nebo jak to myslíte?
1: No emigroval tam jeden
0: zůstal. A ze Zlína zrovna, vidíte to.
1: Prosím?
0: No my dnes vysíláme ze Zlína, tak mě to zaujalo.
1: No tam byl jako staniční mechanik, tak ten, no tak taky byl odborář, byli, takže tam zůstal to, no tam říkal zrovna ten vedoucí zájezdu, říkal, kdo chcete, tak tam jsou dveře, a tak říkal, no ne, ale co bych řekl, já bych potom první zkušenost, že bych tam neemigroval, protože bych se nenajedl. Ta strava, co nám dali jako na palubu v tom Montrealu, tak to mě vůbec nechutnalo. No tak to jako
0: To je krásný důvod, že byste se nenajedl. Dobře.
1: No, tam bych se nenajedl. Takže to bylo, ale potom ještě jeden první zájezd, ještě s první ženou, tak jsem dostal Leningrad tenkrát, tak to byl taky pěkný zájezd.
0: No, Pepa, vždycky nová žena, nový zájezd. To už je
1: no,
0: třetí.
1: Jako to byla skupina, to byly vždycky výměny s odborama, jo?
0: Dobře.
1: Letecký a tam jsme byli 10 dní a na 30 kilometrů od toho Leningradu, no teď si nespomenu, jak se to jmenovalo, říkám, byl to okopírovaný Louvre, co se byl z Francii, tak tam jsme byli potom v Paříži, tak no tak na Eiffelovku, takže to byl jeden, ta Francie jako nejkrásnější, no Kuba, no a poslední se jsme byli, to jsme si zaplatili Egypt, 12 dní. No.
0: Pepo, užíval jste se, znělo to nádherně. Teď jsme ale překročili čas, který máme určený vždycky na jedno vyprávění, takže se budeme muset rozloučit. Ale já věřím, že jste nás vzal přesně tam, kam jste potřeboval. Ani si to snad nepamatuju. Kuba, Francie, Egypt,
1: ještě,
0: nádhera.
1: Ještě jednu připomínku, prosím vás, za toho špatného socialismu. Měli bych řekl trošku blíž sobě. Já jsem dělal předsedy v Šelaru ve Šlapanicích a vždycky, jak bylo výročí, tak jsme udělali výstavu. Teda rok předtím se uvařila medovina, pak jsme napekli ze 100 kilo.
0: Já jsem ráda, že máte tolik energie na povídání v takové noční hodině, ale to už by nebylo k tématu a opravdu bychom si už měli dát písničku. Takže se s dovolením rozloučím, poděkuju a schovejte se to na příště. Budu ráda, když zavoláte. Ano. Ozvěte se.
1: Podle tématu.
0: Přesně tak. Ze Zlína zdraví do celého Česka Jarka Barboříková, posílám Věru Špinarovou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Každá cesta má svůj příběh, někdy je veselý, někdy je dojemný, někdy dobrodružný. O ty vaše se dnes můžete podělit v noční lince Českého rozhlasu. Volejte 731 800 900 a nebo pište rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz.

0: Někdo cestuje za mořem, jiný za atmosférou starých měst. Jaké bylo vaše nejkrásnější dobrodružství? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. A teď se nám je bude vysílat pan Václav. Odkud voláte?
1: Já vám ze středních Čech.
0: Tak pojďte nám povídat, nevím, z jaké strany to vezmete. Bude to zájezd po vlastní ose, nebo...
1: Začal od prvního po poslední cestování, jestli dovolíte.
0: Dobře.
1: Byl jsem do roce 91 den v Lipsku, pak jsme s manželkou po 90. roce se věnovali cestování, navštívili jsme celkem 21 zemí světa.
0: 21, Václave.
1: Ano. A pokud bych měl hovořit o nejkrásnějších místech, tak by to zaprvé byla Dominikánská republika, kde vlastně vzniknul takový ten systém toho velkého krásného přirostování, ale tam nádherná tráva, nádherný moře. Když se dostanete mimo ty velké pláže, jeden můj kolega tam lítal a říkal, ležel jsem vedle, tamhle horce. My jsme byli na severu, nádherný koupání, to je Dominikánská republika. Druhá nádhera je Zanzibar. Tam se akorát musí cestovatel dát pozor, aby měl zájezd moře na Indický oceán, protože k Tanzánii jsou takový jenom mokrý kousky, kde jsou různý pro Indii nebo pro Japonce ty rostliny všelijaký, ale pokud by chtěl někdo v Evropě být někde blízko a zažít Karibik, tak bych včera doporučoval Sardinii. Sardinie je nádhera. Nádherný moře, krásný písek, čistá modrá voda, pěkný počasí a příjemný lidi a celkem bezvadný ubytování. Je to tak 2 hodiny, 2 hodiny, 20 minut letu, ale je to nádhera, je to kužití, opravdu, to si člověk pochutná, taková ta krásná, čistá, bledě modrá vodička. Doporučuju Sardinii jako ze všeho nejlíp. Ale protože, jestli dovolíte, už je mi dneska 80 let, a skoro nechodím, tak bych pro ty, kteří by chtěli se kapánek léčit, přitom poznat trochu světu, tak bych doporučil Španělsko, jmenuje se to Marmore. To je taková písečná kosa, na jedné straně je Středozemní moře a na druhé straně je také Středozemní moře, ale jakoby jezero, to je plno léčivého bahna.
0: Tam jsou vodopády, je to tak?
1: No a to je, tam se jezdí především dámy léčit nebo udělat mě kůži novější, jako, ale mažou se všichni tím bahnem a působí to na bolesti.
0: A vy jste tam tedy, Václave, byl a vy jste na sobě viděl nějakou tam, změnu?
1: Byl jsem tam dvakrát, tyto změna včera doporučuju. Jo, je to konec Španělska, jižní Španělsko, jmenuje se to Marmore. Dělá tam hotely, třeba Delfín, cestovní kancelář a pro zdraví, pro ty, kdo si chtějí užít trochu ciziny, trochu takového toho společenského života, toho honosního jídla, ale i ubytování a toho všeho a přitom se trochu léčit, zřele doporučuju.
0: Děkujeme za tip. Václave, 21 zemí světa, to je neuvěřitelně velké číslo.
1: A ještě bych mohl mluvit o nejhorším pobytu.
0: Můžete.
1: Máme ještě minutu.
0: Ano.
1: Bohužel byla to Izrael.
0: Aha.
1: My jsme byli v Tabě v Egyptě na Sinajském poloostrově. To kvůli válce teďka zavřeli. 7 kilometrů od izraelských hranic, tak jsme jeli na výlet. 3x tam kontrolovali autobus, 3x tam kontrolovali doklady, nesměli jsme mít předtím žádným jižním státě návštěvu. Když jsme přišli k koukání poprvé, kde nás kontroloval teda člověk nebo dáma, seděla ve sklení kuchyni, dala jsem jí pas, vám říkala, máte zbraň, takovým způsobem, jako to, já říkám, vy mluvíte česky, na co se dívíte, kam jedete? Tak jsme říkali, jedeme turisticky. To bylo první uvítání. A druhý vám povím, nejsem věřící, nejsem křesťan, i když církve si vážím kvůli tomu, jak rozvíjela svět a tohle to všechno. Ale tak, jak se chovají v Jeruzalémě, v cestě Ježíše Krista, těch 10 zastavení, tragédie. Plno lidí, nevidíte nikam, ramenem strkáte do vysící kejty, do tohle, tamhle, to je podle mě devastování kultury. To je konec. A pak přijdete k poslednímu bodu, kde je teda kostel, kde je pochován Ježíš Kristus, tam se střídají po hodinách církve, kapánek to člověka, tak to všechno mrzí, jak se lidi k sobě chovají. Byli jsme tam, čekali jsme 2 hodiny, pak se střídali, odpustili to křesťaní a nastupovali pravověrní. Ne, že by pustili lidi do hrobu, ale museli běhat to všechno vyfoukat tím jejich kouřem, takovým tím to obejít, až teprve zjistili vlastně od myšlenky křesťanský, tak teprve pustili lidi dolů ke hrobu, aby se šli podívat, jestli je to teda skutečně Kristův hrob. Lidi by se měli uvědomit na celém světě, jak jsme to poznali, je spousta výborných a dobrých lidí. Ale jako... Já vám ještě povím jednu věc, čeho si ve všeho nejvíc ceníme s manželkou. Byli jsme v Zanzibáru a bydeli jsme v super hotelu a tohle to všechno člověku, to bylo občas líto. Jezdili jsme na zájezdy přes ty pralesy a přes to. Děti chodili v modrobílých uniformách, krásně bílí nažehlený, přitom chodili pro vodu, jezdili na kole 20 kilometry, bydlili v kýši, jak to ty matky dokázali, to byla nádhera.
0: Václave, no, pokud bychom s vámi měli procestovat 21 zemí světa, tak to bychom tady vysílali až do rána, takže bohužel teď už se budeme muset rozloučit, ale věřím, že to nejdůležitější jste řekl, co jste chtěl sdílet a my jsme za to moc rádi. Hezky se to poslouchalo. Teď vám přejeme krásnou noc a posíláme Tomáše Kluse.
1: Hezký večer, dobrou noc.
0: Noc je ideální čas na vzpomínání. Dnes vzpomínáme na krásné cesty, krásná setkání. Tak se přidejte k našemu povídání o poznávacích zájezdech.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnes večer cestujeme ve vysílání Českého rozhlasu bez kufrů a letenek jenom pomocí vašich vzpomínek a příběhů. Paní Alena je s námi z Poruby. Vítejte, krásnou noc i vám.
1: Taky vám krásnou noc, dobrý večer, dobrý večer. Chtěla bych se taky podělit o cestování, tak vlastně už nějak za mladá se hlavně cestovalo přes to CKM, cestovní kancelář mládeže, tak to byly takové ty zájezdy Bulharsko nebo NDR a tak dále. Potom autem třeba Maďarsko nebo Rakousko jsme si projeli. Teď jsme byli na zájezdě, to bylo v roce 77, to bylo vlakem družby. A teď si vzpomínám na tu paní, co přede mnou, ne přede mnou, ale tam hovořila. Byla to návštěva vlakem družby teda do Sovětského svazu, kde jsme většinou spali v lůžkovém voze v tom vlaku. Akorát jsme spali 2 dny v Leningradu, 3 dny v Leningradu, 2 dny v Moskvě. Tak to si na to vzpomínám, že to byl taky honem, rychle na hotel, rychle vybalit kufry, rychle k autobusu, honička to byla. No ale tam můžu říct třeba jako to tehdejší Leningrad, to jsme tam spali v takovém krásném hotelu, který stavili Švédi, krásný hotel, bylo to u Finského zálivu, tak Leningrad teda teď Petrohrady jako nádherné, krásné město, opravdu na to mám zapomněné vzpomínky, no i Kyjev je teda prostě krásná, nádherná, no ale říkám, teď to bylo takový rychle, honem, spěch, a mě tenkrát bylo 33 roku, takže jsem byla ještě mladá, jako ano. Pak si taky vzpomínám, jako potom jsme jako letecky, tak to jsme byli na Malorce a na to si vzpomínám a o tom chci stručně mluvit. To byl letecký zájezd, jako dovolená na 8 dní na Krétě. A tam jsme byli někde ubytováni, to bylo někde úplně nějaký takové, to nebo někde na pláži hotely, nebo něco, to byl takový nějaký přízemní menší hotel, kde spali akorát, jsme tam byli ubytováni Češi a Němci, jo, to bylo, takže tam nebyly nějaké pláže, hotely, krásná, nádherná příroda, to tam je. A my jsme se tam domluvili, jsme se tam seznámili s jednými manželi a tak dále, tak s nimi jsme se domluvili, jsme se tam dozvěděli, že tam je taková takzvaný oslý ostrov, jako takový ostrovek, tak jsme tam jeli teda taxíkem, tam taxíky levné, jsme jeli do určitého přístavu, to bylo asi nějakých 15-20 kilometrů. Tam byla jako loď velká, která snad jezdila jenom jedenkrát týdně nebo dvakrát týdně, asi hodinu, na takzvaný oslý ostrov. To byla taková, tam nás vysadili a říkali, za 2 hodiny nebo za 3 hodiny musíte být zase zpátky, protože kdyby jsme zpátky na tu loď nebyli, tak bychom tam 3-4 dny museli někde, a to tam byla samota, tam nebylo nic, jako jo. A tam jsme šli přes takové ty pěší, ty duny, jako, že to jsme víc padali do toho písku. Asi tak 3/4 hodiny jsme šli tam dál. A tam to byla taková moře, nedotknutelná příroda, krásné. To byla úplně nádherná, bledě modrá voda, kde jsme byli, viděli až na dno takové bílé, takové no něco nádherného. Krásné, čisté modře, to je mám nezapomenutelný, krásné teda vzpomínky. No, tak tam jsme se jako koupali, no tak tam jsme byli asi, myslím, 2 hodiny a zase jsme potom přes ty pěší duny šlapali zase k té lodi a jeli zpátky. Jinak bychom se nedostali, že tam bylo putovat taková rezervace, taková nějaká, kde jednou nebo dvakrát za týden přijela loď, tam měla lidi, nevím kolik, 50 nebo kolik, prohlídli 2 hodiny jsme tam mohli ležet na tom a zase zpátky. Tak to bylo něco takového nádherného, na co nikdy nezapomenu. A tak, jak jsme tam byli ubytováni, tak před námi v tom moři, tom zálivu, kotvil zrovna princ Charles s těmi dvěma syny. Asi tam 5 dní kotvil a neviděli jsme, no nám říkali, to je tady loď od Charlieho a tak dále. Tak na to si jako ještě na to vzpomínám. Takže mám hodně jako takových těch vzpomínek z těch různých zájezdů takových a těch jako, no, teď jsem sice 12. tu jsem asi jako projela v některých, třeba jsem byla 2x nebo 3x a tak mám vzpomínky, plno Alp, plno těch vzpomínek a tak jako, no, bylo to krásné a už je to pryč. Dneska už mám určitý věk, takže už jsem dojezdila, dochodila všechno. No.
0: A v jakých momentech nejčastěji vzpomínáte? Když někdo vypráví, nebo když vidíte nějak nějaký dokument v televizi. Otevíráte často alba, listujete jimi?
1: No, co já tady alba? Těch alb mám strašně hodně, velké alba, takové ty malé alba, že to jsme ještě pod tím klasickým fotoaparátem, ano, takže hodně mám alb, takže vždycky tom si jako listuju. A nejkrásnější vzpomínky vlastně na tu Krétu, říkám, ačkoliv ubytování, sraveň tam nestalo mu za nic, ale o to tam zase byla ta nádherná, krásná příroda. Potom i na tu Malorku, no a tam potom ta Leningrad, teda tedyší Petrohrad, tak to je taky krásné město teda, no a tak jako Rakousko samozřejmě a takové ty jako no. V Jugoslávii, to jsme zase tenkrát v Jugoslávii, jsme byli přes CKM a to jsme si taky udělali s mužem takový výlet, že jsme jeli stopem, ano, jsme tam jeli na syn a jeli jsme až tam na Plitvická jezera. To je tam, kde byl točený Vinetu, no. Tak u toho jezera jsme taky byli, tak na to taky velice vzpomínám, mám tam jako v týhle taky, no, tak to jsou takové moje vzpomínky, no.
0: Děkujeme za ně, jsme rádi, no, že jste s náma listovala vaším pomyslným cestovatelským albem.
1: Ano, dobře, tak děkuji jako moc krát, zdravím všechny zase a zase se budu těšit, až se zase dovolám a tak. No.
0: Budeme se těšit,
1: děkuji,
0: paní Alenko.
1: Děkuji vám moc taky.
0: Loučíme se.
1: Krásně, ano, taky. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Cestování nás obohucuje o zážitky, které nám nikdo nevezme. Který z nich vám utkvěl nejvíc v srdci?
3: Se snaží déšť, s tmou se k

0: Je přesně 3:15. Dnes jsme spolu v noční lince Českého rozhlasu sbírali cestovatelské příběhy. Noční linka bude pomalu končit, ale ještě stihneme nějaké příspěvky. Třeba ten od paní Jany z jižních Čech. Vítejte ve vysílání.
1: Děkuji a všechny vás zdravím a moc děkuji, že jste zvedla můj telefon. Já bych jenom v krátkosti řekla, že mám tento životní zájezd na paměti, nikdy nezapomenu, protože to byl můj první a poslední zájezd v životě. A byl to zájezd s Čedokem za účelem emigrace. Já jsem byla v té době posluchačkou 5. ročníku na medicíně.
0: Aha.
1: Rok dopředu jsme museli si zařizovat všechny doklady. Už jenom si zařídit ten zájezd bylo vysilující. A když se to uskutečnilo, tak já byla po promoci už 14 dní. Takže úřady nevěděly, že už jsem hotová lékařka. Takže jsem pořád cestovala vlastně jako studentka 5. ročníku. Na hranicích byl to kombinovaný zájezd vlakem a na hranicích všechny mladé lidi z vlaku vysadili a byli jsme důkladně prohledaný, mě se dívali i do drdolu, jestli tam něco nemám schovaného. A už jsem byla tak z toho zdeprimovaná, že už se mi opravdu nechtělo nikam jet. A nakonec zahoukal vlak, že už se rozjíždí. A teď sledovali, jak na to zareagujeme. A já jsem zareagovala s úžasnou úlevou. Já jsem jim řekla, to jsem ráda, že jsem to zmeškala, protože nám budete muset vrátit teď 10 000 korun. To byly velký peníze, byl to zájezd na celý týden po Evropě. No nakonec řekli, no to ještě zastavíme, tak jsme všichni naskákali zpátky do vlaku a okamžitě se mě začali, předtím jsme jeden s druhým nemluvili a začali ptát, a kde jste to měla schovaný? A třeba jsem říkala, já nemám nic, já jedu jenom na zájezd, opravdu jsem neměla nic, jenom, myslím, 7 liber se měla dostat z Anglii, protože jsme museli dopředu zájezd zaplatit v českých korunách a potom v každé zemi nám uvolňovali ty peníze naši vedoucí. A když jsme přijeli do Anglie, tak jsem kontaktovala svého vedoucího, že si prodlužuju zájezd v Anglii. On mě řekl, s emigrantama se nebavím. Já jsem si došla i na československý vyslanectví, jestli bych mohla pokračovat ve studiu. A oni řekli, to jste si měla vyřídit už v Praze. A já jsem řekla, to by mě vůbec nepustili na zájezd. Takhle jsem byla ještě naivní. Vrátila jsem se do hotelu, tak jsem se s nima rozloučila. Naštěstí jsem měla už spolužačku z medicíny v Anglii, která mě jako přišla naproti a už jsem s nima nepokračovala dál. Ovšem, čeho jsem se všimla, že v každé zemi nás ubývalo. Maminka mě přišla potom naproti za týden na nádraží a zjistila, že jenom 4 se vrátili ze 40 cestujících. A to byly ty tajní, co nás hlídali. Se mnou i na pokoji tam v Anglii byla jedna asi 40-letá paní a když jsme měli půl dne volno v Anglii, v Londýně, tak se mě ptala, kam půjdu, já jsem říkala, že jdu do lékařské knihovny. A ona řekla, já taky. A já jsem říkala, jo, vy taky studujete medicínu? A ona řekla, ne, ale moje dcera chce jít na medicínu. Takže jsem si byla absolutně jistá, že je to jedna z vedoucích, že mě hlídá. Ovšem, tím, že moje známá v Anglii si pro mě přišla, říkala si na anglickým, dala jsem to písemně napsané pro vedoucího zájezdu, že ze studijních důvodů nepokračuju v cestě. Tak to skončilo.
0: Jak vás přijala nová země?
1: Úžasně. Úžasně. Na to nikdy nezapomenu. Tím, že jsem byla po promoci, tak jsem měla na mikrofilmu ofotografovaný celý svůj diplom. Došla jsem si okamžitě na lékařskou komoru, tam si ověřili s Karlovou univerzitou moji totožnost. Okamžitě do 14 dnů jsem byla poslaná na Clinical Attachment Assessment v Sary, malej cottage hospital to byl. A tam jsem měsíc pracovala jako lékařka, jako sekundářka. Byla jsem přidělená k jiný Angličance také po promoci, abych sledovala všechny ty postupy. Zjistili, že moje lékařské znalosti jsou dobrý a ten jazyk ještě byli tak slušný. Říkali, ale domluvíte se pacienty, jen si vzpomeňte na zvěrolékaře, ten taky nemluví jazyky zvířat a taky je umí vyléčit. Mm-hmm. Takhle slušní byli, úžasní. A nebo kolikrát, když potom, pak už jsem byla hned zařazená mezi ostatní Angličany jako sekundářka, tam se tomu říká house officer, senior house officer, potom je registrar a pak je consultant. To je trošičku jiná stupnice, než jsme zvykli tady. Ale na to nikdy nezapomenu. I konzultanti, to znamená šéfové, primáři, oddělení, byli tak slušní. Vždycky říkali, já jsem vždycky, I don't speak English. Já jsem znala pouze tu školní angličtinu. A oni říkali, oh, you speak better English than we speak Czech. Takhle byli úžasní. Teda poté to bylo po sametové revoluci, pardon, po ruské invazi, po roce 68. A tohle to byla jediná možnost, jak legálně opustit Českou republiku, Československo, nelegálním s legálním zájezdem pro nelegální imigraci s Čedokem.
0: A podařilo se vám udržet kontakt s domovem?
1: Ano. Byla jsem stále maminka, dokonce dostala i lepší místo, protože tím, že mě musela zaplatit ten drahej zájezd, si musela vypůjčit. Já jsem tady totiž přišla o tatínka. Tatínek byl profesorem matematiky, fyziky, odmítl v 50. letech vstoupit do komunistické strany a oni ho vyhodili, stál se z něho pomocný dělník, kopal kanalizaci pro vodohospodářskou službu v Českých Budějovicích, kde jsem se taky narodila. Já jsem 100% jihočeska, 300 let starýho rodu po mamince a 300 let starýho rodu Čechů po tatínkovi. Takže já se tady cítím moc dobře. Takže tohle to je vlastně už mimo váš.
0: Ale byl to krásný příběh. Já jsem moc ráda, že jste se nám ozvala.
1: A mám mnoho nádherných vzpomínek. No,
0: tak opravdu. Doufám, že se vám podaří někde to napasovat k nějakému dalšímu tématu a že znovu zavoláte do nočního vysílání Českého rozhlasu.
1: Je moc líto, že lidi nejsou na sebe hodní tady. Nepomáhají si. Já bych jim tak přála, zvlášť těm mladým lidem, aby jsme si pomáhali tak, jako normální šťastní lidi.
0: Jani, děkujeme za vaše poselství a přání. Loučíme se.
1: Děkuju moc. Děkuju, že jste vyslechla můj příběh.
0: Milí posluchači, noční linka se chýlí ke konci. Děkujeme, že jste byli s námi, že jste sdíleli svoje příběhy, vzpomínky i chvíle, které vás na cestách potkali. Přeji klidnou noc a i při vysílání dalších pořadů Českého rozhlasu se těší Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí, tak zase v takový krásný společnosti. No, snad to platí o našem divadle pokaždé, ale dnes, jak by ne, když je naším hostem básník a dramatik, herec a kabaretier, ale především pan Jiří Suchý.

zachmuří. Přestože kolem padnul květ,

Pak mně ušlo, že jsem žil někdy i pod mě nebo v chladu. Pan Chesterton.

Tomáte, s Jiřím Suchým. Nedávno mi jeden kamarád po návštěvě v semaforu povídá: člověče, tak bych ti chtěl být zase někdy tak mladej, jako bude Jiří Suchý za 15 let. No a je v tom všechno. Jiří Suchý je neskutečný až přírodní úkaz ve své neutuchající energii. Ostatně tu měl ale odjakživa. Třeba když se v 60. letech upsal rozhlasu s tím, že si bude den co den večer povídat s posluchači v takzvaném gramotingltanglu. A jak už sám název napovídá, nechyběla u toho ani LPčka z domácí i světové diskotéky.

0: bledů.
1: Má poklona, hlásí se vám Jonáš. Jonáš se vám hlásí, otevírám jako obvykle svůj gramotingletangl, abych vás potěšil několika písničkama z různých dob a z různých dílů světa. Dneska to bude nejspíš strašný program. Jednak nevím, o čem povídat, no ale to bývá častějc, ale jednak nemám ani moc sdílnou náladu. Unavený jsem taky, to já porád. A navíc mám kvalt, ale úvazek je úvazek. Musím zde hovořit. Kdybych měl celou půl hodinu dělat třeba jenom blém, blém, blém, blém. Musím prostě, to je tak, když se podepíše smlouva. A nikoho z posluchačů ovšem nejspíš nezajímá mé momentální rozpoložení. Ani mě nezajímá zpravidla rozpoložení pánů, kteří mluví do rádia. Vy chcete, a to plným právem, hodnotný pořad, a já tady zatím uměle získávám čas jalovým povídáním. Teď by byla na místě sebekritika. Každá minuta je dobrá, sebekritika přijde vhod. Čím delší, tím lepší. Nejdřív ale trochu hudby a potom se pustíme do sebekritiky. Poslechněte si Patty Page, která zaspívá skladbu The Whole World is singing my song.

Musím tedy sebekriticky doznat, že jsem ve své povýšenosti, jak o mě jednou správně řekl jeden český básník, provedl zase jednu nepředloženost. Říká se jí gramotingle-tangle a je to částečně nepředloženost, částečně hudební pořad. Ve své píše jsem se rozhodl vysílat dnes a denně a je třeba sebekriticky doznat, že jsem to realizoval mnohdy za cenu toho, že svým programem nic neřeknu. Ano, skutečně nic neřeknu. Nejednou jsem zvolil i únikový způsob zábavy. Zábavu, která nás, řekl bych, odvrací od našich denních problémů. A nechal jsem se ovlivnit nezodpovědnými provokatéry a pokračoval jsem v těchhle plitkostech. Ano, já pokračoval. A tak jste mohli vyslechnout, dejme tomu, smyšlenou a nic neříkající scénku ze Saharské pouště nebo nesmyslné povídání o ničem taky, nebo dokonce návod na výrobu pouzdra, kde pod rouškou praktické pomoci posluchačům jsem je vlastně mystifikoval. Ti bystřejší brzy prohlédli, že jako nemám potřebnou kvalifikaci k tomu, abych radil, jak si vyrobit pouzdro, ale co ti ostatní, hloupější posluchači, kteří v dobré vůli se pokusili o výrobu pouzdra, podle mýho návodu. Jak se asi ti dívají na to, že jsem je připravil o čas, o dřevo a o další chuť k ruční práci, když místo slibovaného pouzdra vyrobili nepotřebnej paskvil. Považte, kdyby takhle mystifikovali veřejnost třeba i ostatní hlasatele a komentátoři. Kdyby vám v meteorologickém hlášení řekli zítra zaručeně prší a vy jste zrušili výlet a pak byste pozorovali z okna činžovního domu nejkrásnější den roku. Nebo kdyby si hlasatele vymýšleli zprávy třeba, oznámili, dejme tomu, že královna Alžběta se stala kandidátkou komunistické strany Velké Británie a že Chodsko se prohlásilo samostatným státem. A hned na to by třeba začal kurz angličtiny pro začátečníky a ten pan lektor by učil vlastně rumunsky a po absolvování by udělal z účastníky kurzu zájezd do Londýna a tam by je nechal a zmizel. Takhle nezodpovědně jsem si tedy počínal i já, tehdy, když jsem realizoval některé mystifikace a to jenom proto, že bych jinak neměl o čem povídat a to by ohrozilo mý postavení. Kaju se a přehrávám další desku, jmenuje se Singing in the Rain.

0: Tak tedy už to víte, mystifikoval jsem vás, a teď se podržte, 200krát k dnešnímu dni. Ano, dneska už po 200 vám tady nezodpovědně říkám různý polopravdy. Nedávno jsem například uváděl desku Sunny Boy, jakože je z filmu Sunny Boy, a ona je zatím z filmu Zpívající blout, jo, a podobně.
1: Myslíte si, že moje sebekritika je upřímná?
0: Ne.
1: Kdepak? Zase mi jde jenom o to, abych se mohl vytahovat, že mluvím do rádia, takhle před známejma. Kdybych se teď nekritizoval, tak řeč by stála a o takovýho komentátora nemá zájem ani Československý rozhlas. A tak se veřejně hanobím a schazuju a přitom to nemyslím upřímně. Ta kritika je z vypočítavosti, ta moje sebekritika. Já se přiznám, to je sebekritika z vypočítavosti. Konečně to není taková vzácnost, sebekritika z vypočítavosti. To je běžný jev v naší společnosti, ale do rádia to dělám jenom já. A to je právě to ošklivý. Do rádia. A tak teď upřímně, lituju svý neupřímný sebekritiky a kritizuju se znova a důraznějc. Dokonce bych vás rád seznámil se svým lidským profilem, abyste konečně pochopili, že od člověka s takovou minulostí nemůžete nic lepšího čekat. Jenomže se nepamatuju, co jsem psal v posledních dotaznících a byl bych nerad, kdyby se to nějak rozcházelo. To chápete, že jo, to chápete. Tedy tím nechci říct, že bych do kádrových dotazníků nepsal o sobě pravdu, ale znáte to, někdy má člověk o sobě přece jenom lepší mínění, jo, a tak se popíše jako schovývavějíc a jindy zase propadnu depresi a píšu druhý dotazník a tam se setřu, mám zlost na sebe třeba, vylíčím se tam velmi negativně, to prostě přijde na náladu.
0: Zkrátka docházím sebekriticky k názoru, že jako člověk jsem napováženou a mrazí mě při pomyšlení, že to celá řada posluchačů neví. Dokonce tady pan Josef s Evou z Jaroměře mě vám poslal řád gramofonu, takový krásný metál v etui a s dekretem. A ten hodný pán s Evou si dokonce zapamatovali, že nesnesu samet a připojujou upozornění, že etuje je vyložena sametem, tak abych se ho jaksi náhodou nedotk. Já se ho skutečně nedotk, děkuju za řád, přijímám ho, ačkoliv vím, že kdybych měl trochu cti v těle, že bych toto nezasloužený vyznamenání vrátil. A když on je vám to takový hezký, takový maličký gramofonek, jo, s destičkou, jen tak si prostě visí na takovým podvazečku a na sponce s třemi brilianty. Ještě 17krát se opovážím a pak jako když utne. U příležitosti 200. gramotingletanglu bych vám rád vysvětlil taky, proč se nedostavil před mikrofon Jiří Šlitr. Věděl jsem předem, že by určitě přišel v naději, že bude třeba nějaká malá oslava. A tak jsem podnikl vše, abych jako odpoutal jeho pozornost od téhle události. No, nedalo mi to celkem velkou práci. Poslal jsem mu knihu Trampoty Brouka Pytlíka, takže touto dobou je zabořený v četbě a čte a čte. A my si můžeme v klidu pustit poslední desku, Pol Anka, a tak schutí do toho.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Když už tu byl zmíněn právník doktor Jiří Šlitr, tedy čtoucí Brouka Pytlíka, oba pánové, Suchý a Šlitr, byli protagonisty rozhlasového pořadu Předpůlnoční párty. Vysílala se v roce 1968 jako převážně hudební program a stejně jako Gramo Tingle Tangle i tady byla spoluautorem jedna rozhlasová legenda jménem Jiří Bauer.
2: Dobrý večer, Jiří.
3: Těpic.
2: Všimli jste si všichni, že jsem dneska zdravil první pana doktora Šlitr. Dobrý večer, Jiří.
4: Dobrý večer. Já jsem si toho všiml zvlášť dobře.
2: Protože ono mu to bylo minule líto. Já vás velice vítám jménem nás všech na vaší druhé předpůlnoční party. Já jsem, jak jsem se dověděl, hostitel váš. My jsme si dneska rozhodli a dohodli, že vás překvapíme hned na začátek a že si můžete zeptat kohokoliv na cokoliv. A on vám odpoví, a to nejen odpoví, on vám odpoví názvem některé z vašich skladeb, kterou když uhodnete, tak zpíváme my všichni, když neuhodnete, tak zpíváte vy sami. Ptejte se, pane doktore, na cokoliv, kohokoliv.
4: No já to, my můžeme klást takovou otázku, na kterou třeba nejde odpovědět některou z našich skladeb. Já vím, třeba když se zeptám, lze tu krásu popsat slovy, jo? Tak chápu, že se může najít někdo, kdo řekne tu krásu nelze popsat slovy. Ale když se zeptám třeba, kolik může stát takovýhle citron?
2: Tak já odpovím Tereza, klidně.
4: A jo, no tak to je samozřejmě. Ano, tak to jak si, to je dadaistická
2: to
4: hra.
2: Ano, to je hra jako
4: tak,
2: bez
4: já jsem myslel, že to je jaksi realismus, jo?
2: Zkus hrát,
4: tak
2: jakoukoliv
4: dobře.
2: Otázku.
4: Tak ten citron pomineme, tak třeba co říkáte tomuhle saku? Třeba vy laskavě?
5: No vypadá jako kdyby pán byl malíř podle toho vkusu.
2: To je
4: krásný. Aha.
2: Teď hádejte, pane Rostov, teď hádejte.
4: On si bude říkat, pán byl...
2: O žluvě tam nic nebude. To jsme ještě napsali.
4: Tak je to.

0: světě se může ptát?
1: Já mám strašný strach teď, že třeba padne název písničky, kterou už jsme dávno zapomněli. No. Co si stane, co se stane potom? Prostě tahle hra má za úkol nás zkompromitovat před rozhlasovou veřejností, že jo?
0: Naopak, dokázat, jakou máte geniální paměť.
1: Tak schutí do toho.
2: Čím jste si tak krásně odbarvila vlasy?
3: Barvy laky.
0: Tohle to bude velice těžší. To bude velice těžší.

0: Tak hra byla pěkná a abychom jaksi podali doklad, že i my jsme se připravili na dnešní večer. My jsme si totiž přemýšleli, co bychom vám tady měli zaspívat a došli jsme k názoru, že bychom dneska mohli obrátit svou pozornost k jiným autorům, než jsme my, k neméně dobrým tedy. Já bych hlavně dneska bazíroval na textařích. Hudebníky si třeba vezmeme zase příště, hudební skladatele, ale dneska bych se zaměřil na několik textařů, který byli nějak mými vzory a který jsem měl rád a jejich písničky jsem rád zpívával a zpívávám dodnes, jenže dneska už jaksi nemám k tomu tu příležitost a tak využívám tyhle možnosti, že tady člověk si přece jenom může dopřát pomyšlení a rád bych si zavzpomínal na některé písničky, například na tuhletu. Víš, co to je Hamlet?
1: Hamlet, že?
0: Musím tedy říct, že melodie byla nakonec tak dokonalá, že jsem kapituloval a že jsem jaksi řekl, že skutečně ten mladík má budoucnost, jestli si ho vezmu samozřejmě pod protektorát. A tak jsem si řekl, z toho něco udělám a skutečně začal jsem ho cepovat.
2: Tohle z něj vyrostlo.
0: Koupil jsem si cep tedy, že? Cepoval jsem ho a dneska, prosím, dneska už mě tady docela třeba může doprovázet do rádia a tak. No. Vylíčil jsem to správně, že jo?
1: Odpovídá to
0: skutečnosti.
1: Nepokroutil ani jedno slovíčko.
0: No. Tak zkusíme.
1: Ten na něm právě tak hezký, že on je tak pravdomluvnej takovej.
0: Nechval mě, prosím tě. Nechval mě před večerem. Já si musím vzpomenout, jak to začíná. Aha, už vím, ano. Nevím, proč mě napadlo. Jo, je to ono.
1: Ano.
0: Tak jedem. Nějakou předehru, musíš to rozjet. Já se nemůžu...

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V roce 1977 se pánové Jiří Suchý a Jan Werich potkali hned dvakrát v pražské Lucerně, totiž na oslavě narozenin Westpoketky, jakožto chvíle zrodu osvobozeného divadla. A o rok později bylo oběma dokonce povoleno, aby natočili společný silvestrovský dialog. Co na tom, že se nakonec ten rozhovor nemohl odvysílat? V rozhlasovém archivu naštěstí zvuková stopa vzácné spolupráce Jana Wericha a Jiřího Suchého zůstala. A tak si teď můžeme aspoň kousek připomenout.
2: Pardon, takovej malej dotaz. Nejsem vám náhodou povědomý, že se tak na mě koukáte?
3: A víte, že nevím? To je zajímavé. Já na vás koukám z tohohle profilu. Vy nejste vůbec povědomý. A z druhého profilu jste hodně. Tak teď nevím, na čem jsem. A já jsem vám povědomý.
2: No, vy, jak bych to řekl, z tohohle profilu mě nejste povědomý. Z toho druhého taky ne. Ale z anfasu strašně.
3: Ty zajímavé, to hodně lidí říká, že z anfasu jsem to celý já. Jestli my jsme se třeba neviděli někdy.
2: To je možný.
3: Byl jste někdy v Černošicích, v Dolních, ne v Horních.
2: V Dolních Černošicích? Ne.
3: Tak tam teď celé, a co? Hory Matky Boží.
2: Hory Matky, ne, tam taky ne, tam jsem nebyl.
3: Taky ne.
2: Víte, nejlepší by bylo, kdyby jsme vyeliminovali všechny místa, kde jsem nebyl. Potom by jsme vyeliminovali všechny místa, kde jste nebyl vy. A posléze by jsme vyeliminovali všechny místa, kde jsme nebyli oba a zbydou nám ty místa, kde jsme oba byli a v tom budeme pátrat. Tím si to strašně zjednodušíme.
3: Tedy eliminační metodou.
2: Eliminační metodou se doeliminujeme z dárného výsledku,
3: ano.
2: Abych tak řekl.
3: Ano.
2: Čili kde jsme nebyli?
3: Tak třeba v úterý. Byl jste někdy v úterý?
2: V úterý? Jo, tam jsem každý týden, samozřejmě.
3: No to je úterý s malým U, já myslím úterý s velkým U.
2: No to se musí napsat na začátek věty a máte to s velkým U.
3: Ale ne, tohle je velký U všude. To malým U, když jedno úterý nejste, tak pak už nejste nikdy. Ale to v tom s velkým U, tam jste třeba i ve středu.
2: No počkat, tomu nerozumím.
3: To je obec, nebo...
2: Obec úterý?
3: Obec úterý.
2: To je zvláštní. To
3: nebo městečko, je to nedaleko Konstantinových lázní.
2: Konstantních?
3: Ne, Konstantinových, jako je Maria, Mariánské lázně, Františkovy lázně, tak tady je Konstantin... Má taky lázně, Konstantin.
2: Taky má lázně, aha. Tak tam jsem taky nebyl.
3: Tak tam jste taky nebyl.
2: No podívejte se, já myslím tohle, my se asi nedobabráme k tomu místu, kde jsme se viděli. Ono je to nějaký moc složitý. Co kdyby jsme začali uvažovat, kdy jsme se viděli? Víte, v čase, kdyby jsme se začali...
3: V časovém prostoru,
2: kdyby jsme se...
3: Já mám takový dojem. 5 let, že to je, co jsem vás viděl.
2: No já jsem vás taky viděl tak před 5 lety.
3: No to máte vy 5 let?
2: No, vy 5 let? To máme 10 let, jsme se neviděli.
3: 10 let jsme se neviděli. Pane, a takhle se potkáme.
2: A najednou se potkáme a oba zrovna.
3: A oba.
2: No, to je zvláštní. Tak co pořád děláte takhle? Bydlíte pořád tam, co bydlíte?
3: Tam, co bydlím.
2: Jo.
3: Ovšem já to změnil, já jsem, jak byla ta alej, od vchodu přes předsíň, ta dubová, to jsem dal vykácet.
2: Tu dubovou alej jste dal vykácet, to je hřích.
3: No tak duby mají žaludy, jak znám.
2: To mají, ale kvůli tomu jste je nemusel kácet.
3: A ty žaludy padají.
2: No jo.
3: A rádi je kdo? Prasata, černá zvěř. Mi tam chodila, celý růdle. V noci harili, chrochtali přitom, rozumíte, žvandali všelijak.
2: Žvandali
3: dokonce. Nedá spát.
2: No jo, to se nedá, no. A co takhle třeba pytláci se vám
3: taky,
2: tam...
3: Taky.
2: No jo, tak to.
3: Číhali venku obyčejně a když ten růdl opouštěl dům kránu, tak po nich stříleli, pak se hádali, kdo trefil co a jak a to se nedalo
2: spát. Jste se nevyspal, to věřím.
3: A dal jsem tam... Trávník. Anglický.
2: Jo, vy máte anglický, v té přecíně máte anglický trávník.
3: Jo.
2: No jo, ale ten chce péči, že jo? Ten chce péči.
3: No, já mám strojek.
2: Sekat na trávu?
3: Na holení.
2: Jo, na holení.
3: A tím to dělám. A to byste nevěřil, to je vám, to je no jak samet.
2: Elektrický samozřejmě, elektrický. Že jo? No, poněvadž břitvou to by se to asi holilo špatně dost,
3: toho mýdla na to mydlení, no, kde bych se bral. A ta štětka, to by musela být velká, pěkná štětka. No, já nemám dost mýdla.
2: V té předsíni, my jsme mývali, jestli si pamatujete, lipovou alej.
3: Ano, bzučeli tam včeličky.
2: Bzučeli tam včeličky, už nebzučej. Já jsem to nechal vykácet taky.
3: A proč?
2: No, jak bych vám to řekl, já tam mám teďka chmelnici.
3: Nepovídejte.
2: Chmel tam
3: pěstují. A proč?
2: No, když tam byly ty lípy, tak mi tam chodili stařenky na lípovej květ, kdežto teďka mi tam chodí studentky na brigádu.
3: Aha, no a to máte dost velký dům, ne? Pač, kam je dáte na noc, kam je uložíte?
2: No, tak to už si nedělejte s tím starost. Hejte, a co takhle třeba poustevníci se vám tam nedrželi?
3: No, teď ne, teď mám pokoj, ale měli jsem tam... Měl jsem tam, jak je ta alkovna, jestli se pamatujete,
2: no.
3: Tak se mi tam vzdmuli parkety, podlaha. A vidím, že se to vzdouvá, a jsem si řekl houba, třeba, nebo laníž.
2: Laníže, no.
3: Ne, nebo na to rostlo. Pak jsem si všiml, že to jde nahoru, dolů, jako když dejchá někde. Tak jsem vyrval. Ty parkety a tam byl stočenej a spal poustevník.
2: A co jste s ním dělali?
3: Já na něj vzal DDT.
2: DDT na poustevníky? To není dobrý.
3: Proč?
2: To je slabý moc. DDT. Na poustevníky je nejlepší TBC.
3: No jo, dobře. Kde seženu TBC?
2: No tak to musíte mít známý a seženete i TBC. Když jsou známí. S tím já mám zkušenosti s poustevníkama. My jsme měli, takovou tu knihovnu velikánskou, jestli se na ní pamatujete.
3: V koupelně. Nádherný kus.
2: Krásná. Tak my takhle z jara koukáme, čekáme, kdy začne rašet, kdy se zazelená. A ono pořád nic. Naopak najednou začaly žloutnout listy, začaly vypadávat z knih.
3: Nepovídejte. A čím to bylo?
2: No tak počkat, říkáte nepovídejte a potom se mě ptáte, čím to bylo.
3: A to není zákaz povídání, to je jako zvolání údiv.
2: Jako nepovídejte, jako údiv. Tak to je ale matoucí údiv. To jsou lepší používat takový ty údivy jednoznačný. Víte, když řeknete třeba kýho víra, tak vím, že...
3: To je dobrý. Kýho víra, to je lepší.
2: Že to pěkný.
3: Tak já to opravuju. Kýho víra na toho poustevníka.
2: No tak s tím poustevníkem... Ta knihovna prostě začala nám to žloutnout, tak jsme ji museli porazit. A co byste řekl? V kořenech poustevník.
3: Kýho víra, znovu říkám.

0: byl zlepo rafán.
1: Jednou mu pán pro radost dával kost a byl zlepo rafán.
0: Jak to, že ten

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Ačkoliv Jiří Suchý stále a neúnavně píše své další hry nebo upravuje ty starší do programu Davidského semaforu, naštěstí, i když tedy nevím, kde ten čas bere, naštěstí má čas i na další umělecké aktivity. Patří mezi ně i dvě knížky. Klaun si povídá s Bohem a ta druhá, která je té první literární sestřičkou, Klaun to zkouší znovu. Obě jsou takovou zajímavou esencí plnou úvah a otázek kolem Bible, náboženství. Tak, jak to někdy možná prožíváme všichni, ale bojíme se zeptat nahlas. A tak to za nás udělal básník. Díky, pane Jiří. A zdaleka nejen za to. A tomu je závěrečné, zůstávejte ve zdraví a opatrujte se, patří samozřejmě jako vždycky všem, ale Jiřímu Suchému přece jen dneska trochu víc. Protože básníků je nám potřeba jako soli.
2: Takže tady jsme hned u první kapitoly. Čtu. Kdo vlastně jsem a odkud se bere nápad? To je název. Když jsem byl mlád, nedokázal jsem si představit, jak budu vypadat, až zestárnu. Teďka už to vím. Stojím před zrcadlem, hledím si do očí. Zrcadlo nelže. Fotografie lže. Na některý fotce vypadám velmi obstojně, na jiné zas jak idiot, a to přesto, že byly třeba pořízeny během jednoho dne. Nevím, která z nich je pravdivější a radši se na to nikoho neptám. Jako malý chlapeček jsem vypadal úplně jinak a taky jsem jinak myslel. Když jsem měl při nástupu do první třídy oznámit, na jaké náboženství budu chodit, nevěděl jsem. Do kostela mě sice maminka vodila každou neděli, ale zapomněla mi říct, zda je to kostel katolický nebo českobratrská modlitebna, nebo zda je to pravoslavná církev či židovská synagoga nebo že by mešita. To jsem nevěděl. A tak na dotaz paní učitelky, co jsem zač, vsadil jsem na církev římskokatolickou a představte si, že jsem se strefil. Dětství jsem prožil v prostředí, řekl bych, velmi římskokatolickém. Když jsem se stal dospělým Suchým, ocitl jsem se uprostřed jiného světa. Tomu, čím jsem byl tehdy tak náhle obklopen, se říká sekularizace. Já jsem poznal oba světy, které stojí příkře proti sobě a shledal jsem, že si navzájem nerozumějí. Nic novýho, ale v obou těchto světech jsem našel výborné přátelé a tak se mi přihodilo, že jsem začal mít porozumění pro ty i pro ony. Pouze k bigotním křesťanům a militantním ateistům jsem přilnout nedokázal. Nemám rád krajnosti, jsou poznamenány zaslepeným a urputným předsevzetím, za žádnou cenu nepochopit toho druhého. Naučil jsem se tedy mít pochopení pro ty i pro ony a začal jsem poznávat i příčiny jejich vzájemného neporozumění. Tuhle výhodu může mít nejspíš jenom ten, kdo uprostřed obou těchto světů žil a zná tudíž důvěrně nejen myšlení, ale i jazyk těch i o něch. A někdy si myslím, že řada nedorozumění je způsobená právě odlišností jazyka. Vyloučit ze svého slovníku slova, která tu druhou stranu dráždí, to byl můj první krok při hledání vzájemného porozumění se stranou opačnou. Stojím teď tedy mezi oběma těmito světy a zdá se mi, že mám k těm i o něm stejně daleko či stejně blízko. Čtu názory těch i o něch, což by v mé jednoduché mysli mělo způsobit řádný zmatek. A víte, že ne? Naopak, mám z toho pocit, že můj přístup k tomuto velkému tématu není povrchní. No a když už se tady tak chválím, zmíním se ještě o jedné dobré stránce toho svého přemýšlení. Nemyslím si, že jsem majitelem pravdy. Velmi rád uvítám hlasy těch, kteří se rozhodnou mé uvažování pomocí argumentů rozvrátit. Čeká je však těžká práce. Obávám se totiž, že ne každému jejich argumentu porozumím. Jsem člověk exaktním myšlením jaksi nevybavený, tedy nejsem blb, jo? Ale jenom, přece jenom vidím věci svým způsobem. Mnohokrát jsem totiž o sobě četl, že jsem básník. A přiznám se, že je mi to tak trochu žinantní. Básník, jo. Ale teď se mi to hodí a tak to připouštím. Jsem tedy básník a jako takový mám něco, čemu se říká imaginace. Česky bych to nazval zduřelou představivostí. Tato imaginace má jednoho záhadného konkurenta. Dokážu si díky úpornému přemýšlení představit i mnohé nepředstavitelno. Ale setkávám se občas i s tím, že si náhle něco představím, aniž bych si to představoval. Dostaví se to bez onoho procesu představování prostě. Naskočí to samo od sebe. Dejme tomu, ohřívám si párek a pojednou mě napadne, že

0: co se dá s tímto nečekaným, kde se vzalo, tu se vzalo, všechno udělat. Takové blesky z čistého nebe se mi občas, čas od času prostě přihodějí. V mém mozku existoval pojem hudební nástroj. Jo? A v tom též mozku se vyskytoval kdesi i pojem zbraň. I třetí pojem, proměna, se mi tam někde vyskytoval a budete se třeba divit, ale mám tam uleženo ještě mnoho dalších pojmů, možná že milion, co já vím. Ale zmíněné tři pojmy, zbraň, hudební nástroj a proměna, se z čista jasna srazí v jediný nápad. Ani zatřepat hlavou jsem nemusel a srazili se. Stalo se to bez mé vůle, jaksi samo od sebe. Jak bych taky mohl usilovat o něco, o čem jsem ještě před chvílí neměl ani tušení. Dostaví se to samo a posléze se ukáže, že je to velmi cenný nápad. Když občas vezmu do ruky nějakou tu svou knihu a zabloudím do lyriky, které jsem se v minulosti dopustil, tak žasnu, jak mě tohleto nebo tohleto vůbec mohlo napadnout, kde se to v mé hlavě vzalo. Zdá se mi dokonce, že je to mému myšlení cizí. Nikdo mi dosud uspokojivě nevysvětlil genesi nápadu. Buď jsem zatím nenašel toho správného člověka, anebo to nejde. Ale pokud se najde někdo, kdo by mi to vysvětlil, budu ještě hledat někoho, kdo by mi vysvětlil, proč by to nemohlo být třeba jinak. Jak vlastně na nápad se dívají materialisté, když nápad není hmota? Mozek je hmota a myšlenky jsou jeho plody, ale nápad není v tomto případě plod mého myšlení, nápad se dostaví. Odkaď? A proč? Pravověrný křesťan by mi možná řekl, že mě osvítil Duch Svatý. S tímto vysvětlením se však může spokojit člověk obdařený smyslem pro mystiku, abstrakci, spiritualitu. Co si mají ale počít ti, jimž je takové myšlení odepřeno? Existují lidé s praktickým myšlením, kteří dokážou nepraktickému intelektuálovi vyměnit prasklou pneumatiku a ještě mu k tomu vysvětlit i princip Heveru. Ale s pojmem osvícení Duchem Svatým si poradit neumějí, tedy aniž by jim to v životě scházelo. Co na to Bůh? Nemůže přece dirigent symfonického orchestru se zlobit na toho, kdo nemá hudební sluch a tak si nekupuje lístky na jeho koncerty.
1: Jo, když je mi nejhůř, zvednu oči vzhůru. Tam, kde tuším songy andělskýho kůru. Jo, když je mi nejhůř, zvedám oči k nebi, tam, kde tuším ruce probodnuté hřeby. Já nemám zdání, kdo ty ruce probod.

před dobot, že je tu něco, co mi oči vzhůru zvedá. Možná, že ty ruce se mi jenom zdají a andělský kůry vůbec nespívají. Nevím, kde je pravda,

teče do bod. Že je tu něco, co mi oči vzhůru zvedá. Stoupám k tobě, Bože, nechci světa svody.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.